0: Dej mi to!
1: Nech mě bejt!
0: Ale já to chci!
1: Mami, ono mi to zase bere.
2: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

Posloucháte Rádio 7. Jsme s vámi dnem i nocí.

Elementární otázky křesťanské víry v 16 krátkých zastaveních s různými autory. To jsou základy. Aktuální seriál zpracovává laická kazatelka Evangelické církve metodistické v Jihlavě Ingrid Hrubá. Ve svém 13. zastavení uvažuje nad tématem modlitby. Po písni si ho můžete poslechnout.

0: Překročili jsme třetí hodinu, posloucháte Rádio 7, máme květen, častěji než jindy se proto dostáváme k tématům blízkých mezilidských vztahů. Nejinak tomu bude i teď. V příštích minutách otevřeme náš archiv a zastavíme se u tématu manželství.
1: Poklady z archivu. Výběr toho nejlepšího.

I dnešní vydání pokladů z archivu zůstane motivováno květnem. Minule jsme mluvili o věrnosti. Tentokrát se zaměříme na manželství jako nejvzácnější mezilidský vztah, jako vrchol lidských vztahových možností. Nabídnu vám reprízu pořadu Kudy kam z července roku 2006. O manželství tenkrát uvažoval a mluvil tehdejší farář prvního sboru Českobratrské církve evangelické v Brně a dlouholetý senior jejího z jihomoravského seniorátu Jiří Gruber.

Když se mluví o manželství, asi všichni trochu si v první chvíli říkáme, že to je naše soukromá věc, že prostě do toho by nám moc nikdo neměl mluvit, což svým způsobem vůči jaksi lidem je pravda. Ale na druhé straně, jaksi není to naše soukromá věc v tom smyslu, že by do toho ani Pánu Bohu nic nebylo. Ve skutečnosti je to totiž tak, že Pán Bůh nás stvořil jako muže a jako ženy s tím, že si muži touží po ženách a ženy po mužích, aspoň většinou to tak je. Tedy to, že lidé zakládají manželství, to, že mají rodiny, to, že mají děti, to, že se mají rádi, to, že jeden hledá druhého, jeden potřebuje druhého, to není naše soukromá věc, to je dar od Pána Boha. Prostě takhle jsme byli stvořeni, to je Boží vůle, to se Pánu Bohu líbí, tak to má být, za to se nemáme nijak stydět, to nemáme nijak skrývat, to je něco prostě, co patří k životu, tak jako dýcháme, tak jako jíme, tak jako se smějeme a mluvíme a věříme, tak také milujeme, máme rádi druhého člověka, chceme s ním být. Takže je to něco, co Pána Boha, jak si bych řekl, zajímá a k čemu nám Pán Bůh může mnoho dobrého povědět. Prostě byli jsme stvořeni jako muži a ženy, že nebyli jsme stvořeni stejní, byli jsme stvořeni jiní. A to, že jsme muži nebo ženy, znamená fakticky to, že vlastně jsme byli stvořeni s tím, že vlastně potřebujeme druhého. Že teprve muž a žena vlastně tvoří jakousi jednotku. Muž sám, žena sama, něco tomu chybí. Jak jistě se tak dá také žít, ale něco nám chybí. Je to právě ten náš životní partner. To je v Biblii vyjádřeno takovým velmi krásným podobenstvím, že kdy ten muž je prostě sám a teď dokonce jakoby se hledá mezi zvířaty, nějaký je mu partner a nenajde se, že? A nakonec to dopadne tak, že Pán Bůh toho muže, toho člověka vlastně uspí a z jeho žebra stvoří ženu. A ten prostě, když spatří tu ženu, tak je úplně šťastný, vykřikne radostí. A to je prostě kost z mých kostí, tělo z mého těla. Tak je mně patří. A si stanou se manželi, Adam a Eva. Tedy jinými slovy to znamená, že člověk se nenarodil a nežije proto, aby byl sám, ale aby žil ve vztazích. A jaksi dva důležité vztahy, nebo dva nejdůležitější vztahy jsou, že vztah k Bohu, člověk Bůh, a potom vztah k životnímu partnerovi, tedy muž ženě, žena k muži. Je to tedy něco nesmírně důležitého, nesmírně cenného, křehkého, že není to samozřejmé, že člověk najde Boha, že člověk uvěří Bohu, stejně tak vůbec není samozřejmé, že najde ženu nebo muže, kteří ho budou mít rádi, kteří s ním budou žít. Ne vždycky se to podaří, člověk tady, nebo lidé tady mají spoustu trápení a bolestí také s tím. Nicméně je to něco úžasně krásného, důležitého a kdo tedy tento vztah našel, takový vztah navázal, tak by za něj měl být prostě Pánu Bohu nesmírně vděčný, protože je to obrovská opora, obrovský dar a obrovská milost. Takže manželství, vztah muže a ženy je něco, není to nic soukromého, je to něco krásného, něco, za co bychom měli opravdu děkovat.

Začali jsme tedy mluvit o manželství, k tomu samozřejmě patří také sexuální vztah, bez toho by manželství manželstvím nebylo. Zase tady je potřeba říct, že i to je boží dar. Možná ten, kdo zná Bibli jenom tak jako povrchně nebo z nedělní školy, tak by byl překvapen, kolik vlastně takových až erotických pasáží v Biblii je, tedy sexualita není zase to, co by Pánu Bohu bylo cizí nebo dokonce špatné nebo podobně. Je to také boží dar, je to něco krásného, patří to k lidskému životu, je to božím záměrem. Nicméně je důležité povědět, že jak si Bible chápe sexualitu jako něco, co je vlastně vyvrcholením, naplněním takového celoživotního, trvalého, dlouhodobého vztahu. Že nikdy to nemá být, řekněme, jenom takové ukojení nějaké tělesné potřeby a nic víc. To je degradace toho sexuálního vztahu nebo toho daru sexuality, že? Děje se to, vlastně znouze se k tomu lidé uchylují, že opravdu nejde, že jim jde už jenom o to ukojení téhleté tělesné sexuální potřeby, ale vlastně je to něco, je to degradace toho, je to ubohá náhražka, je to něco, vlastně, co člověka neuspokojí. Naopak, tam, kde si vznikne hluboký vztah, tam, kde najdeme člověka, kterého máme opravdu rádi, s kterým jsme připraveni prostě snášet dobré i zlé, kde ten vztah je trvalý, kde se dovedeme doplňovat, spolupracovat, kde se dovedeme jeden od druhého starat, ošetřovat se třeba v nemoci, že jo, dělit se jeden s druhým, čekat jeden na druhého, tak tam skutečně potom, když najdeme takovéhoto přítele, kamaráda, spřízněnou duši, partnera, manžela, manželku, tak tam teprve prostě člověk si může vyjádřit tou sexualitou to, tak si to ten nejhlubší, nejniternější, nejužší vztah, kterého si je vůbec schopen a vlastně tu sexualitu svoji tomu druhému dát, nabídnout. To je něco, co se skoro ani slovy potom jaksi nedá vyjádřit. A tam ta sexualita patří. Tam jaksi má svoji cenu, svoji krásu, svoji jedinečnost. Vlastně tou sexualitou se vyjadřuje ta jedinečnost toho vztahu, že takový způsob toho vztahu pak nemá ten muž a ta žena k nikomu jinému na světě, jenom k tomu jednomu jedinému. Tím, jaksi je to taková koruna toho manželství, tak tam ta sexualita tak si patří plným právem a je opravdu si tím krásným božím darem, za který máme a můžeme v modlitbě děkovat. Jakmile bychom jak si tento dar zneužili, abych tak řekl, jenom k nějakému takému vlastnímu sebeuspokojení, tak to už jako vlastně není ono, aby tak řekli, je to opravdu mnohem, mnohem míň a nakonec to člověka naplňuje spíš prázdnotou a zklamáním. Takže sexualita je dar boží a patří do manželství, do takového trvalého, pevného, dlouhodobého vztahu.

tím, o čem jsme tady s tím dosud mluvili, samozřejmě souvisí ta, řekněme, pro mnohého člověka nejtěžší otázka, jak z takového partnera životního, manžela, manželku najít. Kde ho najít? Je mi ten člověk nějak už předem souzen a já si ho musím najít, nebo mám ho hledat, nebo je to prostě čistě moje věc? Já myslím, že v této věci nám tedy dává Pán Bůh svobodu, že to není, že by nám určil toho partnera a my bychom ho pracně měli na světě hledat podle nějakých znamení. Myslím si, že v tom člověk si má odpovědnost a svobodu, koho si najde a koho si najde, s tím potom prostě bude žít a bude si hledat ten pěkný vztah a podobně. Samozřejmě, když mívám rozhovory se snoubenci, když připravujeme vlastně jejich svatbu, že, tak hovoříme o řadě věcí, všichni samozřejmě vědí, že nebo se kladou tu otázku, jestli si vybrali správně, jestli ten, s kým jak si přicházejí žádat o tu svatbu, jestli je ten pravý, že někde uvnitř ta otázka je, byť se už rozhodli, tak vždycky jim říkám, podívejte, ono, ta věc výběru je pro to šťastné manželství, po kterém samozřejmě všichni toužíme, hraje tak asi 50% roli v tom, že vy už jste si vybrali, takže teď už o tom není třeba diskutovat, nicméně pokud jste si vybrali jaksi výborně, tak ještě není nic, jaksi není vyhráno. Ještě to můžete totálně zkazit v tom svém budoucím manželství. A jestliže jste si, řekněme, nevybrali úplně nejlépe a zjistíte, že se možná k sobě tak úplně nehodíte, to se může stát, to prostě lidi někdy nepoznají, nebo to jim to trvá, než to poznají, než si to uvědomí, než se to projeví, tak zase není nic ztraceno, protože si můžete ještě prostě tím do toho vztahu dát tolik, jak si řekl bych, tolerance, odpuštění, schopnosti přizpůsobit se a lásky, že můžete prožít velmi krásné manželství. Takže myslím, že ten výběr asi bychom jak si zase neměli tolik přeceňovat, jak si někdy se najdou lidé opravdu jak si úžasně do sebe zapadající, že si člověk řekne, to je ideální dvojice, ale ten vztah potom zkazí úplně, zničí třeba. Že zase naopak někdy se potkají a vezmou prostě lidé, kteří objektivně vzato k sobě moc nepasují, taky se to brzy projeví, nicméně to může být ještě velmi krásné manželství. Takže ta věc je, řekl bych, jaksi otevřená, vždycky otevřená a vždycky to hodně záleží na nás. Prostě je to jak s lidským životem, je to tak si nevymlouvejme se na vnější podmínky, nestěžujme si, nefňukejme, tak si člověk je tvůrcem svého života a vždycky se dají věci nějakým způsobem zlepšit, vždycky je naděje na něco pěkného. Samozřejmě, že si nikdo z nás nenajde ideálního člověka, to prostě takový lidé nejsou na světě, vždycky to bude člověk, který bude mít své chyby, který nám půjde často na nervy. Nicméně to manželství je právě o tom, že s takovým jaksi nedokonalým člověkem, jestli já dokážu žít s takovým nedokonalým člověkem, jestli prostě jaksi ho dokážu mít rád. Nemysleme si ta šťastná manželství nikdy, která třeba kolem sebe vidíme, a ona jaksi mnoha skutečně jsou šťastná, není to jenom, že to hrají, opravdu jsou to krásné vztahy. Tak to jaksi nikdy si myslím není zadarmo. Že nikdy to není, že se ti lidé prostě potkali a od té chvíle byli šťastní. Je to vždycky, si myslím, pokud to manželství je pěkné, výsledek velkých ústupků, velké tolerance, velkých obětí z obou strany. Že je to vždycky veliká dřina. Řekl bych prostě, že v té lásce, nemylme se, nic není zadarmo. Možná zadarmo je ten začátek, kdy ti dva lidé prostě se poznají, podívají se na sebe a jim to jasné. To možná je zadarmo, to je opravdu milost a dar od Boha, že potkám člověka, který prostě je mi blízký, ani vlastně nevím proč, ale pak už tedy většinou je to až do konce života nebo do konce toho manželství, to vyžaduje veliké sebezapření
Ale stojí to za to, že na druhé straně vlastně právě, když člověk do toho vztahu, do toho manželství investuje, tak si velmi mnoho dostává, až se diví, že a zase bych řekl, je za to Pánu Bohu vděčný a má být proč

neodpustím, otče odpustím, neboť nevědí, co činí. Jednou uvidí, oni uvidí, že všichni byli vinni. Otče odpustím, otče odpustím, oni nevědí, co činí. Jednou uvidí, oni uvidí, že všichni

0: neboli.
1: A Ježíš zvolal mocným hlasem.
0: Otče, odpustím, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Jednou uvidí, oni uvidí, že všichni byli vinni. Otče, odpustím, Otče, odpustím, nevědí, co činí. Jednou uvidí, oni uvidí.

je zajímavé, že v Biblii vlastně to manželství, vztah muže a ženy se všemi složitostmi, které to sebou přináší, tedy nejen v tom ideálním stavu, slouží velmi často, až jaksi překvapivě často k tomu, když se chce povědět, jak to je mezi vlastně Pánem Bohem a člověkem, nebo Pánem Bohem a Izraelem, Pánem Bohem a církví. To znamená, dalo by se říct, že z toho, co my lidé tady na světě známe a s čím máme jakousi zkušenost, tak právě ten vztah mezi mužem a ženou je takovým jaksi nejlepším podobenstvím, přirovnáním, školou k tomu, abychom my lidé alespoň jaksi trošku z části mohli pochopit, co to je, když Pán Bůh jaksi se obrací k člověku, když Pánu Bohu záleží na člověku, když Pán Bůh odpouští člověku, když Pán Bůh jaksi zůstává člověku věrný. Že skoro bych to řekl až tak, že teprve, když vlastně člověk jaksi má tu osobní zkušenost s manželstvím, že když ví, už si to prožil, jak je to vlastně náročné být věrný, zůstat věrný, umět přijmout toho druhého se všemi jeho chybami, chci nepohrdat jim, dávat mu to nejlepší, co máme, že teprve v tu chvíli jakoby nám s odpuštěním dojde, jak těžké to má Pán Bůh s námi. A jakým vlastně zázrakem je Boží láska a věrnost k nám, protože vlastně podle Bible bychom mohli říct, že Pán Bůh ve svém vztahu k nám, k církvi, k Izraeli nedělá nic jiného, než že si dodržuje manželskou smlouvu, kterou s námi, řekněme, při křtu uzavřel. Že přitom vlastně Pán Bůh má 1000 důvodů velmi oprávněných, aby to s námi si vypověděl, skončil, aby se s námi rozvedl, aby toho nechal, a on to přesto neučinil a neučiní. Že to teprve jaksi člověk, který má nějakou podobnou zkušenost vlastně ze svého vlastního manželství, tak mu dojde, jak je to právě ve vztahu Bůh-člověk. Tedy také bychom mohli říct, že tak jako nám ten boží vztah, ta jistota toho božího vztahu, jaksi to boží manželství v uvozovkách s námi, jakou nám dává jistotu v životě, že tedy Pán Bůh nás neopustí přesto, že jsme my ho tolikrát opustili, tak vlastně bychom podobnou takovouto jistotu jaksi v lidském měřítku měli poskytnout svým životním partnerům, svým mužům a svým ženám, aby věděli, že i když chybují, i když vlastně nejsou dokonalí, i když ty naše vztahy jsou všelijak narušené, že přesto jaksi se na nás mohou spolehnout, že mají v nás tu lidskou oporu, tak takové by to, tak jak je to vlastně ve vztahu Bůh člověk, tak by to mělo být i ve vztahu muž, žena, žena, muž.

zkusme povědět takové ty tradiční otázky, které se ozývají, tedy co vlastně člověk by měl udělat ze své strany, aby to jeho manželství bylo pěkné, věrné, krásné. Tak zajímavé je, že vlastně už ještě než člověk do toho manželství vstoupí, tak by si může lecos udělat, dokonce dřív ještě než vůbec nějakého toho životního partnera najde. A to bych řekl v tom, že jak si stojí za to, aby člověk než do toho manželství vstoupí, aby vlastně zůstal, někdy se říká čistý, že? Aby jaksi se nezadal někomu jinému jen tak bez toho, že by vlastně s tím člověkem potom jaksi zůstal a žil. Tedy aby myslel na to, já jednou chci najít člověka, s kterým budu žít celý život a chci před něj přistoupit jako někdo, kdo se jaksi ještě nikomu jinému jaksi plně nevydal. Možná jsem měl přátelé, kamarády, to zase na druhé straně bych řekl, není chyba, člověk by není vůbec nutné, aby měl jenom jednoho, jednu lásku, první lásku a hned si ji vzal. Zvlášť mladý člověk má prostě hledat různé vztahy, navazovat vztahy, vůbec bychom se neměli uzavírat, že člověk má poznat druhé lidi, aby právě si mohl vybrat. Takže to vůbec není ostuda, že třeba člověk naváže vztah a rozpadne se to, hledá druhého, třetího, čtvrtého. To jaksi není, myslím, nic v zásadě špatného, pokud jaksi si stanoví nějakou rozumnou hranici, za kterou v tom vztahu nejde, pokud ví, že ještě to není to pravé. Takže tady by člověk měl opravdu se jaksi hlídat a s tou svou sexualitou jaksi si umět si jaksi udržet na úzdě. Samozřejmě není to jednoduché, pro nikoho to není jednoduché. Nicméně stejně i v tom manželství musí člověk umět jaksi udržet kolikrát tu sexualitu na úzdě takzvaně, nebo prostě nemůže to být vždycky po jeho. Takže vůbec není na škodu, když takové si sebekázni se učí. Potom ovšem přijde chvíle, kdy člověk je přesvědčen, tak toto je ten pravý vztah, to už je jasné, už spolu prostě určitou dobu chodíme, rozumíme si, takže bychom měli jako taky zkusit, jestli si rozumíme v té oblasti sexuální. Tady, jak známo, církev je jaksi opatrná a radí s tím počkat až do manželství. Je to rada, že to někdo poslechne nebo ne, záleží na něm. Nicméně, jaksi zpětně viděno, je to dobré počkat. Je dobré se do toho příliš nehnat, poněvadž přece jenom málo platné velmi často, nebo relativně velmi často se stává, že prostě lidé, kteří si myslí, že už jsou svoji, že už fakticky jako je jasné, že jsou manželé, že se vezmou, začnou spolu sexuálně žít a ten vztah se rozpadne. To se stalo prostě už tolikrát, že je skoro až škoda o tom mluvit. Nicméně my lidé jsme nepoučitelní v tom, a právě když se tohle stane, tak je to jaksi veliká taková pro člověka jaksi jizva, která v něm zůstane citová, i všem i tělesná. A proto jaksi je opravdu jaksi zkušenost mnohaletá generací říká, přece jenom počkejme s tím sexuálním vztahem až do toho manželství, které přece jenom jaksi je ochranou toho vztahu, že z toho manželství už se nedá tak snadno jaksi se sebrat a odejít, naštvat se, prásknout dveřmi, říct, mě už to nebaví, mě už to nezajímá, když to předtím se to stává, že prostě jeden odejde, často to bývají muži, kteří jakoby tím sexuálním naplněním prostě bohužel ztratí o tu ženu fakticky zájem, jako kdyby všechno to, co investovali do toho vztahu, vyvrcholilo tím oním a pak už je to nezajímá a ty děvčata si nesou pak někdy skoro až celoživotní takové zklamání a trauma. Jistě se to dá jaksi překonat, všechno se dá nějakým způsobem i jaksi odpustit a vyznat Pánu Bohu jako chyba, ale je to škoda si takhle vlastně ten vztah zničit a potom samozřejmě, když člověk navazuje další vztah, už to není tak jednoduché, je to určitá bolest říct tomu druhému, víš, ale já nejsem tvůj první, já nejsem tvůj celý, už tu někdo byl před tebou. Je to škoda, když to tak musí být. Tak to bych řekl, je taková rada církve, rada nakonec i v Bibli, jak si v tomto směru Bible ukazuje a jak si stojí za to tady tu sebekázeň mít.

Tak nám tady došla SMS-ka od Šifry VAK. Otázka zní, a co když manželství sexualita úplně vymizí? Jestli se dá vůbec ještě mluvit o manželství? Jestli už to není jenom přátelství? Tak to není jednoduché na to odpovědět. Jde o to, jestli ta sexualita vymizí, bych řekl, jednostranně nebo třeba po nějaké jako vzájemné si dohodě, že? Pokud prostě ti lidé už, řekněme, nemají o to nějak zájem nebo nemají si v této věci co říct, ale jaksi je to vzájemné, jaksi je to jaksi po vzájemném souhlase, tak asi prostě je to v pořádku, nebo jaksi nic proti tomu, že je to jejich společná věc. Horší je, když je to jednostranné, když prostě jeden z těch partnerů jaksi to odmítá, tak tam potom je to, myslím, velký problém. A jak to řešit, to se nedá takhle v rozhlasovém pořadu, to se musí jaksi konkrétně ten jeden každý vztah posoudit, jak co od toho ti lidé očekávají, nakolik je tady pro ně ta sexualita jaksi důležitá. Jistě, že prostě v tom vztahu nehraje ta sexualita jaksi všechno, že to jsem se pokoušel říct, že je takovým jaksi potvrzením, korunou toho vztahu. Na druhé straně, pokud prostě tam chybí a ten jeden z těch partnerů jaksi i mu tam chybí a jak by se toho, tak to opravdu, to je problém, který může vést, že jo, skutečně až k rozpadu toho manželství. To se děje velmi často, ale zase je to o těch dvou lidech, jestli prostě chtějí tenhle handicap jakoby nést, nebo ho odmítají nést, že? Tady prostě ono obecně v těch manželstvích jaksi se nedá moc tak, jako bych řekl, obecně radit. Vždycky třeba, že obecně se dá třeba říct, že je vhodnější, aby muž byl starší a jaksi žena mladší, aby muž víc vydělával, aby a tak dále, nebo aby byly jaksi stejné víry náboženské, nebo aby měli prostě nějak způsobem se jaksi doplňovali, tedy obecně se to takhle dá říct, nicméně mohou být lidé, kde to prostě je všechno naopak. A přesto to může být krásné manželství. Prostě tady výjimky potvrzují pravidlo. A jak si nedá se říct, vy se k sobě nehodíte, vy se neberte, vy prostě určitě se rozvedete. Vůbec to tak nemusí být. A naopak zase dvojice, které nám připadají, že jako všechno je to dobře prostě promyšleno a dobře se doplňují a hodí se k sobě, tak to selže. Tak nevím, jestli jsem na to jaksi celá odpověděl, ono by to opravdu chtělo spíš mluvit o tom konkrétním příkladu nebo situaci. A taky samozřejmě vždycky se musí mluvit v těch věcech s oběma těmi partnery. Vždycky je problém třeba, když za mnou přijde jaksi jeden z těch partnerů. Já vždycky těm snoubencům, které připravuji ke svatbě, říkám, tak teď je to všechno takové jaksi krásné, plné očekávání. Nicméně prostě počítejte s tím, že můžou přijít jaksi krize, to k manželství patří, to není žádná ostuda, mnohé z těch krizí vyřešíte, že jaksi k vaší plné spokojenosti a budete mít radost z toho, že jste to zvládli, nicméně může se stát, že se vám to jaksi vymkne trochu z rukou, tak jaksi vězte, že když vás farář oddával, tak jaksi za vás nese svým způsobem odpovědnost a můžete kdykoliv přijít a přijít se poradit úplně jaksi nezávazně. Dřív, než půjdete někam do nějaké manželské poradny nebo za psychologem nebo dokonce tedy k nějakému advokátovi. Tak pravda je, že někdy přijdou, nicméně většinou přijde jenom jeden, že? Což vždycky je problém, poněvadž člověk to slyší jenom z jedné strany a vždycky se snažím spíš trochu hájit z toho druhého, jaksi partnera, byť o něm slyším často velmi nepěkné věci. Ale a další věc je, že ti lidé, nebo ten jaksi ten nešťastný manžel či manželka, přijdou pozdě. Že přijdou už v situaci, kdy se s tím v podstatě nedá téměř nic dělat, kdy už se toho stalo tolik a kdy už si toho řekli tolik a kdy už se toho tolik změnilo,
že vlastně se to většinou prostě nedá vrátit. Spíš si člověk jak si dovede představit, kdy se ještě mohlo něco dělat, nebo co se mohlo dělat, ale už je pozdě. Tak skoro bych řekl, že zase taková zkušenost je tyhle ty věci léčit prostě dřív, než přerostou, dřív, než se z nich stane opravdu choroba, která už potom vlastně je vidět, že pak ty lidi už vlastně ani nemají chuť a zájem, anebo jak si mají, ale už to nejde vrátit. Tak tady myslím, děláme často chybu, že ty věci necháme být, jak si nevšimneme si toho, že se nám tam ty naše vztahy, tak říkají, s pod rukama rozkládají, postupně jak si rozmělňují, že se z toho ta láska vytrácí a potom už si s tím kolikrát nevíme rady. Jinak obecně si myslím, že prostě vždycky stojí za to nějak to manželství zachránit, pokud to jde, už protože vlastně do toho vztahu člověk tolik investoval, že je prostě škoda to nechat být, si rozbít to, rozvést se, opustit jeden druhého. Jistě je to takové poslední řešení, ale je to opravdu z nouze, protože je nutno si uvědomit, že vlastně člověk nikdy ten vztah, který, jaksi manželský vztah, který jaksi měl, nikdy ho úplně nezruší. Že vždycky k tomu člověku vlastně zůstane určitým způsobem připoután, ať už tedy přes děti, to je velmi citlivé, velmi složité připoutání, víme, jak je to, prostě jak si musí ty děti různě půjčovat a ty děti pendlují mezi nimi a tak. Takže stejně se s tím člověkem vlastně neustále budeme nějak potýkat, setkávat, mluvit, budeme se s ním muset dohadovat, tedy myslet si, že se prostě s ním rozejdu, že ho neuvidím. To nefunguje, navíc ještě, že často s ním žijeme pak ve společném bytě a různé majetkové problémy. Takže to jak si i ten rozvod prostě je velmi pracná, velmi drahá, velmi dlouhavá záležitost a pořád se to vlastně člověku vrací, tak opravdu stojí za to, jak si dobře rozmyslet, koho si beru, abych tak řekl, a když už si někoho vezmu, tak stojí za to prostě ten vztah prostě udržet, zachránit, investovat do něj, pokoušet se znovu a znovu jakoby začít, tak si dá se i často v takovém jaksi pokročilejším věku nečekaně ty vztahy prostě obnovit. Je to známé, že prostě lidé, kteří v tom středním věku tak jako si se trošku odcizili, takže potom jaksi ve stáří k sobě se nějak jako přiblíží a už se znají a už si rozumí, je to zase jiná podoba té lásky, ale jaksi nedá se ní vůbec říct, že by byla nějaká jako slabší nebo horší nebo málo romantická. Si ti lidé se vlastně potřebují, znají se úžasným způsobem, vědí už o těch svých chybách, už to skoro čekají, jak ten druhý se zachová a dovedou se vzájemně přijímat, takže já myslím, že je potřeba pro to manželství mít si vždycky takovou si naději a tak nevzdávat to tak snadno, jak to kolikrát vidíme kolem sebe.

Tak když čas nám už jaksi uběhl, tak je tady ještě jedna SMS-ka, tak já za ní jaksi děkuju a chci na ní aspoň stručně odpovědět. Zní takto, zpravidla bývá v manželství muž starší než žena. Když je to obráceně, jaký je ještě přípustný věkový rozdíl? No, já myslím, že jaksi zvlášť v dnešní době už je asi jedno, jestli je starší muž nebo žena, že vlastně ty role mužské a ženské se hodně jako přiblížily. Zase bych si netroufal jako říct jednoznačně, tohle už je moc. Jak si takový přirozený vidím takových 5 až 10 let ten rozdíl. Jak si nad těch 10 let už je to něco, jak si bych řekl, méně obvyklého. Ale je to možné. Prostě to záleží na těch dvou lidech. Pokud prostě řeknou ano, víme, je mezi námi jaksi větší věkový rozdíl, není to zcela obvyklé. Počítáme s tím, jo, třeba si představit, co bude za 20, za 30 let. Že jestli si jsem připraven na to. Je to určitý, řekněme, handicap, je to určitá výzva, nicméně právě se stává, že manželství, která mají takový nějaký handicap, ať už jazykový, rasový, náboženský nebo teda věkový, že jsou velmi krásná, protože jsou si toho vědoma a jak si dovedou to nést. Horší je vždycky, když je nějaký problém, který jako ti lidé jako by o něm neví a neberou ho vážně, nepřipouští si ho a pak je, jak si přeroste. Takže pokud jsem si vědom toho, chci do toho jít, i za tuto cenu, pak žádný, když to přeženu, tedy žádný věkový rozdíl není tak velký, aby o láska nepřekonala, ale tak samozřejmě teď trochu přeháním. Tak myslím, že jaksi těch 10 let je pořád jaksi bez problému, nad těch 10 let už je to trochu zvláštní, ale nic proti tomu.

Písnička Akoby skupiny BFO uzavřela dnešní vydání pořadu Poklady z archivu. Vyslechli jste v něm reprízu pořadu Kudy kam z července roku 2006. O manželství v něm tenkrát uvažoval a mluvil tehdejší farář prvního sboru Českobratrské církve evangelické v Brně a dlouholetý senior jejího jihomoravského seniorátu Jiří Gruber.

0: pořadu Poklady z archivu o manželství uvažoval farář Jiří Gruber. Premiéru tohoto pořadu najdete v našem vysílání každou sobotu v 16 hodin.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů.
2: Chcete-li, podpořte nás.
3: Více na www.radio7.cz.

0: Je tady 16:45 a noční program na Rádiu 7 nabízí k poslechu další hodinku. Za chvilku se rozezní znělka písniček z archivu a o 16:30 se můžete zaposlouchat do biblické úvahy Jiřího Klimeše.
1: Písničky z archivu.
2: Vítejte u půl hodiny, ve které se v křesťanské hudební tvorbě pohybujeme proti proudu času. Z našeho bohatého hudebního archivu budeme v písničkách z archivu tentokrát lovit v roce 1995.
3: Bůh nám prokázal svou lásku tím, že za nás dal svého jediného syna. Jeho příchodem se na zem prolomilo Boží království. A to království nebe je skrze víru v našich srdcích. No řekněte, není to důvod k oslavě?

0: První z dnešních písniček z archivu mnohé napověděla. Budeme si pouštět písně z alba Nebe je v srdci mém. Alba, které je zcela ojedinělé. Celé je dílem anglického muzikanta a tvůrce známých Pochodů pro Ježíše Grahama Kendricka a všechny písně opatřil českými texty a se sborem naspíval Karel Řežábek.
1: Boží slovo říká, že je jedna víra. Pojďme tuto pravdu vyjádřit v následující písni. Vyznejme každý sám za sebe to, na čem se jako boží můžeme sjednotit.

Album Nebe je v srdci mém, ze kterého si hrajeme v dnešních písničkách z archivu, je celé proklamativní a vybízí k odezvě. Bylo určeno k pouličním pochodům, známé jako pochody pro Ježíše, po celém světě, také u nás. Hudebníci předzpívávali a lidé, kteří šli v průvodu, opakovali. Něco jako procesí. Stejně je laděná i další píseň, která se jmenuje Přijďte blíž v pokání.

věčný. Jeho srdce překypuje láskou ke všem lidem a jeho touhou je, aby všichni byli spaseni a došli k poznání pravdy. Vyhlašme poselství, které Bůh promluvil skrze proroka Izajáše, když řekl: obraťte se ke mně a budete spaseni všichni národové, neboť já jsem Bůh a žádný jiný už není. A znovu: obraťte se ke mně a budete spaseni všichni národové, neboť já jsem Bůh a žádný jiný už není.

Graham Kendrick, jehož písně dnes posloucháte v písničkách z archivu, je britský křesťanský hudební skladatel, vedoucí chval a učitel. Na svém kontě má více než 40 nahraných alb. Bývá nazýván otcem moderních chval. V 90. letech byl několikrát v naší zemi a vznikla spolupráce, jejímž výsledkem je mimo jiné také album Nebe je v srdci mém.

0: Lenka Malinová připravila dnešní vydání písniček z archivu a vybrala album Nebe je v srdci mém. Anglické písně Grahama Kendricka opatřil zdařilými českými texty Karel Řežábek. Svou interpretací se také zasloužil o to, že písně nepůsobí křečovitě, což se u překladů mnohdy stává.
1: Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu celá země. Zpívejte Hospodinu dobrořečného jména, zvěstujte den sedmého spásu.

0: Radostné písně z alba Nebe je v srdci mém se řadí mezi ty starší. Jejich stáří trochu prozrazuje elektronický zvuk doprovodné hudby. No ale když se člověk opravdu zaposlouchá.
1: V jak velkého a nádherného Boha jsme směli uvěřit. Kolik krásy ve velkých věcech i v maličkostech je okolo nás. Všechno to stvořil On, aby nám vyjádřil svou lásku. Dal nám oči, které to mohou vidět, srdce, které se z krásy umí radovat.

0: Dnešní písničky z archivu uzavře píseň Jásavá v tanečním rytmu. Přidáte se? Pořad připravila Lenka Malinová, od mikrofonu vás zdraví Lída Matušková.
1: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu v shromáždění věrných, ať se Izrael raduje ze svého

písničkách z archivu jsme si připomněli Pochody pro Ježíše a já jenom připomenu, že premiéru tohoto pořadu můžete najít v našem vysílání vždy v sobotu v 15 hodin. A teď už je před námi biblické zamyšlení Jiřího Klimeše.

0: Neděle po Vánocích. 1. Janova 5, 5 až 12. Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží. To je ten, který přišel skrze vodu a krev. Ježíš Kristus. Ne pouze skrze vodu křtu, ale skrze krev kříže a duch o tom vydává svědectví. Neboť duch jest pravda. Jsou tři, kteří vydávají svědectví. Duch, voda a krev. A ti tři jsou zajedno. Přijímáme-li svědectví lidí, oč větší je svědectví Boží? Boží svědectví je to, co pověděl o svém synu. Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém synu. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život.
1: Když jsem si přečetl tyto verše, tak první, co mě zarazilo, byl obrat, kdo má syna, má život. Jak můžu mít, jak můžu vlastnit Božího syna? Kdo jednou četl byť jen nadpis knihy Ericha Fromma Mít nebo být, toho to musí zarazit. A tak jsem se v bezradnosti uchýlil ke Googlu a tam jsem na základě těchto veršů objevil, že se křesťané dělí na dvě skupiny. A uvědomil jsem si, že bohužel nejen na internetu, ale i ve skutečnosti. Jedna skupina na základě těchto veršů zdůrazňuje, že nechceme-li z Boha dělat lháře, musíme mít jistotu spasení věčného života. Vždyť to písmo zřetelně říká. A tito křesťané svůj postoj zároveň spojují s poslušností, praktickou oddaností Bohu na každý den. A pak jsou tu křesťané, kteří si prý pseudopokorně netroufají mít jistotu spasení a jsou kritizováni, že tím jen zakrývají svoji nechuť být poslušní, žít obrácený život. V praxi to znamená, že jsou křesťané, kteří už došli, kteří mají naprostou jistotu věčného života už teď, patří do VIP klubu. Ale, a to je třeba zdůraznit, zároveň se snaží svůj život žít striktně podle Bible v poslušnosti. No a pak jsou tady ti druzí, kteří netvrdí, že mají věčný život jistý, netroufají si tuto jistotu vlastnit, a to jim vnitřně vytváří prostor pro jakési neustálé hledání či experimentování. A to i v životní praxi. Já si ale nemyslím, že by nad těmito verši bylo možné takto uvažovat. Podívejme se na ně blíž. Duch, krev a voda vydávají svědectví těm, kdo věří, že Ježíš je syn Boží, ba sám Bůh nám o tom svědčí. A kdo věří v Syna Božího, má toto svědectví v sobě. A toto svědectví spočívá v tom, že věčný život, který nám Bůh dává, je v jeho synu. Vše tedy stojí na víře, na naději v Kristu, která se uskutečňuje už teď a tady. Je to v zásadě jednoduché. V Janově evangeliu Ježíš říká, kde jsem já, tam bude i můj služebník. To znamená, že Ježíš se s námi identifikuje tehdy a tam, kde mu sloužíme a kde jej následujeme. A koho to tedy následujeme, komu se to chceme přiblížit? Tomu, kdo nám ukázal cestu do nebe, obrazně řečeno. A prakticky vyjádřeno následujeme toho, kdo šel cestou služby, kdo zemřel na kříži a byl vzkříšen. A tím nám ukázal, že vzkříšení je možností každého člověka, který jde jeho cestou. Proto vyznáváme, že jsme ve křtu ponoření v jeho smrt a narození k novému životu, který nikdy nekončí. Není v tom nic složitého. Ježíš nám svým životem a smrtí ukázal, co vede k opravdovému životu. Už nyní. A nemylme se, Jiná než ježíšovská alternativa života znamená život ztratit. A to ne až ten věčný, ale už ten časný. Opravdový život v Bohu nemůžeme dělit na život před smrtí a po smrti. Je to život jeden, který je u Boha. A nejde o to, že kdo teď s Bohem nežije, v Krista nevěří, že ten přijde do pekla. Prostě to znamená, že ten, kdo v Boha nevěří a s Kristem nežije, že ztratí, tedy promarní, už tento jedinečný život na zemi. Věčný život neznamená nějaký život ve vzdálené budoucnosti. Už v našich konkrétních životech přecházíme ze smrti do života. A tak v našem biblickém textu nejde především o to žít věčně, ale vstoupit do opravdového života už teď. Nenásledovat Krista na této zemi je prohra, nenahraditelná ztráta. A to ne proto, že pak přijdeme do pekla. To je boží věc. Tady jde o to, že nenásledovat Krista na této zemi je ztracený čas. A to i přesto, že následovat Krista může znamenat přijmout třeba i utrpení či mučednickou smrt, když to bude nutné. Vždyť následujeme Krista ukřižovaného. Vidíme tedy, že odvozovat z tohoto textu jistotu spasení sice není nemožné, ale míjí se to se základní zvěstí těchto veršů. A navíc je to dokladem toho, jak podléháme vlastnickému pudu, touze vlastnit, mít. Třeba i život věčný. Vždy základním poselstvím evangelií a Nového zákona vůbec je milost, obdarování z boží lásky. Jak tedy můžeme mít božího syna? No stejně tak, jako máme děti, manželku nebo manžela. Nepatří nám, patří Bohu, a dostali jsme je jako nezasloužený dar, který nám může být i odňat. Proto nám, kdo máme podvědomou touhu něco vlastnit, mít, a třeba jsme to už ve sféře majetku zvládli, ale možná se nám to tlačí do duchovního života, tak všem nám doporučuju, abychom si ve 12. verši zaměnili sloveso mít za být. Tedy, kdo je se synem, žije. Kdo nemá syna, nežije.

Vyslechli jsme biblické zamyšlení Jiřího Klimeše. Biblické verše četla Marcela Dýrová. Další biblickou úvahu můžete poslouchat v pondělí v 6 hodin a 45 minut, kdy bude David Novák hovořit o sporech v církvi.

Posloucháte Rádio 7, dostáváme se k poslední hodině nočního vysílání, k páté hodině. Před námi jsou modlitby podle Bible s Danou Kenningovou, procházíme Ježíšovy modlitby. A předtím pár písní.

ještě náš, jenž jsi na nebesích. Posvěť se jméno tvé, přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako je v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království.

Nejznámější křesťanská modlitba Otče náš. Proč právě tuto modlitbu Ježíš učil své učedníky? Jak ji vnímal? O židovském pohledu na modlitbu Páně dnes budeme rozjímat v modlitbách podle Bible. Sérii s názvem Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín, připravila Dana Kenningová.

Podle dochovalých pramenů se Otče náš modlili první křesťané třikrát denně. Lze se domnívat, že podobně to učil své učedníky i Pán Ježíš. Modlili se jí společně s další židovskou modlitbou Amidou, o které bude řeč v příštích dílech naší série. A podle některých teologů je modlitba Páně jakýmsi shrnutím Amidy, protože obsahuje některé její myšlenky. Ať už Ježíš z této modlitby vycházel nebo ne, je zřejmé, že jeho modlitba odráží židovskou modlitební moudrost. Už první dvě slova v oslovení Otče náš odpovídají židovské tradici vnímání Boha jako Otce Izraele. Mluvit o něm jako o mém otci by pro ně bylo troufalé. Navíc je typické, že židovské modlitby zahrnují potřeby celého lidu, nejen mé vlastní. Ani dnes se Židé některé modlitby nemohou modlit, pokud jich není pospolu určitý počet. Ježíš ale nazýval Boha svým otcem a mnohé tím pohoršoval. A podle hlubšího zkoumání hebrejštiny ono Otče náš zahrnuje v sobě i Otče můj. Což odpovídá židovské myšlence, že jednotlivec je zahrnut do Boží smlouvy, do smlouvy Boha se svým lidem. Pojďme prosit Ducha Svatého, aby nás vedl dnešní společnou půlhodinou modliteb a učil nás volat Abba, Otče. Duchu Svatý, děkujeme ti, že skrze Pána Ježíše je náš vztah s naším Otcem znovu obnoven a my ho můžeme nazývat svým Otcem, přímo tatínkem, Abba. Prosíme, abychom žili víc a víc s tímto vědomím, že jsme milované Boží děti, že náš Otec se o nás stará, záleží mu na nás, přijímá nás, zná nás a miluje nás takové, jací jsme, a zároveň nás miluje natolik, že nás proměňuje svou láskou do podoby Pána Ježíše. Prosíme tě, Duchu Svatý, veď nás tímto časem modliteb. Veď nás k hlubšímu poznání Boha jako našeho nebeského Otce a upevni v nás víc identitu Božích synů a dcer. Amen. Zastavíme se postupně u několika proseb modlitby Otče náš a podíváme se, jak se v nich odráží židovská víra. Otče náš, který jsi na nebesích. Tato prosba se ozývá v židovské modlitbě Amidě, takzvané modlitbě požehnání. To 19. zní takto. Požehnej nám, Otče, všem jako jednomu, světlem své tváře. Neboť si nám ve světle své tváře, Hospodine, Bože náš, dal tóru života a milosrdenství, spravedlnost, požehnání, milosrdenství, život a pokoj. Amen.

prosby posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, jsou obsažené v židovské modlitbě Kadiš jako jedna prosba. Nechť se jeho veliké jméno vyvýší a posvětí. Amen. Ve světě, který stvořil podle své vůle, ať je upevněna jeho vláda za vašich dnů a za vašich životů a za života celého Izraele, rychle a brzy. A řekněte amen. Buď požehnáno jeho veliké jméno na věky věků. Ať je posvěceno, pochváleno, oslaveno, vyvýšeno, vychváleno, zmocněno, vyneseno a velebeno jméno svatého. Budiš požehnán. Amen. Ctít, posvěcovat Boží jméno, jeho reputaci mezi národy, je povinnost každého, kdo ho nazývá svým otcem. Bůh sám dbá na to, aby jeho jméno nebylo znesvěceno. Ezechiel 36, 20 až 27. Ale když přišli mezi pronárody, znesvěcovali mé svaté jméno, kamkoliv přišli. Říkalo se o nich, je to lid Hospodinův, ale z jeho země museli odejít. I jala mě lítost pro mé svaté jméno, které oni, izraelský dům, znesvětili mezi pronárody, kamkoliv přišli. Řekni proto izraelskému domu, toto praví panovník Hospodin. Nečiním to kvůli vám, izraelský dome, nýbrž kvůli svému svatému jménu, které jste znesvěcovali mezi pronárody, kamkoliv jste přišli. Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili. I poznají pronárody, že já jsem Hospodin, je výrok panovníka Hospodina, až na vás ukáží před jejich očima svou svatost. Vezmu vás z pronárodů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší země. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. Očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Žalm 154. Chci tě vyvyšovat, Bože můj a králi, tvému jménu dobrořečit na věky a navždy. Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit na věky a navždy. Veliký je Hospodin, nejvyšší chválihodný, jeho velikost nejde vyspytovat. Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy. Tvoje velebnost je důstojná a slavná. Chci přemýšlet o tvých divuplných dílech. Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích. I já budu vypravovat o tvé velikosti. Budou šířit vše, co připomíná tvoji velkou dobrotivost. Budou jásat, jak jsi spravedlivý. Hospodin je milostivý, plný slitování, zhovívavý a nesmírně milosrdný. Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky. Kéž ti tvoji věrní dobrořečí. Ať hovoří o tvém slavném králování, ať promluví o tvé bohatýrské síle, aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy a slávu a důstojnost království tvého. Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení, ve všech svých slovech je Hospodin věrný, je svatý ve všech svých skutcích. Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje. Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije.
Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc a zachrání je. Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny své volníky vyhlazuje. Z mých úst zazní chvála Hospodinu, jeho přesvatému jménu, bude dobrořečit všechno tvorstvo na věky a navždy.

V modlitbách podle Bible, které právě posloucháte, se modlíme spolu s pánem Ježíšem, židovským rabínem, slovy, která učil své učedníky. Poznáváme, jak se v modlitbě páně odráží židovská víra. Prosba Přijď království tvé je podobná starověké modlitbě Alejnu, kterou se dodnes židé modlí. Citují část uvedenou v knize Učedníkem rabína Ježíše. Autorkami jsou Ann Spengler a Lois Twerberg, která je inspirací této série. Proto v tebe budeme doufat, Hospodine, Bože náš, abychom rychle spatřili v nádheře tvou moc, kdy modly sejdou ze země a bůžci budou navždy vyvráceni, aby svět byl napraven královstvím všemocného a všichni lidé tě nazývali tvým jménem, aby se k tobě obrátili všichni bezbožní země. Všichni obyvatelé světa poznají a budou vědět, že před tebou má pokleknout každé koleno, přísahat každý jazyk. Kéž brzy všichni přijmou jho tvé vlády a ty jim budeš královat na věky a věčně, neboť tvá je vláda a ty jsi na věky a věčně budeš ve slávě královat, jak je psáno v Tóře, Hospodin kraluje na věky a navždy. A je řečeno, Hospodin bude králem nad celou zemí. V onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. Amen. Kde je Boží království a kdy přijde? Je to místo, kde je Boží lid. Ti věřící, kteří upřímně hledají a modlí se za to, aby se Boží vůle děla v jejich životech a v životech druhých, kteří vyznávají Boha jako svého krále. V Lukáši 17 čteme, když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim, království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat. Ani se nedá říci, hle, je tu, nebo je tam. Vždyť království Boží je mezi vámi. Cituji dále ze zmíněné knihy. Ačkoliv starověcí židé věřili, že nad nimi Bůh již vládne, modlili se, aby ho jednoho dne poznal a ctil celý svět. Toužili potom, aby každý národ na zemi činil pokání a chválil pravého Boha nebes. Většině z nás prosba Přijď království tvé zní, jako by se týkala Kristova druhého příchodu. Ale Alejnu nám ukazuje, čeho se týká doopravdy. Že celý svět jednou bude chválit Boha. První tři řádky modlitby páně tedy vyjadřují naši touhu, aby Bůh rozšířil svou láskyplnou vládu a přivedl všechny lidi do vztahu se sebou, aby jej mohli uctívat a plnit jeho vůli. Ježíšova modlitba, stejně jako mnoho dalších židovských modliteb, poukazuje na mezeru mezi ideální a skutečnou Boží vládou v současnosti. Jakoby říkali, že Bůh ještě není králem světa. Samozřejmě jako stvořitel je Bůh v samé podstatě suverénní. V rabínském myšlení je nicméně svět stále naplněn zlem, protože odmítá uznat Boha za pravého krále. Konec citace. Další prosba modlitby páně. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes. Proč se Ježíš modlí za chléb? Hebrejské slovo lechem, chléb, může znamenat v širším smyslu pokrm, nebo ještě obecněji Boží zaopatření. Když Ježíš s díku vzdáním pozvedl chléb a lámal ho, děkoval za celý pokrm, stejně jako další židovští otcové rodin, kteří tím uznávají Boha jako toho, kdo se stará o naše zaopatření. Všechny židovské modlitby u jídel, která zahrnují chléb, začínají tímto požehnáním. Požehnán si ty, Hospodine Bože náš, králi vesmíru, který vyvádíš chléb ze země. Když se modlíme, chléb náš vezdejší dej nám dnes, prosíme, aby pán naplnil všechny naše potřeby. A v tomto kontextu také spíš pochopíme Ježíšova slova z Janova evangelia 6. kapitoly. Ježíš jim řekl, Amen, amen,
pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš, pravý chléb z nebe vám dává můj Otec. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Řekli mu, pane, dávej nám ten chléb stále. Ježíš jim řekl, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Pane, děkujeme ti, že ty sám jsi život, že se o nás staráš. Děkujeme ti za dar chleba. Odpusť nám, že ho bereme tak samozřejmě. Většina lidí na světě v průběhu historie žije v obavách, zda bude mít co jíst. A my jídlem tolik plýtváme. Prosíme, pomoz nám žít skromněji a hospodárněji. Žít s vděčností za to, co máme. Prosíme také za všechny hladovějící. Za všechny, kdo mají nouzi materiální nebo jinou, aby ses o ně postaral a dal jim to, co potřebují. A aby ses pro ně stal zdrojem života. Amen.

Židovské kořeny modlitby Páně dnes objevujeme v modlitbách podle Bible s Danou Kenningovou. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Podobnou prosbu najdeme v židovské modlitbě požehnání. Odpusť nám, Otče, že jsme zhřešili, a odpusť nám, králi náš, že jsme se provinili, neboť ty promíjíš a odpouštíš. Požehnán si, Pane, jenž si milosrdný a hojně odpouštíš. Amen. Pán Ježíš učil v kázání nahoře, že ten, kdo neodpustí, tomu nebude odpuštěno, a blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Pane, prosíme tě, pomoz nám odpouštět drobné věci, pokud možno hned, aby se nekupily do jedné velké hromady výčitek a křivd. A ty velké, ty, které je těžké odpustit, prosíme, odpouštěj ty sám v nás. Ať je tvá láska větší než zlo, které bylo spácháno vůči nám, než bolest, kterou neseme. Prosíme za všechny, kdo nedokáží odpustit, kterým se stalo něco strašného. Prosíme, abys je uzdravil, abys jim ztrátu vynahradil, abys pro ně obrátil to zlo v požehnání a použil si to vše k dobrému. Děkujeme ti, že ty nám odpouštíš malé i velké hříchy, závažné i nevědomé drobnosti, každý dluh lásky. Za to vše si umíral, Pane Ježíši, na kříži. V tak neskutečných bolestech si z moci lásky volal: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. Amen.

Neuveď nás v pokušení. V knize Učedníkem rabína Ježíše k tomu čteme. Starověká rabínská modlitba nám přibližuje i učení našeho rabína. Je paralelou Ježíšových slov neuveď nás v pokušení, což je židovský způsob, jak říct nenech nás podlehnout našim zlým sklonům, pomoz nám vyhnout se pokušení a hříchu. Další zajímavou částí modlitby Páně je prosba o ochranu od zla. O jakém druhu zla Ježíš mluví? Hebrejské slovo označující zlo má široký význam. Může znamenat nebezpečí, neštěstí, ale také hřích. V knize Učedníkem rabína Ježíše čteme. Rabíni si to uvědomovali, proto v jedné modlitbě z období přibližně okolo roku 200 našeho letopočtu žádají konkrétněji. Vysvoboď mne od zlého člověka, zlé společnosti, zlého zranění, zlých sklonů a od satana ničitele. Amen. Hebrejské slovo ra je použito celkem čtyřikrát. Nejprve jako prosba o fyzickou ochranu, poté jako prosba o ochranu před pokušením činit něco zlého, přicházejícím ze strany druhých. Ovšem také před pokušením vlastních žádostí a dokonce i před pokušením od satana. Abychom se vyhnuli věcem, které by nás mohly zcela zničit, žádá tato modlitba Boží pomoc fyzickou i duchovní. Tolik citace. Podobná prosba se ozývá v žalmu 140. Vysvoboď mě, Hospodine, od člověka zlého. Chraň mě proti násilníku, proti těm, kdo mají v srdci zlé úmysly a den ze dne se srocují k bojům. Jazyky si ostří jako hadi, zarty mají jed jak zmije. Ochraňuj mě, Hospodine, před rukama své volníka. Chraň mě proti násilníku, proti těm, kdo zamýšlejí podrazit mi nohy. Pyšní osidlo mi nastražili, síť z provazů na cestu rozestřeli, nachystali na mě léčky. Pravím, Hospodinu, ty jsi můj Bůh. Přeji sluchu mým prosbám, Hospodine. Hospodine, panovníku, moje mocná spáso, hlavu kryješ mi v den bitvy. Nepřivoluj, Hospodine, k choutkám své volníka, nedej, aby vyšly jeho plány, ať se nevypíná. Na hlavu těch, kdo mě obkličují, ať padne trápení, na němž se jejich rty umluvily. Ať na ně dopadne žhavé uhlí, ať je Bůh do ohně srazí, do vířivých proudů, aby nepovstali. Pomlouvač se v zemi neudrží, zlovolného násilníka stihne náhlá zkáza. Vím, že Hospodin obhájí poníženého, že ubožákům zjedná právo. Ano, spravedliví vzdají tvému jménu chválu. Přímí budou bydlet před tvou tváří. Amen. A je tu závěr dnešních modliteb podle Bible. Boží požehnání do dalšího týdne vám ze studia Rádia 7 přeje Dana Kenningová. Čtvrtý díl série s názvem Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín, zakončíme jak jinak než modlitbou Páně. Můžete se ke mně připojit na hlas. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, moc i sláva, na věky. Amen.

Všichni jsme tví milovaní. Neohlížíš se nalevo ani napravo, vidíš své drahé dítě. Tímto vzkazem se s vámi loučím z nočního vysílání Rádia 7 a přeji vám boží blízkost i v dalším dni, který už začal. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová. Ranním vysíláním vás provede Lucie Endlicherová.

Začátek května má tu výhodu, že někdy se povede to, že jsou volné dny prodlouženy, tak jako se to stalo o tomto víkendu. Tak možná je pro vás neděle už taková klidnější, protože jde vlastně o xtý volný den v pořadí. Tak jestli to tak je, a jestli jste se právě proto probudili trošku dříve a posloucháte teď vysílání Rádia 7, jsme jenom rádi. Vítejte, rádi vám budeme dělat společnost, ať už to bude pár chvil nebo třeba celé ráno. Co máme připraveno k poslouchání, o tom teď z úst Lucie Endlicherové, která přeje hezkou neděli 10. května 2026. Rádio 7 za vámi mezi 6. a 10. hodinou bude přicházet také s těmito pořady. Neděláme v tom výjimku, že každé ráno vás po čtvrt na sedm zveme k tomu, abychom společně otevřeli Bibli, četli z ní a modlili se. Téma svobody otevře pořad Studna slova, který naladíte ve 6:45. S Jiřím Hurtou nahlížíme stále do 7. kapitoly 1. listu Korinským. List Filipským otevíráme teď v nedělním čase po 7. hodině společně s Kubou Lofítkem. Dnes budeme poslouchat texty hymnu trpícího služebníka Mesiáše. Po 7. hodině nás čekají i další biblické pasáže. Co znamená a co přináší svoboda? Nezávislost, možnost dělat si co a kdy chci? Má nějaké mantinely? Josef Mačák se ve k přemýšlení o svobodě ve svátečním slově v 8 hodin. Jak v církvi najít své místo a proč je tak těžké odolat lákadlům světa, která nás od Boha nenápadně oddělují? Jak nepodlehnout mentalitě sobectví či moci a naopak růst v opravdové duchovní zralosti? O tom všem bude mluvit Jiří Tomeš z Bratrské jednoty baptistů v Teplé u Konstantinových lázní v záznamu bohoslužby po 9. hodině. I tohle bude program Rádia 7 v dalších chvílích, ať se vám dobře poslouchá. O první písničku po 6. hodině se postará Jesus Cabello, který bude zpívat o tom, že bez boží lásky by člověk nebyl nic.

Zhudebněný šalm 77. v podání kapely Tehillim teď ještě vystřídá písnička kapely Nad čarou, která nás přivede k 6. hodině a 15. minutě. Pokud se k nám budete chtít přidat, tak už po téhleté písničce nás čeká zmíněný tichý čas. Tady je ta chvíle, kdy spolu nahlížíme do Bible, čteme z ní a modlíme se. Dnes půjde o text z 21. kapitoly Janova evangelia. Pojďme se vydat spolu s učedníky k Tiberiackému jezeru. Chcete-li, přidejte se k nám už po písničce.

Jak bylo řečeno, čeká nás tichý čas, ta chvíle, kdy čteme úryvek z Bible, přemýšlíme o něm a modlíme se. Dnes půjde o text z 21. kapitoly Janova evangelia. Tedy vypravujeme se do té chvíle, kdy učedníci po Ježíšově zmrtvých vstání odcházejí z Jeruzaléma a vrací se ke svému původnímu povolání. Jsou na Tiberiackém jezeře a snaží se lovit, ale nic neuloví. A právě v tomhletom okamžiku se uděje následující situace. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán.

0: Když jsem dnes ráno přemýšlela o tom, který úryvek z Bible bych ráda přečetla v tuhle chvíli, tak jsem si vzpomněla, že před týdnem jsem v tomto čase četla úryvek z 20. kapitoly Janova evangelia, tu situaci, kdy učedníci byli zavřeni ve večeřadle a Ježíš přichází skrze ty zavřené dveře. A přemýšlela jsem u toho o strachu, o tom, jak se zavíráme do svých představ a do toho, jak se nenaplnili, a vlastně to v nás vyvolává takovou obavu, že se oddělujeme od všeho vnějšího. A dnes mi došlo, že to, co udělal Petr ve druhém případě, tedy když se vrátil k Tiberiackému jezeru a šel lovit ryby, byl vlastně taky zosobněný strach. On už sice viděl mrtvého Ježíše, dokonce slyšel nějaká slova poslání, ale stejně to není ono a nemá to tu sílu. A tak se vrací k tomu, co zná. I tohle strach umí. Člověk možná už udělá ten první krok, něco zažije, ale stejně ho strach otočí a vrací ho mnohem hlouběji a mnohem více zpět, než by vůbec bylo nutné. Ale pak přichází ta zvláštní věc. To je Pán. Zjevuje se Ježíš. Stejně jako v prvním případě, když se ukazuje učedníkům ve večeřadle, i tady se najednou proměňuje situace. Ježíš je ten, kdo má moc proměnit můj strach ve vítězství. Něco nového, krásného a silného. A taky dnes, Ježíši, prosím, aby si proměňoval můj strach. Aby nade mnou přestal vládnout. Aby si v mém životě vládl ty. Amen.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde.

bývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

Ocitnout se v božím světle znamená kráčet s jistotou, připomínala tahle ta písnička v podání kapely Ouce. To, že se nemusíme bát, to, že máme v Bohu velkou ochranu. To byla ta věc, kterou chtěla tahle ta písnička připomenout a vložit do mysli člověka co nejhlouběji. A takových písní, které budou připomínat to důležité a podstatné, je před námi ještě pěkná řádka předtím, než se dostaneme k 6. hodině a 45. minutě, tedy k tomu času, který v našem vysílání patří relaci Stud na slova. V ní se setkáme s Jiřím Hurtou a přemýšlet budeme o svobodě, což je v těchto dnech téma velmi patřičné. Tak jestli chcete, počkejte si na 6:45 a na program Stud na slova o svobodě.

jsem říkala, že písničky, které hrajeme, připomínají to podstatné a důležité, tak to rozhodně platilo o té, která dozněla, i o té, která znít ještě bude. Je od kapely For King and Country a zní v ní: když padneme, padneme společně, a když povstaneme, povstaneme společně. Tahle ta písnička vznikla v době covidu a připomínala tu sounáležitost, kterou najednou lidé zakoušeli úplně jiným způsobem. Prostě jsou věci, které je možné projít jenom dohromady, ruku v ruce.

0: Jak bylo slíbeno, před námi je v tuhle chvíli program Studna slova, ve kterém společně s Jiřím Hurtou nahlížíme do 7. kapitoly 1. listu Korinským. A když nás čeká ten dnešní oddíl, o kterém budeme uvažovat, možná stojí za to přiznat si, kdo z nás by netoužil po svobodě. Ovšem, když tohle téma otevírá apoštol Pavel, tak se dostane k důrazům, které mohou člověka v 21. století možná překvapit. V dalších chvílích bude totiž řeč o tom, že manželství se často může stávat kořenem rozpolcenosti křesťana. Proč a v čem? O tom bude mluvit Jiří Hurta, kterému předávám slovo.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Pokračujeme dnes ve společném zamyšlení nad další částí 7. kapitoly 1. listu do Korintu, kde ve verších 32 až 35 apoštol Pavel píše: Já bych však chtěl, abyste neměli starosti. Svobodný se stará o věci páně, jak by se líbil Bohu, ale ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě, a je rozpolcen. Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věci páně, aby byla svatá tělem i duchem. Provdaná se stará o světské věci, jak by se zalíbila muži. To vám říkám, abych vám pomohl, ne abych vás uvedl do nesnází, ale abyste žili důstojně a věrně lnuli k pánu bez rozptylování. Pavlovi v žádném případě nejde o nějaké studené principiální zásady bez ohledu na pravo či nalevo podle vzoru, ať se prosadí spravedlnost, i kdyby přitom celý svět měl zahynout. Žádné takové sekerářství u Pavla nenajdeme. Apoštol také nevede žádný ideologický zápas. Chce pouze dovést lidi až tam, kde lze právem hovořit o skutečném plném životě v celém jeho bohatství a v hojnosti. Tento život je tam, kde člověk naplňuje vědomně pravý smysl své existence. Tedy tam, kde plní vůli pána, jenž byl ochoten svůj život poslušně obětovat, abychom život měli. Překážky, které brání člověku tímto plným životem žít, jsou Pavlovi také jediným důvodem, pro který má výhrady k manželskému svazku. Ženatý muž a vdaná žena mají totiž často docela jiné starosti. Jednomu i druhému jde o to, aby se zalíbil svému protějšku. Nemusí jít o to, že by jeden nebo druhý chtěl být pro toho svého partnera atraktivní eroticky. Ale jde o to, že manželská realita nutí často člověka k zapírání Krista, k nedbání na jeho přání a vůli, jenom proto, aby člověk vyhověl svému partnerovi, aby si získal jeho náklonost, anebo aby se ubránil jeho výtkám a nebyl příčinou tiché domácnosti, anebo zase naopak domácnosti příliš hlučné. Manželství se může snadno stát příčinou křesťanské rozpolcenosti. A tato rozpolcenost pak poznamenává i celé sborové společenství. Kořen těžkostí spočívá vlastně v tom, že člověk si zpravidla neví rady. Na jedné straně musí brát vždycky značný ohled na svého partnera, na druhé straně je a chtěl by být živým a platným údem sborového společenství. Z toho samozřejmě nutně vznikají rozpory, dané už tím, že plná svoboda v Kristu je protikladem jakékoliv vázanosti na člověka. Z takových rozporů se snadno vyvíjí tajnůstkářství, neupřímnost, často i pomlouvání, žárlivost, lakotění, závist, ovšem taky i neúčast na shromáždění a tak dále. Kolik jen je takových případů, kdy jeden nejde do shromáždění kvůli druhému. Takže takových živých dokladů oprávněnosti apoštolových rad je možno v církvi najít víc než dost. Na druhé straně to ovšem neznamená, že svobodný člověk mimo manželský svazek je snad mimo jakékoliv nebezpečí. Z mnohých pokušení, která na něho mohou útočit, to bývá nejčastěji na jedné straně buď smyslnost, anebo na druhé straně pokušení bezmezného sobectví. Jsou lidé, kteří se nežení, ale ne proto, aby se líbili pánu. Nýbrž proto, aby tomu druhému nemuseli nic dát. Aby se ve vzájemném soužití nemuseli o nic dělit, aby se nemuseli ničeho vzdávat. Jeden velice jinak častý návštěvník kostela například říkával, nebudu se ženit, protože já přece nebudu živit ženu. Nezapomeňme tedy, že důvody, pro které někteří lidé zůstávají sami, mohou být velice pochybné, dokonce protikřesťanské. A čteme-li tu o neprovdané křesťance, že jí jde o to, aby byla svatá tělem i duchem, bylo by naprosto chybné, kdybychom v těch slovech viděli nějakou glorifikaci panenství anebo nějakou mystickou kvalifikaci pro mimořádný stav nevěsty Kristovi. Je třeba zůstat střízlivě na půdě Božího slova a neblouznit v umělých tajemnostech. Být svatý znamená přece ve skutečnosti totéž, co patřit Bohu. Totiž patřit mu vědomně a dobrovolně. Být svatý tedy znamená žít z vlastního rozhodnutí v jeho přítomnosti, což znamená řídit se Boží vůlí. A to je nutnost, kterou pán žádá na každém křesťanovi. Proto nemůže být omezována na nějaký privilegovaný kult panen. Bludy, kterými úpadková pacírkev zaneřádila čistou pravdu Božího slova, se ovšem drží mnohem houževnatěji než ryzí víra v ospravedlnění z pouhé milosti. A tyto bludy se těžko vykořenují, protože mnohé z nich vyhovují představám tělesného křesťanství a falešné zbožnosti. Přesto je nutno znovu zdůraznit, že celibát není žádným platným znamením nějakého vyššího mravního stupně. Ponechme stranou majetkové a mocenské motivy, které vedly skaženou církev k vynucovanému kněžskému celibátu a jeho vychvalování, jakož i k vyvyšování panenství, které mělo spíše zakrývat ohavnosti a hříchy s takovým falešným učením spojené. Jedno je jisté. Křesťany nelze nikdy dělit na více či méně zasvěcené podle toho, v jakém rodinném stavu žijí. Pavel píše svým korintským bratřím v lásce. Jeho rady nemají nic společného se zákonickými zákazy nebo příkazy. Vedeli své bratry k plné oddanosti pánu, mluví k nim o něčem, co je podle jeho poznání a zkušenosti člověku k velikému prospěchu a ne na jeho úkor. Apoštol nechce v žádném případě ze svých rad uplést nějakou lstivou smyčku, do které by se křesťané měli chytit, aby je pak Pavel dotáhl, kam se jemu líbí, aby je měl tam, kde sám je chce mít. Pavel přece ví až příliš dobře, že žádnému člověku na světě nelze vnucovat dobro. Že tedy ani žádnému křesťanovi nelze nařizovat jeho vlastní prospěch. Protože skutečnou cenu na cestě života má pouze to, k čemu se člověk rozhoduje zcela svobodně a dobrovolně. Mimo to Pavel dobře ví o tom, že osobní obdarování i povolání každého člověka je rozdílné. Jeho rady jsou tu vlastně jeho osobním svědectvím. Na druhé straně osobně přece zná a respektuje skutečnost, že mnozí apoštolové a sloužící bratři, včetně apoštola Petra, jsou ženatí. A tato skutečnost jim ve službě vůbec není na závadu. Vždyť v 9. kapitole 1. listu Korinským v 5. verši vznáší otázku: nemáme právo brát sebou věřící ženu tak jako ostatní apoštolové i bratří páně i Petr? Nenechme se tedy oklamat rádoby zbožnými a superduchovními výklady falešných učitelů a zůstaňme v upřímné, nerušené oddanosti pánu. Tato pokojná, oddaná důvěra k pánu je totiž hlavním a konečným cílem všech apoštolových rad. Protože právě z této bezvýhradné a důvěřující vydanosti jemu vyrůstá veškerá skutečná životní plnost. Žiješ už touto požehnanou plností života?

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že nás chceš osvobodit od každé závislosti, která by nebyla závislostí na tobě samém, aby nic nestálo mezi námi a tvou dokonalou láskou, ve které si nás povolal k věčnému životu. Amen.

kdy nás čeká vydání s titulkem Dobré a lepší. A jako končí studna slova, končí také první hodina ranního programu Rádia 7. Přehoupneme se tedy přes 7. Je neděle 10. května 2026. Vaší průvodkyní je Lucie Endlicherová. Spolu s vámi se těším na těch 60 minut programu Rádia 7, které neděli co neděli patří společnému nahlížení do Bible. Znít budou slova 2. kapitoly listu Filipským, ale dostane se i na další biblické oddíly. Dobré ráno.

0: Úplně vím, že jeden z textů, který čtu v tomhletom čase, možná nejčastěji, je text žalmu 84., ale nemůžu si pomoci. Já mám tenhle ten žalm moc ráda a když zněla tahle písnička v podání Miťa Bodnára, Moniky Bačkové a Erika Stupky, tak jsem si říkala, že přesně dnes je ten čas na žalm 84. Žalm, který je určen pro předního zpěváka, má se zpívat podle gátského způsobu, je pro Korachovce. Jak je tvůj příbytek, milý Hospodine zástupů. Má duše zmírá stezkem po Hospodinových nádvořích. Mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu. Vždyť i vrabec přístřeší si najde. Vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila, Hospodine zástupů, můj králi a můj Bože. Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit. Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť. Když dolinou balzámovníků se ubírají, učiní je prameništěm, včasný déšť ji halí požehnáním. Pokračují stále s novou silou, objeví se před svým Bohem na Sionu. Hospodine, Bože zástupů, slyš modlitbu mou, naslouchej Jakobův Bože. Ty jsi štít náš, Bože, pohleď na tvář svého pomazaného, rač sklédnout. Den v tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde. Raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech své volnosti. Vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce. Hospodin je dárce milosti a slávy. Žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bez úhony. Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe.
1: Jak předstoupím před Hospodina,

Některé písně nabízejí zhudebněná slova Bible, tak jako to bylo v případě písničky Jana Knížka, kde jsme poslouchali text ze 40. kapitoly knihy proroka Izajáše. Jiné jsou biblickými texty inspirovány, někdy dokonce velmi volně, a přesto nabízejí velmi zajímavou reflexi daného příběhu. To bude v případě následující písničky v podání kapely Hrozen.

Smát se očima k tomu zval Pavel Helan. My k téhleté výzvě přidáme ještě jednu, která bude znít v písničce kapely Need to Breathe. Bude to výzva k tomu stát se znovu dítětem a samozřejmě k tomu přidám taky podobnou Ježíšovu výzvu. Třeba ústy Markova evangelia 9. kapitoly, kde čteme o tom, jak si Ježíš zavolal svých 12 a řekl jim: kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. Pak vzal dítě, postavil je doprostřed a řekl jim: kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne. A kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mne poslal. Yeah, I know too much. I think I know my way around. Smart to feel a heartbreak now. Too old

0: Čeká nás ještě jedna písnička v podání Filipa Many a pak už společně s Jakubem Lofítkem otevřeme druhou kapitolu listu Filipským a číst budeme tedy slova, která obsahují i hymnus oslavující trpícího Božího služebníka.
1: Duchu svatý přijď, dej mi sílu hlásat pevně o všech tajemstvích starších, než je sama země. Strach je mi na obtíž, a když pochybnosti rostou ve mně, smysl.

Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování, dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno. Na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus jest Pán. A tak, moji milí, jakož jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v mé nepřítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal. Ale i kdybych měl skropit krví oběť a službu, kterou Bohu přináším, totiž vaši víru, raduji a spoluraduji se s vámi se všemi. Stejně tak se i vy radujte a spoluradujte se mnou. Mám naději v Pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi. Vždyť nemám nikoho, jako je on, kdo by se tak upřímně o vás staral. Všichni si hledí jen svého a ne toho, co je Krista Ježíše. O Timoteovi však dobře víte, jak se osvědčil, když se mnou jako syn s otcem sloužil evangeliu. Jeho tedy doufám pošlu, jakmile uvidím, co bude se mnou. Spoléhám pak na to v Pánu, že i sám brzo přijdu. Za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste vyslali, aby mi posloužil v tom, co jsem potřeboval. Stýskalo se mu totiž po všech vás a byl znepokojen, že jste se doslechli o jeho nemoci. A opravdu byl nemocen na smrt, ale Bůh se nad ním smiloval. A nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Proto jsem ho poslal co nejdříve k vám, abyste měli radost, že ho zase vidíte. A tak, aby mi ubylo starostí. Přijměte ho tedy v Pánu se vší radostí a takových bratří si važte, neboť pro dílo Kristovo se přiblížil až k smrti a nasadil život, aby doplnil to, v čem vy jste mi posloužit nemohli.

Tahle zhudebněná podoba žalmu 63. v podání Jany Zýbalové mě úplně inspirovala k tomu nahlédnout do 11. kapitoly Lukášova evangelia. Tak to v ní Ježíš učí své učedníky to, co sám také dělá. Jednou se Ježíš modlil na nějakém místě. Stalo se, když přestal, že mu jeden z jeho učedníků řekl: Pane, nauč nás modlit se, jako tomu naučil své učedníky i Jan. Řekl jim: Když se modlíte, říkejte: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, buď tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb nám dávej každého dne a odpusti nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se provinuje proti nám. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Řekl jim: Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci a řekne mu: Příteli, půjč mi 3 chleby, protože můj přítel ke mně přišel z cesty a nemám, co bych mu předložil. A on zevnitř odpoví: Neobtěžuj mne, dveře jsou již zavřeny a mé děti jsou se mnou na lůžku, nemohu vstát a dát ti to. Pravím vám, i když nevstane a nedá mu kvůli tomu, že je jeho přítel, pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu vše, co potřebuje. A já vám pravím, žádejte a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.

Pomalu, ale jistě se blížíme k 8. hodině, tak v závěru té dnešní 60-minutovky, ve které jsme společně nahlíželi do Bible, ještě slova z knihy Přísloví z 8. kapitoly. Přijměte mé naučení, říká moudrost, a ne stříbro. Poznání je víc než pročištěné zlato.

0: 8 hodina je za námi. Rádio 7 je s vámi v neděli 10. května 2026. Lucie Endlicherová přeje dobrý den. Jestli k vašemu dobrému nedělnímu dni patří také naše sváteční slovo, tak jste tady správně, protože před námi je přemýšlení o svobodě v duchu, které připravil Josef Mačák a my je uslyšíme v podání Ladislava Hanuše.
1: Sváteční slovo.
2: Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví. Římanům 8. kapitola 14. až 15. verš. Věříme-li božímu slovu bez výhrad, pak nám nebude zatěžko věřit i tomu, že nám Bůh může dát konkrétní vedení v různých životních situacích. Někteří lidé se však domnívají, že lze dosáhnout stavu, v němž člověk žije ve stavu permanentního zjevení. Od raního probuzení čekají na slovo poznání a chtějí se dovědět, co si dnes vzít na sebe, do které tramvaje nastoupit a které ulici se vyhnout, koho jít navštívit, zda dnes jít či nejít na shromáždění a kdy jít spát. Tento stav určitého duševního přebuzení pak nazývají vedení Duchem svatým. Možná jste již někoho podobného ve svém okolí potkali a vzpomínáte si, jak počase se svou představou, ba spíše chimérou, ztroskotal. Ale rovněž si vzpomínáte, jak bylo takřka nemožné to těmhle lidem vymluvit. Pohlíželi na vás, kteří nevíte, co je to být veden Bohem, jako na duchovní trpaslíky. V čem je toto pojetí scestné, ač vypadá tak duchovně? Především proto, že na své cestě máme růst ke zralosti. A to znamená přebírat zodpovědnost za své kroky. K tomu se ale musíme učit samostatně rozlišovat. Ačkoliv problémy předkládáme Bohu a čekáme jeho vedení, nemůžeme do nich nezapojit svůj rozum. Tito lidé však zodpovědnost za své kroky odkládají, protože nečiní vlastní rozhodnutí, jen neustále, takzvaně, poslouchají Pána. Ale jen málo kdy zpětně hledí na to, jaké ovoce jejich poslechnutí vlastně přineslo. Proto fakticky nerostou, poslouchají Pána. Ale jen málo kdy zpětně hledí na to, jaké ovoce jejich poslechnutí vlastně přineslo. Proto fakticky nerostou a ve skutečnosti zůstávají nedochůdčaty. Za druhé, ačkoliv svůj stav považují za důkaz synovství, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží, jde ve skutečnosti o otroctví. Jak jinak označit stav, kdy člověku zvenčí diktuje cizí vůle a on to bez uvážení vykonává? Co je to svoboda v duchu svatém? Znamená to, že je v nás stále více z Krista a méně z nás. Jeho mysl se stává naší myslí a jeho srdce naším. Proto spontánně nahlížíme věci z jeho zorného úhlu tím více, čím jsme mu v srdci blíže. Když jsme pak postaveni do konkrétní situace, naše srdce se kloní k určitým věcem, někdy pociťujeme až silné pohnutí. Boží duch pracuje v našem nitru, protože charakter Krista, který tam vytváří, se projevuje a směřuje nás k tomu či onomu. Tak naše konání vychází zevnitř a není rozpor mezi tím, co chceme a co je správné udělat. Dokud tento rozpor existuje, nejsme ve skutečnosti svobodní. Když si pozorně přečteme úsek epištoly Římanům, z něhož je citovaný verš o vedení Duchem svatým, zjistíme, že Pavel staví do protikladu tužby padlé přirozenosti a tužby Ducha svatého. Ty první nás bez ohledu na naši dobrou vůli stahují k hříchu a odvádějí od Boha. Ty druhé nás vedou ke svatosti, k tomu, že ve svém životě naplňujeme zákon. Nejsme už pod zákonem, protože zákon jako soudce nad námi ztratil moc, nemá nás totiž za co odsoudit. Toto vnitřní vedení ke svatosti nazývá Pavel

0: vedení Duchem Svatým, a ne, jaké ponožky si dnes vzít na sebe. Jestliže někdo myslí, že je veden duchem, nechť je na jeho životě také vidět láska, která je naplněním zákona. Římanům 13. kapitola, 10. verš.
1: Ještě dnes po 12. a po 18. hodině si můžete poslechnout sváteční slovo o svobodě v duchu, které připravil Josef Mačák a přečetl Ladislav Hanuš.

Že Bůh je ten, který má moc změnit život člověka a jak jsou najednou věci úplně jinak. O tom bude už za chvíli písnička Jordana Felice. Ale ještě než dostane prostor, tak chci připomenout, že v čase mezi 8. a 9. je před námi jednak nahlédnutí na výročí spojená s dnešním datem a pak také výprava do vysílání Rádia 7, nejen pro dnešní den. Přijdeme tedy s pár tipy k poslechu. Tak taková je nabídka pro další okamžiky. Samozřejmě nebudou chybět písničky vybírané naší hudební redaktorkou Karolínou Vološinovou. Tak to všechno nás čeká v dalších okamžicích. A teď už ona proměna života, život vzhůru nohama, tak jak o něm zpívá Jordan Felice.

0: pořád. Když se podíváme do kalendáře, tak zjistíme, že dnes mají svátek všechny blaženy a také nositelé jména Izidor. Staročeské jméno blažena je vlastně překladem latinských jmen Beata a Beatrice. O jeho významu asi netřeba dlouho přemýšlet, ostatně ten překlad mluví sám za sebe. A v kalendáři bychom našli jméno Izidor. Pokud nás nějaký takový poslouchá, to by mě velmi zajímalo, tak mu přeju opravdu krásný svátkový den.
1: Kalendárium.
0: Pojďme se vydat do historie a připomenout si 10. květen roku 1627, kdy bylo vydáno obnovené zřízení zemské, tedy zemská ústava pro Čechy, a o rok později šlo o zemskou ústavu pro Moravu, tedy obnovené zřízení zemské pro Moravu. Ústava uzákonňuje absolutismus, česká koruna je prohlášena za dědičnou v habsburském rodě, první místo v zemském sněmu dostává duchovenstvo a jediným povoleným náboženstvím je vyhlášeno katolictví. Ti, kteří se nechtěli srovnat s panovníkem ve víře, museli se vystěhovat ze země. Německý jazyk je zrovnoprávněn s českým. Zemské úředníky mohl od té doby jmenovat pouze panovník. Ustanovení obnoveného zřízení zemského se udrželo více než 200 let, až do roku 1848. Před 101 rokem, roku 1925, zahájilo svou činnost Osvobozené divadlo v Praze. A 10. května roku 1990 bylo do svazku fakult Univerzity Karlovy začleněno také tré teologických fakult, katolická, evangelická a husitská. 140 let dnes uplynulo od narození švýcarského protestantského teologa Karla Bartha, který byl iniciátorem a vůdčí osobností tzv. Dialektické teologie, která je označována také jako teologie krize či teologie slova. Známý je Barthův komentář k Pavlově listu Římanům a především jeho několika svazková církevní dogmatika. Ve svých dílech se Barth snaží navázat na teologii kříže, zdůrazňuje boží moc a iniciativu. Přijímá kritiku náboženství a sám kritizuje lidskou snahu dostat se k Bohu. Oproti tomu staví víru, že Bůh ve své lásce sestoupí k lidem sám. Víra se tak podle něj stává spíše pasivním přijetím toho, že aktivní je Bůh. Pokud byste chtěli o životě Karla Bartha zjistit více, pustíte si dnes po 22. hodině pořad Řeka života. Hostem pro ní Procházkové je teolog Petr Galus, který život a dílo Karla Bartha představí hlouběji. Roku 1927 se narodil český evangelický filozof a mluvčí Charty 77 Ladislav Hejdánek. Po válce se aktivně podílel na činnosti středoškolské a vysokoškolské IMKY. Nejprve studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, odtud přechází na fakultu filozofickou a dostává se do blízkosti Jana Patočky. V protestantském prostředí, odkud pocházel, se jeho učiteli stali Josef Lukl Hromádka, Josef Bohumil Souček a mnozí další. Na konci 50. let 20. století se Ladislav Hejdánek podílí na vzniku reformovaného evangelického hnutí Nová orientace, které se snažilo o srozumitelné uvedení evangelia do tehdejší společnosti. Pěstoval mnohé vztahy napříč církvemi. Jeho přáteli byli například katolíci Jiří Němec nebo Zdeněk Bonaventura Bouše. Až do roku 1968 vykonával nejrůznější dělnické profese. Na konci 60. let nastupuje do Filozofického ústavu Československé akademie věd, odkud je propuštěn v roce 1971. Začíná pracovat jako vrátný, později topič a skladník, současně pořádá semináře pro studenty Evangelické teologické fakulty. Byl výraznou postavou prvních let fungování Charty 77, jedním z jejich prvních mluvčích. Po sametové revoluci vyučoval na Filozofické a Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Obdržel francouzský řád rytíř umění a písemnictví a český řád Tomáše Garrigua Masaryka třetí třídy. Roku 1960 se narodil irský hudebník vedoucí skupiny U2 Bonovox. Přezdívka Bonovox vzniká podle názvu obchodu v Dublinu, v latině znamená dobrý hlas. V roce 2006 povýšila britská královna Bona do stavu rytířského za jeho zásluhy v oblasti hudby a charitativní činnosti. Více se o Bonově životě můžete dočíst třeba ve velmi zajímavé knize Bono o Bonovi a za doporučení stojí jistě i kniha Evangelium podle U2, kterou vydalo česky nakladatelství Biblion.

0: Když to byla řeč o YouTube, tak tady taky jedna jejich písnička ve vysílání Rádia 7 se pomalu, ale jistě blížíme k 8:30. Dobré ráno vám, kdo jste se možná právě v tuhletu chvíli probudili. Díky, že nás posloucháte.
1: Nevral mi, že nejestvuje vietor, čo zlé odvanie, naladenie myšlienok, že nenachádzaš správne struny, že zbytočne hľadíš.

Byla tu řeč o jednom z pořadů, který v našem vysílání dnes zachytíte, totiž o řece života věnované Karlu Barthovi, která bude znít po 22. hodině. Tak přidám ještě pár dalších tipů pro vás, kdo byste si naše vysílání chtěli pustit. Když už to budu brát od konce, když jsme začali tou 22. hodinou, tak přidám také hodinu 23., kdy nahlédneme do knihy Lukáše Targoše Křesťanství v pěti slovech. Ta nabízí stručný základ křesťanství pro každého, kdo o víře přemýšlí. Pět slov, která stojí v záhlaví jednotlivých kapitol, završí zastavení poslední, které nabídneme dnes v hodině před půlnocí. Řeč bude o naději. Pusťte si večer pod lampou, pokud si chcete dozvědět více. Jestli vám Rádio 7 bude dělat společnost po 19. hodině, tak se můžete spolu s námi vydat do Indie, kam zamířil Tomáš Lanča. Pracoval zde jako grafik, ale tahle cesta měla vlastně ještě mnohem větší důležitost v tom, co dělal mimo svou práci. Totiž grafikem byl v redakci křesťanského nakladatelství, ale byl také nablízku dětem v jednom ze slamů. Mluvil s nimi o Kristu nebo na vlastní oči viděl, jak vypadá nefalšovaná radost při spatření prvního sněhu. Tak pokud chcete slyšet více z těchto zážitků po 19. hodině, vás v týdeníku Za obzor zveme do Indie. No a ještě jedno pozvání pro vás, kdo si chcete pustit poklady z archivu, které se vrátí k tématu lásky. Když říkám vrátí, říkám to proto, že dnes možná o lásce mluvíme často kolem svátku svatého Valentýna, ale o květnu jako měsíci lásky se mluvívá hodně, hodně často. Tak právě proto se dnes v pokladech z archivu vrátíme k tématu blízkého vztahu. Spolu s evangelickým farářem Jiřím Krubrem, nedávno zesnulým, budeme uvažovat o manželství. Poklady z archivu můžete naladit po 14. hodině. But then you changed my mind and made it real.

Tak tahle ta písnička kapely For King and Country dobře ilustrovala to předchozí pozvání k poslechu pokladu z archivu o manželství, protože se v ní zpívalo, když jsem si tě vybral, tak jsem věděl, že s tebou chci projít úplně všechno, že s tebou chci jít v dobrém i ve zlém a dokud dýchám, tak vím, že v každém období budu jenom tvůj.

Přemýšleli jste někdy o tom, v jaké fázi duchovního života se zrovna nacházíte? Do prvního listu Janova nás zavede záznam bohoslužby ze sboru Bratrské jednoty baptistů v Teple u Konstantinových Lázní. Spolu s Jiřím Tomešem budeme přemýšlet o Ježíšově společenství a světě. Jestli chcete slyšet více, zůstaňte s námi i po 9. hodině, kdy záznam bohoslužby nabídneme k poslechu.

Povzbudí vás někdy radostná písnička k tomu, abyste chválili Boha, i když ji třeba vůbec neznáte? Tu, která bude teď znít nejspíš z našeho vysílání, už znát můžete, možná už jste ji někdy zachytili. A možná i když nevládnete angličtinou, tak se k ní rádi přidáte. Už jenom proto, jak plná energie je. Zpívá se v ní radostně ono konstatování, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A když se dívám do Boží tváře, můžu vidět světlo. A to je to, co proměňuje můj život.

0: Přemýšlíte někdy o tom, v jaké fázi duchovního života se nacházíte? Jestli jste děti, které potřebují výživu a doprovázení, nebo spíš jste duchovními otci a matkami, které své zkušenosti předávají dál? Jiří Tomeš z Bratrské jednoty baptistů v Teplé u Konstantinových Lázní nás dnes zavede do prvního listu Janova a ukáže nejen to, jak najít své pevné místo v církvi, ale taky, jak účinně čelit píše a sobectví. Tady je záznam bohoslužby.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
2: Dobré dopoledne. Jak většina z vás asi ví, tak začali jsme probírat nedávno první list Janův. V tom budeme dnes pokračovat na téma Ježíšovo společenství a svět. A přečteme k tomu v úvodu kratičký text z 1. Janovy z 2. kapitoly od 12. do 17. verše. Prosím, abychom vstali ještě jednou ke čtení z písma, kdo můžete. První list Janův, 2. kapitola, 12. až 17. verš. Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává. A tak jste zvítězili nad zlým. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcová v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. V 1. Janově zatím ponejvíce čteme o tom, že jsme pozváni do společenství. Do společenství Kristovy lásky. A o lásce jsme taky hodně četli. To je láska, kterou Pán Ježíš naplňuje svoje společenství. A to je láska, které se taky potřebujeme otevřít. Kterou se potřebujeme nechat vést. Aby naše společenství bylo skutečně společenstvím Pána Ježíše. Dnešní oddíl je trochu zvláštní a trochu se vymyká. Mluví ke třem skupinám a ke všem třem skupinám mluví vlastně dvakrát v takovém refrénu. Mluví k dětem, k mládencům a k otcům. Kdo jsou tito děti, mládenci a otcové? Komu je to adresováno? Mnozí vykladači se domnívají, že jsou tím míněni všichni křesťané. Vždyť všichni jsme děti Boží. Všem, kteří v něj uvěřili, jsou odpuštěny hříchy. A tak to čteme už vlastně na začátku té druhé kapitoly a už předtím. A ti mládenci, také všichni, vždyť v Ježíši Kristu máme tu životní sílu a schopnost vést duchovní boj a obstát v něm. A otcové, také všichni, vždyť je jim psáno, že jsme poznali toho, který je od počátku. Domnívám se ale, že tyhle tři oslovení je možné vnímat i trošku jinak, trošku dynamičtěji, trošku v proměnách na více úrovních, protože jimi jednak jsme, ale jednak se jimi také stáváme a také do nich dorůstáme. Můžeme je vnímat jako zástupce tří generací, děti, mládence a otce, kdy každá ta generace má svoje potřeby, každá ta generace s něčím specifickým taky zápasí, a nebo je můžeme taky vnímat jako takové duchovní stavy. Jednak jako ty, kdo jsou noví ve víře, kterým je odpuštěno, kteří rostou, ti mládence jako ty, kteří bojují poznávají, osamostatňují se. A ty otce, jako ti, kteří jsou pevní, kteří jsou sloupy a duchovními otci, duchovními matkami jiných. Každý má svoji roli, každý má svůj zápas. Nenechme se zmást tím, řekněme, maskulinním jazykem. Jsou zde míněni i ženy, i muži. Ten jazyk prostě v té době byl takový a tak to je to přeloženo. Apoštol Jan, který nám píše tato slova, je snad píše do nejistot a zápasů a obtíží těchto různých skupin. A my si můžeme uvědomit sami u sebe, že náš život má různé životní fáze. A vždycky do každé životní fáze potřebujeme slyšet různé věci. A právě tak můžeme vnímat i ten dnešní text. A různě v různých životních situacích jsme i schopni něco chápat a přijímat. Píšu vám děti. Děti. Těmi dětmi jsme opravdu všichni, kdo jsme uvěřili v Pána Ježíše. A v Janově evangeliu je napsáno, těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha. Můžeme těmi dětmi ovšem vnímat i duchovně nejmladší generaci, což nutně nemusí být děti, biologicky děti. Ale Jan přináší takové povzbuzení této skupině. Jsou vám odpuštěny hříchy pro jméno Pána Ježíše. Nemusíte si už klást otázku, jestli jste dostateční, co máte ještě udělat, abyste byli vnímáni jako dobří a přijatelní. A nemusíte ani trpět různými úzkostmi nad tím, jací jste. Protože to nejdůležitější udělal Bůh skrze Ježíše Krista. Jak to čteme už v předchozích verších, v první kapitole v 9. verši, jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. A v 2. kapitole, v 1. a v 2. verši, toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Když přijmeme Boží odpuštění v Ježíši Kristu, stáváme se jeho dětmi. Poznali jsme Otce a jsme na správné cestě. Takové dítě, když se na to podíváme z toho pohledu těch, řekněme, tří duchovních oblastí, tří duchovních stavů, takové dítě ale taky roste a stává se tím mládencem. Mládencem plným síly, bojovnosti, taky občas možná ale rozkolísanosti, nejistoty, možná trpícího mnohými pokušeními. A možná i s různými pády, protože s velkým nadšením přichází někdy i velká zklamání, velké pády. Mluví o duchovním mládí, které je plné energie, nápadů, touhy, odvahy. A to se zase nemusí nutně týkat věku. A Jan tuto skupinu lidí povzbuzuje. Používejte tuto energii, kterou vám Pán Bůh dává. Tyto nápady a tu odvahu, kterou Pán Bůh dává do vašeho života, používejte je pro něj. Používejte je pro Pána. Ano, někdy přijde zbrklost, přešlapy, slepé uličky, ale ono to k tomu patří. Zvítězili jste nad zlým díky Kristu. A jste v Pánu Ježíši Kristu, když zachováte jeho slovo. Když jeho slovo ve vás zůstane. Zvítězili jste, i když si tak možná nikdy nepřipadáte. A posouváme se dál od mládenců k otcům. Všimněte si, nejsou to starci, otcové. Jako otcové máte co dát, máte co předat, máte koho a kam vést. A opět tady můžeme vnímat i biologické otce, ale opět tady můžeme vnímat právě i duchovní otce. Máte co dát, máte co předat, míní se duchovní otcovství nebo mateřství. A já, když jsem přemýšlel o těchto kategoriích, zvlášť o tom dítěti a o tom otci, tak jsem si vzpomněl na jednu takovou situaci ze života. Je to už hodně, hodně dlouho, je to mezi 25-30 lety zpátky. Byl jsem na nějaké křesťanské konferenci, možná to bylo díkuzdání, už nevím, ale spíš to byla nějaká konference tady v západních Čechách. A dostal jsem se do takového hloučku k dětem jednoho kazatele, protože jsem s nimi kamarádil, a přišla tam nějaká paní, začala si s nimi povídat a ptala se toho bratra, to jsou všechno vaše děti? A já jsem tam byl jediný, kdo nepatřil do jejich rodiny, a on říkal takovou zajímavou věc. Ne, Jirka není náš, ale je jako náš vlastní. Jako náš vlastní. A po 25-30 letech ve mně to zanechalo takový dojem, že si to do dneška pamatuji. A to je přesně ono. Zažít skrze to duchovní otcovství nebo mateřství přijetí a blízkost. To je to, co můžou duchovní otcové a duchovní matky předávat. Jan říká těmto otcům a matkám, poznali jste Pána Ježíše, poznali jste ho, to znamená, máte s ním vztah, tak se ho držte. Buďte pevní, protože vy jste sloupy církve, a předávejte dál to, co vám Pán Bůh dal. Předávejte to dál. I když i vy máte různé svoje chyby a třeba i pochybnosti, předávejte to dál. Znovu ujišťuje, jste na správné cestě. Nezahoďte to, co máte, v čem jste duchovně vyrostli, upínejte se k tomu. Vy jste ti, kteří jste duchovně zralí. A nepromarněte ten čas ani v tom ohledu, abyste byli duchovními otci a matkami. A když přemýšlím o těch třech kategoriích, tak si uvědomuji, že může platit oboje. Totiž, že je to psáno všem, ať jsme nebo nejsme otci, dětmi, mládenci a tak dále, že to může být psáno všem, protože každý z nás bez ohledu na věk a duchovní zralost můžeme zažívat nebo zažíváme něco z toho, co ten Jan píše všem skupinám. Jsou nám odpuštěny hříchy pro Pána Ježíše Krista. Z Boží milosti jsme poznali toho, který je od počátku. Poznali jsme Pána Ježíše, poznali jsme nebeského Otce. A zvítězili jsme nad zlým ve svých životech. Jsme silní, a slovo Boží v nás zůstává. A tak vítězíme nad zlým. Tohle všechno můžeme prožívat my všichni. A zároveň každý z nás se nachází v různé životní etapě. V různé životní roli. A někdy můžeme být i zároveň dětmi a zároveň těmi otci nebo matkami. Jsme zároveň Božími dětmi a zároveň můžeme být dětmi pro někoho duchovně zralějšího, kdo nás vede. A zároveň můžeme být těmi otci nebo matkami někomu dalšímu. Je to tak i v tom biologickém životě. Jste děti svých rodičů a to neznamená, že nemůžete být zároveň rodiči svým dětem. Jste zároveň. Takže i v tom duchovním životě můžeme být zároveň dětmi vůči někomu, kdo nás vede a je naším duchovním rodičem, a zároveň můžeme být těmi duchovními rodiči pro někoho dalšího, koho my vedeme. A zároveň můžeme být i těmi mládenci nebo mladicemi, to je to hrozně v češtině, ale mladicemi, kteří vedou ten duchovní boj ne proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem. To je společenství, do kterého nás Pán Ježíš volá. To je společenství, které není jednolité, ale tak, jako má různá obdarování, právě tak má různé životní role. Jako rodina. Jan, apoštol Jan, se na nás obrací jako na rodinu. A tak přemýšlejte, komu můžete být tím duchovním otcem nebo matkou, kde vůči komu se můžete dovolit být tím dítětem, které je vedené, a kde máte bojovat ten duchovní boj a vítězit nad zlým. To téma se ale najednou změní, poněkud se změní, byť tam jsou souvislosti, a od 15. verše tam čteme. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. To slovo svět je takové dvojaké v písmu. Někdy je použito pozitivně, někdy je použito negativně. Tady je použito negativně, hodně v těch janovských, v těch epištolách Janových, v Janově evangeliu se o tom píše. A tady, když Jan píše o světě a říká nemilujte svět, tak míní hříchem naplněnou existenci, která má prostě porušený vztah k Bohu. V 5. kapitole čteme, víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí zlého. Je to oblast, která je pod mocí zlého. V Janově evangeliu Pán Ježíš říká, nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dřív než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho, protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Je to dokonce oblast, která přináší určitou nenávist a říká nám, kteří mu patříme, že nejsme ze světa, a pak říká na jiném místě, ve světě máte soužení, ale schopte se, já jsem přemohl svět. Je to nějaká nepřátelská oblast, ale na protiváhu těmto slovům zmíním asi ten nejznámější biblický verš, Jan 3:16, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Pán Bůh se rozhodl s tím světem něco udělat. S tím nepřátelským místem se rozhodl něco udělat. A když nám Jan říká, nemilujte svět, tak to znamená, nebuďte stejní. Nepřebírejte určitý způsob života, jednání a myšlení, které je pro svět blízké. Co to znamená? Znamená to, že se nesmím pobavit, že si nesmím něco užít. Hudba, divadlo, film, společenská akce, hezké věci, nebo třeba dovolená. Určitě ne, to by bylo velké zjednodušení, navíc to podléhá určitým zvykům. Někdy se ale žel může stát, že do Kristova společenství, do církve, do sboru mezi nás křesťany se dostane takové přemýšlení, že nám prostě do církve, že nepatří nic zábavného, žádná zábava, jenom vážnost, služba a práce. Ale to není pravda. Podívejte se, kolik v Biblii čtete o radosti nebo o odpočinku. Vždycky záleží, k čemu to poslouží a k čemu to použijí. Nebo slovy klasika, komu tím prospějete. Druhé straně? No někdy to tak opravdu může být. Sféru světa, o které mluví Jan, charakterizuje vzdálenost Bohu. A tak my si vždycky musíme klást otázku, zda nejsme účastní něčeho, co se Pánu Bohu nelíbí. Může být při té určité příležitosti Pán Bůh chválen. No pokud nás to odděluje od něj, a pokud je to hřích, tak určitě ne. A tomu je potřeba se vyvarovat. Jedna z nástrah světa, zvlášť v dnešní době, je, že je tolik zajímavých volnočasových aktivit, které sami o sobě nejsou vůbec špatné, ale je velmi jednoduché je vyměnit za církev. A potom se takové aktivity stávají špatnými. Jan nám říká, že jsme povoláni do společenství Pána Ježíše, že jsme povoláni k tomu, abychom se stali rodinou, která má i různé role a úkoly, a říká nám, bojujte a vzepřete se zlu. Protože může být zabalené do pozlátka zábavy příjemných věcí, ale odvádí nás od společenství s Pánem Ježíšem. Nemilujte způsob života, který vás vzdaluje Bohu. Nepřejímejte způsoby přemýšlení, které vidíte všude kolem ve světě, a vzepřete se tomu. Nepřejímejte mentalitu soupeření a sobectví. Nepřejímejte mentalitu nadřazenosti a ponižování druhých nebo pohrdání někým. Nepřejímejte mentalitu touhy pomoci a po slávě. Nepřijímejte mentalitu touhy po penězích nebo po sexu bez závazku. Nepodléhejte touze po uznání, urážlivosti, zlému mluvení nebo čemu dalšímu. Protože to všechno je svět. A apoštol Pavel píše, nepřizpůsobujte se tomuto věku. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, co je bohumilé a co je dokonalé. A to tak, když zachováme jeho slovo. To je zase další souvislost s tím předchozím. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává. Když v nás zůstává slovo Boží, tak budeme moci rozlišovat. A ten svět byl původně v každém z nás. Ale kdo přijal Pána Ježíše Krista, tak pro ten svět zemřel. Zemřeli jsme pro svět, abychom žili Kristu. Jenomže ten svět se v nás znova chce probouzet k životu. Naše tělo není imunní. Pořád jsme náchylní ke špatným touhám. Pořád naše oči a naše srdce občas vidí něco jiného, něco zajímavějšího. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. Svět se v nás chce probouzet. Pořád jsme k tomu náchylní. A tak nás starozákonní kazatel povzbuzuje nebo varuje, že když jdeme cestami svého srdce a za vidinou svých očí, můžeme si být jistí, že nás za to všechno Bůh postaví před soud. Ale děti, mládenci a mladice, otcové a matky, jsou vám odpuštěny hříchy. Zvítězili jste pro jméno Pána Ježíše Krista. Buďte pevní ve víře. Ježíš říká, to jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale vzchopte se. Já jsem přemohl svět. Pán Ježíš nás zve do svého úžasného společenství lásky a pravdy. Do společenství dětí, mládenců a otců. Do společenství, ve kterém smíme prožívat odpuštění hříchů, vítězství nad zlým a poznávat Pána a být v jeho blízkosti. Amen.
0: O Ježíšově společenství a světě mluvil Jiří Tomeš z Bratrské jednoty baptistů v Teplé u Konstantinových lázní. Pokud byste chtěli slyšet záznam bohoslužby ještě jednou, tak v repríze ho nabízíme vždycky v sobotu po 22. hodině.

Blíží se 10. hodina. Pro Lucii Endlicherovou je tohle příležitost k rozloučení. Díky za společně strávený čas. Ať se vám dnešní den vydaří, ať v něm nechybí boží i lidská blízkost. Naslyšenou.

a doufat, že se vzájemně unesou, když vrazí do sebe jako dva cizí světy s neuchopitelnou adresou.

krutý každý ohyb cesty, zalátý sněhem dávných neskončených zim. Ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasím. A tak pojď se mnou aspoň chvíli a snad tu tíseň

Řadě lidí nevěřím, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi. Pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším vězením,

Pěkné dobré nedělní dopoledne 10. května. Z Rádia 7 vás po 10. hodině zdraví Daniel Zeman, který vás bude provázet dalšími pořady. Experimenty v duchovním světě a s přáteli na párty vedly Marka Uhlíře dál a dál od toho, co

Každého z nás. Hostem Radky Mazurové bude křesťanská pracovnice Dita Michálková. Společně se podívají na to, jak naše minulá zranění ovlivňují současná očekávání, jak rozpoznat nezdravé vzorce a kde hledat cílu k řešení krizí. Co znamená a přináší svoboda? Nezávislost, možnost dělat si, co chci a kdy chci? Má nějaké mantinely? Ke krátkému zamyšlení Josefa Mačáka zveme ve svátečním slově od 12 hodin. Rozpaky stěkavého a neustále se zrychlujícího světa vyspíval Jan Běťák na albu Jazykem květin a dostal za ně hudební cenu Anděl v oblasti folku. I pro toho připomínáme krátce popolední v intervalu, při jehož poslechu se můžete dotknout touhy po návratu ke klidnějšímu a pozornějšímu životu. Dnešní kormidlo zve k poslechu všechny malé šampiony, kteří nechtějí jen sedět v koutě a poslouchat, ale rádi si vyzkouší některé disciplíny na obývákové závodní dráze a překonají sami sebe. Po jedné hodině odpolední začne atletický závod a Klárka s Myškou Bětkou otevřou brány neviditelného stadionu. I když valentýnský svátek slavíme už v únoru, skutečný měsíc lásky představuje, alespoň podle zažité tradice, až květen. A tak i dnes zůstane pořad Poklady z archivu u tématu blízkého vztahu. S nedávno zesnulým evangelickým farářem Jiřím Gruberem budeme uvažovat o manželství. Nalaďte si po 14. hodině. Otto Bethmann zaznamenal ve své knize různé části Bachova života. Dnes se v pořadu Concertino vypravíme do oblasti Bachova vzdělání. Přidejte se k poslechu v 15 hodin. Pořadu Séla se ve 4 hodiny vypravíme společně s apoštolem Pavlem do Atén. Pamatujete si pochody pro Ježíše, které se několikrát v 90. letech konaly v Praze a v Brně? Pokud ano, tak si tuto dobu můžeme společně připomenout v písničkách z archivu Po půl páté. Uslyšíme písně z alba Nebe je v srdci mém, jehož autor Graham Kendrick je spoluzakladatelem pochodů pro Ježíše, které proběhly v mnoha zemích. Dobrý vůdce umí namotivovat lidi, dodat jim odvahu a posunout je společně dál. Jak se takovým dobrým vůdcem stát? Jaké vlastnosti, dovednosti by takový vůdce měl v životě rozvíjet? S rozhlasovou akademií se vydáme v 17 hodin na Broadfest, kde se právě vedení věnoval Petr Dvořáček.

0: Marek Uhlíř toho vyzkoušel hodně, aby našel smysl života. O své cestě hledání a nacházení mluví v následujícím pořadu. Jeho příběh pro Rádio 7 natočil Kuba Lofítek.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Ahoj, já jsem Marek a tohle je můj příběh, jak jsem našel Boha. Nebo jak on našel mě. Jako malý, tak jsem byl vychovávaný v rodině, kde maminka byla svědek Jehovův. A já jsem s ní od malička chodil na shromáždění, které byly občas i třikrát týdně. Odmala jsem věřil, že je Bůh. Ale potom v dospívání, tak mě to přestalo bavit tam chodit a spíš jsem byl takový chodící zombie, když jsem tam šel. A když jsem mohl, tak jsem tam přestal chodit. V 15 letech, tak jsem se bavil s jedním starším a nějak k tomu došlo, že jsme přišli na to, že tomu nevěřím a že tam nemusím chodit. Potom jsem začal žít normálně s kamarádama, klasicky prostě. Pili jsme alkohol, vysedávali jsme na lavičkách, každý den skoro jsme pili různý párty, priváty prostě. A kdo ví, co všechno jsem zkoušel. Ale potom v dospívání, když už mi bylo tak přes 20, tak jsem začal hledat v duchovních věcech. Nejdřív to byly jenom knížky, takový self-building, no prostě jak být šťastný. A potom to přešlo do duchovních knížek až do ezoterických knížek, kdy jsem chodil vždycky do knihkupectví, kde jsem šel do ezoterického oddělení a tam jsem vždycky vytáhl nějakou knížku, která mi přišla dobrá a z toho jsem čerpal a bylo to zajímavé vždycky, ale furt jsem potřeboval něco dalšího. Furt jsem potřeboval hledat něco dalšího a nikdy jsem prostě si neříkal, tak teď už prostě vím, jak to je. Nikdy jsem nebyl šťastný. Potom jsem si otevřel svůj barbershop, protože jsem vystudovaný kadeřník. Začal jsem vydělávat peníze, ale i tak mi něco chybělo. A tak jsem hledal prostě tady v těch duchovních věcech. I jsem šel až do takových úrovní, že jsem šel na jednu šamanskou ceremonii, kde se i bere nějaká droga. A tam jsem zažil nějaký stav, kde mi nějaká bytost něco říkala ve formě nějakého hada. Říkal sobě, že je to jako Bůh, hadí Bůh. A že realita je vlastně jenom ten jeho sen a takovýhle věci. Ale prostě nebylo to, co jsem chtěl. A příště už jsem tam nešel, protože to bylo docela silný v tom smyslu, že bylo to ve mně ten had v tu chvíli. Já jsem tam plazil na zemi, syčel jsem tam a tak. Takže to bylo docela bláznivý. Potom jsem si teda říkal, že to bylo tou látkou, že vlastně moje mysl si vymluvila tu duchovní stránku toho, že to byla jenom ta droga. No a potom jsem začal hledat dál a vedlo mě to k Ježíši skrz různý učení vlastně, který nebyly úplně křesťanský, ale prostě nějakým způsobem jsem chtěl k Ježíši. Tak to věřím, že už byla chvíle, kdy si mě Bůh k sobě přitahoval. V Bibli se píše, že budou všichni vyučeni od Boha a pak přijdou k němu, k Ježíši. Že nikdo nemůže přijít k Ježíši, pokud ho Bůh nepřitáhne, otec. A já si myslím, že mě už Bůh přitahoval k němu. Když se tak uvědomuji zpětně, tak už když jsem byl malý, Bůh se mnou byl, i když jsem to nevěděl. Třeba když se rodiče hádali, byl jsem v koutě, jo, byl jsem tam fakt špatný, jsem tam brečel a cítil jsem se hrozně. A potom najednou přišel takový pokoj, že jsem najednou byl úplně v pokoji. A říkal jsem si úplně, co to je, pamatuju si, že jsem si úplně říkal, ty, co to je zvláštní. Ale asi jsem nevěděl, že to prostě bylo Bůh, ale zpětně si uvědomil takovýhle chvíle, nebo když mě zachránil třeba, když jsem nějak blbě se mohl vybourat na kole, tak ten zlomek vteřiny jsem určitě k němu, myslím, zavolal a nic se mi nestalo. No ale když jsem teda hledal Ježíše, tak jsem nevěděl, kam jít, protože Bible mě nenapadla, protože jsem si myslel, to znám už, když jsem vyrůstal v té rodině svědků, tak v té Bibli prostě není pro mě nic, co by mi dávalo život, protože u těch svědků nebylo nic, co by mi dalo život prostě. Nenapadlo mě, že když hledám Ježíše, že bych ho mohl najít tam. Znova jsem zkusil tu ceremonii šamanskou, protože jsem si říkal, když se soustředím na Ježíše, když budu chtít Ježíše, půjdu tam, tak to bude on, kdo se mnou bude mluvit, ne tady ten had. Ale to se nestalo a znova tam byl ten had a já jsem ho odmít, že prostě nechci, aby se už skrz mě projevoval a nějak jsem se tomu postavil prostě svojí vůlí. Potom jednoho dne, nějakou dobu později, jsem si uvědomoval nějaké špatné věci, co jsem udělal. A pak jsem stříhal v práci a měl jsem zákazníka, který byl Američan, on to byl křesťan. A on na mě viděl, že jsem nějaký smutný prostě. A zeptal se mě, Marku, jako seš v pohodě? A já jsem mu říkal, jestli si myslí, že jsem špatný člověk. A on říkal, to jsme všichni, proto potřebujeme Ježíše. A v tu chvíli jsem byl připraven prostě slyšet víc o Ježíši. Ne jenom z nějakých ezoterických věcí, ale vysloveně od pána, který byl křesťan prostě. V tu chvíli, kdy jsem si říkal, jsem se asi pokořil prostě, že tyjo, asi nejsem dobrý. A on se mnou sešel venku a povídal mi víc o tom, ale pořád jsem nějak nevěděl, co teda já musím udělat. Tak jsem prostě zase hledal prostě, co teda ten Ježíš. Vysloveně jsem hledal nějaký video na YouTube ohledně uzdravování, protože někde jsem slyšel reiki, to je to, co dělal Ježíš a tak. Což není, ale to jsem nevěděl v té době. Ale narazil jsem díky Bohu na video, který se jmenovalo Mistryně reiki našla Ježíše. A to bylo video od jednoho pána z Dánska, který je křesťan a on čet knihu skutků a říkal si, ty tohle já nevidím prostě v téhle době. Chodil do nějaký církve luteránský, kde prostě to bylo jenom o tom, že tam v neděli jdou a vysedějí si to tam a pak si žijou svoje životy. A on si říkal prostě, to není správně takhle. A postil se asi 40 dní nebo tak a potom se setkal s Bohem. Prostě ho zazářilo nějak na něj světlo a prostě doma on kleknul na zem a obrátil se takhle. A potom se šel modlit za lidi na ulici a byl snad i v dánských novinách, že prostě nějaký pán se modlil za lidi v obchodáku a ty byly uzdravovaný. Já jsem viděl tohle video, že ta paní, co dělala reiki, tak viděla videa tohle pána, jak uzdravuje lidi na ulici a jak jsou uzdravený během pár vteřin prostě. A ona si říkala, tyjo, tady není něco v pořádku, že prostě já dělám reiki 10 let, 15 let a nikdy jsem neviděla takhle instantní uzdravení. Že všichni jsou hezky uvolnění a tohle a postupně prostě jim je malinko líp, ale nikdy jsem nevěděla, že za vteřinu je uzdravený třeba. Tak jela za ním a on jí tam vysvětloval evangelium a vysvětloval to nejdřív vlastně jako šachy, že Bůh nás stvořil, že ho celý tady ten svět stvořil a to všechno to bylo dobrý. Ale my jsme udělali vlastně krok od Boha, nebo špatný krok, že jsme uposlechli ďábla, Adam s Evou vlastně zhřešili, uposlechli ďábla, ne Boha. A to byl ten jeden tah prostě. A jsou pravidla, vždycky jeden udělá tah, pak druhý udělá tah. A Bůh udělal taky tah. A on udělal to, že poslal svého syna, aby vlastně na kříži on vzal všechny naše hříchy, hříchy celého světa. A teďka je na nás ten další tah, co my uděláme. Přiblížíme se k němu, protože on už ten tah udělal, teď je řada na nás. A my musíme jenom uznat, že jsme hříšní, že nejsme perfektní a že Bůh prostě je perfektní. A my jsme byli stvořeni k tomu, aby jsme byli perfektní, ale nejsme a Bůh to ví. A proto poslal svého syna a my teďka jenom vlastně uznáme to, že nejsme perfektní, že máme hřích a uvěříme v to, že Bůh poslal svého syna a dáme mu svůj život. Že chceme prostě změnit ten život svůj, že ho dáme Ježíši a že začneme žít jinak. A on do nás přijde Duchem Svatým a dá nám sílu už nežít hříšně. A tohle jsem viděl v tom videu a prostě jak jsem tam viděl ty uzdravení, tak jsem si říkal, ty, to je prostě ono. Jestli to fakt takhle funguje, to uzdravení a tohle, tak to je ta cesta. Jako. Spousta lidí říká spousty věcí, že jo? Spousta náboženství říká spoustu věcí, ale že jenom Ježíš byl jediný, který vstal z mrtvých. Což je historická událost, která je teda podložena nějakýma svědectvíma, ale zároveň on je, který i teď dělá zázraky. A že i ty nás vedou vlastně k pravdě, že Ježíš řekl, že vlastně ty zázraky nebo tady ty věci jsou, abyste uvěřili. A pokud nevěříte mým slovům, věřte aspoň těm skutkům. Já jsem v to uvěřil a našel jsem si někoho, kdo se taky takhle modlil za nemocný na internetu, byl to věřící a napsal jsem mu, že jsem prostě uvěřil a že se chci nechat pokřtít a že chci začít nový život a uzdravovat ty nemocný. Tak jsem přijel k němu domů potom a to byl kluk mladý jako já. V té době mi bylo 24 asi. On mi tam čet teda z Bible a vlastně říkal mi jako jo, tak prostě tohle je to, co Ježíš udělal, jako jestli tomu věřím a já, že jo, a že prostě chci udělat ten krok, se dát pokřtít. Protože Ježíš řekl, že máme činit pokání a dát se pokřtít a že přijmeme dar Ducha Svatýho. A tak jsem u něj doma, prostě to bylo ve vaně, tak vlastně jsem, že mě tam pokřtí, tak mě tam pod tu vodu ponořil, měl svoji ruku na mojí hlavě a jsem cítil, pak když jsem byl v té vodě, jak kdyby nějaká síla prostě skrz tu jeho ruku do mě jako šla a do srdce a že něco se stalo, že to prostě nebylo jenom ponoření do vody, ale že se něco stalo. A pak jsem vyšel ven z té vody a byl jsem takový hrozně šťastný, úplně jsem se tak usmíval. A pak jsem se na sebe podíval do zrcadla a dřív tam byla, když jsem se na sebe díval do očí, nějaká, že jo, nějaká temnota prostě. A potom křtu, tak jsem viděl v těch očích, že je tam Ježíš, že je ve mně Ježíš. A pak se za mě modlili, abych byl pokřtěný Duchem Svatým. A v tu chvíli já jsem taky cítil, že prostě do mě jde nějaká síla. Cítil jsem, jak kdyby mě políval nějaký nebeský med nebo něco takového. Začal jsem se modlit taky v jazycích, jak se to píše v Bibli. A potom ale se začalo projevovat něco vlastně z té minulosti. Ten duch, co jsem zažil u toho šamana, tak jsem začal zase cítit prostě toho hada. A opět jsem si říkal, co to je prostě, proč tohle? No a ten kluk to poznal a začal se modlit proti tomu, aby prostě to ze mě odešlo. A já jsem tam pak zase na zem prostě jak kdyby padnul a začal jsem tam jak kdyby plivat nějaký jed prostě za sebe a ten had ze mnou tak jako smítal. Potom vlastně mě to pustilo, že mě to nechalo být a já jsem tam už byl jenom na zemi, jenom jsem tam prostě brečel, že jsem věděl, že to je pravda prostě, že neměl jsem žádnou látku, prostě nic, jenom jsem se dal pokřtít a oni se za mě modlili a najednou tady ta věc se začala projevovat a pak mě to nechalo být a ten zážitek s tím Duchem Svatým, jak mě políval vlastně, že jsem věděl, že to je pravda. Potom jsem byl úplně prostě změněný, že najednou jsem nechtěl dělat věci, které jsem dělal dřív, nějaký prostě špatné věci. Poslouchal jsem jenom chvály, prostě jenom to mě bavilo jako za písničky. Četl jsem Bible a prostě byl jsem z toho fascinovaný, jak najednou ty věci, co tam jsou, tak vlastně já můžu zažívat, že to je něco, co je živý. Potom jsem chtěl vyzkoušet to uzdravování, jak to teda je. A říkal jsem kamarádce vlastně, co se mi stalo. Ona jakože, no, že nevěří prostě jako v Boha a tady ty věci. A jsem mi říkal, jo, a nebolí tě něco náhodou? A ona, no, bolí mě záda prostě jako celý den. A bolí tě to i teď? A ona, že jo. A já jsem prostě vnímal, že prostě nechci, aby jí to bolelo. A tak jsem řekl, tak já se za to můžu pomodlit. A ona, no dobře, ale já prostě nevěřím, jako, že by se něco stalo, protože nevěřím v Boha. Tak já jsem říkal, to nevadí, já to prostě chci zkusit. Tak jsem jenom, jak jsem to viděl na tom videu, tak jsem dal ruku prostě na to, kde jí to bolí a řekl jsem, ve jménu Ježíše Krista, bolesti odejdi. A v tu chvíli ona řekla, že jsem cítila takový teplo tam, kde jí to bolelo a že jí to odešlo, ta bolest. A i bolest, která měla v břiše, o který mi neřekla, tak taky odešla. No a ona se na mě podívala úplně v šoku, že já, když jsem si jí zeptal, tak co, a ona, tyjo, budu vypadat jako blázen, ale prostě tohle jsem cítila, je to prostě pryč a já, tyjo, funguje to, úplně jsem tam skákal a prostě přišel jsem si, jak kdyby byl v nějaký hře nebo prostě v nějakém filmu, má nějaký super schopnosti. A takhle vlastně jsem potom každý týden jsem se za někoho modlil a viděl jsem někoho uzdraveného, ať už to bylo v práci nebo prostě kdekoliv. Takhle jsem poznal Boha a takhle začala moje cesta s Bohem.

0: Slyšeli jsme tvůj osobní příběh toho, jaká byla ta boží cesta k tobě, jak jsi ty jej poznával velmi osobitým způsobem. A teď ta fáze, kdy žiješ s Bohem, Bůh tě nějak formuje, nějak vede tvůj život do nějakých nových věcí, tě povolává. V čem díky Bohu můžeš stát, nebo co je třeba služba nebo místo, kde tě Bůh postavil?
1: Tak vlastně hodně se to projevuje u mě v práci, že mám ten barbershop a že člověk mluví o tom, co je v jeho životě, takže se zákazníkama mluvím o Bohu, se za ně modlím, byli uzdravený lidi u mě v barbershopu. Bůh mi dal ženu a dvě děti, což byla další věc, prostě se u mě změnila, že jak jsem se obrátil, tak jsem věděl, že prostě chci teď mít jednu ženu, prostě vzít si ji a už nedělat hlouposti a prostě chci to mít takhle. Bůh mi dal ženu, která je skvělá, a potom jednoho dne, tak v barbershopu, když jsem už uklízel, už byla po zavíračce, tak jsem jenom děkoval Bohu prostě za ten nový život. Děkuji ti, že můžu být šťastný, že můžu být prostě konečně šťastný díky Ježíši. A jak jsem mu takhle děkoval, tak jsem cítil hroznou přítomnost Ježíše tam v místnosti. A potom teda jsem znovu cítil toho hada. Asi to úplně neodešlo předtím vlastně. Ale teď, jak jsem mu děkoval, prostě jenom jsem mu děkoval za nový život, tak jsem cítil najednou, že se to projevuje, ale že to najednou teďka ze mě prostě úplně odešlo, že jsem vysloveně z pusy, prostě jsem jako vykřik prostě do umyvadla a tam prostě ze mě odešlo. Nikdo se za mě nemodlil, jenom jsem děkoval Ježíši prostě. Potom jsem začínal být víc naplněný prostě duchem. Mi to přijde takový pravidlo, že když je někdo vysvobozený, tak to míst prostě je ještě víc naplněný potom. A jak jsem vlastně začal být naplňovaný Duchem Svatým, tak v Biblii se to hodně spojuje s modlitbou v jazycích a já jsem právě se modlil v jazycích, ale bylo to jiný vlastně, jo, to je něco, čemu člověk nemusí rozumět prostě, co říká, může to znít i zvláštně, protože ve skutcích se píše, že si o nich mysleli, že jsou opilí, ale jiná skupina je slyšela mluvit svým vlastním jazykem. A já jsem vlastně jako začal mluvit takovýma jazykama, ale bylo to jiný než dřív, prostě bylo to třeba 10 různých druhů, který zněli tak hrozně zvláštně, prostě jak nějaký africký, prostě nějaký křovácký takový. A já jsem si říkal, jestli nemám přestat, prostě jestli to není moc. Ale vnímal jsem, že mi Bůh říká, ať pokračuju, tak jsem prostě pokračoval. A potom jsem vnímal, jak mi říká Bůh, že mám odejít z barbershopu a že mě chce někam poslat. Mě poslat? Kam? A pak jsem viděl v duchu, jak takovou země kouli a že říká do celého světa. A já jsem říkal jako mě, proč mě, teď já prostě jsem jenom Marek, prostě malej. A on říkal, že bude se mnou. A jak říkal, že bude se mnou, tak jsem cítil, jak kdyby tam byl duch, jak kdyby Mojžíše prostě. A tak jsem ho začal potom chválit a začal jsem v těch jazycích zpívat a vnímal jsem, jak kdyby byl David prostě v tu chvíli. A zpíval nějaký žalmy nebo něco. Takhle to bylo asi hodinu už po zavíračce a najednou mi přišli dva kluci do barbershopu a vypadali jako z Blízkého východu prostě. A jestli je neostříhám, se mě ptali. A já jsem tam přišel úplně takový rozklepaný a říkal jsem jim, tyjo, Bůh ke mně teď promluvil prostě, že mě chce někam poslat a já nevím, já asi vlastně teď musím odejít a nevím. A oni se na mě tak koukali vlastně, co se stalo, kdo to je, že přišli na ostříhání a teď tam přijde někdo a řekne, že Bůh k němu mluvil a tak. A já jsem se pak na ně podíval a viděl jsem je s hroznou láskou prostě, kterou Ježíš má pro ně. A jenom jsem jim říkal, tyjo, Bůh vás hrozně miluje. A jenom Ježíš je vlastně, jenom on vás může zachránit, jenom Ježíš je ta pravda a cesta. A ten jeden mi říkal, jo, ale my jsme muslimové, my máme svoji víru. A já jsem jim říkal, já vím, já jenom nechci, abyste šli do pekla. A prostě vysloveně jsem vnímal to, jak Ježíš nechce, aby šli do pekla. Já jsem tam vysloveně i brečel prostě. Říkal jsem jim, jo, já jenom nechci, abyste šli do pekla, prostě vás miluju a že prostě bych vás nejradši obejmul nebo tak. A ten jeden prostě, jo, pojď obejmi mě. Jsem se tam s ním objel a on říkal, moje mamka je křesťanka taky. A potom mi došlo, že vlastně to není náhoda, že přišli, ať se jich zeptám, odkud jsou. Tak jsem se jich zeptal, odkud jsou a oni, že jsou z Iránu. Já potom jsem s nima teda ještě chvíli mluvil a pak jsme se rozloučili, že se ještě někdy třeba setkáme. A pak jsem jel domů. A furt jsem byl tak naplněný jako Bohem a že Ježíš byl tak jako zajedno se mnou. nebo já zajedno s ním a modlil jsem se prostě a modlil jsem se vysloveně proti zločinům Mohameda, co se dějou v Iránu. A že to má skončit. A já jsem vnímal, že to Bůh říká, že to říká s takovou sílou, že on když to řekne, tak prostě se to stane. A to bylo asi ty 4 roky zpátky. Přijel jsem domů a za ženou a říkal jsem, když jsem přišel domů, tak prostě už jenom jak jsem ji viděl, tak taky jsem ji viděl úplně prostě nádhernou, úplně, že všechno jsem viděl těma Ježíšovýma očima. A jenom jsem prostě jí říkal, co se mi stalo, nebo prostě říkal jsem jí, že nás Bůh vlastně povolává, že nás někam posílá a ona se na mě koukala úplně. Protože já jsem byl takový hrozně rozjetý. Ale já jsem mě koukala, jako jestli jsem se nezbláznil náhodou, že prostě z toho duchovního světa. Ona je taky věřící, ale potom, když viděla, jak jsem jako si kleknul na zem a že jsem začal brečet, protože jsem v duchu viděl děti vlastně v Iránu, který umírali bez naděje, tak poznala, že to je z Ducha svatého. A takhle jsme vlastně přijali to povolání, že chceme i sloužit cizím národům, že nás Bůh posílá za lidma z cizích národů. Ono potom jsem vnímal vlastně, jak kdyby jsme pokládali svoje životy. A v tu chvíli jsem byl tak hrozně rozdělený, že jsem prostě nechtěl, aby se tady něco stalo, ale zároveň prostě jsem věděl, že můžem pomoct hrozně moc lidem. Ale v tu chvíli já jsem to i kdyby odmít, protože jsem nechtěl, aby se jí tam něco stalo, když někam odjedeme do nějaký takovýhle země. A v tu chvíli jsem cítil, kdyby ta přítomnost Ježíše kdyby odešla a kdybych to byl zase já. A cítil jsem se tak jako skleslé, protože to bylo to nejlepší jako za životu, plnou lásku a tak. Ale Tereska nevypadala, že by prostě to odmítla. A další den, když jsme byli oba dva v práci, tak jsme si vzájemně nezávisle napsali, že vlastně pořád cítíme to povolání, že to neodešlo a že to Bůh furt má. Potom skrz slova různých vlastně bratrů a pastorů, co nám říkali vlastně o uprchlických táborech, že máme jezdit do uprchlických táborů, tak jsme vlastně vyrazili do uprchlických táborů, kde jsme byli 2-3 roky v Řecku a sloužili jim. Teď čekáme na to, co bude Bůh mít pro nás do budoucna.
2: Vyprávění Marka Uhlíře o jeho cestě k Bohu a boží cestě k němu natočil pro Rádio 7 Kuba Lofítek. Pokud jste i vy navázali s Bohem osobní vztah a chcete se o svůj příběh podělit s druhými, ozvěte se nám, a to na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz nebo nás vyhledejte na sociálních sítích, tam jsme na profilech radio7.cz. Rádi dáme prostor i vašemu příběhu. V našem vysílání další nejbližší svědectví o životě s Bohem uslyšíte v pondělí od 8:30 dopoledne v pořadu Stopy, ve kterém se s námi bude sdílet Miroslav Fitz. A příští vydání pořadu Život víry pak naplní Tomáš Mika v pátek v 11 hodin a 15 minut.

Svátek dnes 10. května mají Blažena a Izidor nebo Isidor. Staročeské jméno Blažena je vlastně překladem latinských jmen Beata a Beatrice či Beatrice. O jeho významu asi není třeba dlouho přemýšlet. Blaženou byla i Beatrice Aragonská a věřte nebo ne, byla i českou královnou. Narodila se 14. listopadu roku 1457 v Neapoli. Byla vdovou po uherském králi a českém vzdorokráli Matyáši Korvínovi, s nímž žila jako jeho druhá manželka. I po manželově smrti si jako uherská královna udržela značný vliv mezi uherskými magnáty. Dokonce si na nich vymohla slib, že ji provdají za nově zvoleného uherského krále Vladislava Jagellonského. Ten sňatek zprvu odmítal, nakonec však podlehl nátlaku uherských stavů i samotné Beatrice a slíbil vše. Na sklonku roku 1490 s ní Vladislav uzavřel tajný sňatek, který však podle práva neplatil. Celá historie měla totiž jeden velký háček. Ženich byl už předtím formálně ženatý. Pojďme ke druhému zmíněnému jménu, tedy ke jménu Izidor. Izidor z Madridu přišel na svět kolem roku 1070. Už jako mladík opustil rodný dům, aby si vydělával na živobytí jako čeledín. Pracoval dobře a tak byl svým pánem povýšen na vrchního čeledína, což však vzbudilo závist. Nepřející muži pomlouvali Izidora stále víc a když nenašli nic, zač by ho pomluvili v práci, udali ho jako křesťana. Chodí prý ráno do kostela, zanedbává proto práci pro pána. Legenda vypravuje, že když chtěl majitel statku jednoho rána volat Izidora k odpovědnosti, spatřil na poli dva cizí mladé muže, jak za něho orají. Poznal, že se zde děje cosi zázračného a upustil od Izidorova potrestání. Konec konců mu bylo jedno, kdo na poli pracuje, hlavně, že vůbec někdo dělá. Izidor se tak stal vzorem pokorného rolníka, který si za každých okolností hledí především svých povinností. Po životě plném namáhavé práce zemřel 15. května roku 1130. Dnes už nám nepřijde divné potěšit maminky druhou květnovou neděli malým dárkem a vzpomínkou. Věděli jste ovšem, že historie tohoto svátku není příliš dlouhá? Poprvé ho slavila v roce 1907 s několika svými přáteli Anna Jervisová při příležitosti druhého výročí úmrtí své matky. Ta byla po většinu svého života velmi aktivní. V dobách války severu proti jihu zajišťovala zázemí vojákům, více než 20 let učila v nedělní škole při metodistickém kostele v Greftnu a věnovala se také práci s ženami, jejich vzdělání v oblasti péče o děti, první pomoci, vedení domácnosti a tak dále. O rok později Anu napadlo, že bude mnohem vhodnější, když se setkání, už pod názvem Den matek, odehraje v metodistickém kostele, kde její maminka léta učila. Symbolem oslav se stal bílý karafiát. Anna vybrala několik textů, které setkání doplnily. V dalších letech se popularita podobných setkání velmi rychle šířila. První celonárodní den matek si připomínala metodistická církev ve Spojených státech v roce 1912. Už o dva roky později přidal tehdejší americký prezident Woodrow Wilson den matek mezi památné dny ve Spojených státech.

0: Kalendárium.
1: 10. května roku 1627 bylo vydáno obnovené zřízení zemské, Zemská ústava v Čechách. O rok později pak Zemská ústava na Moravě. Ústava uzákonňuje absolutismus, česká koruna je prohlášena za dědičnou v habsburském rodě, první místo v zemském sněmu dostává duchovenstvo, jediným povoleným náboženstvím je vyhlášeno katolictví. Ti, kteří se nechtěli srovnat s panovníkem ve víře, museli se vystěhovat ze země. Německý jazyk je zrovnoprávněn s českým, zemské úředníky mohl od té doby jmenovat pouze panovník. Ustanovení obnoveného zřízení zemského se udrželo až do roku 1848. V roce 1925 svou činnost zahájilo Osvobozené divadlo v Praze. A roku 1990 byly do svazku fakult Univerzity Karlovy začleněny tři teologické fakulty – katolická, evangelická a husitská. V roce 1886 se narodil švýcarský protestantský teolog Karl Barth. Byl iniciátorem a vůdčí osobností tzv. Dialektické teologie. Je označována také jako teologie krize či teologie slova. Známý je Barthův komentář k Pavlově listu Římanům a především několika svazková církevní dogmatika. Ve svých dílech se Karl Barth snaží navázat na teologii kříže, zdůrazňuje boží moc a iniciativu. Barth přijímá kritiku náboženství a sám kritizuje lidskou snahu dostat se k Bohu. Oproti tomu staví víru, že Bůh ve své lásce sestoupí k lidem sám. Víra se tak podle něj stává spíše pasivním přijetím toho, že aktivní je Bůh. Rozhovor o životě Karla Bartha můžete poslouchat ještě dnes po 22. hodině v pořadu Řeka života. Hostem Broni Procházkové byl teolog Petr Galus. Ladislav Hejdánek, český evangelický filozof a také mluvčí Charty 77, přišel na svět roku 1927. Po válce se Ladislav Hejdánek aktivně podílel na činnosti středoškolské a vysokoškolské IMKY. Nejprve studoval na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, odkud přechází na filozofickou fakultu a dostává se do blízkosti Jana Patočky. V protestantském prostředí, odkud pocházel, se jeho učiteli stali Josef Lukl Hromádka, Josef Bohumil Souček a Božena Komárková. Na konci 50. let 20. století se Ladislav Hejdánek podílí na vzniku reformního evangelického hnutí Nová orientace, které se snažilo o srozumitelné uvedení evangelia do tehdejší společnosti. Ladislav Hejdánek pěstoval mnohé vztahy napříč církvemi. Jeho blízkými přáteli byli například katolíci Jiří Němec nebo Zdeněk Bonaventura Bouše. Až do roku 1968 vykonával Ladislav Hejdánek nejrůznější dělnické profese. Na konci 60. let nastupuje do Filozofického ústavu Československé akademie věd, propuštěn je ovšem v roce 1971. Začíná pracovat jako vrátný, později topič a skladník. Současně pořádá semináře pro studenty Evangelické teologické fakulty. Byl výraznou postavou prvních let fungování Charty 77 a jedním z jejich prvních mluvčích. Po sametové revoluci vyučoval Ladislav Hejdánek na Filozofické a Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Obdržel francouzský řád rytíř umění a písemnictví a český řád Tomáše Garrigua Masaryka třetí třídy. A na závěr zmíním ještě jméno Bono Voxe, irského hudebníka a vedoucího skupiny U2. Narodil se roku 1960. Bono Vox je tedy přezdívka, která vznikla podle názvu obchodu v Dublinu. V latině znamená dobrý hlas. V roce 2006 její britská královna povýšila do stavu rytířského za jeho zásluhy v oblasti hudby a charitativní činnosti. Více se o Bonově životě můžete dočíst třeba ve velmi zajímavé knize Bono o Bonovi a za doporučení jistě stojí i kniha Evangelium podle U2, kterou vydalo česky nakladatelství Biblion.

0: A je tady 11. hodina v nedělním dopolední 10. května. Vysíláním Rádia 7, které právě posloucháte, vás provází Daniel Zeman. Teď už ovšem předávám slovo Radce Mazurové a Ditě Michálkové v repríze pořadu Rozmarína.
1: Rozmarína. Život jsou vztahy.

Vítejte při poslechu dnešní Rozmaríny, pořadu o rodině a pro rodinu. Od mikrofonu vás zdraví Radka Mazurová. Náš život je protkán rozmanitými druhy vztahů, které mají odlišný charakter i důležitost, jsou pro nás různě významné. A to je zcela na místě. Patrně jiný dopad má vztah k životnímu partnerovi, k dětem, rodičům, přátelům a jiný k paní na poště. Právě ty nejvýznamnější vztahy bývají buď zdrojem radosti a naplnění,

0: zdravý vztah.
1: Tak já mám za to, že zdravý vztah je takový vztah, ve kterém je ta správná míra důvěry, spojení jako navzájem mezi těmi lidmi a zároveň je tam prostor pro takovou svébytnost, jo, že ten člověk zůstává sám sebou, i když je v tom vztahu. A ono samozřejmě to má nějakou variabilitu, protože je jiný ten vztah blízký třeba s životním partnerem nebo s rodiči, s přáteli, s dětmi. Jo, vždycky je to ovlivněný samozřejmě tím kontextem toho právě blízkého nebo osobního vztahu. Ale mám za to, že tohle tam musí být. Musí tam být důvěra, spojení a zároveň prostor pro tu svébytnost a odlišnost. Musí tam být úcta, podpora, pravda a tak dále.
2: Pojďme si představit ty zdravé vztahy jako takovou loď. Co takovou loď ohrožuje?
1: Ano, tak, že jo, to je taková ilustrace, ale mně se to vlastně taky hrozně líbí. Já vnímám právě ten zdravý vztah jako loď, která propluje případnýma životníma bouřema a udrží se. A samozřejmě každou loď můžou ohrozit nějaký ty otvory, že? Nějaký ty díry, kterýma pak proniká ta voda. Takže jde o to vlastně najít ty případný problematický místa, což jsou vlastně ty otvory. Jako,
2: a těm se budeme tak postupně v průběhu dnešního pořadu věnovat. Co bys tak pojmenovala, že je ten první otvor?
1: Já si myslím, že to je to, kým my jsme my sami, protože nakolik tam vnášíme svoji osobní dozrálost, takovou celistvost, to, kým my jsme, jaký máme charakter, jaký jsme osobnosti, jakou máme životní historii a třeba jsme se vypořádali s nějakýma věcma, které nemusí být úplně v pořádku, tak to prostě vnášíme do toho vztahu. Takže ono je hrozně důležitý to zdraví té osobnosti a mám za to, že i duchovnost, reálná duchovnost, vztah s Pánem Bohem, to, jak mu dovolíme, aby nás proměňoval, formoval, jak nás učí odpouštět, milovat, přijímat druhé, vydávat se jako pro ně a tak dále.
2: Takže jo, chápu, to je to takový jako náš charakter a to vyžaduje, že se známe.
1: No, to je výzva.
2: A to je někdy jako těžké.
1: Ano,
2: znát někdy sám sebe, vědět, proč reaguju, jak reaguju.
1: Ano, ano. Jako samozřejmě tady v tom sebepoznání jsme každý někde jinde, jsme na nějaké cestě, ale je to vlastně hrozně důležitý vlastně podívat se tak trošku jakoby pod povrch i toho, odkud pochází ty naše zápasy nebo ty různé zátěže i v tom vztahu. Vlastně mít odvahu se na to podívat, čelit tomu a vlastně dovolit Pánu Bohu, aby nám s tím nějak pomohl.
2: Ano, proměňoval.
1: A nebo i druzí lidi, aby nám dali tu zpětnou vazbu a pomohli nám s tím třeba.
2: Tak nebát se i té zpětné vazby od druhých.
1: Ano, a člověk se někdy bojí, ale vlastně to je tak, jak když se někdy lidi bojí doktorovi, že? Jako bojí se, ale přitom to potřebujou.
2: A nechceme slyšet, že je něco špatně.
1: Nechceme to slyšet, no.
2: Takže první ten otvor je taková ta, jak řekněme, charakter nebo celistvost naší osobnosti. Další otvor?
1: Další je právě ta schopnost té zdravé vazby. Jo, že to, jak my utváříme ten vztah a my se v tom taky lišíme. Jo, že ne vždycky to máme správně nastavený z různých důvodů. Nebo nejčastěji ty důvody jsou takový, že tam vlastně něco do nás se otisklo, třeba v tom raném věku, vlastně nesprávným způsobem. Buď kvůli nesprávně nastaveným příkladům nebo vzorům v té rodině, nebo to, jak nebyly naplněny, nebo byly nesprávně naplňovány ty základní potřeby, takový ty citový, psychologický, tak vlastně tam dochází k takovému možná posunu. A potom vlastně člověk vstupuje tady s tím vzorcem pro tu vazbu a není úplně to zdravý. Takže potom se tam na to nabalí to od toho protějšku a vlastně vznikají ty různý, což třeba taky nemusí být zdravý a pak vlastně nastávají různý komplikovanější situace v těch vztazích. A vlastně to je to, co se potom popisuje jako závislostní vztahy nebo spoluzávislostní a tak dále. Že?
2: Mohla bys trošičku víc popsat třeba ty druhy, jak řekněme, ty nezdravé vazby?
1: Ano, tak Já jsem, když jsem o tom

0: přemýšlela, tak jsem vlastně si pojmenovala takovou trošku řádku, ale ono to člověku pomůže a samozřejmě ono se to může různě překrývat, jo? Že i když mluvíme o nějakém ke skupině něčeho, tak to neznamená, že to zůstává samo o sobě, ono někdy se to napojí na něco dalšího, že to může být v různých kombinacích, ale pro tu orientaci je dobrý někdy si uvést tu kategorii. Takže já mám za to, že to můžou být vztahy závislostní a tam je to, že člověk má v sobě motiv pro ten vztah, který nemusí být vůbec vědomý, ale on si vlastně říká, kdo vyřeší můj život, jo? A hledá někoho, kdo vlastně převezme tu zodpovědnost za něho. A může to být hrozně podvědomý. A tenhle člověk vlastně hrozně touží získat nebo doplnit si chybějící pocit bezpečí, který z nějakého důvodu tam prostě není plně tak nasycen v jeho vnitru.
1: Jenom abych tomu rozuměla vlastně tak, že třeba u toho člověka, který vykazuje tady tyto tendence, tak jako dítě třeba nezažil
0: tu pevnou vazbu,
1: řekněme, tu pevnou vazbu
0: možná
1: s rodičem.
0: Ano. No, nejčastěji to je třeba na tom samém začátku. Vlastně každý potřebuje zakusit bezpečí a nejčastěji samozřejmě je to ta maminka a takový, ta její dostupnost, to, že ona nasytí ty potřeby, které vlastně v tom raném věku, že to dítě bezmocný, je naprosto odkázaný, ale je vlastně dostupná. Ono se tomu psychologicky říká zakusit tu stálost toho citového objektu, jo, což je nejčastěji ta maminka přirozeně.
1: Ale pokud tam není,
0: může to být
1: pokud to nenastane,
0: jiný, může to být tatínek, babička, prostě kdokoliv, ale vlastně to dítě zakouší bezpečí tady v tom, že spočíne jako v tom vztahu. Jo, je tam prostě o něho postaraný, je chráněný, dostane to, co potřebuje, je utěšený, protože ono se ještě do určitého věku neumí utišit samo, jako prostě potřebuje zakusit to, že někdo přijde a pomůže mu s tím. A když tohle tam není, nebo to není dostatečný, tak vlastně ten člověk vyrůstá, že nemá ve svém nitru ten základní pocit bezpečí a on to vlastně hledá
1: on
0: v těch druzích. A on vlastně se nalepí na někoho, kdo mu tohle poskytne. A v tom je to, že když ten člověk to taky nemá, tak pak vznikají takový ty závislostní vztahy navzájem. A nebo ten druhý vlastně tím vyčerpaný, jo, protože tenhle jde a tak jako všecko na něj uvrhne a očekává, že tenhle člověk to naplní. Ale to vlastně nemůže být tomu zdravým vztahu. Jo, tam ty lidi musí vcházet s takovou zdravou mírou autonomie.
1: Ale vlastně vidím, jak je důležité, aby ten člověk porozuměl tomu kořenu, že?
0: Ano, proč tomu to mechanismu, tak je? Jak to vzniklo a jak to vlastně funguje, co to vlastně je. Protože někdy ty lidi jsou pak jako zoufalí, jo? Že oni říkají, já vlastně úplně trpím, když někdo se mi takhle jakoby vzdálí ze života, ale ten druhej třeba se vzdálí, protože už to nemůže nést, jo? Tu velkou závislost na sobě.
1: Píží takovou, no. Ano. Takže to je takový závislostní vzorec nějaký?
0: Ano, tak můžeme pozorovat spoluzávislostní. A tam ten člověk zase hledá, nebo ten motiv v něm je, komu já vyřeším jeho život. A je to takový vlastně jakoby komplikovanější, ale tam jde o to, že on získává ten pocit své hodnoty nebo bezpečí, to může být samozřejmě propojený nebo významu, tím, že nadměrně pečuje o někoho závislého. A tohle se někdy těžko rozpoznává, protože my máme rádi ty lidi, kteří o nás pečují. Jo, jakože, ale někdy člověk si řekne, ale on pečuje až moc, jo, až mě to dusí. Jo, a to je vlastně takový signál, že možná je to tenhle motiv v tom vztahu, který ten druhý si nemusí rozpoznat. On tak funguje. Jo, on se cítí šťastný a hodnotný, když dává hrozně moc. A zvlášť v křesťanském prostředí to někdy se těžko rozpoznává, protože my máme, že, milovat lidi, máme nést jejich břemena, máme o ně pečovat a to je všechno v pořádku. Ale je tam právě určitý moment, kdy je to moc.
1: Ano.
0: A kdy ten motiv není zdravý. Jo, není to vlastně taková reálná láska, je to vlastně, že já si tam naplňuju tím něco svýho, co vlastně spíš potřebuje uzdravení v tom nitru.
1: Ano, taky teda chápu, potřebuje rozpoznání. Tady
0: ano, potřebuje to rozpoznání a vlastně Myslím si, že pak ty signály někdy jsou, že někdo to jakoby odmítne, jo? Nebo že dá určitou hranici. A některý lidi ne, protože oni jak kdyby měli takový radárky, tak se najdou ty lidi, kteří jsou ochotní do toho vejít. A vlastně je tam spoluzávislostní vztah. Ale třeba to okolí to vidí. Jo? Že oni jsou do sebe tak navzájem. Protože tomu druhému pomáhá to, že někdo řeší jeho život, to je třeba ten závislej. A ten spoluzávislej zase řeší jeho život. Mm-hmm. Takže jim to navzájem funguje. Do určité míry. Nebo po určitý čas.
1: Ano. Další vzorec by mohl být takový manipulativní, manipulace, to už tak zaznívá trošičku i z toho předchozího, co jsi říkala.
0: Ano, ano, ono vlastně v každém tom vztahu je nějaká manipulace, která je prostě ze své podstaty nezdravá. Zároveň jsem se dočetla v jedné moudré knize, že v podstatě všichni nějakým způsobem máme tendence manipulovat, ale potřebujeme to rozpoznávat u sebe a vlastně z toho odcházet. Takže ten manipulující nátlakem, to je ale něco takového, možná co pocítíme snadněji, a ten jeho motiv je, koho já ovládnu. Jo? A vlastně on skrze ten vztah chce získat chybějící významnost. Jo? Že on prostě má moc. Jo? Z nějakého důvodu to bylo u něho narušený. Jo? Nebo něco se tam vtisklo jako nesprávný vzorec do toho jeho nitra. A on vlastně tlačí jako nebo zastrašuje to okolí. A taky může mu to fungovat, když najde lidi, kteří se tím nechají zastrašit. Takže, ale pak zase jsou situace, kdy on narazí, kdy někdo řekne, ne, já tohle, v tomhle já nebudu. A vlastně ty lidi třeba svobodně odchází z toho.
1: A opak může být taková manipulující bezmoc?
0: Ano.
1: Manipulováním bezmocí?
0: Ano. Ano, jsou lidi, kteří osobnostně nespadnou do toho nátlaku. Jo? Nejsou tak přirozeně možná jakoby s takovou agresivitou, ale spíš na to jdou jakoby z toho submisivního postoje a spíš je to o tom, u koho já zbudím pocit provinění. Jo? Takže je to skrze tu slabost, kterou buď oni v sobě opravdu mají, anebo si to taky osvojí jako takový vzorec. A vlastně je to tak, že oni nedokážou ovládat z pozice moci, ale vlastně dostanou se pod kůži v uvozovkách tím, že oni zbuzují jakoby soucit. Jo? A když je tam někdo, kdo je citlivý na potřeby druhých lidí, tak vlastně lehce ho zmanipuluje někdo právě tou bezmocností. Prostě oni získávají pozornost nebo svoji hodnotu tady skrze nezdravý vzorec, jakože já jsem ten potřebnej, a že jo, zase kolem jsou laskaví lidi, kteří chtějí reagovat na potřeby, ale je právě hrozně důležitý někdy poodstoupit a říct si, ale co skutečně tomu člověku pomůže. Jo. Někdy je, nebo často je na místě soucit a naplnit potřeby někoho, ale často z dlouhodobého hlediska to vlastně tomu člověku neprospívá.
1: A kdy to ještě napadá tě nějaký vzorec?
0: Ano, další může být narcistní. Tam je motiv, kdo mě bude uctívat, ano. Kdo mě jako posadí na ten piedestal. A to jsou třeba lidi, kteří byli vychovávaní s takovým nezdravým pocitem výjimečnosti, jako na úkor druhých. Každý člověk je výjimečný v božích očích a každý dítě potřebuje být utvrzený, milovaný, přijatý. Ale když je to jakoby v porovnání nad ostatní, tak ten člověk může vyrůstat s těma narcistníma sklonama. A nebo když zakouší v životě hluboký ponížení a odmítnutí, tak to může být taková ta kompenzace, jo, že on teď si to potřebuje doplnit, tak hledá ty, kteří ho prostě postaví na ten piedestal a budou mu tu jako významnost jeho a pocit bezpečí prostě cítit tím, že on bude jako nad něma. Takže to je ten narcistní model nebo vzorec, nebo agresivní. Jo, to už je takový hodně rizikový. Vlastně tam vnitřně asi ten člověk toho nachytal vnitřně hodně moc jako špatného a tam jde o to, koho zastraším. Jo, že tam je vlastně velmi silné narušení. Bývá tam kombinace takového zoufalství, hněvu, sebenenávisti a on to vlastně dává do těch vztahů. A ten člověk je prostě nešťastný. Nerozumí, proč mu ty vztahy nevychází, ale vlastně to okolí s něma nemůže být, jo, protože je tam to zastrašování, agresivita. A někdy tam může být něco, čemu se dá říct, že tam chybí vzorec pro to, jak mít třeba vztahy s přáteli nebo s opačným pohlavím. Je tam vlastně prázdnota, že on nepřijal do svého nitra žádný obraz, jako to, jak to má vypadat. A to se třeba někdy stává, když té rodině úplně chybí třeba maminka nebo ten táta. A když tam nepřijde někdo, kdo by to zastoupil, nahradil jakoby tu roli, buď ženskou nebo mužskou, tak vlastně ten člověk potom má s tím potíže, jak to vlastně má vypadat. Jo? Nemá ten vzorec a vlastně se to učí. A vlastně zakouší to, že tam prostě neví, jo? Že tam jakoby vnitřně nemá na co šáhnout.
1: Ano, jo? A hledá.
0: A je to takový zmatený. A teďka ta zpětná vazba třeba je taky taková nepozbudivá, jo? Že ty lidi někdy neví, co s něma, jak na toho člověka reagovat, protože to, co on vysílá, je to okolí matoucí, jo, že no, takže a můžou to být samozřejmě tyhle ty nezdravý vzorce, můžou být v různých propojeních a kombinacích.
1: A chtěli byste dítě položit nějakou otázku nebo sdílet i svou zkušenost, udělejte to a využijte následujících kontaktů.
2: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

0: Posloucháte Rozmarínu s křesťanskou pracovnicí Jiditou Michálkovou a Radkou Mazurovou za mikrofonem. Povídáme si o zdravých vztazích, pomáhá nám obraz lodi, který propluje i případnou životní bouří. Ale existují otvory, kterými se dostane do lodi voda a hrozí potopení. Jeden z nich je náš charakter a druhý schopnost nebo neschopnost vytvořit vztahovou vazbu k druhému člověku. Když vypozorujeme, že máme nezdravé vzorce pro tvoření vztahu, o kterých jsme se bavili v předchozím vstupu, jak se dají změnit?
1: No, to právě záleží na závažnosti, jo? Protože každý ten vztahový vzorec může být odlišné takovém dopadu, nebo silnější dopad, nebo může být takovej prostě i snadno rozpoznatelný, někdy je to komplikovaný, ale ten začátek je to rozpoznat, když třeba ty zpětné vazby od okolí jsou takový jako alarmující nebo varující, nebo zakoušíme to, že nám to prostě nefunguje. Tak to je začátek a to je super. Potom jsem přesvědčená, že je hrozně důležitý se fakt v té oblasti vzdělat. Jako si načíst věci, protože spousta těch problematických vztahových vazeb už je i v křesťanské literatuře poradenské krásně popsaná a člověk si tu tam vlastně uchopí, pojmenuje si to, uchopí a dostane ty informace, které jsou důležité.
0: Zkus možná zmínit nějakou konkrétní knihu autora.
1: Ano, třeba. Ten autor se jmenuje Cloud a jsou to knížky Hranice v různých situacích, já nevím, hranice a děti, hranice v manželství, nebo změna přináší uzdravení. Tam je to všecko krásně popsané. Nebo je knížka od jiného autora, myslím, že to je Minirt a tam je Závislosti. A jako hodně tady těch situací vztahových je vlastně už popsaná, nebo jsou i zdroje jako z té psychologické, bych řekla, z psychologické oblasti, který to taky vlastně, a nemusí to být úplně křesťanský, ale popisují to docela věrohodně. U těch křesťanských autorů je výhoda, že oni tam vlastně počítají s Pánem Bohem a že Pán Bůh do toho může vstoupit a uzdravit, když mu dáme ten prostor, když to řešíme s ním. Duch svatý může hrozně moc věcí jako ucelit, uzdravit, pojmenovat vnitru toho člověka. Takže hrozně důležitý je přiznat si to, vzdělávat se, poradit se a nestrácet naději, ale být takový zdravě realističtí. A když jsme přímo v takovém vztahu, rozpoznáme to, tak z těch velmi nebezpečných, kde už je třeba nějaké týrání, zastrašování, manipulace, tak je nejlepší udělat ten řez a prostě z toho odejít. Jo. A nebo se vzdálit na takovou dobu, kdy člověk se vlastně může získat ten nadhled a může začít to řešit nějakým způsobem i s tím odstupem, protože některých vztazích to vyřešit nejde. Jo. Protože když je tam to týrání, je to nebezpečný. Takže pokusit se jako odejít, vzdálit se a pak samozřejmě, když jsou to ty jemnější odstíny těch nezdravých vztahových vazeb, tak tam člověk potřebuje zjistit, jestli ta druhá strana je ochotná spolupracovat, zvlášť když třeba to jsou partneři, tak pokud je tam ta ochota, tak můžeme nějakým způsobem třeba najít si někoho, kdo nám bude radit, kdo bude stát při nás jako při páru a prostě postupovat tady v té oblasti jako společně, rozpoznávat, rozklíčovávat ty nezdravý mechanismy a dovolit Pánu Bohu, aby to prostě nastavil jako v nás, jinak vlastně to vynést na světlo.
0: Máš nějaký konkrétní příklad, ať už ze svého života, nebo víš o někom, a kde to pak dopadlo dobře?
1: Já si myslím, že je to třeba takový, že lidi dost často nerozumí, a my se k tomu pak dostaneme, jo, ale takové, jako, co to je, ta správná míra své bytnosti, jo, v tom vztahu. Jo, že někdy mají takovej vzorec, že úplně splynou s tím druhým, jo. A ono to pak nefunguje, protože ty očekávání jsou příliš velký. Dochází tam k takovému nezdravému spojení i v těch emocích. Samozřejmě my v tom vztahu potřebujeme být emocionálně otevření a dostupní, ale vlastně potřebujeme vždycky vědět, kde ta naše osobnost začíná a kde končí a za co my neseme zodpovědnost a za co už ne. A vlastně musí to být takové zdravé to oddělení. A vlastně pokud ty lidi to u sebe takhle rozpoznají, vlastně na to naráží a jsou ochotní o tom mluvit, tak vždycky to, tam je obrovská naděje na změnu. Jo. Pokud oba dva chtějí to spolu řešit. Takže tady v tom, to je možná taková docela častá věc. Nesprávné pochopení, jakože když mají být jednotní, tak zároveň jakou míru v tom má ta autonomie každýho.
0: Mm-hmm. Posuňme se dál v pojmenovávání těch otvorů, kudy proudí voda do lodi a může ji potopit. Co je ten třetí otvor?
1: Ano, to je právě ta porozumění té autonomii nebo své bytnosti. A je to někdy těžko uchopitelný. Pro někoho je to úplně v pohodě. Jo, kdo to má v sobě nastavený zdravě, on prostě ví, kde začíná, ví, kde končí. Mám tě rád, ale tohle jsou tvoje emoce. Jako naslouchám ti, ale ty se vlastně s tím nepřímo to dává najevo, ty se s tím musíš vypořádat. Jo. Já tě chci naslouchat, ale nedochází tam k tomu nadměrnému propojení, který vlastně je potom takový vyčerpávající. Takže na jednu stranu my v tom vztahu potřebujeme intimitu, spojení, ale ta autonomie je ten smysl pro správnou míru oddělenosti, samostatnosti. Protože jinak se právě posilují ty nezdravý vztahový vzorce, ta závislost, manipulace, takový jako překrývání těch osobností, jo? Jakože už vlastně nevím, kde jsem já, kde ten druhej. A proto se mluví o těch vztahových hranicích.
0: Můžeš to trošku popsat? Co
1: ano,
0: to vlastně
1: a to je vlastně
0: znamená
1: velký téma. A právě ti autoři, křesťanští psychologové, mají celou řadu knih na toto téma, protože ty hranice samozřejmě jsou specifické, třeba ve vztahu k dětem, k přátelům, k rodičům, k partnerům. Ale ta hranice, vlastně ta psychologická nebo ta vnitřní, nám pomáhá vědět, kým jsme a kým ne. A vlastně je to i míra takové naší zodpovědnosti za naše hodnoty, za naše rozhodnutí, za to, jak my řešíme v sobě třeba i negativní emoce. A vlastně my víme, jako kde začínáme, kde končíme a co patří do toho našeho vnitřního vlastnictví. A samozřejmě ty hranice musí být zdravé, to znamená, že to není úplně jako bariéra zeď, jo, to by vlastně ten vztah nemohl být, ale ta hranice jako taková má chránit vlastně ten dobrý obsah v tom nitru každého toho člověka, který v tom je v tom vztahu. A když ta hranice funguje správně, tak on vlastně udrží to, co tam nepatří do toho jeho nitra, tak on to udrží venku.
0: Uh-huh. A co když mám problémy s hranicemi, ale nevím o tom, jaké můžou být signály, které ano. mi řeknou, no možná bych se nad tím měla zamyslet, něco si přečíst?
1: Ano, určitě. Takhle je to, opakovaně se třeba dostáváme do situací, v kterých vlastně nechceme být. Jo. A vlastně zjistíme, že nás to hrozně frustruje, vyčerpává. Neumíme říci ne, když je ne na místě. Žijeme pod tlakem zodpovědnosti druhého. Jo. Každý člověk má svoje, že jo, věci, za které je zodpovědný. A my máme nést břemena druhých, ale tohle jsou lidi, kteří nesou břemena druhých moc. Nebo příliš často. A myslím si, že takovým signálem může být vyčerpání. Může tam být hněv. Jo, že i laskavý člověk, který chce milovat a sloužit, tak vlastně začne prožívat hněv, když zase někdo přijde s nějakým návrhem, očekáváním, protože lidi už jsou třeba zvyklí, že tady můžou vždycky přijít, ale on už vlastně už to je přes míru. A vlastně je to proto, že on má ty hranice příliš propustné pro ten vnějšek a nerozumí úplně správně, co to je i zodpovědnost těch druhých. Jo, jakože mu to splývá a přebírá to na sebe. Takže často i laskavý člověk prožívá obrovský hněv a frustraci a vyčerpání. A jim hrozí vlastně, těmto lidem hrozí vyhoření. Jo, protože oni pořád vydávají. A samozřejmě tohle je ta situace, kdy ten člověk má příliš propustné ty hranice, ale může to být opačně, že člověk má takové příliš tuhé. Jo. A to bývá většinou reaktivní, že on možná někdy dřív byl ten s těma propustnýma hranicema, už se úplně jako vydal ze sebe, tak potom ta reakce je ochránit se, takže on si udělá příliš pevnou hranici. A tam je to zase problematický, že někdy se pak stane, že ten člověk jakoby vlastně už k sobě nepustí nikoho. A tam je pak obrovská zase může být taková osamělost, jo, nebo odpojení až moc od druhých. A z toho zase taky, protože my můžou být různý problémy, protože ani tohle není ten stav, kterým je nám dobře. My potřebujeme ty zdravé hranice. Proto samozřejmě tento pojem se v Biblii nevyskytuje, jo? Ale když čteme písmo pozorně, tak to tam vidíme. Jako Pán Bůh jasně říká, kým on je, jaký má představy, jaký má hodnoty, a v písmu je napsaný, jakože jo, že máme plakat s plačícími, máme mít porozumění jeden pro druhýho, ale zároveň tam je, že jako každý máme nést břemeno i jakoby to svoje, jo, jakože máme být zodpovědní za to, za ten svůj život, jo. Máme chodit ve víře, ale prostě, a máme i s tím svým břemenem chodit k Pánu Ježíši, jo, jakože tam vlastně umět i to někdy jako složit na tom správném místě a nenakládat to na toho druhýho, jo. Protože někdy pak jako chceme, aby to nesli ti druzí, ale my to potřebujeme i správně zvládnout duchovně, že očekáváme největší pomoc od Pána Boha. Takže je to taková výzva, ty hranice, a je to o tom fakt porozumět tomu správně, a myslím si, že to je aktuální problém, protože těch knih je opravdu hodně.
0: Ano, takže to byly hranice a po další písničce se koukneme na další otvor.

0: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.
1: Dnešní téma, které s Ditou Michalkovou probíráme, jsou zdravé vztahy. Představte si je jako loď, která sebevědomě pluje i skrz životní nástrahy a mohou se v ní objevit díry, kudy do lodi proniká voda. A loď může klesat až ke dnu. Tím dalším otvorem jsou neřešená zranění. Jak a od koho nejčastěji přicházejí?
2: Ta neřešená nebo zranění zákonitě přichází právě v těch blízkých vztazích, protože tam přicházíme s takovou otevřeností, zranitelností, vlastně chceme tu blízkost, chceme důvěru, chceme se sdílet, chceme spojení, takže zákonitě nejčastěji ta hluboká zranění právě tady vznikají, jo, že nášíme tam prostě sami sebe s tím, co třeba máme nevyřešený, ale zákonitě tam právě nastávají to zranění.
1: Tady v této fázi možná můžeme zmínit odpuštění. Mm-hmm. Ta zranění přichází od druhých osob, ano, mm-hmm. A my máme odpouštět.
2: Ano, ano. Takhle, ta zranění vznikají na základě, když je to na základě pochybení té druhé osoby, prostě někdo řekne, nebo nesplní očekávání, které máme a není v tom zrovna úplně dobrý úmysl. Jo, je tam jakoby i někdy takový, tam může být i záměrný zranění, někdy je to nezáměrný. Prostě lidi jsou unavení, řeknou si nelaskavý slovo, nebo se nenaslouchají dostatečně, nebo řeknou kritiku, která prostě je taková zasahující, jo, není udělaná dobrým způsobem. Tak my to potřebujeme si uvědomit, jo, jestli je to na základě pochybení toho druhého. A potřebujeme se k tomu vrátit a říct to. Víš co, jako tohle vlastně nebylo pro mě úplně jednoduchý, ale vždycky je hrozně důležitý ten postoj, že my chceme odpustit. Protože když neodpouštíme, tak tam vlastně se nabaluje takový negativní obsah v tom nitru, který vlastně začíná jakoby podminovávat ten vztah ze spodu. Jo, že když tam je něco nedořešeného, neproběhlo to odpuštění, tak ten blízký člověk, když zase něco udělá, co třeba ani není tak závažný, tak ono se to vlastně napojí tady na to nevyřešený, co je pod tím. A vlastně se to takhle nabaluje. Takže proto je hrozně důležitý, když se tam něco odehraje, zastavit se, zreflektovat si, dát si zpětnou vazbu a odpustit, rozhodnout se odpustit. Často je to proces.
1: A jen pojmenovat to, co ten člověk uvnitř prožívá, to, co se tam nabaluje, jak jsi říkala, je to, řekněme, hněv nebo nějaká...
2: Může tam být lítost, sebelítost. Ano, může tam být hněv, smutek, může tam být i strach. A často ten hněv, když se neřeší, tak on se pak zvrtne do hořkosti. Jo? A vlastně i písmo o tom mluví, jo? Že v některých vztazích vlastně se začne rozrůstat takový kořen hořkosti a ten vlastně otráví jako ty vztahy, jo? Nebo to nitro. Například vlastně nitro a pak ty vztahy.
1: Nemusíš ani vědět, proč tu hořkost máš.
2: Že? Někdy to ani nevíme.
1: Nemusí chtít už tím druhým člověkem ani mluvit a prožívá toto.
2: Ano, a chceme se třeba jako vyhnout, jo, nechceme s tím člověkem vejít do kontaktu. A to odpuštění je hrozně důležitý, protože my vlastně, když to řeknu tak jakoby sobecky, psychologicky, vlastně získáváme svobodu vnitřní od toho člověka. A když to chápeme správně duchovně, tak my víme, že Pán Bůh i nám odpustil hrozně moc, tak proto potřebujeme taky i my odpouštět, že to, co my jsme přijali, tak potřebujeme dávat. A to odpuštění vlastně je to, že já přijmu, že něco se stalo v minulosti, za co nesu teďka já jakoby ten důsledek, protože většinou, když zakusíme nějakou křivdu, nespravedlnost, tak my chceme tu spravedlnost. Chceme, aby on to odčinil, aby on nám zaplatil. Ale vlastně, když odpouštím, tak souhlasím, že to beru na sebe a tam nám vlastně strašně moc může pomoct to, že víme, že Pán Bůh odpustil nám a odpouští nám vlastně pořád, že to upravuje, vnitřně nastavuje tu motivaci a že člověk se dostává z takového trpitelského módu do toho správně jakoby duchovně postaveného módu, že já prostě můžu odpustit, protože Pán Bůh odpustil mě. Vím, že je to proces, odpuštění není emoce, i když na konci toho by měly být i srovnané ty emoce. Jo, někdy my cítíme pořád, i v tom průběhu, nějakou křivdu, nespravedlnost, ale vždycky můžeme říct, ne, já chci Pane Ježíši odpustit a já chci odpouštět. Samozřejmě potřebujeme rozlišit, že odpuštění není vždycky to stejné jako smíření a obnova vztahu. A třeba pro mě osobně bylo hrozně důležité si tohle vydefinovat, protože když někdo záměrně je to člověk, který je destruktivní, jo, nebo takový toxický v těch vztazích, tak já potřebuji odpustit, ale vlastně člověk si musí udělat jasno v tom, že nemůže pokračovat ve vztahu s tímhle člověkem. Tam je na místě to vzdálení a už nejde ta ani ta obnova. Ale potřebuji to mít srovnaný vnitřně, nemít v sobě tu hořkost, vyřešit ten hněv, tu bolest. A samozřejmě pak jsou vztahy, kde to smíření je na místě. Prostě si lidi odpustí, nebylo to třeba tak závažný nebo tak toxický a prostě pokračují dál a ten vztah se obnovuje a vlastně ta důvěra tam zase může přijít.
1: Ale vyžaduje to vlastně, aby obě strany chtěly.
2: Ano, smířit se můžete tam, kde ano. Vlastně to obou straně jde.
1: Takže jo. Pokud ta druhá strana
2: někdy
1: nestojí nebo
2: někdy.
1: Není připravená.
2: A nebo třeba někdy řešíme i odpuštění jako věci, které byly v minulosti a ten člověk třeba už není mezi živými, jo. Ale přesto my potřebujeme odpustit ty věci, které bolely tenkrát, třeba v tom, já nevím, raném věku nějakým nebo dospívání. Vlastně jako Pán Bůh nás vede k tomu, aby jsme odpouštěli, protože je to i pro nás zdravé. My neneseme si to vnitřní břemeno a víme, že prostě Pán Bůh je ten, kdo má tu spravedlnost v rukou. Nemáme ji my, ale má to on. Ale zároveň můžeme moudře vyhodnotit realitu těch vztahů a do některých prostě nevcházet. A další taková skupina těch zranění je, jakože ten podklad je v nás. Jo, že my jsme zvýšeně zranitelní z nějakého důvodu. Nejčastěji může to být i osobnostní, jo, že jsou prostě lidi, kteří jsou takový pohodáři, jo, nic tak je nerozháže, až tak je nemůžete zranit, nebo ne tak často, ale pak jsou lidi, kteří jsou hodně citliví osobnostně a pak jsou lidi, kteří si nesou nějakou bolest a nevyřešený věci ze svého nitra třeba z minulosti a oni jsou vlastně reaktivní, jo, že něco nějak někdo řekne, úplně pro ostatní je to v pořádku, ale tento člověk to vnímá jako negativně a vlastně ho to zasáhne. A tam je to, že to není, jako když to máme rozdělit, není to zpochybení toho druhého, ale je to ta vyšší naše zranitelnost. A když se nám to takhle stává, tak my potřebujeme řešit to, co vlastně způsobuje tu reaktivnost. Jsou to nějaké nevyřešené věci naše vnitru.
1: Potřebuju se v tom zorientovat.
2: Ano, potřebujeme se v tom zorientovat ano. A samozřejmě někdy se to kombinuje, jo, že i my jsme vysoce reaktivní, vlastně máme tam nějaké to nevyhojené zranění, nějakou tu jizvu, která je ještě taková čerstvá, jo, není to úplně zacelený. A ty třeba i někdo jako nejedná zrovna s láskou, jo, nebo spravedlivě. Může tam být zase taky kombinace. Ale myslím si, že někdy je hrozně dobrý se v tom zorientovat, jo, jestli je to prostě to, že já reaguju reaktivně, protože mám v sobě nevyřešené věci, tak mě to pomůže mít i takový trošku náhled a možná mě to chrání i před takovým strádáním si těch pocitů křivdy. Jo? Že vlastně si řeknu, jo, ale to fakt souvisí s tím, co se stalo tenkrát. Jo? A já tam potřebuju pustit prostě Pána Boha. Potřebuju porozumět, že ho to zajímá, že na to nejsou sám, jo, nejsou na to sama, ale že jsem v nějakém procesu jako vypořádání i toho balíku nějakých věcí z toho dětství nebo dospívání. Jo, nebo často reagují nadměrně i lidi, kteří byli šikanovaní, jo, protože třeba neměli oporu v nikom, kdo by tenkrát se jich zastal, nebo se to neřešilo. A to je hodně velký zásah do sebepojetí třeba toho dítěte, jo, ta šikana ve třídě. A on potom přijde do vztahu v dospělém věku a vy vnímáte, že ty reakce jsou jako extrémní, jo, nebo jsou hodně silný, ale je to vlastně něco, co on prostě potřebuje vyřešit tady z tohoto období.
1: A za jakých okolností bych měla počkat? Třeba mám zranění, ale nějak cítím, že ještě není čas to řešit. Jsou takové okolnosti nebo situace?
2: Já si myslím, že kdykoliv si uvědomíme, že máme zranění, tak je ten čas to řešit. Myslím si, že to tak i Pán Bůh dělá, jo? Že někdy věci nevyplouvají na povrch hnedka všechny, ale pak je nějaká situace, kdy to vyplave, a když to vyplave, tak je čas to řešit. A vlastně dovolit Pánu Bohu, aby v tom s náma jednal, aby to ošetřil, protože Pán Ježíš je plný soucitu a slitování. A já mám hrozně ráda ten verš Izajáše, že on nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. A že vždycky Pán Ježíš, když jednal s lidma v evangeliích, tak opravdu reagoval na jejich potřeby. Jako šel tam, kde oni to potřebovali. Takže když my vnímáme tu potřebu, že tam je něco nevyhojeného, něco bolavého, tak je čas.
1: Je čas. Mm-hmm. Tak od zranění se dostáváme ke konfliktům. Ty se objeví v každém vztahu.
2: Ano. A je to, a když se neobjeví, tak je to podezřelý.
1: Je to divné. Aha, no. Takže je to součást všech vztahů a je to právě ten otvor, který by mohl vztahy úplně porožit,
2: ano, protože máme hodně jakoby třeba nesprávně nastavených způsobů, jak řešit konflikt. My to nasáváme jako to, co jsme zažili nejčastěji, jak se řešily konflikty doma. A někdy to potřebujeme přebudovat, protože ten trend nemusel být vlastně jako zdravý. A takže je to o tom, jednak přiznat konflikt, nezamést ho pod koberec, a pak jde o to, jakým způsobem ho řešíme. A myslím si, že hrozně důležitý je, že i když je nějaká věc, která způsobuje ten konflikt, tak vždycky na prvním místě chránit ten vztah. Takže my potřebujeme řešit ten problém, ale vztahově. Možná taková věta, která to vystihuje, je mít takový vztahově konfrontační přístup, kdy na prvním místě je ten člověk a ten náš vztah. Já pořád chci v tom vztahu zůstat, pokud samozřejmě není důvod se vzdálit, když je to třeba právě už to hodně nějaký násilný nebo vyskytuje se tam týrání. To opravdu jako je čas odejít. Ale pokud ten vztah je v podstatě jako má budoucnost, tak my zůstáváme v tom vztahu. Na prvním místě vidíme i toho druhýho, ale potřebujeme konfrontovat tu věc, kde si buď nerozumíme, nebo jsme si navzájem ublížili se, nebo se nepochopili. A potřebujeme rozlišit, o co jde. Jo? Že někdy spousta konfliktů je na základě nedorozumění. Jo? Že lidi si to ani neřeknou správně. Jo? Říkáme to v únavě, nebo něco proběhne, jako kdy na tom nejsme dobře, jo, jsme unavení, jo, nebo něco se stalo v práci a teď ta pohotovost, aby vzniklo nedorozumění, je prostě hrozně taková jako na pochodu. Jo, je to rychleji třeba ty konflikty, když jsme odpočatí, jo, tak třeba tak často nevznikají. A já vlastně musím přiznat, že s mým manželem my jsme vlastně moc konflikty neměli. My jsme hodně věcí vyřešili, než jsme se vzali. Pak jsme měli období fakt takový úplně v pohodě, ale nám hrozně moc konfliktu to, když se přinesl narození našeho prvního dítěte. Jo? Protože jsme byli unavení, byli jsme fakt vyčerpaní, protože to bylo dítě, které nespalo, které pořád chtělo jako pozornost. Takže tam my jsme začali mít konflikty. A bylo to na základě i toho prostě, že člověk reaguje jinak, když je unavený. Ano. Takže spousta těch konfliktů je ovlivněná tímto a my to potřebujeme vědět a potřebujeme vědět, co je zásadní. Jakože my chceme to vyřešit, chceme spolu růst, chceme se spolu něco naučit, chceme zrát. A pak jsou samozřejmě vážnější konflikty, kdy my se třeba střetneme názorově. Jo? Kdy třeba máme jinou představu o tom, co je třeba důležitý zrovna v té výchově. To bývá často zdroj konfliktu v manželství, jo? Jako jiný přístup k výchově nebo k financím. Jo? A tam potřebujeme komunikovat. Prostě mluvit, mluvit, mluvit, poradit se třeba. Jo? A nebýt vždy takový, jako já mám pravdu. Jo? Pravdu má jenom Pán Bůh. My spíš máme názory nebo určitý poznání o pravdě, ale když chceme, aby ten vztah byl funkční, se potřebujeme domluvit. A potřebujeme i ocenit třeba silné stránky toho partnera, takže když vím, že on je tady v té oblasti na tom líp než já, tak spíš mu dát přednost, ale zase v jiné oblasti může být ten druhej a vlastně se ty učí se ty lidi využívat i v tom konfliktu ty správný, jakoby, nebo to, co v čem je silnej ten druhej. A přiznat to, jo? Nehájit si tvrdohlavě tu svoji pozici, že já chci, aby to bylo po mým.
1: V jaké fázi konfliktu už bys řekla, že je třeba destruktivní, nebo jak to poznat, že už mě to ničí?
2: Když tam nezvládáme ty emoce, jo? Protože v každém konfliktu prostě narostou emoce, jo? Naroste tam, já nevím, hněv, možná i smutek, jo? Nebo může člověk někdy, i když je unavený, tak cítit takovej jako agresi, anebo naopak odstup, odcizení. A my si potřebujeme být vědomi těch emocí a že i v tom konfliktu já jsem zodpovědná za ty svoje emoce. Nemůžu to úplně házet na toho druhého, protože to je prostě díra velká, jo. Když nejsem zodpovědná za svoje emoce v tom konfliktu. A samozřejmě někdy to člověku ujede, ale pak je hrozně důležitý přijít a říct, prosím, jako víš co, já jsem to fakt, to nebylo dobrý, odpust mi to, jo. Já jsem jako to řekla v hněvu, jo, nebo prostě musíme za to převzít zodpovědnost. Takže a pokud my těm emocím nedáme ty správné hranice, tak to už je znak, jako že to jde destruktivním směrem a potřebujeme se zastavit. Možná odejít. V tu chvíli říct, víš co, budeme to řešit, až si odpočneme, až vychladneme, ale musíme to řešit, ale nebudeme to řešit teďka. Protože ani jeden nejsme v dobrým nastavení. Jo.
1: Napadá mě třeba v manželství, co když jeden odmítá, nemá ten postoj, že chce.
2: Nechce řešit.
1: Chce, že nemá postoj, že by chtěl vyřešit konflikt a nebo předstírá, že není. Tam to může být složité.
2: To je složitější, samozřejmě. Můžete řešit konflikt tam, kde se otevřeně přiznává, že ten konflikt je. Když on tvrdí, že konflikt není. No, je to výzva. Je to i duchovní výzva. A myslím si, že to chce trpělivost, modlit se. A někdy to může být jako těžký, když je to třeba závažná věc, kterou ten partner nechce řešit a přesto víme, že prostě máme jako další jiný důvody, proč opravdu Pán Bůh chce, aby jsme spolu byli. Není tam třeba násilí. Myslím si, že když je násilí, tak je čas opravdu se vzdálit z toho a řešit to i za pomoci někoho jiného. Ale když je to třeba jenom nějaká věc, o které on nerad mluví, jo, nebo nechce něco, co vy víte, že vadí v blízkosti toho vztahu, ale on o tom není připraven mluvit, tak chce to prostě trpělivost, modlit se. Někdy to může trvat roky. A není to vždycky snadný.
1: A někdy ten člověk potřebuje dozrát.
2: Potřebuje dozrát.
1: Aby porozuměl.
2: Ale to máte i s dětma. Některé věci s něma nevyřešíte.
1: Ano, napadá mě teenager, nemusí rozumět.
2: Vůbec nerozumí a myslí si, že vy to máte úplně jako, že vy jste z toho marzu, že? Ale prostě on musí, člověk má vytrvat v tom, že milovat, říkat to, co vidí, že je moudrý, ale někdy to chce prostě čas a kdy třeba to dospívající dítě pak přijde a řekne, no jo, vlastně, jako jo. No.
1: Pojďme ještě shrnout ty principy řešení konfliktu v budově.
2: Ano, tak první věc je to mít na mysli, že ten vztah je jako ten základ a to, že prostě můžu počítat s Boží pomoci i v tomhle. Že to může být, jakoby, můžeme si to definovat jako zkoušku, jo, ten konflikt. A řešíme jednu věc, jo. Nemůžeme vyřešit všecko. Někdy chceme vyřešit všecko, není to rozumný.
1: Nebo zatahujeme staré konflikty
2: ano,
1: do...
2: Ne, to není zdravý. Musíme vždycky řešit tu jednu věc. A možná se časem vrátíme i k těm, který s tím souvisí. Ale jednu věc, zůstat jako, že první je ten vztah, ten člověk. Být zodpovědní za svoje emoce v tom. Umět i se zastavit, i uprostřed toho konfliktu. A když vidím, že to jde špatným směrem, tak prostě se domluvit, jakože později, až vychladneme a že chceme dojít nějaké jakoby vzájemné shody. Jo? Že to není o tom, že jeden zvítězí a přetlačí toho druhého, ale že my spolu jsme zodpovědní za ten vztah a to, co tam vnášíme, tak jako chceme, aby se Pánu Bohu líbilo.
1: Možná si můžeme představit ten konflikt taky, že to není něco, co je mezi námi, ale jako před námi. Být
2: ano,
1: jakby spolu
2: ano,
1: a dívat se spolu na ten
2: ano,
1: konflikt.
2: Ano, to je hrozně pěkný, že to není mezi námi, ale je to něco, co nám brání ano. vlastně jít dopředu. A když to správně uchopíme, odstraníme, my můžeme jít dopředu a můžeme spolu růst.
1: Dito, kde ty hledáš inspiraci pro zdravé vztahy?
2: Jo, tak já si docela čtu, že mě to i tak jako těší vyhledávat tady ty informace a snažím se pomáhat lidem tady v té oblasti taky. Modlím se a dívám se do Božího slova a tak dále. No.
1: Tak se blížíme ke konci. Ještě jednou si zhrňme těch 5 otvorů, o kterých jsme si řekli, že potápí loď našich vztahů. Takže míra celistvosti osobnosti, náš charakter,
2: naše zralost.
1: Zralost, neschopnost, schopnost nebo neschopnost.
2: Nebo nějak narušená ta vztahová vazba.
1: Vztahová vazba, hranice.
2: Taková ta naše autonomie.
1: Autonomie, neřešená zranění.
2: Neřešená zranění, která zákonitě přichází a to, jakým způsobem my řešíme konflikt.
1: Ano, a konflikt. No. Jakým způsobem řešíme konflikt. Tak Dito, já ti moc děkuju, že jsi opět zavítala k nám do studia a mohli jsme společně nakouknout do oblasti vztahu. A přeji nám všem, abychom dokázali budovat zdravé vztahy a radovat se s ní. Tak ať ti Pán Bůh žehná. A loučí se Dita Michálková.
2: Ano, ano.
1: A
2: zdravím.
1: Radka Mazurová od mikrofonu.
2: Ano.

0: závesím.
1: Pořad Rozmarína bude mít na Rádiu 7 svoji další premiéru zase ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne s Lídou Pohankovou a jím hostem Lenkou Poskočilovou a tématem provázek, který spojuje generace. A je tady nedělní poledne 10. května. Vysíláním Rádia 7, které právě posloucháte, vás provází Daniel Zeman. Před námi je teď na programu Sváteční slovo, které si připravil Josef Mačák a přečte nám ho Ladislav Hanuš. A poté už předáme prostor Lucii Endlicherové a hudebnímu týdeníku Interval, který se dnes bude věnovat albu Jazykem květin Jana Běťáka.
2: Sváteční slovo.
3: Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví. Římanům 8. kapitola 14. až 15. verš. Věříme-li božímu slovu bez výhrad, pak nám nebude zatěžko věřit i tomu, že nám Bůh může dát konkrétní vedení v různých životních situacích. Někteří lidé se však domnívají, že lze dosáhnout stavu, v němž člověk žije ve stavu permanentního zjevení. Od raního probuzení čekají na slovo poznání a chtějí se dovědět, co si dnes vzít na sebe, do které tramvaje nastoupit a které ulici se vyhnout, koho jít navštívit, zda dnes jít či nejít na shromáždění a kdy jít spát. Tento stav určitého duševního přebuzení pak nazývají vedení Duchem svatým. Možná jste již někoho podobného ve svém okolí potkali a vzpomínáte si, jak počase se svou

0: a čekáme jeho vedení, nemůžeme do nich nezapojit svůj rozum. Tito lidé však zodpovědnost za své kroky odkládají, protože nečiní vlastní rozhodnutí, jen neustále takzvaně poslouchají pána. Ale jen málo kdy zpětně hledí na to, jaké ovoce jejich poslechnutí vlastně přineslo. Proto fakticky nerostou, poslouchají pána. Ale jen málo kdy zpětně hledí na to, jaké ovoce jejich poslechnutí vlastně přineslo. Proto fakticky nerostou a ve skutečnosti zůstávají nedochůdčaty. Za druhé, ačkoliv svůj stav považují za důkaz synovství, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží, jde ve skutečnosti o otroctví. Jak jinak označit stav, kdy člověku zvenčí diktuje cizí vůle a on to bez uvážení vykonává? Co je to svoboda v duchu svatém? Znamená to, že je v nás stále více z Krista a méně z nás. Jeho mysl se stává naší myslí a jeho srdce naším. Proto spontánně nahlížíme věci z jeho zorného úhlu tím více, čím jsme mu v srdci blíže. Když jsme pak postaveni do konkrétní situace, naše srdce se kloní k určitým věcem, někdy pociťujeme až silné pohnutí. Boží duch pracuje v našem nitru, protože charakter Krista, který tam vytváří, se projevuje a směřuje nás k tomu či onomu. Tak naše konání vychází zevnitř a není rozpor mezi tím, co chceme a co je správné udělat. Dokud tento rozpor existuje, nejsme ve skutečnosti svobodní. Když si pozorně přečteme úsek epištoly Římanům, z něhož je citovaný verš o vedení Duchem svatým, zjistíme, že Pavel staví do protikladu tužby padlé přirozenosti a tužby Ducha svatého. Ty první nás bez ohledu na naši dobrou vůli stahují k hříchu a odvádějí od Boha. Ty druhé nás vedou ke svatosti, k tomu, že ve svém životě naplňujeme zákon. Nejsme už pod zákonem, protože zákon jako soudce nad námi ztratil moc, nemá nás totiž za co odsoudit. Toto vnitřní vedení ke svatosti nazývá Pavel vedení Duchem svatým, a ne, jaké ponožky si dnes vzít na sebe. Jestliže někdo myslí, že je veden duchem, nechť je na jeho životě také vidět láska, která je naplněním zákona. Římanům 13. kapitola, 10. verš.
1: Sváteční zamyšlení Josefa Mačáka četl Ladislav Hanuš. Teď už na Rádiu 7 dáme prostor hudebnímu týdeníku Interval.
2: Interval. Hudbu s přesahem vybírá Lucie Endlicherová.

Máte 3/4 hodiny času? Pokud ano, tak jste zváni do světa křehkých a barevných melodií, za kterými stojí písničkář Jan Běťák, někdejší člen kapely Bezobratři a Lilium Liste. Jeho první sólovka, Napodobování písma, se dostala do uších nominací hudebních cen Anděl v kategorii folk. Povede se to i druhé nahrávce Jazykem květin, která vyšla v roce 2025. Můžete posoudit v dalších chvílích. Zvu vás do světa, ve kterém se hodí opatrně našlapovat, ve kterém je zpěvák mluvčím světa kolem sebe, nejen toho lidského, ale i ptačího, rybího či květinového. Světa, ve kterém jdou věci pomaleji a klidněji. Světa, ve kterém stát má stejnou hodnotu jako jít a možná větší. Začíná interval. Dobrý poslech přeje Lucie Endlicherová.

jazykem květin. Vás všech se zeptám jazykem němých lidí.

Ze které strany přiletí paprsek světla, až padne tma? Otázka, která uzavírá titulní píseň alba Jazykem květin Jana Běťáka. Otázka, se kterou se různými způsoby a různě musí v životě vyrovnat každý člověk. Rádi bychom šli pouze po těch světlých částech kopců a údolí. Ale až padne tma, více či méně neočekávaně, vyhlížíme paprsek světla dychtivě a toužíme po vysvobození. Každý pak po světle volá jinak. Jan Běťák písněmi, tóny i slovy u mě poskládanými.

V zástavě poleknutí pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří.

nanosí na cínové mísy. Dost pochutinek pro tři, vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi viděl,

Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy i slunce, které svítí na klece s lidoopy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí. Viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece. Viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rostou divné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech,

zástavě poleknutí, pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky.

kde se to ocitlo v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějíčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový steh, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčkuje, slaměný splávek cestou utratí. Zobáček pluče v závrati do palice, než kočí trhne popratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstko zrní, prázdnou pěst, je nebo není, a jestli potěší tě, aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, hoříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

0: Kudy se píská? Písnička, která právě dozněla, je věnována Mariánu Frýdlovi, etnomuzikologovi, muzikantovi, který stojí za spoustou zajímavých hudebních počinů a je například vedoucím hudebního uskupení Ruky na Dudy a inspirátorem mnoha dalších projektů. Nejen tahle píseň, ale i ta předchozí, Svět, dobře ukazují to, co dělá Jan Běťák především. Svět kolem sebe pozoruje, popisuje, někdy ani nereflektuje a rozhodně nehodnotí. Spíše shromažďuje zachycené a to pak dává k posouzení i k poslechu druhým. Každý může zachytit, co chce. Přidat vlastní věm, vlastní zkušenost, vlastní postřeh. Hudba jako pucle, kde posluchač přidává svýma ušima, svým přemýšlením a pozorováním pomyslné další tóny i slova do nahrávky. Slyší je jen on sám, ale mohou být trvalou součástí této nahrávky nebo spíše světa, který hudba Jana Běťáka umí vystavět.
1: Strážník má hůl a nataženou dlaň a je-li třeba

cigarety, ani se student nezakoktá. Každého má ráda, každého, koho potká. Na krátkou chvíli, než ukáže mu záda, na krátkou chvíli, než ukáže mu záda.

Na zemi svítí chodníčky bláta, tudy tma nepozvaná chvátá, tudy se hrne k nesklizeným polím přemnožená černá. Stopaři klečí a

0: konečně
1: posílá sláma pozdravy z prázdna, zbytečně vážná slova o naději.

Jsou písně nadějnější, i ty, jejichž poslech může bolet. Na slovíčko a pozdravy z prázdna, které jsme teď poslouchali, patří spíše do té druhé kategorie. Ale bolest a otazníky nezůstávají dlouho. Jan Běťák se na své desce stává mluvčím mnoha entit. Vždyť hned v titulní písni znělo, že chce promlouvat nejen jazykem lidským, ale i jazykem rybím, jazykem květin, plazů i ptáků. Prostor teď dostává jazyk měsíce, bílého cestáře, zářící přetvářky, co přála by si hrát.

0: Na Rádio 7 posloucháte Interval, ve kterém dnes hrajeme z desky Jana Běťáka Jazykem květin. Nejspíš jste v předchozí písni zaregistrovali a možná i identifikovali zpěv Marie Putnerové. A setkali jsme se před chvílí i s Beatou Bocek. A pokud bychom měli pokračovat ve výčtu těch, kdo se na nahrávce podíleli, připravit musíme dlouhý a pestrý seznam. Tak z něj pár jmen vybírám. Základní doprovodné trio, to je hráč na trubku Jan Přibyl, Tomáš Pyřík s kontrabasem a Žaneta Vítová, hráčka na akordeon. Jistě nesmí zapadnout jméno herce a písničkáře Vladimíra Javorského, kterého uslyšíme v závěrečné písni. Přidat můžu třeba zmínku o Martinu Novákovi, který se postaral o bicí, perkuse a elektrickou kytaru, nebo jméno Broňka Šmída, který měl na starosti nejen produkci a zvuk, ale navíc hrál i v jedné písni na fagot. A pozoruhodné je rozhodně i vystoupení smyčcového tria ve složení Jaroslav Panák, Jan Bělohlávek a Daniel Dobšík. Jazykem květin je prostě nahrávka opečovaná a s láskou natočená. Je to slyšet a hřeje to u srdce.
1: Jakoby naraz propadl se prošlapaný práh, jakoby vyvalil se z hlubin tisíci lety prach. Jakoby kdesi v podzemí vydechly černé plíce, vyfoukli měchem do světnice spolikaný strach. Jakoby už tak bledé světlo najednou potemnělo, jakoby každé jedno slovo vonělo prázdnotou. Jakoby zasazené štěstí s jarem nevykvetlo, jakoby všechny ratolesti zasychaly s tmou. Jakoby z každé události stal se obyčej, jakoby nezáleželo už vůbec na ničem. Jak slepý rybář do tmy nahazuješ vlasce, jakoby všechny odpovědi závisely na otázce. Co děláš se svým životem? Co děláš se svým životem?

jednu malou slunku z děravého koše. Ať v jejich kalných očích zahlédneš světlonoše. Ať usínáš s vítězoslavným úsměvem. Ať se ti zdá, že je to všechno jenom sen. Ležela mokrou tváří otočená k zemi a nenápadně dělala, že není. Jako když hoří za poledne svíce, ležela tiše dolů jedním líce. Ležela z polovice přilepená k hlíně, neviditelným sloupem očí k obloze. Ležela jako odložené dítě, s chrastítkem na noze. Jak skutálená mince z prostřeného stolu, ležela ze všech nejtišeji jedním líčkem dolů. A z jejich svrchních úst zaslech jsem nevěřícně nápěv té nejsmutnější písně toho blues. Co děláš se svým životem? Co děláš se svým životem? Co děláš se svým životem?

ještě ve hře. Tlučeli slavík z kařelísky, ten, který noci nepřivykl a srdci blíž je nežli blízky. Uprostřed domu vyjedená spíš pozlátko do ulice, zbytky do dvora, z kořápky rozemleté pro slepice a uklizená síň i komora. Uprostřed domu vyjedená spíš jen na dně hrnce přilepená rýže, pár bílých zrnek ještě sníš a pak ho prázdný vrátíš do kredence.

kabát, srdce sevře, až bude pomoc na obtíž, že ani vítr neotevře okno či dveře, natož mříž, až ticho poví, jestli bije, až bude na zahradě sníh, zůstane jenom poezie a tvoje ústa k naději. Uprostřed domu vyjede nás spíš, pozlátko do ulice, zbytky do dvora, skořápky rozemleté pro slepice a uklizená síň i komora. Uprostřed domu vyjede nás spíš, jen na dně hrnce,

Obrazy, které Jan Běťák vkládá do svých textů, potřebují čas. Vícenásobný poslech, možná i prostor k textům si sednout a číst je jako poezii. Dovolit představivosti, aby vykreslovala, co slyší. Dovolit srdci, aby bylo osloveno. Možná je posluchač zván k úkonům, které už nedělá. Nedělává tak často. Možná se konečně zastaví, zarazí, zamyslí. Možná.

Oblaka od pobřeží nesou ryby zpěv a vítr v polích drží němý slib. A štěstí propadává korunami lip. Potichu sněží a všem se to tak líbí. Všichni už odhodlaně vyhlížejí cíl a lačně šikují se u východních brán. Bude mít kuši a vyholený týl a kohout zakokrhá z nečekané

hýbe klikou vrátek, v rukávu táhlo a mezi prsty drát, kdo splétá odpovědi do oprátek a neumí se ptát, kdo vede ruku loutko herce, kdo na zem si bez hrstí hvězdný prach, kdo jedněm údy váže do kozelce a druhý

tak rychle dopověz pohádku o milosti. Nade vši pochybnost, toto je ta chvíle, kdy svět se ze tmy prosníky na kosti a černé pole převleče se v bílé. Kdo vede ruku, loutko herce, kdo nás vysvobodí spout, kdo v čele pluku stváří od popelce, nenechá srdce vyhasnout, kdo vede ruku, loutko herce.

Viděl jsem ve sluneční síti chycené svoje vidění. Viděl jsem zlaté prsteny v kalných kalužích. Viděl jsem nablízkaný svět z papírové hladiny. Viděl jsem automatickou líheň představ a iluzí. Viděl jsem svatého trpaslíka slunce.

Viděl jsem ve skleněných tůních šidítka minců. Viděl jsem ve větvích viset zrcátka lží. Viděl jsem snílka mluvit o dalekých krajích. Viděl jsem za oknem poletovat sníh. Viděl jsem nad řekou živého panáčka z proutí. Viděl jsem plaváčka s lampou ve vlnách. Viděl jsem, jak zpívají, jak se oba kroutí. Viděl jsem, jak oklikou obcházejí strach.

Jako se zasní a hned si něco přeji. Opičí obličej za snídku bez naděje. Odlíčit obočí, odložit boží masku.

na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí, můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru.

Jestli jste doposlouchali až sem, nejspíš už víte, jaké jsou písně Jana Běťáka. A pokud jste se s nimi setkali, předpokládám, že se k nim budete chtít i vrátit. Pít z pramene čisté vody, která osvěží, to je něco, co chce člověk zakoušet opakovaně, vždy znovu. Deska Jazykem květin tuhle možnost nabízí, přijde mi. A dělá ještě mnohem víc. Zve k toužení, přání a snění, a snad i uskutečňování všeho výše uvedeného. Pod božím nebem, o kterém se teď bude zpívat, jde o ty nejlepší věci, které je možné dělat, zdá se mi. Lucie Endlicherová vám ráda na této cestě dělala doprovod. Naslyšenou příště.

Rád bych se zdržel, ochutnal víno z nočního stolku. Nadechl vůni řezaných květin, rád bych se vrátil přes pole domů ze světa věží. Zametl práci.

světy. Ptal bych se ústy na lásku, očima vysel na štěstí a tělem tiskl bych tě mojem.

Minula 13. hodina v nedělním odpolední 10. května. Vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman a teď u něho vítám všechny děti. Děti, chcete mít sílu jako lev, rychlost jako gepard a umět létat vzduchem jako pták? Tak si pořádně utáhněte tkaničky a nastražte uši. V dnešním kormidle totiž nebudeme jen poslouchat, my budeme i závodit. Váš pokoj proměníme v olympijskou arénu a ukážeme si, že k těm největším rekordům nepotřebujeme zlaté tretry, ale hlavně chuť se pořádně odrazit a překonat

0: Ahoj malí a velcí sportovci, vítejte v Kormidle, v pořadu, ve kterém vás vítají dvě kormidelnice. Klárka a Myška Bětka.
1: Ahoj námořníci, já vás zdravím z vyhřátého pelíšku.
0: No právě, Bětko, už bys měla vylézt, začíná kormidlo. A to dnešní rozhodně nebude o lenošení.
1: Když já jsem si jen malinko zdřímla, podívej, Kláry, protáhnu si jednu packu, druhou packu, třetí, čtvrtou.
0: Ještě, že nejsi stonožka, Bětko. A to jsem tě s dětmi chtěla dnes pořádně protáhnout.
1: Vždyť se protahuji

0: Částky mohou začít rezavět nebo se zadrhnout. Je to jako kdybys dlouho neohla koleno. Pak by tě taky pěkně bolelo. A nebo autobaterie. Díky ní v autě svítí světla nebo hraje rádio. Ale baterka se vybíjí, když auto nejezdí. Když auto jede, motor funguje jako malá elektrárna a baterku to dobíjí. Když auto stojí, baterka pomalu slábne, až nakonec úplně umře a auto už pak nestartuje.
1: Aha, Kláry, a jak na to?
0: Nejdřív si půjdeme promluvit s Kristýnkou, jo? Ahoj, Kristýnko.
2: Ahoj.
0: Děkuji ti, že jsi přišla sem k nám do studia. Já jsem se ti chtěla zeptat, co tě baví.
2: Mě baví atletika.
0: A co tě na té atletice nejvíc baví?
2: Mě baví vlastně to běhání nebo třeba nějaký i překážky trošku.
0: Ty chodíš na atletiku někam do nějakého kroužku?
2: Chodila jsem, ale mě to asi vyhovuje jako teďka, že běháme ve škole nebo běhám s mamkou.
0: Tak pojď dětem vysvětlit, co je to atletika, z čeho se skládá, co tam vlastně můžou potkat.
2: Atletika je sport, který se skládá z běhání a různých jako her běhacích. Třeba běhací překážky, to jsme si postavili překážky a skákali jsme přes něco nejrychleji a bez toho, aby jsme zhodili.
0: Že jsi říkala, běh přes překážky, normální běh, asi běh i na dlouhou trať, veď krátkou. A kromě běhu je tam ještě?
2: Potom různě skákání. My jsme tam skákali v atletice buď do písku s rozběhem a nebo z místa jsme skákali v tělocvičně, kdo vyskočí nejvýš nebo s tím rozběhem.
0: A to skákání do výšky je s takovou tyčí, to ty taky?
2: To jsem neskoušela, ale znám to.
0: A jak skáčeš?
2: No, se rozběhneme, skočíme do výšky a kdo doskočí nejdál, tak vlastně je to taková soutěž, dalo by se říct, a zároveň trénování.
0: A jak ti měří, kdo doskočil nejvýš? Jako do dálky tomu rozumím.
2: Někdy jsme tam měli i pověšený takový míč na basketbalovém koši a kdo se ho dotknul, tak vlastně dalo by se říct, že vyhrál. Že to vlastně splnil.
0: Jak daleko doskočíš? Do jaké dálky nebo do jaké výšky?
2: My, když jsme o prázdninách byli ve škole, vlastně na takové akci, kde si mohla vyzkoušet různý sporty, tak jsem doskočila nějaký 2 metry, ne celý.
0: S rozběhem?
2: Jo, s rozběhem.
0: To je víc, než měříš.
2: Aha. Já měřím 150 a nějakých 190 nebo 180 jsem skočila.
0: Dá. A do výšky?
2: Do výšky to podle mě nějak 160, něco jak měřím, něco podobného.
0: A to skáčeš taky s rozběhem?
2: Jo, většinou jo.
0: A do Duchny teda pak někam dopadnete, ne?
2: Jo, my skákáme většinou do Žíněnek.
0: Tlustých.
2: Jo.
0: Tak, to jsme říkali teda skok, běh. Co ještě? Třeba hody?
2: Jo, někdy tam bývá hod koulí nebo hod oštěpem. To jsme neskoušeli v atletice, ale celkem by mě to zajímalo tím oštěpem.
0: A jak ti jde hod?
2: Celkem dobře. Myslím si, že některý ze třídy bych překonala, některý ale zase ne.
0: A hod používáš dost, asi když házíte míčem při nějakých hrách?
2: Jo, no. Když hrajeme v tělocviku třeba vybíjenou, tak se mi to hodí.
0: Který ten běh je pro tebe nejtěžší? Na krátkou nebo dlouhou trať?
2: No, pro mě je těžký na vytrvalost celkem.
0: Jak je to dlouhý?
2: No, dneska jsme byli na vytrvalost a to byly 4 takový menší fotbalové hřiště. A bylo to celkem unavující.
0: Vydržela jsi?
2: Jo, ale chvilkama jsem musela i chodit.
0: A to se asi může, viď? S přestávkou jít.
2: Tam bylo hlavně, aby jsme vlastně doběhli nebo došli co nejdřív.
0: Co děláš, když se ti něco nepovede?
2: Někdy jsem smutná, ale zkouším to dál, pokud to jde.
0: A co to znamená, zkouším to dál?
2: Třeba když doběhnu v nějakým sprintu poslední, tak pokud to jde znovu, tak si to zkusím ještě, abych byla rychlejší.
0: No a co by si poradila dětem, aby to zvládli, aby

0: to nevzdali.
1: Když něco nezvládnete, tak nebuďte smutní, nebo když budete chvíli, tak si řekněte, že pro vás to bylo dobrý, že vy jste podali dobrý výkon, sice jste nebyli nejlepší, a pokud to půjde, tak to zkuste znova.
0: Máš nějaký sportovní vzor?
1: Asi ani ne. Fandím všem.
0: Chtěla bys někdy vyhrát nějakou medaili?
1: Jo, chtěla. Já už jsem běžela jeden závod, ale tam dostávali medaile všichni.
0: A tak třeba za školou budeš někde běhat?
1: Mohla bych. Bylo by to dobrý.
0: Když sportuješ, máš před závodem třeba nějaký rituál? Nějaký zvyk, který děláš?
1: No, většinou si procvičím třeba nohy, jakože různé cviky, jako rozcvičku. No, musím si je protáhnout, aby si vlastně zvykli na to, že teďka na ně bude velká zátěž. Aby se mi nic při závodě nestalo a aby byla pořádně rozcvičená, aby se mi ty svaly vlastně začaly připravovat na to, že někam poběží.
0: Děkujeme, Kristýnko, moc za rozhovor. Přeju ti, ať se ti daří v tom, co tě baví, a někdy zase naslyšenou.
1: Ahoj. Ahoj, kamarádi.
2: Mirka seděla ve škole nad sešitem s počítáním a najednou se nad její hlavou ozvalo. Ty jsi úplně nemožná. Myslíš to vážně, nebo jsi tak hloupá? To patřilo jí. Mirka se snažila, ale ať dělala, co dělala, počítání jí do hlavy nešlo. A paní učitelka ji ke všemu vůbec neměla ráda. Konec konců, proč taky? Mirka třídě nedělala v počítání žádnou čest. Teď se cítila hrozně trapně. Co taky můžete na něco takového odpovědět? Najednou se ozvalo nesmělé zaklepání na dveře a už v nich stála Lucinka. Byla krásná jako vždy. Nazdobené šatičky, nejhezčí ze všech holek, a zlaté lokýnky jí padaly skoro až do pasu. Vždycky milá, šikovná, no kdo by ji neměl rád. Přinesla jsem vám přihlášku na atletickou olympiádu, usmála se sladce a přistoupila k paní učitelce. Ty jsi aspoň šikovné děvčátko, nechala se slyšet paní učitelka, ale její hlas zanikl v mohutném hurá. Asi 10 dětí z jejich třídy se přihlásilo. Bylo tam tolik talentů na atletiku, že nikdo nepochyboval ani na chvilinku, že jako třída získají hned několik medailí. Jen Mirka nadšení nezdílela. Ona nebyla tak mrštná jako ostatní. Má o pár kilo víc, než by měla mít, a to stačí k tomu, aby v atletice byla jedna ze nejhorších. Zase jsem k ničemu, pomyslela si. A to ještě nemělo být všechno. V lavici hned za ní seděl Jirka, taky atlet. A jak nadšeně vyskočil, převrátil své pití, které měl na lavici, Mirce rovnou na halenku a do tašky. Než se Mirka vzpamatovala, byl na halence flek jak svět a v aktovce louže přímo mezi učebnicemi a sešity. Jenže teď Jirka vyskočil a spustil na Mirku. To nemůžeš dát pozor, nevidíš, co děláš, vždyť jsi mi vylila fruko. Taková lež. Jenže nikdo si pořádně nevšiml, jak to vlastně bylo. A tak Mirka jen sklopila oči, aby jí paní učitelka zase nevynadala. Stačilo, že zachytila její zlobný pohled, který pravil naprosto nemožná. Závěrečné zvonění jí osvobodilo. Konečně. Už tam nebudu ani minutu. Vyběhla ze školy a rozhodla se, že nebude spěchat rovnou domů, ale že půjde přes park. Tam je jí dobře. Má tam svoje tajemství. Chodí pozorovat kosí hnízdo. Taky má svůj deník a tam si všechno o těch kosech píše. Ví, kdy dostavěli hnízdo, kdy kosice snesla vajíčka a kolik jich má, jak dlouho na nich seděla, kolik se vyklubalo mláďátek, prostě všechno. Taky si napsala, jak se jmenují všechny květiny, které jsou v okolí. Dokonce zjistila i jména některých vzácných keřů, které tam jsou. To byl její poklad, o kterém nikdo nic nevěděl. Najednou se z dálky ozvalo: Fíku, no tak Fíku, počkej na mě přece. Byl to Ivančin pes. Teď oba vpálili na louku, kde ještě před chvílí bylo tak krásné ticho. Ivanka se Mirky hrozně lekla. Vůbec ji neviděla a všimla si ji až na poslední chvíli. Je, to jsi ty, to jsem si ododechla, usmála se blaženě. To je bezva, že jsi tady. Taky sem chodíš tak ráda. Mně se tu všechno tak líbí, je tu krásně. Jen bych ještě ráda věděla, jak se všechny ty kytky jmenují. A ještě něco. Všimla jsem si minule, že je tu dokonce i hnízdo. Ale nevím, co je to za ptáčata. Ty je nepoznáš, zeptala se Mirka překvapeně. A hned začala Ivance všechno vysvětlovat. Ivanka byla nadšením bez sebe. Ty jsi ohromná, prostě skvělá. Jak to všechno znáš? No, z domu, od babičky, divila se Mirka, co je na tom tak zvláštního. Pak se ale zarazila. Ty nejsi na olympiádě? Ne, já nemůžu, víš, mám nemocné srdce. Já vůbec nesmím běhat. Mirčino srdce zaplavila vlna lítosti. To jsem nevěděla, to mě mrzí. To nic, mě to nevadí. Opravdu? Vždyť o tolik přijdeš. A vůbec, jak to děláš, když máš takové trápení a jsi pořád tak veselá? Já jsem tě snad neviděla zamračenou. A co děcka, vždyť si kvůli tomu přišla určitě i o kamarády. To je pravda. Ale teta na besídce mi vysvětlila, že všem se prostě líbit nebudeš. Tak proč si s tím lámat hlavu? Podstatné je žít tak, ať se líbíš Bohu. A on už ti pomůže, ať se necítíš sama. Bůh ví totiž nejlíp, co potřebujeme. A víš, že máš pravdu? Dneska jsem asi potřebovala potkat tebe. Ty jsi prima kamarádka a já jsem nikdy nevěděla, v čem to je. A teď už to vím. A tak i jeden úsměv Ivanky změnil celý ten zachmuřený den a najednou bylo na světě zase krásně. Vždyť boží láska je něco, co máme každý den. I já bych přála vám všem, abyste se mohli vidět právě tak, jak vás vidí Bůh. Pro něj jsme jeho milované děti, kterých se nikdy nezřekne, které nikdy neopustí. Miluje nás takové, jací jsme. Bůh totiž nikdy nikomu nic nevyčítá a i ten nejhorší hřích dovede odpustit.
3: Klári, já chci být pěkně promazané a nabité auto. Co mám pro to udělat?
4: To jsem moc ráda, Bětko, že chceš mít svaly a kosti jako ze železa, srdíčko, co silně tluče, a dobrou náladu. Pohyb totiž pomáhá nejen nohám a rukám, ale i naší hlavě. Díky sportování se nám v mozku lépe propojují myšlenkové cestičky. Mozek bude krásně okysličený a svěží a půjde nám lépe učení, kreslení i skládání stavebnic.
3: To chci, Kláry! Jdu do toho a děti se mnou!
4: Výborně, Bětko, děti. Atletika je totiž královna sportu, protože k ní nepotřebujeme víc než svoje vlastní tělo, trochu místa a chuť se hýbat. Protože naším dnešním tématem je právě atletika a Kristýnka nám krásně vysvětlila, co všechno v sobě atletika zahrnuje. Začneme skákáním.
3: A náš obývák nebo zahrada se promění v olympijský stadion?
4: Přesně tak, Bětko. V atletice se skáče do dálky i do výšky. A my si zkusíme skok daleký z místa. Jak na to? Najděte si volný prostor v pokoji nebo na chodbě. Na podlaze nebo na koberci si najděte nějakou startovací čáru. Nebo si ji udělejte z provázku či ponožky. Pořádně se zhoupněte v kolenou. Švihněte rukama a hop, vaše pérka v nohách vás donesou skokem vpřed. Tak, to jsme si vyzkoušeli a teď hra. Zahrajeme si na žabí taxík. Musíte se dostat z jednoho konce pokoje nebo chodby na druhý, na co nejmenší počet skoků. Zatímco budete skákat a počítat, pustíme si něco pěkného k poslechu.
5: Pan profesor uměl tak hezky vyprávět, co všechno viděl za zvířata. Taková nemám šanci potkat. Potápět se v moři nebo cestovat přes ledové pláně či pouště, to pro mě opravdu není. Jen jsem v duchu vzdychal. Ale čas vyprávění se naplnil. Pan profesor Škopík dokončil svou práci na ostrově a chystal se odjet. Říkal, že popluje nejdřív na pevninu a pak bude pokračovat do Evropy a dál na sever na jednu výzkumnou stanici zkoumat narvaly. To jsem zbystřil. Narvaly? Co pak to je? No, netopírku, někdy ti o nich něco povím, sliboval pan profesor. Teď se už musím chystat. Loď připluje zítra ráno a ještě nemám zbaleno. Ale mně se v hlavě zrodil střeštěný plán. Opatrně jsem se začal vyptávat, kterým letadlem poletí a kdy a jak. A když jsme se rozloučili a slíbili si, že se tady opět setkáme, letěl jsem oklikou na jeho loď a schoval se tam. Cesta byla klidná. V noci jsem lítal po palubě, obstarával si jídlo a dával pozor, abych nevyděsil dámské osazenstvo a neprozradil se. Ale když jsme připluli na pevninu, nastal větší problém. Jak do letadla, aniž by si mě někdo všimnul. Vyčihnul jsem si okamžik, kdy nakládali zavazadla, vletěl jsem dovnitř a schoulil se do koutku. Letěli jsme nejdřív do Anglie, kde se situace s nástupem do letadla opakovala. A to jsem si musel mezi tím najít něco k pití a jídlu. Bylo to opravdu dobrodružné. Nakonec se vše podařilo, našel jsem si správné letadlo a uvelebil se v nákladním prostoru, kde byla nějaká zvířata. Ani jsem nedutal. Když letadlo odstartovalo směr sever, ozvalo se vedle mě z přepravky nějaké zakňučení. Jejda, tady máme asi psa, kterému se lítání moc nelíbí, pomyslel jsem si a nakoukl dovnitř. Ale co to je? Takové hubené, vychrtlé a krčilo se to v koutku. Ahoj, pozdravil jsem. Plaše se to na mě podívalo svýma hnědýma smutnýma očima. Asi si s tebou nebude moc povídat, neumí to, ozvalo se z jiné klece. V té byl taky pes a taky nějaký divný, veliký, více chlupatý a s dlouhatánským čenichem. Vypadal legračně, trošku jsem se uchychtl. Proč to neumí? Snažil jsem se zamaskovat své pobavení. Víš, to je chrt, kterého používali v Anglii k závodům. Jo tak, svitlo mi, o tom jsem něco slyšel a dokonce i jednou viděl. Psí dosti, byla to krása, jak běželi. No ale to je fajn, ne?
6: Je i není, pokračoval hlubší hlas. Chrti běhají moc rádi, ale tam, odkud pochází, jinde ve světě je často využívají jen k tomu běhu a lásku ani kontakt s člověkem neznají. To je ale smutné. Jo, jo. A když už je starší a neběhá tak rychle, jak by chtěli, zbaví se jich.
5: Zbaví? To jako, že ho prodají?
6: Kéž by to tak bylo vždycky, to by bylo dobře. Oni je, no, raději to nechtějí vědět.
5: Zamrazilo mě, až jsem se otřásl. To je ale vděk.
6: Ano, ale naštěstí jsou jiní lidé, kterým to není jedno a ti takové pejsky sbírají a posílají lidem ve světě, aby se o ně dobře starali.
5: A jaký je to chrt? Ptal jsem se zvědavě, protože jsem náhodou věděl, že je jich několik druhů.
6: To je anglický chrt, greyhound.
5: A umí rychle běhat?
6: No je, pokračoval ten druhý. Jsou to nejrychlejší psi. Můžou běžet až 60-kilometrovou rychlostí.
5: Tyjo, písknul jsem.
6: No, ale většinou je to o něco méně. Byli kdysi šlechtěni pro lov, tak jako my.
5: Zdálo se mi, že zaznělo povzdychnutí. Při lovu užívá svůj vynikající zrak namísto čichu. Jejich tělo je uspůsobeno k běhu, mají hlubokou hruď a pevné kosti. A nejsou agresivní? Kouknul na mě, jako by mě vyplavilo moře.
6: Mají velmi milou povahu, víš?
5: No, tak to je úžasné, ale ty taky vypadáš nějak, jak bych to řekl, zvláštně. Jaký jsi pes?
6: Já jsem taky chrt, ale ruský, barzoj.
5: Jova, vylítlo ze mě. To jsem dnes potkal společnost. Hele, a ty jsi ten, kterého měli ty princezny a princové? A co vždycky spali u krbu? A co?
6: Víš, je to trochu jinak, přerušil mě. Sloužili jsme hlavně k lovu vlků, lišek a zajíců a byli jsme vyšlechtěni pro tvrdé ruské podmínky. Jsme otužilí a houževnatí, ale dobrosrdeční. Jenže to by bylo na delší povídání, snad někdy příště. Jsem už z toho kolébání unavený. Už abych byl doma.
7: Sotva dopovídal, dal hlavu na přední tlapky a usnul. Taky jsem chtěl usnout, jenže se mi to moc nedařilo. Hlavou se mi honily vzpomínky na krásné psy běžící za návnadou a pak myšlenky na to, jak mohou být lidé krutí. Dostali dar šlechtit zvířata podle svého obrazu a potom ho klidně zneužijí. Podíval jsem se na greyhounda. Ležel klidně, oči doširoka otevřené a vypadal vyplašeně. Zavřel jsem oči a usínal s hřejivým vědomím, že on i někteří další se přece jen dostanou k hodným lidem.

0: Kvak, kvak. Jsem skokan obecný, přeborník na skákání. Ze mě se stala žába, Kláry. Chtěla bys mě jako žábu?
1: Jasně, Bětko. Chtěla bych tě i jako žabičku. Mou milovanou kamarádku přece neopustím jen proto, že vypadá jinak. Nebo že má jiný názor. Každý jsme nějaký. A dokonce se časem opravdu měníme. Začne nás bavit to, co nás dřív nebavilo. Nebo spolu v něčem nesouhlasíme. A není to špatně. Skutečné přátelství je o tom, že se máme rádi i tehdy, když už nejsme úplně stejní jako ve školce nebo ve škole. Ale musíme si dávat pozor na to, jak se k nám druzí chovají. Pokud se kamarád změnil tak, že je na tebe zlý, vysmívá se ti nebo tě nutí dělat věci, které se ti nelíbí, pak je v pořádku držet si od něj odstup. Přátelství totiž stojí na laskavosti a respektu.
0: Takže děti, změna je v pořádku, ale trápení ne.
1: Přesně tak, žabičko Bětko. A teď zpátky ke sportu. Známou atletickou disciplínou je sprint. Například běh na 100 metrů. To trvá jen pár sekund, ale běžec ze sebe vydá maximum. Je to jako blesk v botách. Ale na rovné běhání asi nebudeme mít doma moc místa. Zkusíme tedy zrcadlový běh. Postavte se naproti mamince, nebo sourozenci, nebo kamarádovi. A on bude dělat různé pohyby, třeba výskoky, úskoky, dřepy, výpady. A vy ho musíte co nejrychleji napodobit.
0: Tak jo, Kláry, startuješ se mnou? Já jsem sportovec a ty jsi zrcadlo. A začínáme v leže na břiše.
1: Počkej na mě, Bětko, já musím ještě k tomu cvičení pustit dětem pohádku.

0: Splněný sen. Tadeáš kolo sice měl, ale staré. Bylo celé odřené, při jízdě skřípalo jako kafemlínek a vůbec nevypadalo pěkně. Skoro se za ní až styděl. Nebylo proto divu, že začal pošilhávat po novém. Měli jej ve výloze prodejny kol, kolem které Tadeáš každý den chodil do školy. Cestou se u ní vždy zastavil, přitiskl nos na sklo a zasněně si toho krasavce prohlížel. Byl tmavě modrý, měl červené sedlo a velké oranžové odrazky. Prostě radost se na něj dívat. Čím déle však kolem kola Tadeáš chodil, tím více po něm toužil. A nakonec se mu o něm začalo i zdát. Viděl je ve snu v tak jasných barvách, že se jednou ráno, hned jak vyskočil z postele, utíkal podívat do garáže, jestli tam náhodou místo jeho starého kola nestojí to nové. Ke svému velkému zklamání ale našel jen starou známou podrápanou herku. Zlostně si odfrkl a běžel zpátky do obýváku. Vletěl dovnitř jako hasič při poplachu a hned spustil. Mami, tati, že mi koupíte nové kolo? A už to staré nechci. Maminka s tatínkem právě snídali. Spolkli svá sousta a překvapeně na Tadeáše pohlédli. V jejich pohledu bylo napsáno, co si o celé věci myslí. Zejména táta se tvářil tak, jako by spolkl citrony se slupkou. Přece jsme ti už říkali, že máš vydržet do narozenin, odvětil táta. Tadeáš zakoulel otráveně očima. Ach jo, do narozenin to nevydržím. Vždyť mám až v srpnu. Chci kolo teď hned. Tak to máš, hochu, smůlu, řekl táta nekompromisně a zakousl se do rohlíku s marmeládou. Zrovna teď na něj nemáme peníze. Budeš muset počkat.
1: Tati, na tom starém kole se už vážně nedá jezdit.
0: Nedal se tady až odradit. Skřípe jako babičin trakař, vypadá, jako by ho vyrobili v době kamenné a navíc mu skoro nefungují brzdy.
1: Mohlo by se mi něco stát.
0: Při poslední větě maminka zbystřila pozornost. Představila si svého chlapečka s rozbitým nosem a odřenými koleny a hned se zapojila do hovoru.
1: Stando, řekla tatínkovi, v tom má Tadeáš pravdu. Ty brzdy opravdu nejsou nic moc. Mělo by se s tím něco udělat.
0: Tatínek o tom zprvu nechtěl ani slyšet, ale když Tadeáš přišel s nápadem, že by si část ceny kola odpracoval, nakonec souhlasil.
1: Tak dobrá, řekl. Budeš o prázdninách pomáhat babičce a dědečkovi na zahradě. Každý den, kromě soboty a neděle, odpracuješ 5 hodin. Tímto způsobem na konci prázdnin splatíš celou dlužnou částku.
2: Jupí!
0: Zavískl Tadeáš a už se těšil, jak si na novém kole zařádí. Přisviští za kluky na hřiště a předvede jim svou krasojízdu. Pořádně to rozpálí, udělá parádní smyk, kterým zvíří prach a sjede z meze. Pak vyšlape do prudkého kopce k samoobsluze, s čímž mýval na starém kole vždycky problémy, a svou předváděčku zakončí jízdou bez drža. Kluci na něj budou koukat s otevřenou pusou.

O novém kole snil celé vyučování. A když potom přiběhl domů a s tátou podepsali dohodu o splacení dluhu, sen se stal skutečností. Kolo bylo jeho. Z obchodu na něm jel jako nějaký pán a celých 10 dní, které chyběly do začátku prázdnin, si kola užíval plnými doušky. Pak ale přišly prázdniny a spolu s nimi i povinnosti. A zatímco spolužáci lítali někde venku, Tadeáš okopával záhonky, krmil králíky, trhal vše, co právě dozrálo, a zalíval zahradu. Slunko pálilo jako nezvedené a on, místo aby ležel u rybníka, česal třešně a hrabal trávu pro nenasytné ušáky. A když skončila pracovní doba, byl tak utahaný, že na dovádění neměl nejmenší pomyšlení. Jen si sedl někam do stínu a odpočíval. Ze začátku se to ještě dalo vydržet, ale po 14 dnech toho měl plné zuby a po měsíci začal tátu přemlouvat, aby jejich dohodu upravil. A jak ji chceš upravit? Zeptal se táta překvapeně. Třeba tak, že by se doba, kterou musím odpracovat, zkrátila z 2 měsíců na 1. Zkusil to Tadeáš. Už jsem toho udělal dost. Takovéhle prázdniny jsou na nic. To jsi směl rozmyslet dřív, odvětil táta. Teď už žádné úpravy dělat nebudeme. Tati, prosím tě, tohle se vážně nedá vydržet. Celé dopoledne dřu jako mezek a odpoledne pak sotva pletu nohama. K čemu mi to nové kolo je, když se ho ani pořádně neužiju? Táta se usmál a řekl. Aspoň vidíš, jaké to je, když si člověk nadělá dluhy. Získá sice to, po čem toužil, ale pořádně si to neužije, protože musí pracovat, aby to splatil. Tadeáš viděl, že s tátou nic nehne, a tak zaťal zuby a pracoval, až se z něj kouřilo. Běhal s motyčkou po zahradě, nosil trávu, zalíval kedlubny a rajčata, trhal angrešt, rybíz a jahody a odpoledne byl rád, že si může na chvíli sednout. A když prázdniny konečně skončily a podmínky dohody byly splněny, Tadeáš si slavnostně slíbil, že si příště dobře rozmyslí, než něco podobného podepíše. Říkal si, že je možná lepší chvíli počkat, než si vysněnou věc koupit za vypůjčené peníze a pak muset celé léto někde otročit. Dluhy jsou na nic, řekl Tadeáš večer tátovi a byl rád, že má tuhle nepříjemnou zkušenost za sebou. Táta se usmál, pohladil ho po vlasech a vědoucně pokýval hlavou.

0: A máme tu třetí vrhací disciplínu. Koulí nebo diskem doma házet nebudeme. Maminka by asi neměla radost z rozbité vázy nebo obrázku. Ale mám lepší nápad. Vezměte si pár srolovaných ponožek. Jsou měkké, takže by neměly nic rozbít. Postavte si doprostřed místnosti koš na prádlo nebo krabici a zkuste se trefit z různých vzdáleností. Počítejte si, kolikrát se vám podařilo trefit se do koše.
1: A nebo se otočte zády ke koši a zkuste hodit ponožkou do koše přes rameno. Je to jako s autem. Také v něm máme zpětné zrcátko, abychom se mohli podívat zpátky.
0: A v životě je moc důležité umět se podívat zpátky na minulost. Děláme to proto, abychom se poučili z toho, co se nám povedlo i nepovedlo. Minulost nemůžeme změnit, ale můžeme ji využít jako učitele. Kdo se umí ohlédnout a s odvahou si přiznat chyby, ten kráčí do budoucnosti mnohem jasnějším krokem. Minulost máme za zády, ne proto, aby nás tížila a brzdila, ale aby nás podpírala a posloužila nám jako takové schody výš a výš. Protože každá překážka, kterou jsme kdy v životě překonali, nás udělala silnějšími a moudřejšími. Vlastně je to takový náš vnitřní kompas, který nám pomáhá neztratit se v přítomnosti a budoucnosti.
1: Zkuste se dnes večer, děti, před spaním podívat zpátky na svůj den. Co se vám povedlo a z čeho jste se poučili pro zítřek? My to s Klárkou uděláme taky.
0: To bude zajímavé povídání, Bětko. Už se těším. Ale teď, děti, ponožku do ruky, připravit, pozor, hážeme.
2: Ranní sluneční paprsky polechtaly veverku schoulenou u kmene stromu na čumáček. Ta jim zahýbala, kýchla a otevřela svá černá očka. Pak si uvědomila, že je nový den, vyskočila, uhladila si svůj sněhobílý kožíšek a protáhla tlapky. Je to pár dnů, co na ní přišla řada strážce. Měla za úkol hlídat svůj kousek lesa. Zeleného, voňavého, se spoustou květin a stromů, které po celý rok kvetly a plodily, aby v každém období měli jeho obyvatelé co jíst. Lesa, kde všechna zvířátka žila v pokoji. Tento úkol dostal jednou za čas každý z jeho obyvatel a byla to vždy pocta. Pokaždé, když na někoho přišla řada, sedl si na veliký starý strom, který v lese vyčníval nad ostatní a jejich kožíšek, peří nebo kůže se proměnila v čistě bílou. To, aby všichni obyvatelé lesa věděli, kdo od nynějška bdí nad jejich malým rájem. Veverka se už těšila na nový den a na setkání se svými přáteli. Spřádala v hlavě, co bude dělat, když ji najednou u oušek něco zabzučelo. V zápětí se před ní objevil velký čmelák a udýchaně spustil.
3: Veverko, veverko, něco se děje s kolibříkem. Když jsem se chtěl napít z jednoho květu, vyřítil se na mě a zaútočil tím svým dlouhým zobákem. Byl nevrlý a protivný a odháněl mě pryč. Nevím, co to do něj vělo. Nikdy se tak nechoval, květin je tu přece dost pro všechny.
2: Veverka zvážněla. Ještě neslyšela, že by se něco takového u nich stalo. Poděkovala čmelákovi a odhopkala vyhledat kolibříka. Když ho našla, poletoval kolem trsu orchidejí a odháněl každého, kdo se jen přiblížil. Co pak to děláš? Začala nejdříve mírně, ale káravě. Vždyť je tu dost pro všechny a... Kolibřík se k ní otočil a zlobně vypískl.
3: Ne, není, je to moje kytka a já ji našel a tak mi patří.
2: Veverka se zarazila, ale pak pokračovala a snažila se ho uklidnit, jenže se jí to nedařilo. Kolibřík byl ještě nervóznější a útočnější. Jeho lesklá modrozelená pírka mu trčela jako dikobrazí ostny. rozhodla se, že raději zaběhne pro radu k velkému stromu. Vyběhla po kmeni, posadila se na jeho vrázčitou větev a vzdychla. Copak, ozval se strom, copak tě trápí, strážkyně lesa? Všechno mu vypověděla. Strom se dlouze odmlčel. To je vážná věc, Veverko. Co žiju, zažil jsem jen jeden případ. Do našeho lesa se dostala květina rozbrojka. Strážce si toho všiml pozdě. Rozšířila se a bylo to opravdu špatné. Nikdo ti o ní ještě neřekl? Veverka zavrtila hlavou. Asi proto, že to bylo už tak dávno, že si to nikdo nepamatuje, řekl zamyšleně strom. Rozbrojka totiž roste za vysokou horou, v místě jenž je střežené několika strážci, kteří mají na starosti jedovaté rostliny. Ale i přesto se občas stane, že se uchytí jinde. A kolibřík se pravděpodobně napil z jejího nektaru. Pokud se ta květina nenajde a nevytrhne, bude se šířit a způsobí katastrofu. Má zvláštní vůni, která přitahuje zvířata. Stalo se v jiných lesích, že díky ní se proměnily v temná a nebezpečná místa. Veverka se vyděsila a celá se roztřásla. Takže je to moje vina, že jsem les neuhlídala? Ne, kdepak. Nemohla si o její existenci vědět. Ani mě nenapadlo, že bych ti o ní měla říct, je to tak dávno, vzdychl strom. Ale ještě není pozdě. Trochu se jí ulevilo. Takže stačí najít a zničit? Ano, ale ještě musíš najít protijed, pokračoval strom. A tím je květina pokojka. A ta roste kde? Zajímala se Veverka. Kousek odtud u potoka. Už si ji určitě viděla, jenže je velice nenápadná. Nekvete, protože není třeba. Vykvete jen tehdy, když se v její blízkosti objeví rozbrojka. Takže pokud byla rozbrojka blízko, již kvete. Pokud ne, musíš jeden její květ položit vedle ní. Veverka se už chystala na cestu. Tak to nevypadá tak složitě, myslela si a chtěla seskočit dolů na zem. Počkej, zadržel ji strom. Je ještě jedna důležitá věc. Až pokojka rozkvete, musíš ostatní přesvědčit, ať se z ní napijí, a to dobrovolně. To bude to nejtěžší. Pak jí strom popsal, jak vypadá rozbrojka. A jak pokojka. A co má s vytrhanou rozbrojkou udělat? Veverka si vše pozorně vyslechla a odhopkala do lesa. Netrvalo jí dlouho, než jedovatou rostlinu našla a s hrůzou zjistila, že se stačila rozrůst na mnoho velkých trsů. Cestou potkávala další zvířátka, co vypadala jinak než obvykle. Některá byla agresivní, jiná smutná a neklidná. A dobře vnímala, že atmosféra lesa se změnila. Někdejší pokoj byl pryč. Musela ještě zaběhnout za Čuníkem a Vránou, aby je poprosila o pomoc. Ti se naštěstí s rozbrojkou ještě nesetkali a proto byli velice ochotní. Ještě přemluvila Krtka, kterého však musela Vrána odnést, protože by tam nestihl dojít. Když byli na místě, pustili se všichni do práce. Krtek ničil kořínky ze spodu, Čuník krypákem vytrhával celé trsy a Vrána s Veverkou vybírali zbytky. Trvalo jim dlouho, než se jim podařilo rozbrojku zničit. Její velké černé květy vydávaly těžkou omamnou vůni, až se jim z toho točila hlava. A trsy byly hodně tuhé. Vrána je pak všechny odnesla za velkou horu. Veverka si nechala jeden květ a odhopkala s Čuníkem k potoku, kde našli pokojku. Opravdu to byla nenápadná rostlinka, kterou kdekdo přehlédl. Ještě nekvetla. Položila tedy před ní květ rozbrojky. Pokojka se najednou zachvěla a ze stonku začaly vyrážet oddenky, které ve chvilce rozkvetly. Byla nádherná. Měla několik druhů květů, od drobných růžových až po dlouhé barevné kalichy, aby mělo každé zvířátko šanci se napít. Voněla příjemně a nevtíravě. A také se začala rychle rozrůstat. A teď přišla ta nejtěžší část. Přesvědčit každého obyvatele, který rozbrojku snědl či se napil z jejího květu, aby udělal totéž i s pokojkou. Nejlehčí to bylo s těmi, kdo byli jen smutní nebo neklidní. Ti se dali přesvědčit snadno a když okusili pokojku, sami veverce pak pomáhali s ostatními. Jeleni přesvědčovali jeleny a jiné kopytníky, čmeláci ostatní hmyz, ptáci ptáky, takže nakažených začalo ubývat. Ale s těmi, které neklid vedl ke zlosti, to bylo těžší. Někdy na veverku dokonce zaútočili a ona musela být velmi opatrná. Byla překvapená, kolik zvířat se stačilo rozbrojkou nakazit a při představě, že by jí to čmelák včas neoznámil, ji obestřela hrůza. Když přišel večer, nešla spát, ale počkala na nočního strážce bílého netopíra, aby mu všechno vysvětlila. Protože rozbrojka kvetla i v noci, vyhledával všechny noční živočichy, kteří ji stačili ochutnat. Veverka jen zůstávala sedět u pokojky, aby pomáhala těm, kdo se rozhodli vymanit se z vlivu rozbrojky. Blížilo se ráno a ona už byla unavená. Věděla, že se musí alespoň chvíli prospat, aby měla dost sil hlídat i další den. Od netopíra věděla, že většina nočních zvířátek je v bezpečí a že jich zbývá pouze několik a ty zkusí přesvědčit příští noc. A ona si ráno počká i na zlostného kolibříka. Poděkovala všem, kdo jí pomáhali a odhopkala do dutiny dubu, který stál poblíž. Schoulila se do klubíčka a ještě než usnula, pomyslela si, že si ten svůj ráj bude střežit ještě pečlivěji a dá si dobrý pozor, aby tu ani jedna rozbrojka nikdy více nezakořenila.

0: pojďme si říct něco k historii atletiky. Atletika má krásný příběh, který začal už v dávné historii, ve starověkém Řecku, kde se před více než 2000 lety zrodily první olympijské hry. Nejslavnější disciplínou byl jednoduchý běh přes délku stadionu.
1: Já vím, že vítěz byl hrdina, kterému se na hlavu nasadil věnec z olivových ratolestí, což byla tehdy největší možná pocta.
0: Správně, Bětko. Postupem času se v atletice vymýšlely další a další disciplíny, jako třeba pětiboj, který prověří všestrannost sportovce. Zlom pro atletiku nastal v 19. století v Anglii, kde se z běžného závodění stal organizovaný sport s přesnými pravidly a měřením času. Díky tomu mohly být v roce 1896 v Aténách v Řecku obnoveny moderní olympijské hry, které z atletiky udělaly královnu sportu. Dnes už sice atleti neběhají bosí jako kdysi, základ atletiky však zůstává stejný jako v dávné historii. Je to radost z pohybu a chuť překonat sám sebe.
2: Robinovi je 9 roků a je to správný kluk. Má svoje chyby, ale kdo je nemá? Robin už je skoro rok pokřtěný. Má rád Pána Ježíše a ví, co pro něj Pán Ježíš udělal, a taky ví, že ho dobře zná a má ho rád. Jenom pořád ještě nechce věřit, že o něm Pán Ježíš ví úplně všechno. A tak to bylo potřeba Robinovi připomenout. Robin měl 3 nejlepší kamarády z celé dědiny a co je nuda, to snad nevěděli. Teď zrovna chystali lyžařské závody pro celou dědinu. Startovací listina visela na dveřích obchodu a bylo na ní už asi 18 závodníků. Závody nadchly všechny sportovce a dokonce i nesportovce. Paní vedoucí z obchodu přišla s tím, že věnuje vítězům medaile z čokolády, organizačnímu týmu lentilky a všem dohromady veliký pytlík slunečnicových semínek. Všechno to předala Robinovi. Jenže Robin měla slunečnicová semínka tak rád. Chvíli váhal. Říkal si, že se to nemá, ale pak zvítězila mlsnost. Závod byl konec konců jeho nápad. Měl s tím nejvíc práce a ostatní nemají slunečnicová semínka tak rádi jako on. A on zase nemusí mít lentilky. Vždyť na tom není nic špatného. A pytlík se semínky putoval do kapsy. A tím to všechno začalo. V kapse totiž byla díra a v pytlíku taky. Robin běžel až úplně dozadu do zahrady, kde byla stará jabloň, v jejíž koruně měl Robin svoje hnízdo. Teď spokojně vyšplhal do koruny, sáhl do kapsy a nic. V kapse byl jen skoro prázdný pytlík od semínek. Robin nazlobeně zabručel a měl po dobré náladě. Pak si řekl, že s tím už nic nenadělá a běžel za klukama. Závody dopadly skvěle. Počasí bylo nádherné, spousta sněhu, skvělá nálada, prostě paráda. Všichni byli spokojení. Večer se babička kluků na všechno vyptávala. Upekla jim buchty, uvařila čaj, protože byli pořádně promrzlí, a pak se jakoby nic zeptala, jak jim chutnaly lentilky a semínka. V Robertovi hrklo, ale tvářil se překvapeně jako všichni ostatní. Semínka? Jaká semínka? Babička totiž Roberta viděla a čekala, jestli se přizná. No počkej, pomyslela si. Nahlas řekla jenom, to je tedy záhada, ale nebojte děti, já vám to za čtvrt roku povím. Teď se na babičku upřelo několik párů tázavých pohledů. Za pár měsíců a proč? A to je zase moje tajemství. Ale taky třeba proto, že ten, kdo o tom něco ví, se snad sám přizná. Čtvrt roku uteklo jako voda. Kluci trávili každou volnou chvilku na hřišti, v lese nebo u potoka, zkrátka pořád bylo co dělat. Až jednoho dne. Zezadu ze zahrádky se ozvalo babiččino volání. Kluci se na sebe jenom koukli. Ach ne, to je po fotbale. Babička chce určitě pomoct rýt zahradu nebo něco podobně protivného, pomysleli si svorně. Bylo v tom však něco úplně jiného. Zahrádka už byla pěkně rozdělená do záhonů, všechno bylo nachystané, lecos už i pěkně začínalo růst, ale co je tohle? Napříč všemi řádky se táhla dlouhá zelená šňůra rostinek, jako by ji tam někdo vysadil. Ale proč takhle divně? A všichni už sledují, odkud kam ty rostlinky vedou. A opravdu, od vrátek přes záhonky až k Robinovu hnízdu. Ale proč? Co to má znamenat? První se vzpamatoval Milan. Dřepl si k rostlinkám, podíval se na babičku, na Roberta a začal se smát a smát. Ostatní na něj nechápavě koukali. Až se Milan uklidnil, koukl na všechny a řekl jen: vždyť to jsou samé slunečnice. Už jste zapomněli na babiččin slib? Babička se přísně podívala na Robina a ten jen sklopil hlavu. Taková ostuda. A tak ho babička vyléčila ze lhaní i z podvádění. Robin se všem omluvil i pánu Ježíši. A jak neměl rád práci na zahrádce, to jste měli vidět, jak se pilně staral o slunečnice, aby pěkně vyrostly. A když byly zralé, tak se se všemi spravedlivě rozdělil o semínka.
0: Víš, Bětko, a vy děti také, co je na atletice nejlepší? Že nezáleží na tom, jestli jste nejrychlejší v celém městě. Největší soupeř každého z vás jsi ty sám. Pokud dnes ve svém životě skočíš o kousek dál než včera, jsi vítěz. A nemyslím tím jen sportování, ale hlavně tvůj život. Tvůj skutečný závod se odehrává uvnitř tebe, ve tvém srdci. Tak třeba, pokud jsi ve škole minule nerozuměl příkladu z matematiky a dnes už víš, jak začít počítat, jsi vítěz. Nebo pokud jsi minule mlčel, když se někdo choval ošklivě a dnes se s kamaráda zastal, jsi absolutní šampion a získal si superschopnost ovládat svůj vlastní pokrok. Takže nemusíš čekat na olympiádu, která je jednou za 4 roky. Tvůj osobní rekord na tebe čeká každé ráno, když vstaneš z postele.
1: Takže život, děti, je jako největší atletický stadion na světě. A závod můžeme vyhrát úplně každý den? Důležité je, že se učíme ze svých chyb a že máme odvahu se znovu rozběhnout.
0: A to, jak máme jednat, zjistíme z Bible. Bible funguje jako spolehlivá mapa pro život, která nám ukazuje, jak se správně rozhodnout v situacích, kdy si nejsme jistí, co a jak dělat. Bible je jako baterka, která nám svítí na každý další krok, který máme udělat. Pomáhá nám vybírat si cesty, které nevedou jen k rychlému úspěchu, ale k tomu, abychom byli opravdovými lidmi. A to je důležité vítězství.
1: A děti, jaký pohyb vás dneska bavil nejvíc? Běh? Hod? A nebo jste radši skákali jako žabičky?
0: Doufám, že jste si pořádně protáhli tělo. Mějte se krásně, děti. Sportu zdar!
1: Nazdar, kamarádi!

0: Zazávodit si s kormidlem můžete na Rádiu 7 ještě v jeho repríze ve čtvrtek v 5 odpoledne. A příště se vydáme v neděli hodinu popolední za hrnčířem. Je za námi 14. hodina neděle 10. května. Vysíláním Rádia 7 vás provází z brněnského studia Daniel Zeman. Máme květen a tak častěji než jindy se proto dostáváme k tématům blízkých mezilidských vztahů. A nejinak tomu bude i teď. V příštích minutách otevřeme náš archiv a zastavíme se u tématu manželství.
1: Poklady z archivu. Výběr toho nejlepšího.

Když se mluví o manželství, asi všichni trochu si v první chvíli říkáme, že to je naše soukromá věc, že prostě do toho by nám moc nikdo neměl mluvit, což svým způsobem vůči jaksi lidem je pravda, ale na druhé straně jaksi není to naše soukromá věc v tom smyslu, že by do toho ani Pánu Bohu nic nebylo. Ve skutečnosti je to totiž tak, že Pán Bůh nás stvořil jako muže a jako ženy s tím, že si muži touží po ženách a ženy po mužích, aspoň většinou to tak je. Tedy to, že lidé zakládají manželství, to, že mají rodiny, to, že mají děti, to, že se mají rádi, to, že jeden hledá druhého, jeden potřebuje druhého, to není naše soukromá věc, to je dar od Pána Boha. Takhle jsme byli stvořeni, to je Boží vůle, to se Pánu Bohu líbí, tak to má být, za to se nemáme nijak stydět, to nemáme nijak skrývat, to je něco prostě, co patří k životu, tak jako dýcháme, tak jako jíme, tak jako se smějeme a mluvíme a věříme, tak také milujeme, máme rádi druhého člověka, chceme s ním být. Takže je to něco, co Pána Boha, jak si bych řekl, zajímá a k čemu nám Pán Bůh může mnoho dobrého povědět.

prostě byli jsme stvořeni jako muži a ženy, že nebyli jsme stvořeni stejní, byli jsme stvořeni jiní. A to, že jsme muži nebo ženy, znamená fakticky to, že vlastně jsme byli stvořeni s tím, že vlastně potřebujeme druhého. Že teprve muž a žena vlastně tvoří jakousi jednotku. Muž sám, žena sama, něco tomu chybí. Jak jistě se tak dá také žít, ale něco nám chybí. Je to právě ten náš životní partner. To je v Biblii vyjádřeno takovým velmi krásným podobenstvím, že kdy ten muž je prostě sám a teď dokonce jakoby se hledá mezi zvířaty, nějaký je mu partner a nenajde se, že a nakonec to dopadne tak, že Pán Bůh toho muže, toho člověka vlastně uspí a z jeho žebra stvoří ženu. A ten prostě, když spatří tu ženu, tak je úplně šťastný, vykřik na radosti. A to je prostě kost z mých kostí, tělo z mého těla. Tak i mně patří. A si stanou se manželi, Adam a Eva. Tedy jinými slovy to znamená, že člověk se nenarodil a nežije proto, aby byl sám, ale aby vyžil ve vztazích. A jaksi dva důležité vztahy, nebo dva nejdůležitější vztahy jsou, že vztah k Bohu, člověk Bůh, a potom vztah k životnímu partnerovi, tedy muž ženě, žena k muži. Je to tedy něco nesmírně důležitého, nesmírně cenného, křehkého, že není to samozřejmé, že člověk najde Boha, že člověk uvěří Bohu, stejně tak vůbec není samozřejmé, že najde ženu nebo muže, kteří ho budou mít rádi, kteří s ním budou žít. Ne vždycky se to podaří, člověk tady, nebo lidé tady mají spoustu trápení a bolestí také s tím. Nicméně je to něco úžasně krásného, důležitého a kdo tedy tento vztah našel, takový vztah navázal, tak by za něj měl být prostě Pánu Bohu nesmírně vděčný, protože je to obrovská opora, obrovský dar a obrovská milost. Takže manželství, vztah muže a ženy je něco, není to nic soukromého, je to něco krásného, něco, za co bychom měli opravdu děkovat.

Začali jsme tedy mluvit o manželství, k tomu samozřejmě patří také sexuální vztah, bez toho by manželství manželstvím nebylo. Zase tady je potřeba říct, že i to je boží dar. Možná ten, kdo zná Bibli jenom tak jako povrchně nebo z nedělní školy, tak by byl překvapen, kolik vlastně takových až erotických pasáží v Biblii je, tedy sexualita není zase to, co by Pánu Bohu bylo cizí nebo dokonce špatné nebo podobně. Je to také boží dar, je to něco krásného, patří to k lidskému životu, je to božím záměrem. Nicméně je důležité povědět, že jak si Bible chápe sexualitu jako něco, co je vlastně vyvrcholením, naplněním takového celoživotního, trvalého, dlouhodobého vztahu. Že nikdy to nemá být, řekněme, jenom takové ukojení nějaké tělesné potřeby a nic víc. To je degradace toho sexuálního vztahu nebo toho daru sexuality, že? Děje se to, vlastně znouze se k tomu lidé uchylují, že opravdu nejde, že jim jde už jenom o to ukojení téhle té tělesné sexuální potřeby, ale vlastně je to degradace toho, je to taková ubohá náhražka, je to něco, vlastně, co člověka neuspokojí. Naopak, tam, kde si vznikne hluboký vztah, tam, kde najdeme člověka, kterého máme opravdu rádi, s kterým jsme připraveni prostě snášet dobré i zlé, kde ten vztah je trvalý, kde se dovedeme doplňovat, spolupracovat, kde se dovedeme jeden o druhého starat, ošetřovat se třeba v nemoci, že dělit se jeden s druhým, čekat jeden na druhého, tak tam skutečně potom, když najdeme takovéhoto přítele, kamaráda, spřízněnou duši, partnera, manžela, manželku, tak tam teprve prostě člověk si může vyjádřit tou sexualitou to, tak si to ten nejhlubší, nejniternější, nejužší vztah, kterého si je vůbec schopen a vlastně tu sexualitu svoji tomu druhému dát, nabídnout. To je něco, co se skoro ani slovy potom jaksi nedá vyjádřit. A tam ta sexualita patří. Tam jaksi má svoji cenu, svoji krásu, svoji jedinečnost. Vlastně tou sexualitou se vyjadřuje ta jedinečnost toho vztahu, že takový způsob toho vztahu pak nemá ten muž a ta žena k nikomu jinému na světě, jenom k tomu jednomu jedinému. Tím, jaksi je to taková koruna toho manželství, tak tam ta sexualita tak si patří plným právem a je opravdu si tím krásným božím darem, za který máme a můžeme v modlitbě děkovat. Jakmile bychom jaksi tento dar zneužili, abych tak řekl, jenom k nějakému takovému vlastnímu sebeuspokojení, tak to už jako vlastně není ono, abych tak řekl, je to opravdu mnohem, mnohem míň a nakonec to člověka naplňuje spíš prázdnotou a zklamáním. Takže sexualita je dar boží a patří do manželství, do takového trvalého, pevného, dlouhodobého vztahu.

tím, o čem jsme tady s ním dosud mluvili, samozřejmě souvisí ta, řekněme, pro mnohého člověka nejtěžší otázka, jak z takového partnera životního, manžela, manželku najít. Kde ho najít? Je mi ten člověk nějak už předem souzen a já si ho musím najít, nebo mám ho hledat, nebo je to prostě čistě moje věc? Já myslím, že v této věci nám tedy dává Pán Bůh svobodu, že to není, že by nám určil toho partnera a my bychom ho pracně měli na světě hledat podle nějakých znamení. Myslím si, že v tom člověk si má odpovědnost a svobodu, koho si najde a koho si najde, s tím potom prostě bude žít a bude si hledat ten pěkný vztah a podobně. Samozřejmě, když mívám rozhovory se snoubenci, když připravujeme vlastně jejich svatbu, že, tak hovoříme o řadě věcí, všichni samozřejmě vědí, že nebo se kladou tu otázku, jestli si vybrali správně, jestli ten, s kým jak si přicházejí žádat o tu svatbu, jestli je ten pravý, že někde uvnitř ta otázka je, byť se už rozhodli, tak vždycky jim říkám, podívejte, ono, ta věc výběru je pro to šťastné manželství, po kterém samozřejmě všichni toužíme, hraje tak asi 50% roli v tom, že vy už jste si vybrali, takže teď už o tom není třeba diskutovat, nicméně pokud jste si vybrali jaksi výborně, tak ještě není nic, jaksi není vyhráno. Ještě to můžete totálně zkazit v tom svém budoucím manželství. A jestliže jste si, řekněme, nevybrali úplně nejlépe a zjistíte, že se možná k sobě tak úplně nehodíte, to se může stát, to prostě lidi někdy nepoznají, nebo to jim to trvá, než to poznají, než si to uvědomí, než se to projeví, tak zase není nic ztraceno, protože si můžete ještě prostě tím do toho vztahu dát tolik, jak si řekl bych, tolerance, odpuštění, schopnosti přizpůsobit se a lásky, že můžete prožít velmi krásné manželství. Takže myslím, že ten výběr asi bychom jaksi zase neměli tolik přeceňovat, jaksi někdy se najdou lidé opravdu jaksi úžasně do sebe zapadající, že si člověk řekne, to je ideální dvojice, ale ten vztah potom zkazí úplně, zničí třeba. Že zase naopak někdy se potkají a vezmou prostě lidé, kteří objektivně vzato k sobě moc nepasují, taky se to brzy projeví, nicméně to může být ještě velmi krásné manželství. Takže ta věc je, řekl bych, jaksi otevřená, vždycky otevřená a vždycky to hodně záleží na nás. Prostě je to jak s lidským životem, je to, tak si nevymlouvejme se na vnější podmínky, nestěžujme si, nefňukejme, tak si člověk je tvůrcem svého života a vždycky se dají věci nějakým způsobem zlepšit. Vždycky je naděje na něco pěkného. Samozřejmě, že si nikdo z nás nenajde ideálního člověka, to prostě takový lidé nejsou na světě. Vždycky to bude člověk, který bude mít své chyby, který nám půjde často na nervy. Nicméně to manželství je právě o tom, že s takovým jaksi nedokonalým člověkem, jestli já dokážu žít s takovým nedokonalým člověkem, jestli prostě jaksi ho dokážu mít rád. Nemysleme si ta šťastná manželství nikdy, která třeba kolem sebe vidíme a ona jaksi mnoha skutečně jsou šťastná, není to jenom, že to hrají, opravdu jsou to krásné vztahy, tak to jaksi nikdy si myslím není zadarmo. Že nikdy to není, že se ti lidé prostě potkali a od té chvíle byli šťastní. Je to vždycky, si myslím, pokud to manželství je pěkné, výsledek velkých ústupků, velké tolerance, velkých obětí z obou strany. Je to vždycky veliká dřina. Řekl bych prostě, že v té lásce, nemilme se, nic není zadarmo. Možná zadarmo je ten začátek, kdy ti dva lidé prostě se poznají, podívají se na sebe a jim to jasné. To možná je zadarmo, to je opravdu milost a dar od Boha, že potkám člověka, který prostě je mi blízký, ani vlastně nevím proč, ale pak už tedy většinou je to až do konce života nebo do konce toho manželství, co vyžaduje veliké sebezapření, ale stojí to za to. Že na druhé straně
vlastně právě když člověk do toho vztahu, do toho manželství investuje, tak si velmi mnoho dostává, až se diví, že a zase bych řekl, je za to Pánu Bohu vděčný a má být proč.

Otče, odpustím, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Jednou uvidí, oni uvidí, že všichni byli vinni. Otče, odpustím, Otče, odpustím, oni nevědí, co činí. Jednou uvidí, oni uvidí, že všichni byli.

A Ježíš zvolal mocným hlasem. Otče, odpustím, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Jednou uvidí, oni uvidí, že všichni byli vinni. Otče, odpustím, Otče, odpustím,

je zajímavé, že v Biblii vlastně to manželství, vztah muže a ženy se všemi složitostmi, které to sebou přináší, tedy nejen v tom ideálním stavu, slouží velmi často, až jaksi překvapivě často k tomu, když se chce povědět, jak to je mezi vlastně Pánem Bohem a člověkem, nebo Pánem Bohem a Izraelem, Pánem Bohem a církví. To znamená, dalo by se říct, že z toho, co my lidé tady na světě známe a s čím máme jakousi zkušenost, tak právě ten vztah mezi mužem a ženou je takovým jaksi nejlepším podobenstvím, přirovnáním, školou k tomu, abychom my lidé alespoň jaksi trošku z části mohli pochopit, co to je, když Pán Bůh jaksi se obrací k člověku, když Pánu Bohu záleží na člověku, když Pán Bůh odpouští člověku, když Pán Bůh jaksi zůstává člověku věrný. Že skoro bych to řekl až tak, že teprve, když vlastně člověk jaksi má tu osobní zkušenost s manželstvím, že když ví, už si to prožil, jak je to vlastně náročné být věrný, zůstat věrný, umět přijmout toho druhého se všemi jeho chybami, chci nepohrdat jim, dávat mu to nejlepší, co máme, že teprve v tu chvíli jakoby nám s odpuštěním dojde, jak těžké to má Pán Bůh s námi. A jakým vlastně zázrakem je Boží láska a věrnost k nám, protože vlastně podle Bible bychom mohli říct, že Pán Bůh ve svém vztahu k nám, k církvi, k Izraeli nedělá nic jiného, než že si dodržuje manželskou smlouvu, kterou s námi, řekněme, při křtu uzavřel. Že přitom vlastně Pán Bůh má 1000 důvodů velmi oprávněných, aby to s námi si vypověděl, skončil, aby se s námi rozvedl, aby toho nechal. A on to přesto neučinil a neučiní. Že to teprve jaksi člověk, který má nějakou podobnou zkušenost vlastně ze svého vlastního manželství, tak mu dojde, jak je to právě ve vztahu Bůh-člověk. Tedy také bychom mohli říct, že tak jako nám ten boží vztah, ta jistota toho božího vztahu, jaksi to boží manželství v uvozovkách s námi, jakou nám dává jistotu v životě, že tedy Pán Bůh nás neopustí přesto, že jsme my ho tolikrát opustili, tak vlastně bychom podobnou takovouto jistotu jaksi v lidském měřítku měli poskytnout svým životním partnerům, svým mužům a svým ženám, aby věděli, že i když chybují, i když vlastně nejsou dokonalí, i když ty naše vztahy jsou všelijak narušené, že přesto jaksi se na nás mohou spolehnout, že mají v nás tu lidskou oporu, tak takové by to, tak jak je to vlastně ve vztahu Bůh člověk, tak by to mělo být i ve vztahu muž, žena, žena, muž.

zkusme povědět takové ty tradiční otázky, které se ozývají, tedy co vlastně člověk by měl udělat ze své strany, aby to jeho manželství bylo pěkné, věrné, krásné. Tak zajímavé je, že vlastně už ještě než člověk do toho manželství vstoupí, tak by jak si může lecos udělat, dokonce dřív ještě než vůbec nějakého toho si životního partnera najde. A to bych řekl v tom, že jak si stojí za to, aby člověk než do toho manželství vstoupí, aby vlastně zůstal, někdy se říká čistý, že? Aby jaksi se nezadal někomu jinému jen tak bez toho, že by vlastně s tím člověkem potom jaksi zůstal a žil. Tedy aby myslel na to, já jednou chci najít člověka, s kterým budu žít celý život a chci před něj přestoupit jako někdo, kdo se jaksi ještě nikomu jinému jaksi plně nevydal. Možná jsem měl přátelé, kamarády, to zase na druhé straně bych řekl, není chyba, člověk by není vůbec nutné, aby měl jenom jednoho, když si jednu lásku, první lásku a hned si ji vzal. Člověk, zvlášť mladý člověk má prostě hledat různé vztahy, navazovat vztahy, vůbec bychom se neměli uzavírat, že člověk má poznat druhé lidi, aby právě si mohl vybrat. Takže to vůbec není ostuda, že třeba člověk naváže vztah a rozpadne se to, hledá druhého, třetího, čtvrtého. To jaksi není, myslím, nic v zásadě špatného, pokud jaksi si stanoví nějakou rozumnou hranici, za kterou v tom vztahu nejde, pokud ví, že ještě to není to pravé. Takže tady by člověk měl opravdu se jaksi hlídat a s tou svou sexualitou jaksi si umět si jaksi udržet na úzdě. Samozřejmě není to jednoduché, pro nikoho to není jednoduché. Nicméně stejně i v tom manželství musí člověk umět jaksi udržet kolikrát tu sexualitu na úzdě takzvaně, nebo prostě nemůže to být vždycky po jeho. Takže vůbec není na škodu, když takové jaksi sebekázní se učí. Potom ovšem přijde chvíle, kdy člověk je přesvědčen, tak toto je ten pravý vztah, to už je jasné, už spolu s tě určitou dobu chodíme, rozumíme si, takže bychom měli jako taky zkusit, jestli si rozumíme v té oblasti sexuální. Tady, jak známo, církev je jaksi opatrná a radí s tím počkat až do manželství. Je to rada, že to někdo poslechne nebo ne, záleží na něm. Nicméně, jaksi zpětně viděno, je to dobré počkat. Je dobré se do toho příliš nehnat, poněvadž přece jenom málo platné, velmi často, nebo relativně velmi často se stává, že prostě lidé, kteří si myslí, že už jsou svoji, že už fakticky jako je jasné, že jsou manželé, že se vezmou, začnou spolu sexuálně žít a ten vztah se rozpadne. To se stalo prostě už tolikrát, že je skoro až škoda o tom mluvit. Nicméně my lidé jsme nepoučitelní v tom, a právě když se tohle stane, tak je to jaksi veliká taková pro člověka jaksi jizva, která v něm zůstane, citová, i všem i tělesná. A proto jaksi je opravdu jaksi zkušenost mnohaletá generací říká, přece jenom počkejme s tím sexuálním vztahem až do toho manželství, které přece jenom jaksi je ochranou toho vztahu, že z toho manželství už se nedá tak snadno jaksi se sebrat a odejít, naštvat se, prásknout dveřmi, říct, mě už to nebaví, mě už to nezajímá, když to předtím se to stává, že prostě jeden odejde, často to bývají muži, kteří jakoby tím sexuálním naplněním prostě bohužel ztratí o tu ženu fakticky zájem, jako kdyby všechno to, co investovali do toho vztahu, vyvrcholilo tím oním a pak už je to nezajímá a ty děvčata si nesou pak někdy skoro až celoživotní takové zklamání a trauma. Jistě se to dá jaksi překonat, všechno se dá nějakým způsobem i jaksi odpustit a vyznat Pánu Bohu jako chyba, ale je to škoda si takhle vlastně ten vztah zničit a potom samozřejmě, když člověk navazuje další vztah, už to není tak jednoduché, je to určitá bolest říct tomu druhému, víš, ale já nejsem tvůj první, já nejsem tvůj celý, už tu někdo byl před tebou. Je to škoda, když to tak musí být. Tak to bych řekl, je taková rada církve, rada nakonec i v Bibli, se jak si v tomto směru Bible ukazuje a jak si stojí za to tady tu sebekázeň mít.

Tak nám tady došla SMS-ka od Šifry v AK. Otázka zní, a co když manželství sexualita úplně vymizí? Jestli se dá vůbec ještě mluvit o manželství? Jestli už to není jenom přátelství? Tak to není jednoduché na to odpovědět. Jde o to, jestli ta sexualita vymizí, bych řekl, jednostranně nebo třeba po nějaké jako vzájemné si dohodě, že pokud prostě ti lidé už, řekněme, nemají o to nějak zájem nebo nemají si v této věci co říct, ale jaksi je to vzájemné, jaksi je to jaksi po vzájemném souhlase, tak asi prostě je to v pořádku, nebo jaksi nic proti tomu, že je to jejich společná věc. Horší je, když je to jednostranné, když prostě jeden z těch partnerů jaksi to odmítá, tak tam potom je to, myslím, velký problém. A jak to řešit, to se nedá takhle v rozhlasovém pořadu, to se musí jaksi konkrétně ten jeden každý vztah posoudit, jak co od toho ti lidé očekávají, nakolik je tady pro ně ta sexualita jaksi důležitá. Jistě, že prostě v tom vztahu nehraje ta sexualita jaksi všechno, že to jsem se pokoušel říct, že je takovým jaksi potvrzením, korunou toho vztahu. Na druhé straně, pokud prostě tam chybí a ten jeden z těch partnerů jaksi i mu tam chybí a jak by se toho, tak to opravdu, to je problém, který může vést, že jo, skutečně až k rozpadu toho manželství. To se děje velmi často, ale zase je to o těch dvou lidech, jestli prostě chtějí tenhle handicap jakoby nést, nebo ho odmítají nést, že tady prostě ono obecně v těch manželstvích jaksi se nedá moc tak, jako bych řekl, obecně radit. Vždycky třeba, že obecně se dá třeba říct, že je vhodnější, aby muž byl starší a jaksi žena mladší, aby muž víc vydělával, aby a tak dále, nebo aby byly jaksi stejné víry náboženské, nebo aby měli prostě nějak způsobem se jaksi doplňovali, kdy obecně se to takhle dá říct, nicméně mohou být lidé, kde to prostě je všechno naopak, a přesto to může být krásné manželství. Prostě tady výjimky potvrzují pravidlo. A jak si nedá se říct, vy se k sobě nehodíte, vy se neberte, vy prostě určitě se rozvedete. Vůbec to tak nemusí být. A naopak zase dvojice, které nám připadají, že jako všechno je to dobře prostě promyšleno a dobře se doplňují a hodí se k sobě, tak to selže. Tak nevím, jestli jsem na to jaksi celá odpověděl, ono by to opravdu chtělo spíš mluvit o tom konkrétním příkladu nebo situaci. A taky samozřejmě vždycky se musí mluvit v těch věcech s oběma těmi partnery. Vždycky je problém třeba, když za mnou přijde jaksi jeden z těch partnerů. Já vždycky těm snoubencům, které připravuji ke svatbě, říkám, tak teď je to všechno takové jaksi krásné, plné očekávání. Nicméně prostě počítejte s tím, že můžou přijít jaksi krize, to manželství patří, to není žádná ostuda, mnohé z těch krizí vyřešíte, že jaksi k vaší plné spokojenosti a budete mít radost z toho, že jste to zvládli, nicméně může se stát, že se vám to jaksi vymkne trochu z rukou, tak jaksi věřte, že když vás farář oddával, tak jaksi za vás nese svým způsobem odpovědnost a můžete kdykoliv přijít se poradit úplně jaksi nezávazně. Dřív, než půjdete někam do nějaké manželské poradny nebo za psychologem nebo dokonce tedy k nějakému advokátovi. Tak pravda je, že někdy přijdou, nicméně většinou přijde jenom jeden, že? Což vždycky je problém, poněvadž člověk to slyší jenom z jedné strany, já vždycky se snažím spíš trochu hájit z toho druhého, jaksi partnera, byť o něm slyším často velmi nepěkné věci. Ale a další věc je, že ti lidé, nebo ten nešťastný manžel či manželka, přijdou pozdě. Že přijdou už v situaci, kdy se s ním v podstatě nedá téměř nic dělat, kdy už se toho stalo tolik a kdy už si toho řekli tolik a kdy už se toho tolik změnilo,
že vlastně už se to většinou prostě nedá vrátit. Spíš si člověk jak si dovede představit, kdy se ještě mohlo něco dělat nebo co se mohlo dělat, ale už je pozdě. Tak skoro bych řekl, že zase taková zkušenost je tyhle ty věci léčit prostě dřív, než přerostou, dřív, než se z nich stane opravdu choroba, která už potom vlastně je vidět, že pak ty lidi už vlastně ani nemají chuť a zájem, anebo jak si mají, ale už to nejde vrátit. Tak tady myslím, děláme často chybu, že ty věci necháme být, jak si nevšimneme si toho, že se nám tam ty naše vztahy, tak říkají, pod rukama rozkládají, postupně jak si rozmělňují, že se z toho ta láska vytrácí a potom už si s tím kolikrát nevíme rady. Jinak obecně si myslím, že prostě vždycky stojí za to nějak to manželství zachránit, pokud to jde, už protože vlastně do toho vztahu člověk tolik investoval, že je prostě škoda to nechat být, si rozbít to, rozvést se, opustit jeden druhého. Jistě je to takové poslední řešení, ale je to opravdu znouze, protože je nutno si uvědomit, že vlastně člověk nikdy ten vztah, který, jaksi manželský vztah, který jaksi měl, nikdy ho úplně nezruší. Že vždycky k tomu člověku vlastně zůstane určitým způsobem připoután, ať už tedy přes děti, to je velmi citlivé, velmi složité připoutání, víme, jak je to, prostě jak si musí ty děti různě půjčovat a ty děti pendlují mezi nimi a tak. Takže stejně se s tím člověkem vlastně neustále budeme nějak potýkat, setkávat, mluvit, budeme se s ním muset dohadovat, tedy myslet si, že se prostě s ním rozejdu, už ho neuvidím. To nefunguje, navíc ještě, že často s ním žijeme pak ve společném bytě a různé majetkové problémy. Takže to jak si i ten rozvod prostě je velmi pracná, velmi drahá, velmi dlouhavá záležitost a pořád se to vlastně člověku vrací, tak opravdu stojí za to, jak si dobře rozmyslet, koho si beru, abych tak řekl, a když už si někoho vezmu, tak stojí za to prostě ten vztah prostě udržet, zachránit, investovat do něj, pokoušet se znovu a znovu jakoby začít, tak si dá se i často v takovém jaksi pokročilejším věku nečekaně ty vztahy prostě obnovit. Je to známé, že prostě lidé, kteří třeba v tom středním věku tak jako si se trošku odcizili, takže potom jaksi ve stáří k sobě se nějak jako přiblíží a už se znají a už si rozumí, je to zase jiná podoba té lásky, ale jaksi nedá se ní vůbec říct, že by byla nějaká jako slabší nebo horší nebo málo romantická. Si ti lidé se vlastně potřebují, znají se úžasným způsobem, vědí už o těch svých chybách, už to skoro čekají, jak ten druhý se zachová a dovedou se vzájemně přijímat, takže já myslím, že je potřeba pro to manželství mít si vždycky takovou jaksi naději a tak nevzdávat to tak snadno, jak to kolikrát vidíme kolem sebe.

Tak když čas nám už jaksi uběhl, tak je tady ještě jedna SMS-ka, tak já za ní jaksi děkuju a chci na ní aspoň stručně odpovědět. Zní takto, zpravidla bývá v manželství muž starší než žena. Když je to obráceně, jaký je ještě přípustný věkový rozdíl? No, já myslím, že jaksi zvlášť v dnešní době už je asi jedno, jestli je starší muž nebo žena, že vlastně ty role mužské a ženské se hodně jako přiblížily. Zase bych si netroufal jako říct jednoznačně, tohle už je moc. Jak si takový přirozený vidím takových 5 až 10 let ten rozdíl. Jak si nad těch 10 let už je to něco, jak si bych řekl, méně obvyklého. Ale je to možné. Prostě to záleží na těch dvou lidech. Pokud prostě řeknou ano, víme, je mezi námi jaksi větší věkový rozdíl, není to zcela obvyklé. Počítáme s tím, jo, třeba si představit, co bude za 20, za 30 let. Že jestli si jsem připraven na to. Je to určitý, řekněme, handicap, je to určitá výzva, nicméně právě se stává, že manželství, která mají takový nějaký handicap, ať už jazykový, rasový, náboženský nebo teda věkový, že jsou velmi krásná, protože jsou si toho vědoma a jak si dovedou to nést. Horší je vždycky, když je nějaký problém, který jako ti lidé jakoby o něm neví a neberou ho vážně, nepřipouští si ho a pak je, jak si přeroste. Takže pokud jsem si vědom toho, chci do toho jít, i za tuto cenu, pak žádný, když to přeženu, tedy žádný věkový rozdíl není tak velký, aby ho láska nepřekonala, ale tak samozřejmě teď trochu přeháním. Tak myslím, že jaksi těch 10 let je pořád jaksi bez problému, nad těch 10 let už je to trochu zvláštní, ale nic proti tomu.

písnička Akoby skupiny BFO uzavřela dnešní vydání pořadu Poklady z archivu. Vyslechli jste v něm reprízu pořadu Kudikam z července roku 2006. O manželství v něm tenkrát uvažoval a mluvil tehdejší farář prvního sboru Českobratrské církve evangelické v Brně a dlouholetý senior jejího jihomoravského seniorátu Jiří Gruber.

O manželství uvažoval v pořadu Poklady z archivu farář Jiří Gruber. Příští premiéra této relace zazní na Rádiu 7 v sobotu v 16 hodin a bude o nezvládnutých touhách a předsudcích. Z neděle 10. května už minula 15. hodina. Vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. A v následující hodině vás zvuk poslechu klasické hudby, konkrétně dnes poslechu hudby Johanna Sebastiana Bacha. A nepůjde jenom o hudbu, protože autor pořadu Concertino Dalibor Bakala bude hudbu prokládat čtením z knihy Otto Bethmanna o Bachově životě a dnes konkrétně o Bachově vzdělání. Ještě předtím dám jako obvykle v tuto dobu prostor během písně se v modlitbě obrátit k Bohu a prosit o mír na světě, prosit o mír na Ukrajině, na Blízkém východě, v Izraeli, v Gaze a jinde.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Vážení a milí, posloucháte Radio 7 a jeho pravidelný pořad věnovaný vážné hudbě Concertino. To dnešní, které pro vás připravil Dalibor Bakala, je věnováno Johannu Sebastianu Bachovi. Kromě toho, že si vychutnáme několik jeho drobnějších skladeb, otevřeme také opět po čase knihu Otto Bethmanna Johann Sebastian Bach, jak jej znal jeho svět. Dnes budeme číst z kapitoly Bachovo vzdělání. Přeji vám příjemný poslech.

Již od dětství byl Bach poháněn něčím, co Henry James nazval mladický hlad po poznání. Dnes bychom to možná řekli tak, že měl v sobě cosi jako samospoušť. Jak těživo jej nikdo nemusel do učení honit. Naopak mu spíš zvídavost nedala a z vlastního popudu často za těžkých podmínek se snažil proniknout do tajů svého umění. Jeho život začal za nepříznivých, neli tragických podmínek, jaké by duši méně ukázněné bytosti dokázali zlomit. Bach však vytrvale a bez výkyvů stoupal stupeň po stupínku, až se na žebříčku úspěchu dostal výš než jiní skladatelé jeho doby, času, jemuž nyní oprávněně říkáme Bachův věk.

Matka mu zemřela, když bylo Sebastianovi pouhých 9 let. Otec, Johann Ambrosius, se znovu oženil, avšak za rok skonal i on. Jako 10letý sirotek byl Sebastian umístěn do péče svého o 15 let staršího bratra Johana Christofa, který zastával místo varhaníka v Michaeliskirche v Ohrdrufu, malém durinském městečku asi 40 kilometrů od Sebastianova rodiště v Eisenachu. Johann Christof rovněž ovládal hru na čembalo. Z rodinných záznamů vyplývá, že starší bratr učil malého Sebastiana základním principům hry na tento nástroj. Šel tak ve stopách předků a zachovával letitou tradici, že v rodině každého Bacha se musí syn naučit hrát na nástroj, který ovládá jeho otec, a zajistit si tak budoucí obživu.

Už v tomto útlém věku byl Sebastián posedlý touhou učit se, zdokonalovat své znalosti a rostoucí hudební zdatnost. Tuto ctižádost však Johann Christoph buď nemohl, nebo nechtěl podpořit. Groovův slovník hudby a hudebníků jej popisuje jako jednoho z méně nadaných členů rodiny. Podle obecně známého příběhu z Bachova života, Johann Christoph zřejmě rychle se zlepšujícího bratra sledoval s jistou žárlivostí. Odmítl Sebastianovi přístup ke skupině značně náročných skladeb pro klavír, které si Hoch toužil prostudovat. Kam však na malého Sebastiana? V noci vytáhl sešit z pracovny a při měsíčku si tajně noty opsal.

Sebastian bydlel u bratra 5 let a navštěvoval Ohrdruffské liceum, dosti pokrokovou školu s výbornou pověstí. Ústav vynikal především výukou latiny, řečtiny, rétoriky a aritmetiky podle principů Jana Amose Komenského, světově proslulého školského reformátora, rodáka z Čech, který roku 1658 vydal Orbis Sensualium Pictus, neboli Svět v obrazech, první ilustrovanou učebnici na světě. Pobyt v Ohrdruffu poskytl mladému Bachovi výborné možnosti vzdělávací, ale v běžném životě mu jistě dal poznat pocit strádání. Rodina bratra Christofa, která ho přijala s jistou váhavostí, se rozrůstala, peníze nestačily a skromné finance bachovského klanu si vynutili, aby Sebastian začal přispívat do rodinného rozpočtu. Stalo se tedy to, co bylo u tolika jiných chlapců Bachova rodu běžné. Ze Sebastiana se již v útlém věku, bylo mu 15, musel stát profesionální hudebník.

Tak se tedy Sebastián na jaře roku 1700 vypravil do Lüneburgu, dalšího významného hanzovního střediska v severním Německu. A tam našel uplatnění jako sborový zpěvák a instrumentalista při bohoslužbách, na svatbách, pohřbech a tak podobně. Jako člen chrámového sboru mohl navštěvovat školu svatého Michaela, což byl ústav s orientací na ortodoxní luteránskou teologii. Bachovi tato výchova zřejmě vyhovovala, protože se později stala náboženským jádrem jeho chrámové tvorby. Kromě znamenité školské výuky nabízel Lüneburg dychtivému, zvídavému studentovi ještě jednu neocenitelnou vymoženost – velikou knihovnu, v níž se nacházelo 1100 partitur starších i soudobých autorů. Nelze pochybovat, že se Bach, který už se projevil jako neúnavný student staré i nové hudby, do těchto pokladů střemhlav ponořil.

V Lüneburgu působili na Bacha i další vlivy, které se později odrazily v jeho díle. Vévoda Georg Wilhelm, panující sousednímu dvoru v Celle, měl ctižádost vytvořit na svém vévodství malé Versailles. Aby tohoto cíle dosáhl, pořídil si mimo jiné výborný orchestr k provozování zejména hudby ve francouzském stylu. Mladičký Bach si získal přístup ke dvoru a občas směl dokonce vypomáhat v houslové sekci orchestru. Tak se poprvé seznámil s francouzskou hudbou, jejíž půvab byl prost těžkopádnosti té hudby, na kterou byl doposud zvyklý.

Je zřejmé, že Sebastian zanedlouho opustí školu, jak bychom dnes řekli, bez absolutoria a všechny své síly věnuje především hudební kariéře. Ostatně na tom měli vinu i okolnosti, že se vzdal nadějí na akademickou dráhu. Jako většina z těch, kdo se vypracoval vlastní pílí, i Bach se v pozdějších letech velice snažil o to, aby se jeho synům dostalo univerzitního vzdělání, o něž on sám byl ošizen. Hudebníkem z povolání se definitivně stal v 17 letech, o Velikonocích roku 1703, když získal místo houslisty ve dvorním orchestru vévody Johana Ernsta ve Výmaru. Za pár měsíců se stěhoval jako varhaník Neukirche do Arnštatu, kde zůstal téměř 4 roky.

Za pobytu v Lineburgu položil Bach základy svému zvyku vydávat se pěšky do vzdálených měst, aby si poslechl vynikající hudebníky, kteří byli nositeli hlavních hudebních proudů z celé Evropy. K tomu pokračoval v praxi započaté v Ohrdrufu, ve vlastnoručním opisování skladeb jiných autorů. Podle nekrologu v Mitzlerově Musikalische Bibliothek se Bach základům kompozice učil tím, že pilně studoval tvorbu současníků i slavných předchůdců. To, čemu se takto naučil, přetavil ve své mysli v díla nová, mnohem působivější. Někdy odvážná, někdy dramatická, někdy lyrická tvorba mladičkého chlapce byla možná ještě nevyzrálá, nechyběli však punc geniální osobnosti.

Srovnáme-li tento druh studia s mnohaletým školením, jaké dnes podstupují hudební skladatelé, pak se Bach, jakožto v podstatě samouk, jeví jako úžasný fenomén. Celý život ho nikdo nevedl ani nepostrkoval. Ve skutečnosti byl jednoznačným příkladem typu člověka, o němž Freud říká, že je posedlý vnitřním tyranem, který ho nutí, aby svůj život podřídil absolutní pracovní kázni. Vážení posluchači, čas pro dnešní koncertino na Rádiu 7 se naplnil. Váš dnešní průvodce Dalibor Bakala se s vámi loučí první větou z braniborského koncertu číslo 6. Těším se zase někdy naslyšenou.

Bachovu hudbu, prokládanou četbou z knihy Otto Bethmanna o Bachově vzdělání, si můžete poslechnout ještě v repríze pořadu Concertino na Rádiu 7 ve středu ve 22 hodin. A příště se můžeme zaposlouchat do koncertu pro klavír a orchestr číslo 5 S-dur Ludwiga van Beethovena.

oslavujte Hospodina, je tak dobrý. Jeho láska trvá na věky, Hospodinovi vykoupení, ať o tom vyprávějí, že je z nepřátelské moci vykoupil, že je zhromáždil z cizích zemí, z východu i ze západu, ze severu i z zámoří, bloudili pouští po cestě.

ti vyvyšováno shromáždění lidu, v radě starců a tě oslaví. Mutné řeky obrací v pouště, vodní prameny v suchopár, urodnou zemi v solné pláně pro špatnost těch, kdo žili tam. Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní prameny. Usazuje tam ty, kteří hladověli, aby založili město k bydlení.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Je za námi 16. hodina z neděle 10. května. U mikrofonu Rádia 7 stále Daniel Zeman, který vás bude provázet i následující hodinou našeho vysílání. Nejprve se můžeme s manželi Šanderovými z Kuřimské fary Československé církve husitské znovu setkat v bohoslužbě slova nebo besedě nad Božím slovem v pořadu Séla a od 16:30 v písničkách z archivu zavzpomínat na album Nebe je v srdci mém 2.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Kristus vstal z mrtvých, aleluja.
1: Vpravdě vstal z mrtvých, aleluja.
0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři.
1: Pokoj vám. Další séla, beseda nad nedělními čteními začíná.
0: Tentokrát nad čteními šesté neděle velikonoční.
1: Pěkně vítejte.
0: Teď se už na chvilku stišíme. Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Modleme se.
0: Všemohoucí Bože, pomáhej nám, aby vzkříšený Kristus vládl v našich srdcích a my s ním spojeni vrůstali stále víc do tvého království. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a vládne po věky věků.
1: Amen. Čtení ze Skutků apoštolů ze 17. kapitoly. Apoštol Pavel mluví v Aténách na Areopágu.
0: Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopágu a promluvil. Aténané, vidím, že jste v uctívání Bohu velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem neznámému Bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se i jsme, jak to říkají i někteří z vašich básníků. Vždyť jsme jeho děti. Jsme-li tedy božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.
1: Amen. Nyní se pomodlíme část žalmu 60.

0: hojnost všeho.
1: Vstoupím se zápalnou obětí do tvého domu, splním ti své sliby, jež moje rty vyslovily, jež v soužení vyřkla moje ústa.
0: V oběť zápalnou ti přinesu to nejtučnější s obětním dýmem z beranů, připravím skot i kozly.
1: Pojďte, slyšte všichni Boha bojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal.
0: Svými ústy jsem volával k němu, svým jazykem jsem ho vyvyšoval.
1: Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě panovník nevyslyšel. Bůh však slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost.
0: Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Amen.
1: Amen. Čtení z prvního listu Petrova, ze 3. kapitoly, od 13. verše. O naději, kterou máme díky Kristu, a o záchraně.
0: Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro. Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach z nich, ať vás neděsí, ani nezvyklá. A Pán Kristus, budiš svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy. Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen duchem. Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noémových. Tenkrát Boží zhovívavost vyčkávala s trestem, pokud se stavil koráb, v němž bylo z vody zachráněno jenom 8 lidí. To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme na základě vzkříšení Ježíše Krista. Jenž jest na pravici Boží, když vstoupil do nebe a podřídil si anděly a vlády a mocnosti.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Evangelium podle Jana ze 14. kapitoly od 15. verše. Ježíš přislibuje jiného přímluvce, některé překlady mají jiného advokáta.
0: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. A já požádám Otce, a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří. Vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec. I já ho budu milovat a dám se mu poznat.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja.
0: Dnešní procházku bych začala na Areově pahorku v Aténách. Co říkáš?
1: Že je to báječný nápad.
0: Tušila jsem to. Pamatuji si totiž, že jsi nejednou řekl, že právě tato zvláštní skála nad Agorou tě do Atén táhne nejvíc.
1: Máš úplnou pravdu a taky dost dobrou paměť, i když si často myslíš opak, ale to teď nebudeme řešit, že ano?
0: Přesně tak, nejde přece o nás, ale o biblické slovo a biblické skutečnosti.
1: A k tomu přidávám jasné amen.
0: Tak pověz něco o Aténách.

0: No, v čase římského impéria neměly Atény nějaké významné politické postavení. Ta dávná sláva a moc byly již dávnou minulostí. Hlavním městem provincie Achája byl v té době Korint, a tam sídlili také římští místodržící.
1: Pro jistotu, o jaké době mluvíme?
0: Přelom letopočtu a první století post Christum.
1: Tedy novozákonní době.
0: Tak, přesně. To je čas Pavlových cest do Postředomoří, čas skutků apoštolských a Pavlových epištol. Pavel v tom našem čtení zrovna koná svou druhou cestu a od severu přichází do Řecka.
1: Ale nejprve se musel přeplavit přes moře od východu, že ano?
0: Jistě, že. Z přístavu v Troádě přes ostrov Samotráke do makedonské Neapole a Filip.
1: Následovala Tesalonika, Beroja.
0: A jsme v Aténách. Další zastávka významná bude...
1: Korintos.
0: Přesně tak, ale my nebudeme pospíchat. My zůstaneme pěkně v Aténách. Jak jsem říkal, Atény té doby sice neměly politickou moc, ale bezvýznamné rozhodně nebyly. Neboť to bylo centrum myšlenkové, kulturní, filozofické, vzdělanostní. Římané měli moc nad Řeky, ale obdivovali jejich kulturu, myšlení, literaturu, filozofii, stavitelství, sochařství. A tak do Atén posílali své mladé často studovat. Prostě k Aténám a všemu aténskému chovali obrovský respekt. Teď třeba věnoval Aténám a jejich významu v různých dějinných epochách Martin C. Putna několik dílů svého rozhlasového pořadu Spirituála duchovní Evropa.
1: Takže Pavel chce přinést své evangelium i do této kolébky kultury a filozofie.
0: Přesně. Jeho konkrétní motivy neznáme, protože nám je neprozrazuje. Sice z jeho cest vyvozujeme někdy Pavlovu misijní strategii, logicky, ale to jsou spíš naše domněnky na základě informací a toho, co známe třeba odjinud.
1: Možná se taky chtěl Pavel do Atén, těch Atén, taky podívat.
0: Možná. Když vlastně jdeš tak kolem, no proč by se nezastavila, že? Teď to taky děláme. Ale rozhodně z toho, co se píše ve skutcích apoštolských, neplánoval své vystoupení na Areopágu. To se tak nějak seběhlo spolupůsobením různých činitelů.
1: Jakých? Šlo by to aspoň krapet rozvést?
0: No, že si to ty, pokusím se. Tak, Pavel si Atény prohlédl a řekl bych, že se zděsil.
1: Čím ho mohly Atény poděsit?
0: No, hádej. Jmenují se po bohyni Aténě, všude samé chrámy a chrámky, oltáře a oltáříky.
1: Aha, museli mu připadat strašně pohanské a modlářské.
0: No, to tedy ano. Viděl ty různé kultické stavby a stavbičky, taky pochopitelně mluvil s lidmi. Výslovně píše svatý Lukáš, že mluvil Pavel s některými filozofy epikurejské a stoické školy. Navštívil tam také synagogy, mluvil s tamními židy i s pohany, co uvěřili v jednoho boha.
1: A?
0: No jedni, možná to byli ti epikurejci, považovali Pavla za nedovzdělance. Víš, takové to, co nám filozofům chce tento človíček povídat.
1: Jak pak se řekne řecky nedovzdělanec?
0: To tě zajímá? Mě točíš taky. Tak poslouchej. Spermologos.
1: Spermologos?
0: Přesně. Řecko-český slovník Novému zákonu od Ladislava Tichého uvádí následující ekvivalenty tohoto slova. Dvojtečka. Mluvka, povídálek, žvanil, tlučhuba, vejtaha. Jedno lepší než druhé, co?
1: To tedy věru nebylo úctivé k apoštolovi národů.
0: To tedy opravdu nebylo. Inu realita. No a ti druzí, že by to byli ti stoikové, možná ano. Ti se zas domnívali, že je Pavel propagátor nějakých cizích božstev od někud z východu. To slova tedy pro cizí božstvo se použili výraz daimonia.
1: Jako démony?
0: No ne, tak docela. Pro Řeky tady to slovo označuje prostě nějaké božstvo, nějakou nižší božskou bytost. O svém daimoniu mluvil třeba filozof Sokrates. Pro něho to bylo nějaké strážné božstvo. božské působení vnitru člověka, jakýsi vnitřní hlas, božské znamení. Homer to slovo daimon používá jako synonymum pro theos, tedy Bůh. Zatímco jiný básník Hesiodos tak označuje nižší božstva. Zajímavý je také doslovný význam toho slova daimon.
1: Nepovídej, tedy povídej.
0: Tak je to rozdělovatel nebo distributor.
1: A čeho?
0: Všeho možného. Osudu, někdy taky bohatství, ale nejenom v tom materialistickém smyslu slova.
1: No dobře, ale zatím jsme se nikam moc nedostali.
0: No správná připomínka, ale přinejmenším jsme se aspoň o trochu víc přiblížili antickým představám o Bohu a bozích. A to není taky tak úplně od věci, protože z toho taky vyrůstáme. Jo? Křesťanství k nám přišlo přes Řeky a Římany.
1: A co tam tak důležitého vidíš?
0: Inu, třeba rozlišení mezi Bohem a různými vnitřními hnutími, znameními, která přicházejí zevnitř i zvenku. Nehledáme i my znamení boží přítomnosti a boží pokyny pro naše rozhodování? Aspoň někdy? A není to hodně podobné tomu, co hledal taky antický člověk?
1: No dobře, ale ještě jsme ani nevylezli na Areopág.
0: Pojďme na to. Dnes tam vedou takové schody se zábradlím, to jsem viděl v jednom dokumentu, kdo ví, jak to bylo tenkrát. Areopág je totiž skála a na ní, nad hlavním náměstím starých Athén, se nachází ta intelektuální křižovatka, elitní diskuzní centrum tehdejšího světa. A tam dostane Pavel možnost odprezentovat své ideje.
1: To je něco jako dostat nějaký čas v televizi, že?
0: Řekněme. A nebo na té nejprestižnější internetové platformě. A znovu říkám, Pavel se tam nevecpal sám, ale vzali ho tam sebou možná ti filozofové.
1: Ti, co k němu byli tak neúctiví?
0: No nejspíš.
1: Vzali ho tam, aby mu dali šanci se obhájit, a nebo spíš, aby ho znemožnili?
0: Kdo ví, možná je oboje.
1: Bylo rozumné od Pavla tam jít?
0: Co myslíš?
1: Šel bys tam, kdybys byl Pavel?
0: No, ale já nejsem. Těžko říct. Při své povaze bych se tomu asi spíš vyhnul. Ale pak bych si to možná vyčítal, že jsem neměl dost odvahy a tak. Pavel, ten tam šel. Možná nevěděl, co tam čeká, ale to se mi nezdá. Ale přesto do toho šel, protože...
1: Protože v tom viděl možnost pro evangelium.
0: Jistěže. Snad můžeme říct, že tím vnesl evangelium do intelektuálního centra, do rozhovoru všech těch filozofických směrů a škol, do jejich handrkování, kritického uvažování a vystavil ho jejich nelítostné kritice.
1: A udělal dobře.
0: Souhlasím, udělal dobře. Evangelium se nestalo ezoterickým učením jen pro zasvěcené, ale stává se součástí kultury, přemýšlení, hledání moudrosti a tak.
1: Stává se partnerem v diskuzích. To je vlastně velmi moderní a aktuální.
0: Opět nemohu než souhlasit, je to tak. Kritikou evangelium nic nestrácí, ale naopak získává.
1: A jak bys ohodnotil výsledek, myslím, toho Pavlova vystoupení na té skále?
0: No, většinou se to hodnotí jako neúspěch, ale já bych s tím nesouhlasil. Pravda, nenechali Pavla ani tu řeč dokončit. Pak to odložili na neurčito. Ale zase tak strašné to podle mě nebylo.
1: Jsi už vychovaný současnou realitou, účastí na bohoslužbách a zájmem o církevní život, viď?
0: Určitě jsem tím poznamenán, no kdo by nebyl. Ale i tak, pár lidí, co tu Pavlovu řeč slyšeli, uvěřilo. Evangelium se tedy zachytilo i ve městě bohyně Pallas Athény a to opravdu není zase až tak málo. Ale podívejme se ještě aspoň trochu na tu Pavlovu řeč. O ní totiž hlavně jde. Proto je to dnešní bohoslužebné čtení.
1: Asi nevím, co tím přesně myslíš.
0: Fajn, milé, rád vysvětlím. První čtení velikonoční doby obsahuje vždycky čtení ze skutků. Má to být svědectví pro vzkříšeného. Slova a činy první generace křesťanů, tedy v Jeruzalémě, ale taky ve východním Středomoří. A celé to naznačuje, jak dál. Prostě jejich slovy a činy je dosvědčováno vzkříšení a vzkříšený. Dosud jsme slyšeli pár úryvků Petrových řečí, a dnes taky podstatnou část jedné řeči Pavlovy.
1: Dík, hned je to jasnější. Jak tedy Pavel argumentuje?
0: Začíná vstřícně. Konfrontace by znemožnila skutečný dialog. Říká se tomu captatio benevolentiae, česky získání přízně u posluchačů. Přestože ho modlářství Athéňanů znepokojilo, vezme to tady z té kladné stránky. V uctívání bohů jste, drazí Athéňané, velmi horliví. Nechcete žádného boha a bůžka nechat bez lidské přízně a náklonnosti a pro jistotu uctíváte i boha, kterého zatím neznáte. Pro jistotu, aby ani on nebyl ochuzen. I když to tak může vypadat, nejsem ironický. To opravdu svědčí o přístupu tehdejších Řeků a pohanů vůbec.
1: Prý je takový oltář věnovaný neznámému bohu historicky doložen. Víš o tom něco?
0: Jenom jsem si o tom něco málo nastudoval na internetu, takže...
1: Ale to vůbec nevadí, tak co jsi našel?
0: Prý jsou v antice doložené jen oltáře neznámým bohům. Agnostois theois, tedy v plurálu. A víc o tom nevím. Svatý Pavel tady mluví o neznámém bohu v singuláru. Agnosto theo, neznámému bohu. Tohoto posunu od množného k jednotnému číslu si už ve starověku všiml svatý Jeroným. No ale co tento posun znamená, toť otázka. Mimochodem, když si zadáš do vyhledávače neznámý bůh, víš, co ti vyjede? Román Johna Steinbecka. A potom třeba odkaz na knihu Karla Skalického, českého teologa, Po stopách neznámého boha. A pak ještě nějaké další knížky. Zdá se, že východisko Pavlovy řeči na Areopágu je i po skoro 2000 letech stále dosti podnětné.
1: Kolem neznámého boha jako by se setkávali pohané a křesťané.
0: Přesně tak. Hledal jsem historicko-religionistické informace a nakonec jsem našel podněty k další četbě. Báječné. Avšak zpět na Areopagus. Pavel nabízí těm Řekům informaci o neznámém bohu.
1: Tak je to stvořitel světa a všech lidí. Shovívavý k lidskému náboženskému tápání.
0: Ano, ze začátku, tedy tomu počátečnímu lidskému tápání. Potom taky potrhuje jeho univerzalitu. Toho boha. V něm žijeme, pohybujeme se a jsme. A cituje přitom Arata ze Soloi z jeho díla Phainomena.
1: Což je docela výstižné vyjádření o bohu ve vztahu k lidstvu.
0: To nepochybně. I když je otázka o kom, o čem, to v originálu ten řecký veršotepec psal. Jeho dílo se totiž týkalo nebeských těles a předpovídání počasí na základě nebeských úkazů. No ale pojďme dál. Pak Pavel pokračuje klasickou kritikou model. Božstvo se nepodobá ničemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo kamene lidskou zručností. No, tady se potkává ta židovská kritika s tou filozofickou. A to nebyl zas takový problém pro Pavlovy posluchače.
1: Ale problém nastal, když...
0: Přišla řeč na vzkříšení, tedy to Kristovo a potažmo vzkříšení vůbec. Tedy, že tento Bůh má ve svém plánu vzkříšení mrtvých. Pavel tu mluví jako svědek pro takového Boha. My jsme už zvyklí v těch našich podmínkách, jak je to zvláštní v tom sekularizovaném světě věřit ve vzkříšení. A nepřekvapuje nás to. Prostě působíme tak divně. Ale tady vidíme, že to bylo zvláštní už tenkrát, za těch starých časů, kdy ještě skoro všichni byli náboženští. Jinak to pro nás může být skvělá příležitost uvědomit si, čemu to vlastně věříme a co to je to vzkříšení.
1: Prostě udělat si takový malý semantický úklid, jak říkal svého času Jan Heller, viď?
0: Přesně.
1: No a musíme končit pro dnešek. Škoda, že jsme se nedostali k Noemovi a Kristu kázejícímu duchům ve vězení.
0: Třeba to vyjde příště.
1: No to říkáš vždycky, ale mně to přijde jako výmluva. Řekni aspoň velmi stručně něco k evangeliu.
0: Klíčová je láska k Ježíšovi. Máš-li ji, je na co navázat. Nemáš-li, bohužel není. A láska k Ježíšovi znamená úctu a poslušnost jeho přikázáním. To je láska. Jednáš-li, smýšlíš a mluvíš jako přítel Ježíšův. Jestliže ano, tam ti bude pomáhat přímluvce Paraklétos, duch pravdy, jako duchovní zástupce Ježíšův a současně i náš. Máš-li lásku k Ježíšovi, poznáš ho, myšleno Ježíše, ještě víc a to tě naplní a oživí. Ze slov a myšlenek prostě přejdeš ke skutečnosti. A toto všechno se ti otevírá a je otevřeno právě teď. Amen.
1: Amen.
0: Pomodlíme se ještě Otče náš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. A je to konec dnešního dílu, milé posluchačky, milí posluchači.
1: Petrovi se nějak nepodařilo vyvést nás z Aten, tak jsme zůstali celou dobu na Areopágu.
0: Ale snad to nebylo tak špatné, ne?
1: No, nebylo, ale...
0: Tuším, příště to lépe rozdistribuovat, ovšem.
1: Netrap se tím, bylo to v pohodě.
0: Loučíme se s vámi...
1: Přejeme pokojnou šestou velikonoční neděli.
0: A celý týden.
1: Těšíme se už teď na další díl.
0: Vy snad také.
1: Tak tedy za týden.
0: Naslyšenou.

Setkání nad Biblí s manželi Šanderovými v pořadu Séla opakujeme na Rádiu 7 ještě zítra, tedy v pondělí o 17:30 ráno. Za chvilku jsou tu písničky z archivu.

0: Vítejte u půl hodiny, ve které se v křesťanské hudební tvorbě pohybujeme proti proudu času. Z našeho bohatého hudebního archivu budeme v písničkách z archivu tentokrát lovit v roce 1995.
1: Bůh nám prokázal svou lásku tím, že za nás dal svého jediného syna. Jeho příchodem se na zem prolomilo Boží království. A to království nebe, je skrze víru v našich srdcích. No řekněte, není to důvod k oslavě?

0: První z dnešních písniček z archivu mnohé napověděla. Budeme si pouštět písně z alba Nebe je v srdci mém. Alba, které je zcela ojedinělé. Celé je dílem anglického muzikanta a tvůrce známých Pochodů pro Ježíše Grahama Kendricka a všechny písně opatřil českými texty a se sborem naspíval Karel Řežábek.
1: Boží slovo říká, že je jedna víra. Pojďme tuto pravdu vyjádřit v následující písni. Vyznejme každý sám za sebe to, na čem se jako boží můžeme sjednotit.

Album Nebe je v srdci mém, ze kterého si hrajeme v dnešních písničkách z archivu, je celé proklamativní a vybízí k odezvě. Bylo určeno k pouličním pochodům, známé jako pochody pro Ježíše, po celém světě, také u nás. Hudebníci předzpívávali a lidé, kteří šli v průvodu, opakovali. Něco jako procesí. Stejně je laděná i další píseň, která se jmenuje Přijďte blíž v pokání.

život věčný. Jeho srdce překypuje láskou ke všem lidem a jeho touhou je, aby všichni byli spaseni a došli k poznání pravdy. Vyhlašme

a znovu. Obraťte se ke mně a budete spaseni všichni národové, neboť já jsem Bůh a žádný jiný už není.

Graham Kendrick, jehož písně dnes posloucháte v písničkách z archivu, je britský křesťanský hudební skladatel, vedoucí chval a učitel. Na svém kontě má více než 40 nahraných alb. Bývá nazýván otcem moderních chval. V 90. letech byl několikrát v naší zemi a vznikla spolupráce, jejímž výsledkem je mimo jiné také album Nebe je v srdci mém.

0: Lenka Malinová připravila dnešní vydání písniček z archivu a vybrala album Nebe je v srdci mém. Anglické písně Grahama Kendricka opatřil zdařilými českými texty Karel Řežábek. Svou interpretací se také zasloužil o to, že písně nepůsobí křečovitě, což se u překladů mnohdy stává.
1: Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu celá země. Zpívejte Hospodinu dobrořečte jeho jméno, zvěstujte den sedmého spásu.

Radostné písně z alba Nebe je v srdci mém se řadí mezi ty starší. Jejich stáří trochu prozrazuje elektronický zvuk doprovodné hudby. No ale když se člověk opravdu zaposlouchá...

0: Dnešní písničky z archivu uzavře píseň Jásavá v tanečním rytmu. Přidáte se? Pořad připravila Lenka Malinová, od mikrofonu vás zdraví Lída Matušková.
1: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu v shromáždění věrných.

0: Pomyslným hostem příštích písniček z archivu na Rádiu 7 v sobotu v 15 hodin bude skupina Via Cantantium, tedy Cesta zpívajících. Máme chvilku po 17. hodině neděle 10. května. Vysíláním Rádia 7 vás z brněnského studia provází Daniel Zeman. Když má něco dobře šlapat, fungovat, tak je potřeba dobré vedení. Záleží, kam se takový vůdce dívá, jak motivuje. Prvky dobrého vůdce a tipy, jak se jim stávat, přinesl účastníkům Broadfestu v roce 2022 Petr Dvořáček.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Vítejte, všichni, kdo jste dorazili dneska na tady ten seminář vedení, o vedení. Já jsem to nenazval schválně jako slova leadership a tak, protože to jsou takové slova, kterými se někdy schovává všelicos a je to i takový hodně tendenční a trendy dneska, takže jsem se tomu schválně vyhnul. Moje jméno je teda Petr Dvořáček, jsem kazatel Církve bratrské v Brně, zakládáme nový sbor Kontakt Brně, jinak je to pod Betánií sborem. Jsem původně z Brna, co bych ještě řekl, dělal jsem vězeňského kaplana nějaký čas, takže pořád kolem toho vězeňství se ochomejtám a chodím do věznic. Vedení a vůbec to téma, proč jsem ho sem dál a proč ho považuji za důležitý, je, protože prostě toto je to nejdůležitější. Jo? Takže prostě všechny ty semináře a všechno to, co tady zažijete, tak to není vůbec nakonec důležitý, když nefunguje dobře vedení. Jo? Takže vlastně vedení je královská disciplína, jo? To je vlastně základ. A já tomu fakt jako věřím, jo? Že ono, když vedení funguje dobře, tak věci fakt můžou jít dopředu. A když něco nefunguje, tak ve většině 99 případech je to o tom podívat se na to vedení. A jak se vlastně vede ta práce, ta služba, ten sbor, ta mládež a tak dále. Jako to vedení hraje velkou a klíčovou roli. Sám jsem hodně přemýšlel nad vedením. Poslední roky vlastně Pán Bůh v tom vedl, nějak mě v tom učil, takže jsem četl, co jsem mohl, zháněl jsem všude, kde jsem mohl, účastnil jsem se všeho možného. A tady ty věci mě prostě osobně zajímaly, protože mě vlastně nikdo nějak neučil. Jo? Jsem absolvent ETSky, seminář teologický, šel jsem pak na Karlovu univerzitu, na evangelickou fakultu si dodělat. Udělal jsem si pak jednoletý takový intenzivní kurz coachingu a moderování, což bylo zajímavé. Tam mě to někde nahlodalo, že jsem si uvědomil, že mi něco chybí, že vlastně tam mám určité díry, ale když se podívám zpět,

0: společenství. Tak to byla jedna z mých prvních chyb, asi když tak jakoby zpětně člověk se dívá dozadu, tak takový to ono samo, jo, ono samo, ono se to nějak stane, ono se to nějak děje. Jo, a předpokládáme, že víme, jako, co děláme, kam jdeme, proč to děláme, tak ono se to nějak samo děje. Pak druhá taková moje chyba, když jsem přemýšlel, že začnu svýma chybama, jo, protože já vám to tady neřeknu, jak to má být všechno, já vám tady řeknu spoustu věcí, které vlastně taky i nevím, jak s něma dál, anebo, nebo sám jsem s něma nějak zápasil. Tak bylo vlastně, že jsem dělal jako i programy, dělali jsme akce, programy, ale často se vlastně neřeklo úplně proč, anebo to se předpokládalo, že se to ví, a vlastně bez té odpovědi na to proč. Jo, že se to nějak dělo, nějak se to dělalo, tak jako nějaký smysl to dalo, vždycky jsme to tak dělali, tak se tak pokračovalo. A chybělo tomu vlastně možná rámec, směr, vnitřní hlubší porozumění a pochopení, který právě to vedení do toho má, věřím, vkládat. Tak potom poslední možná věc, co jsem se tak jako nad tím přemýšlel, tak bych řekl, že moje chyba byla, že člověk vlastně se o tom neučil, že nerostl, že to se v tom nevzdělával a že i vedení je nějakým způsobem nástroj, je to nějaký krumpáč, nějaká lopata, je to nějaké řemeslo v uvozovkách, který se dá učit a který může být ve službách božích, jo, v božích službách. Není to prostě, že naštuduju si a udělám si super nějaký leadershipy a ze mě bude skvělý vedoucí jako v církvi. To chce víc, jo, to chce nějaký, a k tomu se dneska dostaneme, ještě to má jiný rozměry. Takže je to spíš krumpáč, je to lopata, je to dobrý nástroj, který potřebujeme, tyhle ty nástroje k tomu, aby jsme udělali díru v zemi, jo, tak potřebujeme prostě krumpáč a lopatu. Ale není to všechno, čím to jako udělám. To je jenom pomocník, je to helfer. Je to dobrý helfer. Když má člověk dobrý jako způsoby vedoucího, naučí se to, dostane to pod kůži, tak mu to hodně může pomoct, ale není to jako v církvi nějaký spásný. Asi jste už narazili na to, nebo přemýšleli jste nad těma rozdílema mezi řízením a vedením. Tak jenom tak, aby jsme se trošku rozcvičili, jo? Tak zkuste mě říkat vždycky ten proti, jo, já vám řeknu vždycky, co je řízení a vám naskočí, co by bylo vedení, jo? Zkusíme to, jo, jestli to bude fungovat, uvidíme, jo. Takže když je někdo zaměřen na, nebo já to budu říkat, to nemusíme psát, na věci, když někdo řídí, tak je víc na věci. A když někdo vede, tak je víc zaměřen na
1: lidi.
0: Na lidi, přesně tak. Dělá věci správně, ten, kdo řídí, než to ten, kdo vede, tak se víc ještě soustředí na to, on dělá věci správně, a ten, kdo vede, tak dělá správné věci. Správně. Máme výborně. Ten, kdo řídí, tak plánuje. Oproti tomu ten, kdo vede, to on taky plánuje, že jo? To jako, on není jako úplně mimo, jo? On taky tyhle věci dělá. Ale on jako jde ještě hlouběji nebo jako dál. Takže on plánuje a ten, kdo vede, tak má plán. Má plán možná jako směrem, on jako inspiruje. Takže on jako možná, co bychom měli plánovat, jo? Možná víc přemýšlí, jakoby, jo? Ten, kdo řídí, tak organizuje. Ten, kdo vede, tak to už takový slovíčkaření, těžší je to uhodnout, není to takový protipól, jo? Ale ten organizuje a tenhle ovlivňuje. Nejenom, že to zorganizuje, aby to proběhlo, ale taky, co se tím má ovlivnit, jako, jo? Mu jde o to ovlivňování. Ten, kdo řídí, kontroluje. Ten, kdo vede, spolupracuje. Jo? Jakoby má tendenci prostě víc jít touhle cestou. Ten, kdo řídí, kontroluje pravidla, ten, kdo vede, tak i riskuje. Jo? Má tam prostor pro risk. Ten, kdo řídí, tak povzbuzuje k přizpůsobení se, jo? Něčemu se přizpůsobit. Ty by ses měl přizpůsobit, ty by ses měl toto, aby to bylo zorganizované, aby to fungovalo. Než to ten vedoucí, ten povzbuzuje ke kreativitě. Dává prostor té kreativitě. Chce, aby ty lidi jako tvořili. Nejenom se přizpůsobili a šlapali. Jo? Ten, kdo řídí, dává instrukce. Ten, kdo vede, tak dodává inspiraci. Ten, kdo řídí, tak vytváří následovníky, to znamená vytváří tu kopii těch lidí v uvozovkách, škaredě řečeno kopii, ale vlastně jsou tady další lidi, kteří se nám zapojí do té práce, aby dobře fungovala. Jo?

0: Ten, kdo vede, tak vlastně získává nový vedoucí nebo vychovává nový vedoucí. Takže zase ty, kteří jsou schopni to dávat dál. Tak to je takový jenom pro zahřátí naší mysli rozdíl mezi řízením a vedením, kdy to vedení samozřejmě do toho spadá část toho řízení, ale je to víc, jde to dál, jo? Se dívá prostě delším pohledem. Víc chce objevovat nové věci, vidí, kam to všechno má směřovat. Jo? Je tam nějaký prostor pro kreativitu, inspiraci, tvoření, hledání, riskování, zkoušení, experimentování a tak dále. Ten, kdo víc jako vyřídí, a není to špatně, jo? To tady nedávám proti sobě, jakože tam to je špatně a tam to je dobře. Jo? Prostě je to určitý rozdíl, který je dobrý vnímat. Tak ten, kdo řídí, tak víc jak si dohlíží na to, aby to jelo, aby ta mašina šlapala, aby to fungovalo. O čem je vedení, bych připomněl z knihy Přísloví ze 3. kapitoly. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svou rozumnost nespoléhej, poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Poměrně známý verš, bych řekl. A on napřímí sám tvé stezky. Takže jde o tvé stezky, jde o přímost těch stezek, jde o to chodit po tom, kudy chodit mám. Jde o to, abych nacházel tu cestu a šel po ní přesně tak, jak mám. V tom vidím to, že jde o to, abych dělal to, co dělat mám. Že jde o to, aby vedení přispívalo k tomu, aby lidi dělali to, co dělat mají. Aby sbor a církev byla církví, k čemu tu má být. Aby mládež tu byla a dělala to, k čemu tu má být. Jde o to, aby tyhle cesty jsme chodili, aby jsme po nich chodili. A takže jde o určitou, když to řeknu až škaredě, jakoby určitou efektivitu nebo jako naplnění toho, co mám dělat. Ať to funguje, ať to dobře funguje. Děláme to, co máme dělat. A na druhou stranu je to Hospodin, kterýmu mám důvěřovat celým srdcem a nespolíhat na svou rozumnost. Jo, poznávat ho právě, aby on mě vedl po těch přímých stezkách. Takže vidím tady dvě věci. Jedna věc je taková, jakoby promýšlet věci, plánovat věci, být efektivní v té službě, v tom, co dělám a co mám na starosti. A zároveň potřebuju závislost na Bohu, naslouchání Bohu, hledání jeho tváře, a ty dvě věci se musí prostě jako souviset, jo? Být propojený. A nestavit je proti sobě, na jednu nezapomínat, jednu neumenšovat, druhou nebrat příliš jako klíčovou. Si vzpomenete na ten příběh, jak Petr, když rybařijou celou noc, že jo? A Ježíš pak přijde jakožto tesař, a řekne mu, hele, vyplujme ještě a hoďte sítě tady, jo, na pravoboku, myslím. Jo, a tak si člověk říká, tesař radí rybářovi, jak se dělá jako biznis, jo, jak se prostě mají lovit ryby, jako to, oni jsou profíci. A přijde ten tesař jako a povídá nám tady o tom, že mám lovit, když jsem celou noc lovil, jako lovím, že nic nevylovím, to je blbost. Ale protože to řekl Ježíš, tak to šli udělat nakonec. A víme, jak to dopadlo, že jo? Měli sítě, že se to trhalo a praskalo. Tak možná v tom chci jakoby zdůraznit k tomu, kdy dneska je možnost se rozvíjet z tématu leadershipu, myslím si, poměrně dost podnětů. Ale aby jsme vedle toho vlastně velmi jasně drželi tu linku, že vlastně potřebuju na Ježíšovo slovo, že potřebuju na Boží slovo něco dělat anebo nedělat. A dokonce i někdy to dělat navzdory tomu, že ve mně všechna rozumnost a všechny moje zkušenosti rybáře, odborníka na něco, jakoby říkají, to je blbost. Že v tom vidíme jakoby to napětí, kdy ten vedoucí potřebuje být schopen naslouchat Bohu, a je to velmi důležitá disciplína vedoucího, je naslouchání Bohu. Vlastně kudy mě vede, kromě toho, že věci promýšlím, přemýšlím, s týmem pracuju, dobře komunikuju a teď tam můžu dát ty leadershipovské všelijaké dovednosti. To je jedna věc, ale potřebuju naslouchat Bohu a být schopen a ochoten udělat ty věci, které třeba bych neudělal. Druhá věc, že jsou také dva typy nebo dvě role nebo dvě strany mince, že třeba vedení, a to je vlastně jedna věc je, že jste v té roli, že máte ten úkol, že vám něco svěřeného, to je to nějaká role toho vedení, ale pak je tady ještě druhá, a to je vlastně váš osobní život. Váš osobní život, který se na tom velmi jasně podílí, na tom, jak vlastně to vaše vedení bude vypadat. A vidíme to i v Biblii, že když má být někdo zvolený do staršovstva, má být starším ve sboru, že jo, tak prostě písmo se nedívá na to, jak koho vedl a jak prostě jenom kolik má za sebou zkušeností a jaký má dovednosti a co dokázal a co má. Ale vlastně to písmo se na to dívá optikou najednou na jeho vlastní život. Jo? Jako, že jo, 1. Timoteův, jo? Biskup má být bezúhonný, jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit a tak dále, tak dále. Mnoho věcí týkajících se právě charakteru a vlastně toho, jak on vede svůj vlastní život. Ne, kolik má těch schopností a zkušeností v tom vedení té dané práce, oblasti, služby, ale jak vede on svůj osobní vlastní život, jak to vypadá u něj doma v kuchyni, jak to vypadá doma u něj v obyváku, jak to vypadá v jeho vztazích nejbližších, s manželkou, kamarádem, sousedem, jak vlastně žije jako člověk. Když mám vést druhý, tak je zásadní, jak vlastně vedu svůj vlastní život já sám. Takže tady bych hrozně moc chtěl zdůraznit vlastně hlídat si osobní život. Jestli chcete, aby z vás byli dobří vedoucí, tak potřebujete si udržet moudře svůj osobní život. Prostě v tom, že následujete Boha, následujete Ježíše Krista. Protože bez toho to stejně spadne, to stejně nevydrží. To prostě nemá trvanlivost. Ono to bude souviset i potom s takovým zmocněním do té služby, že když prostě člověk sám vnímá, že jako vlastně moc Bohu nenaslouchá, nebo že vlastně vztahy nemá dobrý, jo, nebo když je někdo ženatý a má vlastně v manželství krize, který třeba neřeší, jo, tak ono vám to bere zmocnění. Jak máte jít před lidi a říkat jim něco, kudy máme jít, kde nás Bůh volá, jo, a tak dále. Jak to máte v sobě mít a tohle chtít předávat, když vnitřně cítíte, že základní věci jako nefungují. Takže ono to pak souvisí s tím zmocněním a s tou silou, kterou do toho vlastně jdete. No, to vám bere tu sílu. No, jenom se na to necítíte. Protože to vnitřně víte, že to není to, co to má být. Je hrozně důležitý je vlastně ten, nazvěme to třeba osobní život, nebo který souvisí vlastně s takovým potom zmocněním i do té služby. S tím souvisí nějaká integrita té osobnosti, se pojáte na různé oblasti svého života, škola, přátelé, rodina, nevím, sousedé, vyřešený, nevyřešený vztahy. Jo, odpuštění, důležitý rozměr, jo. Ale i přijímání chyb a kritiky. Jo. A tak jako různý prostě jaký oblasti v životě, tak vlastně dobrý vedoucí potřebuje, aby tam byla nějaká integrita a aby to nebylo jako, že v něčem jsou hrozně silný až neuvěřitelný a v něco je úplný propadák. Jo. No nebude dlouhodobě fungovat. Určitě je vedení, které je někdy soustředěné na sebe, že člověk začne vnímat sám sebe, jako co mu jde a jak je dobrý a vlastně začne se ku podivu sám zabírat sebou a je to potom vedení, mohli bychom říct, jako, že to je nějaká kariéra, jo, ale někdy to tak není úplně do očí bíjící v tom křesťanství, protože my víme, že my jako nemáme přece dělat tu kariéru, jo, že my jako nemáme se o sebe jako moc zajímat a tak. Jo. Ale může to být úplně podprahový, ani si toho nebudeme chtít všímat, jako to, jak nám dělá dobře, že prostě, jo, dobře jsi to udělal, jo, dobře to děláš, jo, jsme rádi, že tě máme, a jo, a jo, a samý takovýhle, jo. A vlastně člověk z toho pak jako žije nezdravým způsobem, že vlastně nemá z tohohle čerpat, že z toho nemá žít. A může to být takové vedení, jakoby soustředěné až na sebe. Když se pojáme na Ježíše, tak on vede a soustředí se na druhý, anebo na otce. Asi to je jeho fokus. Jo. Říká, že je lepší sloužit, než se obsluhovat. Jo. Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Takže já sloužím, já nevládnu. Je to vedení jako služba. Takže ježíšovský způsob vedení je vedení službou. Že vlastně sloužím druhým. No, že to jako ten leadership jako takovej často, to je prostě jako, že jsme velcí borci, víme jako na to, pak jako se snížíme k těm lidem, který vedeme, aby jako jsme měli ten vliv na nějako, jo, ale my jako se stejně cítíme, jako že vlastně bez nás by to tady padlo. A Ježíšova služba je jako, že jsem tam opravdu u těch lidí a dokonce jsem ochoten se ještě snížit, jako by jim sloužit, umývat jim nohy a ne, nějak mě to neponižuje, nějak mě to neuráží, jsem schopný přijmout kritiku, vím, že nejsem dokonalej, vím, že potřebuji růst, že se musím učit. To všechno se nějak projevuje v tom způsobu, jak vedeme a lidi to na nás vidí a sledujou to. Takže vedu službou. Mohli bychom říct, že tomu vedoucímu podle Ježíšova vzoru, tak ten vedoucí má jedno publikum, to je vlastně Pán Bůh. Jo, Galackým 1.10, jde mi o přízeň u lidí a nebo u Boha, snažím se zalíbit lidem, kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. Takže chceme se zalíbit lidem, nebo se chceme zalíbit Bohu. Tak člověk má jakoby jedno publikum, to hlavní, a to je, jestli to, co dělám a to, jak vedu druhý, tak jestli se ti líbí, Bože. Jestli se ti to líbí, jestli bys tomu fuzovka zatleskal, jestli bys mě řekl služebníku dobrý a věrný, jo. A jestli o tohle mě jde především, anebo mě jde o jiné věci. Takže ta služba musí vycházet z toho osobního vedení Ježíšem Kristem, nikoli z tlaků a očekávání lidí. Že lidi na nás vždycky budou mít nějaké očekávání, vždycky budou vytvářet nějaké tlaky. My sami na sebe vytváříme tlaky, my sami na sebe máme očekávání. Zkusme tohle všechno snažit stále umenšovat a ptát se na to očekávání Boha. Co On od nás čeká, co On od nás chce. Možná zjistíme, jsou to mnohem větší zadání, než jsme si vymysleli my nebo ty lidi kolem nás. A nebo to budou naopak zadání, které budou velmi jako pokořující a klidně. Ale ptejme se na to, co vlastně Bůh po nás chce. Především. Být všech služebník a být ode všech svobodný. To je taková rada apoštola Pavla. Hrozně vám to moc přeju, abyste si tuhle radu drželi, pokud stojíte v nějaké službě. Jsem služebníkem všech a jsem ode všech svobodný. Protože když budete jenom služebníkem všech, tak můžete vyhořet, přetížit se, vyčerpat se, až otrávit se, anebo jenom, že to budete chtít toho nechat a prostě odejít a tak. Jo. To je, člověk potřebuje zároveň být svobodný od těch věcí. Zároveň umět mít od toho odstup. A je to zdravý a je to důležitý. Zároveň jsem služebník a zároveň jsem ode všech svobodný. Když se dáme příliš vést lidma, tak paradoxně určitě oni velmi rychle zjistí, že vlastně nevedete, že vlastně jako plníte přání nebo plníte zadání, ale vlastně z vás nic jako nevypadne. Vlastně jako nikam, jako vlastně nejdete nikam, kam bychom za tebou mohli jít. Ty vlastně jenom nám nastavuješ zrcadlo pořád, což je taky důležitá součást toho vedení, ale to je málo. Pokud nám ve službě půjde o naše vlastní jméno, tak to lidi většinou to lidi během tak roku až dvou, tak nás mají přečtený. Jo. Když něco vedete a půjde vám o vás, tak do dvou let, jako ty lidi, který vedete, tak většina z nich, minimálně polovina, to bude číst, to pochopí. Tak aspoň to je moje zkušenost jako z kazatelství. Během roku dvou lidi ve sboru mají toho kazatele přečtenýho, plus minus. Jo. Něčem se můžou mýlit. A budou tam lidi, kteří se mýlej a zůstanou v nějaké mýlce třeba dalších 10 let, jo? Ale takový 2/3 lidí plus minus prostě to přečtou. Oni to pochopijou z toho života, jak fungujete, jak reagujete, jak se chováte, jak na ně reagujete, jak pro ně jste, nejste, jak vypadá váš život s Bohem a tak dále. Oni to všechno, oni si to tak poskládají a prostě do dvou let jako vás mají přečtený. Takže to taky nebude fungovat. Takže my potřebujeme být těma vedoucíma, kteří se dívají na Boha především, kteří sami sebe dávají nějak v šanc druhým. To vedení si nedrží svou silou, jakože by si ho chtěli jenom upevňovat. Pak budeme vedoucíma, kteří nemusí mít ani strach, jo? Protože vlastně, když se nám bude dařit, budeme děkovat za to Bohu, protože vím, že jsem jenom dělal, co jsem měl. A když se dařit nebude, tak budu jenom moc říct, tak mě Pane, pomož, protože já jsem jenom služebník. Jo. Je to svým způsobem prostě se chápat jako ten, kdo je ve službě, než ten, komu to patří. A zároveň ten vedoucí potřebuje kus vlastnictví. Že, mi na tom záleží, že je to moje. Ono je to jako moje a není to moje. A to je důležité tohle napětí nějak udržet. že mi na tom opravdu záleží osobně a zároveň to není jako moje. To je tady ta zahrada, to je boží zahrada, já jsem tady jako fakt správce té zahrady. Tak to je asi to nebezpečí toho dívat se sám na sebe při tom vedení. Když jsou sobečtí lídři zaměření právě na sebe, tak že, když se daří, tak se podívám, tak si stoupnu jakoby před zrcadlo a kouknu na sebe, daří se, jsem to dobře udělal, dělám to dobře, budu v tom pokračovat. Když se nedaří, tak se jako když podíváte a stoupnete si jako před okno a koukáte z okna. Jo, to za to může ona, jo, za to může on, jo. To dělají často jakoby vedoucí, kteří jsou vlastně na sebe orientovaní. Ti vedoucí, kteří se chtějí dát věc s Kristem, tak když se to nedaří, tak si stoupnou před zrcadlo, co jsem možná měl dělat jinak. A když se to daří, tak naopak se dívají směrem na Boha. Dá se to unést, protože jak si říká, no, takže když se daří, tak za to, tak to, za to nemůžeš, a když se nedaří, tak za to můžeš. Takže vždycky je to o tobě, že jsi něco buď zvoral, anebo se někomu něco povedlo, ale to není tvoje zásluha. Ale tohle se dá nést jako břemeno toho vedení, protože člověk čerpá z Krista, protože čerpá z Boha, protože se těší z toho, že se něco daří, protože je to boží věc, je to boží dílo a nepřivlastňuji si to sám k sobě, že to je o mně. Potřebujeme vedoucí, kteří přebírají zodpovědnost. Jako vůbec přebírání zodpovědnosti je nějaká velká výzva jako leadershipu, jako vedení. Převzít zodpovědnost za nějakou věc. A nejenom já to zkusím, nebo nějak to budem dělat, nebo něco, ale jít jako dál a převzít za to zodpovědnost. Být ochoten převzít zodpovědnost. Mně se líbí moc a používám ten citát Teddyho Roosevelta, nevím, jestli jste to někdy slyšeli, prezidenta Spojených států, který byl na začátku minulého století vlastně prezident. On řekl krásnou jako větu, nezáleží na tom, kdo poukazuje na chyby a na to, co se mělo udělat lépe. Kredit náleží tomu, kdo je v aréně, jehož tvář je pokryta prachem, potem a krví. Náleží tomu, kdo se statečně namáhá, je nespokojený i chybuje, protože není žádného snažení bez chybování a nedostatku. Tomu, kdo se snaží konat, zná nadšení i oddanost, kdo se vydává tomu, co má cenu. Mnohem lépe je odvažovat se velkých věcí, i když s porážkami, než přebývat v šerém přítmí, které nezná ani vítězství, ani porážku. Tak se mi moc líbí takový obraz jako toho jít do té arény a tam prostě bojujete. A vedoucí potřebuje jít do té arény. Nemůže zůstat někde jako schovaný, skrytý v pozadí. On prostě jde do té arény, on se do toho nasadí svůj vlastní krk. Ale tomu náleží kredit, to je moc hezky jako řečeno. A myslím si, že i dnešní doba potřebuje lidi, kteří jsou ochotní nasadit svůj krk a jít do té arény a prostě jít do toho. A možná nebudu hned nejlepší a možná hned mě nebudou, nevím kde. Jo, prostě je to krok, je to, učím se, jo, jdu do toho. Jasně, prostě, neumím to třeba ještě, jo, ale prostě jdu do toho. Mluví se o takových čtyřech oblastech vedení, a to je srdce, mysl, ruce a návyky. Srdce, mysl, ruce a návyky. A pokud tohle to je v nějaké jednotě a projevuje se to vedení v těchto rovinách, tak začíná vliv. Tak začíná dobrý, zdravý vliv. A dobře, my můžeme být výborní manipulátoři, budeme mít taky vliv, a to bude ale bude to hodně špatný vedení. Není to jenom o tom vlivu. Je to, jaký ten vliv je a jak funguje ten vliv. Je to o více než jenom mít vliv. Kdyby bylo vedení zločinem, tak na základě čeho by vás odsoudili jako zločince? Jo? Tak bylo by dost důkazů, aby někdo pozoroval váš život, že jste zločinec? Bylo by tam dost důkazů? Bylo by dost důkazů, že jste vedoucím, že něco vedete? Jak by ty důkazy zněly? Co by to bylo v tom vašem chování, jednání? Takže mluvíme o srdci, tak je to o tom, jestli jsme vedoucíma, kteří se necháváme obsluhovat nebo sloužíme druhým. Ježíš to neustále učedníky učil, že jo, umyval jim nohy, prostě sloužil jim. Kdo chce být první z vás, jo, tak bude sloužit druhým. Jo. To se tam pořád objevuje. A je to výzva na to mít čas i před Bohem, mít čas s Bohem. Je to výzva na naše srdce, jako čemu patří naše srdce, čím dejchám, čím žiju. Co poslouchám, na co se dívám, čím trávím čas. Kde je to moje srdce? U čeho je moje srdce? Je to taky ochota dát nahlídnout někomu druhému do mýho srdce. Jako dobří vedoucí mají často někoho, komu jsou vykazatelní. Komu dají nahlídnout do toho vlastního srdce, do svých otazníků, do svého osobního života. Nechávají ho do toho koukat. Vedoucí, kteří jakoby mají, jsou jak pod slupkou, jako nikoho tam nepustějí, tak někdy to může být až jako destruktivní, protože tam některé věci nikdo nevidí a na povrchu něco funguje a pak se zjistí po pár letech třeba, že tam byl velký průšvih. No. Tak mějme někoho, komu jsme ochotní říct pravdu ze svého života. Je to zdravý, je to dobrý. To nám pomůže i našemu srdci, aby bylo furt na svém správném místě. Aby tam někdo do toho viděl, čím trávím čas, co poslouchám, u čeho mám vlastně to srdce. Aby někdo viděl, kde to srdce vlastně mám. Protože on mi pomůže říct, tohle třeba není dobrý, že jo. A když ho nemám, tak si to nikdy ani neuvědomuju a jdu trochu svojí cestou. No. Mysl. Tak je to hodně, že jo, o přemýšlení. Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, že žalm jedna, který nestojí na cestě hříšní, který nesedává s posměvačí, nýbrž si oblíbil Hospodinu zákon nad jeho zákonem, rozjímá ve dne i v noci, rozjímá nad tím zákonem. Jo. Moje zkušenost třeba posledních let byla jako geniální, jsem za to vděčnej Bohu, a to je čas s modlitbou. Já jsem měl prostě mnoho takových časů, kdy fakt na modlitbě začal jsem modlitbu vnímat víc jako jenom uctívání, vyznávání, chvála a prosby za něco a začal jsem víc modlitbu vnímat i jako vlastně rozhovor nebo přemýšlení s Bohem nad těma věcma. Protože velmi silná důležitá disciplína vedení je přemýšlení. Jako vedoucí nemusí všude být a všechno dělat. Naopak, že by to měl mě delegovat a tak dále. Ale vlastně vedoucí potřebuje přemýšlet. A teď nejenom to vymyslet nejlíp, ale vymyslet to božím způsobem. Jako hledat vlastně boží záměry, vůli v těch otázkách, kterýma prochází, který si klade, tak vlastně přemýšlet. Takže ta mysl, která se nějak proměňuje, proměňující se mysl. Ruce musí dávat jasný cíle, musí sledovat jejich naplňování, musí nějak korigovat chybný jednání, musí nějak trénovat, připravovat lidi, musí dávat dobrý podněty, učit dovednostem a tak dále. Takže ta schopnost něco dělat a předávat to dál, aby to dělali druzí. Ježíš takhle vysílá, že 70 učedníků, pak vlastně se vrací, tak to nějak reflektují, z toho vznikne vyučování, že čeho si mají všímat, čeho si nemají všímat, protože oni jsou nadšení, že se jim ti démoni podvolují a tak dále. On říká, z toho se neradujte, jo. Takže vlastně toto je ten rozměr, kdy on vychovává nový vedoucí a dívá se jim pod ruky, něco je naučil, k něčemu je pak vyslal, něco jim předal a oni to teďka dělají. No a potom návyky. Jak vypadají naše návyky, jestli máme být dobrýma vedoucíma, tak jak vypadají naše návyky, co se týče života i s Bohem, jo? Kde má modlitba svoje místo, kde má Bible svoje místo, kde má nějaké svědectví o Kristu v mém životě místo, kde jsou ty disciplíny duchovního života v mém životě, protože tam potřebují být zakořeněny. Existuje takový židovský přísloví, možná jste slyšeli, že vaše myšlení se stává vašimi slovy, vaše slova se stávají vašimi skutky, vaše skutky se stávají vaším charakterem, se stávají vaším návyky, vaše návyky se stávají vaším charakterem a ten bude mít dopad na vaše budoucí určení. Tak nějak to je. Návyky, jaký máme návyky, se pojďte na svůj život, tak jaký tam máte návyky. A vedoucí musí čelit tomu, že vidí, že má taky špatné návyky a že prostě je chce dát pryč. Jo. Vedení stojí nějakou cenu. Dobrým vedoucím však nebude, protože si projde dobrýma kurzama leadershipu a prostě nějak funguje a aby získal nějakou roli vedoucího a tak. Dobrý vedoucí to bude o vašem umírání sám sobě některým věcem, zvedání těch křížů některých, který leží podél cesty a ne, že vám dopadnou na záda, ale vy si je zvednete sami, protože budete chtít zvedat. To je nakonec to, co Ježíš říká. Jo? Zvedněte, vlastně neste svůj kříž, vy si ho neste, vy si ho vezměte. Takže Ta má, vedení má svou cenu, kterou je potřeba platit, ale zároveň je to něco úžasného a krásného, když člověk vidí, že lidi rostou, jako, že lidi rostou, je ta služba má smysl. Tak to je nádherná odměna, která možná si vybereme někde až v Božím království, ale částečně už tady, když potom to vidíte, tak vám to něco dává. Vedoucí měl dávat lidem odpověď na to, proč, nebo pomáhat jim najít, proč dělají to, co dělají. Jo? Aby tomu lidi rozuměli, proč to dělají, proč tady děláme tohle. Ale u toho by neměl skončit, že měl by říkat teda, co budeme dělat, nebo by měl pomáhat s jejich spoluprací, že jo, najít to co teda budeme dělat. Už víme, proč to máme dělat, co teda budeme dělat. Pak se ptáte na to, jak to budeme dělat. A tam často skončí vedoucí. Už jako je jasný, proč tady jsme, jo, co budeme dělat a jak to budeme dělat. Tak jako mládež tady jsme, aby vyrostli lidi, aby ti, co ještě z dorostu neuvěřili, tak aby mohli uvěřit, aby mohli růst, aby naši přátelé, kamarádi, známí a tak dál mohli nějak uvěřit, měli nějaký zázemí, kam je třeba pozveme, nebo co s nimi budeme dělat, nebo nějaký společenství, někam se zapojit. OK, takže co budeme dělat? No tak budeme dělat tyhle programy, budeme dělat tyhle akce a tak dál. Jak to budeme dělat? No, skrz tady tyhle ty akce, skrz tyhle ty programy, já nevím, jo? Prostě domyslete si tyhle ty všechny věci. A tam často skončíme. Takže jedeme ten školní rok, ten plán, jo, prostě, a jedem. Ale vedoucí vlastně by měl jít ještě o krok dál a měl by si vlastně vzít za cíl taky, aby jsme tam došli. Aby se to dělo. Nejenom proč, co, jak, ale taky aby. Jo? Já jsem dlouhý roky měl za to, že když člověk to vytýčí nějak společně, kdy na něčem se zhodneme, něco si řekneme, co bychom chtěli, kam bychom jako sbor třeba chtěli dojít, jak to budeme dělat a tak dál, že tam to jakoby končí. Už jsme si to řekli, už to víte, že tak to běžte dělat, že už to víme. Ne? Ale jako pak jsem pochopil, že moje zodpovědnost je, aby jsme tam došli. Že prostě v průběhu toho roku, dvou, pěti, prostě pokud já nebudu první ten, kdo k tomu znovu volá, kdo se stará o to, aby se to stalo, tak se to často prostě nestane, tam prostě nedojde. Takže ten důraz i na to aby. Potom je tady takové čtyři vyvážené oblasti, nebo taková nějaká vyváženost, kterou vnímám, čtyři takové témata, a to je, vlastně potřebujeme nacházet pořád správnou, jak bych řekl, vyváženost mezi stabilitou a mezi chaosem. Mezi stabilitou a chaosem. Vedoucí, pokud se bude furt starat o stabilitu, aby jsme byli stabilní, všechno fungovalo, aby to bylo perfektní, aby to bylo jako dobrý, to všechno jako paráda, tak ono se to všechno pěkně usadí a všechno to jako funguje, to paráda. A pak za nějaký čas si řeknete, jestli je to vlastně ale to, co to jako má být, nebo jestli to vlastně jako dělá to, co to má dělat. Jo? A zjistíte, že už možná ne, že to bylo tenkrát a už za těch 10 let jsme nějak jinde, jo, a potřebujeme to vlastně dělat jinak. Takže sice máme stabilitu, ale vlastně to není úplně to, co to má být. A ten chaos nám tohle pomáhá vlastně vyvážit. Existují teorie chaosu, jo, které jsou velmi zajímavé v tom, že vlastně, když se podívá člověk do biologie a tak, tak vlastně je hrozně zajímavé, jak buňky fungují a jak vůbec princip chaosu jako zdravý a důležitý k tomu, aby se něco jako posouvalo, měnilo, vyvíjelo, aby tam byl nějaký progres v dobrém slova smyslu, že je to, no, přirovnávám někdy, jako když řadíte v autě, jo, tak prostě jedete, máte šláplej ten plyn, máte tam tu štyrku a prostě to táhne a jedete, jo, tak to má být, to je stabilita té jízdy, to prostě jedete, to je ono. A pak prostě zmáčknete tu spojku, to tam jako vyřadíte, jo, teď jako ztratíte ten tah, a zavládne jako v určitém slova smyslu jako chaos, že prostě není to tak, jak to má být, jo. Není to tak, to nejedu, jo. No a pak to si musíte tam kopnout tu pětku a pak zase pouštět tu spojku, ale ten chaotický prvek, kdy jako ztratíte to, jak to funguje a jak to asi si myslíte, že má fungovat, jak to má táhnout, jak to jede, když to jede, tak to jede, tak to má být takhle. Tak ten tam prostě je a je důležitý, aby se pak dalo je třeba rychleji. Takže někdy, a třeba ze své zkušenosti teďka, já jsem vlastně kazatel 20 let, teď jsem přešel do zakládání sboru a do odboru zakládání a do rady a vlastně tam spousta nových článků, který mě vytvořili chaos jako v něčem, ale zároveň ten chaos mě jakoby osobně posouvá a věřím, že to posouvá i jiný jako věci a služby. Jo. Takže někdy nám ten chaos zdravej prostě potřebujeme, který nám to rozbije, aby se to mohlo přeskládat, přenastavit. Takže, ale chce to vyváženost. Jo. Jsou vedoucí, kteří jako mají hodně důraz na chaos, takže to furt valí, to jede a furt mají nový podněty a furt všechno a potřebují tam někoho, kdo jim to stabilizuje. Mě říká, prosím tě, Béďo, hele, potřebujeme to dělat takhle, jo, budeme dělat to takhle příští rok, jo, takhle to bude fungovat a tenhle udělá tohle, aby ten udělal tamto a dávají tomu nějaký systém, protože prostě ten vedoucí je fakt jako vizionář chaotik ve smyslu toho právního chaosu. A je to dobrý a přináší nový podněty, ale těžko se za ním jde a buduje se a tvoří se a společenství se upevňuje a zesiluje a rosteme. Jo. Je to jako když roste strom, vlastně on má období, kdy jako naroste a pak zůstává. A zase naroste a zůstává. Prý to tak je, nevím. Jo. A že vlastně se vytvoří ten nový kruh, tenhle to kruh, a vlastně zase nic dlouho a pak zase jenom se tam objeví a se přiroste. Jo. Že má ty fáze jako kdyby rozpínavosti a stability. Jo. Určitého růstu a jako stability. A že vlastně to je takový nějaký rytmus. Taky to potřebujeme v té své službě přemýšlet, kdy je čas udělat chaos a kdy je čas naopak to jako utřídit, vyjasnit a stabilizovat. Taky důraz dovnitř a ven. Ten vedoucí prostě to souvisí trochu s tou stabilitou a v našem případě jako služba sboru nebo služba mládeži, tak nakolik sloužíme dovnitř, nakolik sloužíme ven, nakolik je dobré to takhle nějak jako moc rozdělovat a dělat mezi tím čáru, nakolik se učit vlastně, že to dovnitř může být i určitá součást toho, že tam může i přijít někdo zvenku, nebo nakolik i to, co dělám pro ven, tak vlastně pomáhá nám, nebo jak to udělat a nastavit, aby to vlastně bylo i pro třeba budování, nevím, nových třeba vedoucích, nebo jo, něčeho takového. Ale vlastně nakolik je to dovnitř, nakolik je to ven, aby v tom byla nějaká vyváženost, protože když se to bude dělat jenom dovnitř, budeme uzavření, nikdo tam nepřijde a klademe si pak otázky, je to vlastně to, co to má být. A když budeme jenom pro ven, tak zase vlastní lidi někdy tam nenajdou svoje místo, nezakoření tam, bude tam hodně lidí možná přicházet a odcházet a bude to průchodák, jo. A zase si člověk říká, je to vlastně to, co to má být. Takže nějaká zdravá vyváženost mezi tím dovnitř a ven. Potom takový určitý důležitý prvek vlastně je, že vždycky v té službě je potřeba jako vytvořit nejdřív jako kapacity a pak to naplnit možná novýma věcma. Ne nutně novýma, ale prostě potřebuje se naučit jakoby dýchat jako vedoucí ve smyslu, já potřebuju, jestli ta služba má růst, takhle otázka, kde, když máte sbor, který má 10 vedoucích, mládež, zůstaneme u mládeži, jo? Mládež bude mít 15 děcek v mládeži a mám na to 5 vedoucích. A teď jako zní otázka, to je taková leadershipovská otázka, on v tom ještě Pán Bůh hraje svou hlavní roli a on nám v tom vždycky udělá ještě to nějak jinak. Jo. Ale jako teoreticky, chci-li mít ne 15 děcek, ale chtěl bych mít 30 děcek v mládeži. Tak co k tomu potřebuji? Takhle to jako funguje, takže já budu potřebovat tady dalších 5, takže vedoucích. Jo. Takže a to je o tom, že potřebuji tu kapacitu, jsme schopni, je tam ta kapacita, vychováváme nový lidi, nový vedoucí a pak to můžu naplňovat těma věcma. A bude čas, kdy já potřebuji navyšovat tu kapacitu, bude čas, kdy mám vytvářet nové služby nebo nové způsoby nebo něco nového dalšího. A další, ten čtvrtý rozměr, asi důležitý, a to je jako dalekohled a mikroskop. Že vedoucí potřebuje používat dalekohled i mikroskop. Potřebuje kombinovat tyhle ty dva úhly pohledu, tyhle ty dva fokusy, jo, že se vlastně díváte do dálky a díváte se na to, co bude za 5-10 let, takže kde bude vaše mládež za 5 let, jestli budete dělat věci tak, jak je děláte teď. Potřebujete nějakou změnu? Nebo ani ne? To dobrý. A to je ten dalekohled. A pak potřebujete mikroskop. Eva má krizi a prostě kdo se jí zítra bude věnovat. Jo. A už tím způsobem mikroskop. Jo. Konkrétní věc, teď tlačící na vás a je potřeba ji dobře řešit. A mikroskop a dalekohled. A ty dva úhly pohledu vlastně kombinovat a jako vedoucí si je furt držet jakoby v hlavě a umět mezi něma přeskakovat, protože někdy budeme mít strašně moc věcí, které spadají do oblasti mikroskop, ale zapomeneme úplně na dalekohled. Povětšinou je to takhle, že jo. To je to, co je nám blížší, to nejvíc tlačí. Ale potřebujeme se dívat i do dálky a mít ten širší úhel pohledu a vědět, kam jdem a tam to vlastně směřovat. Takže když nevidím ten daleký cíl, tak vůbec nevím, kam mám teď jít. Že já potřebuji prostě vědět, jestli jdu tam, nebo tam. Podle toho můžu vědět, jestli jdu tady, nebo takhle. No. Takže a ty dva úhly pohledu, nebo tyhle dva způsoby vidění jakoby kombinovat a učit se vnímat oběma způsobama. Tak ještě možná poslední věc, a pak dáme prostor pro dotazy a podněty a zkušenosti vaše. Co dělat, aby člověk vlastně vedl, aby rostl jako v dobrýho vedoucího? Vyrostl v dobrýho vedoucího. Jakože věřím, že to je celoživotní zadání, že je to jako na celý život, kdy se člověk pořád něco učí. Tak první věc, na to takovou zkratku DUDRČ, jo, DUDRČ a vysvětlím proč, jo. Tak to první D jako disciplíny duchovního života. Takže hlídat si a dívat se na to, jako jestli v mém životě má prostor opravdu samota, naslouchání Bohu, to, že čerpám jako z Bible, to, že to čtu, jo. To, že modlím se a mluvím s Bohem, možná, že přemýšlím s Bohem, jak jsem to i říkal, jo, o těch věcech. Nějaká prostě disciplinovanost mýho vlastního života. Jo, ta kázeň, víme, že souvisí s tou moudrostí, ta souvisí s bázní před Hospodinem. To všecko je jakoby propojené. Takže nazveme to třeba disciplínou duchovního života nebo disciplíny duchovního života. Pak to U, to mám jako, že potřebujeme nějakého učitele nebo učit se vůbec v principu. Může to být člověk, od kterého se učíme, a může to být knihy, od kterých se učíme, můžou to být nějaká videa, nějaké zdroje, nevím. Ale vlastně učit se, postoj, že se učím. Jinak z nás nemůžou vyrůst dobrý vedoucí, jo. Těžko. No. Dobrý vedoucí se vždycky hodně chtějí učit. Jo. Chtějí vlastně růst a učit se od druhých. Potom to druhý D jako dovednosti, takže dobrý vedoucí rozvíjí ty své dovednosti. Tak chce to nejenom číst, ale chce to jako zkoušet, taky dělat. No. Já jsem třeba četl knihu, tady máme, to používám na jiný semináře, od Alana Hirše před pár lety, Zapomenuté cesty, nevím, jestli znáte, ale rozhodně doporučuji. A já jsem tam četl spoustu zajímavých principů a fakt mě to jako pozbudilo a fakt to bylo dobrý a co je tendenci to jako předávat dál lidem. A pak nějak tak Pán Bůh zastavil a říkal, tak to jenom nevyučuje, nepředávej to a běž to dělat. No, tak to už bylo složitější, jako sám to dělat ve svém vlastním životě, jo. Když on tam mluví, jako já nevím, o takových jako inkarnačním principu, jako že máme se vtělit do prostředí, kde žijeme a s těma lidma tam být a vlastně to evangelium přinášet přes ty přirozené vztahy tam, kde žijeme, jsme a tak. Tak to bylo krásné o tom vykládat jako druhým a říkal, jak to mám teda udělat jako prakticky já teď, jako co mám dělat, co mám změnit. Tak jsem tomu byl vystavený a bylo to skvělý, že jsem si řekl, jo, zkusím to. A během asi půl roku nám vznikly asi takové tři skupinky vlastně s nevěřícíma lidma, kde jsme probírali základy víry a bylo to pro mě nesmírně občerstující a proměňující. Ale začalo to tím, že vlastně jsem si řekl, nebudu jenom to učit se, číst to, jenom ty informace nasávat, ale vlastně zkusím to dělat. Takže to je to, že ty dovednosti jako rozvíjíme, že do toho jdeme, že to zkoušíme, že to děláme. Potom vyžádat si od druhých a vyžadovat si vlastně reflexy. Takže reflexy toho, co děláme, jak to děláme, mít někoho, kdo nám tu reflexi dá, někoho, kdo je ochoten nám říct pravdu, ale my musíme být ochotní platit tu cenu pravdy. Ta cena té pravdy je, že se konfrontuju se svou nedokonalostí, slabostmi, a já potřebuji tuhle cenu zaplatit. Jestli předtím budu utíkat, tak nemůžu růst. Já předtím nemůžu utíkat, já tomu musím čelit. A v tom nacházet jako zase, protože se zpětně vracíte k tomu, učí vás to mnoho věcí, jo? Že v čem je moje identita, jo? Kdo vlastně jsem, kdo nejsem. To nevadí, že něco nejsem, protože moje identita je můj Bůh, je prostě Ježíš. Jo? Moje hodnota je v tomhle. A tohle to dobře, a tak můžu to dělat, můžu se v tom posouvat. Jo? Tak to všechno najednou se otevírá balík jakoby věcí, který ten vedoucí potřebuje průběžně v sobě řešit, aby z něho rostl jako zralej člověk, který vede druhý nějakým dobrým směrem. Takže reflexe a potom naučit se čelit, to je to č, čelit vlastně frustraci, čelit zklamání, čelit, že se ty věci nepodařily. A to je hrozně důležitý pro vedoucího, jako čelit těmhle věcem, protože každý vedoucí stoprocentně bude vystavený frustraci, bude vystavený zklamání, bude vystavený konfliktu, bude vystavený kritice. Prostě bude stoprocentně. Takže, a pokud tomu nedokáže čelit, tak buď z toho uteče, anebo to potlačuje. To znamená, nemají pravdu, jo, nemají pravdu, kecají, jo, prostě, jo, já to dám dobře, jo, a jakoby buduje si prostě něco, co není úplně zdravý. Potřebuje tomu čelit, být s tím konfrontovaný a unést to. A odpustit to třeba. A vzít si z toho něco. A to je něco strašně těžkého, protože my to všichni víme, jo, my v křesťanství, všichni to víme, všichni to, věříme v tyto hodnoty a toto, a pak se prostě šlápne a kuří v oko a prostě je zle, jo. Tohle mě zranilo a ten tohleto a ten tamto a prostě a nejde nám se pohnout z místa. Jako by to patřilo nám všechno. Přitom my jsme jenom ti správci těch věcí. My jenom prostě něco se snažíme jako dělat, nějak jako sloužit tomu. Ale to není moje. A já nemusím všechno umět dobře. Neumím dobře. To je v pořádku. A ten druhý to taky neumí vždycky dobře. Strašně důležitý to umět jako v něčem zdravě odosobnit. Jak to lidi všecko tak vztáhnou na sebe, to je konec. Jako. Přitom Boží království nám nepatří a nemáme na to, jak bych řekl, no tak klíče od Božího království nám byly svěřeny, že? Ale nemáme prostě na to patent. Tak. Takže čelit frustraci, zklamání, nevděčnostem, kritice a podobně. Tak kdybyste se chtěli na něco ptát, nebo máte nějakou zkušenost, nebo něco, čemu sami teď čelíte třeba bychom vám mohli společně tady poradit, tak buď řekněte, nebo samozřejmě po skončení tady jsou. A taky protože jste přišli na seminář o vedení, že jo, tak toho musím zneužít. A patřičně vás pozvat na to M4 Ready, anebo Kruháč 2. Takže moc vás do toho chci pozvat, do takového jako ročního společné cesty. Tohle je vlastně pro tu skupinu, jak jsem říkal, 5-10 lidí, 7 až 9 setkání za rok, 2 nějaké inspirativní výjezdy, jo, prostě. Takže je to nějaká společná cesta na rok. Nějakého mentoringu, ale i skupinové zkušenosti. A bude to víc na ty témata leadershipu, misie tímhle směrem. No. No a M4 Ready je taky moc zajímavý, to vás taky chci pozbudit, tam je zase ten kontext jako celoevropský, jo, tam jsou lidi, mluví tam vlastně na ty videa, je to tam nahrávky lidí, já nevím, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Polsko, všechno možný, Češi taky. Tak to je zase inspirující v jiném slova smyslu, táhne to víc k tomu zakládání sboru, ale ne nutně, jo, je to taky o té misi jako takové. Tak to jsem chtěl ještě tak jako vypíchnout, abyste na to nezapomněli a zvážili to, jedinečná životní příležitost s námi strávit jako rok. Jo. Vaše otázky, vaše podněty, budu za ně rád.
1: Jestli, protože s tím asi zabýváš jako dlouho, tak jestli třeba pozoruješ něco, co je pro tuhle naší generaci jako typický z hlediska vedoucí, pokud se nám třeba nějak chybí nebo k čemu máme naopak generaci jako hrubou.
0: To je zajímavá otázka, pěkná, no. Jako ti vedoucí, jaký mají, jo? Tak máte nějaký nápady?
1: Jako to, co já slyším obecně, teď, že se hodně jako lidi bojí zodpovědnosti.
0: Jo, jo, to je ano.
1: Nevím, jestli tak bude vždycky, nebo jestli tak.
0: Mm-hmm. Jo, ta zodpovědnost, tam jako nikdo nechce se tak zaháčkovat a vlastně se zavázat, že jo? Zavázat, jako pomůžu a tak, ale vem si to na starost, no. No, jako, jo. A to je celkem trochu jako problém celkově ve společnosti, jako vlastně růst jako takových zralých, pevných, vytrvalých osobností, dobrých prostě vedoucích, že jich je vlastně nedostatek. Proto jsem to tak dneska jako ráno tam tak apeloval, prostě, protože my to potřebujeme, aby prostě v té vaší generaci jako se rodili lidi, kteří budou ochotní vzít ty břemena a prostě jít s něma. A zároveň jsou to ti, kteří budou mít z toho radost. Budou u věcí, které prostě jiní lidi být prostě nemůžou. A vidět jako růst nových lidí a to je jako nejkrásnější. Jo? Člověk potom jako stárne, je 46 začínám přemýšlet, malinko jsem si uvědomil u sebe, jak začínám jako přemýšlet trošku jinak. Až najednou člověk si říká jako činností spousta, aktivit plno, jo. Ale vlastně co jako má tu hodnotu? Co jako fakt má hodnotu? A nakonec zjistí člověk, že jako vlastně tu hodnotu má, když se opravdu děje nějaká proměna v lidských životech jako směrem k Bohu. Ať je to u mých dětí, ať je to u lidech ve sboru, ať je to u lidech jako nevěřících kolem mě, jo. Vlastně tohle má jako hodnotu. To všechno kolem nakonec plno věcí, to je úplně nehodnotný, to je nakonec odpad. A nebo to zapadne sněhem. A jinak no, jako ty rysy, no, tohle jste asi kápli jako dobře. Někdy jako trochu disciplína mám pocit, jako možná slabší stránka, nevím. Jo, že jakoby vidím jako, že prostě dost lidí jakoby nedělá věci, které mě nebaví. Jo. Ten důležitý prvek té zábavy. A to chápu a žijem v té společnosti a je to tak, ale já potřebuji dělat ty věci, které mě jako nebaví. Jo, prostě.
2: Jako každý denní čas na mládeži, kdy skočí mládež a je čas na ulic, takže když skáním lidi, tak to skončí sám. Nikomu si nechce jako udělat pětničky nebo prostě...
0: Není to žádná zábava, no.
2: Jak s tím udělat tu zábavu, nebo co s tím neskončit sám po mládeži s uklízením. Jako vedoucí skáníš lidi, kteří pomůžou.
0: Jasně, no. No, tak nějakou motivaci, dala by se tam najít nějaká motivace pro ty lidi, aby si člověk nemusel uplácet úplně pizzou nebo něčím, že jo, ale nebo to nějak organizovat, když to nejde přirozeně, tak tomu pomoct nějak organizovat, jakože dneska tíhle, příště tamtí.
3: Že lidi chtějí se zapojit a pomožit to taky nějak ukázat, jako, že to je součást toho...
0: No. Toho celku, co tam zažívají, no.
3: Dobře, to říct přesně, jako, že jsem řekl, že tam se ty člověku, ty to uděláš, ty to umeš, ty člověku, ty už učeš tamhle stav.
0: Výborně.
3: Na ty lidi to udělat takovej tlak, že to prostě udělá.
0: Jasně, protože je to konkrétně na něho, že jo? Není to všeobecný... Všeobecná výzva. Aha, no, výborně. Takže tady padlo pár nápadů, tak to zkus nějak.
4: My používáme jako
0: rozpis.
4: Dopředu a pravidelný apel, že jako děláme to společně, že to vždycky jako ty samý lidi.

0: Možná se hodí znovu připomenout akronym DUDRČ. Disciplína učení se dovednosti reflexe čelení zklamání. Tak kéž tyto vlastnosti ve svém životě máme a pomáháme v růstu dalším vedoucím. Tím se loučíme z dnešní akademie. Přednášku Petra Dvořáčka jsme natáčeli na Mládežnickém Broadfestu a na Rádiu 7 ji opakujeme ještě v úterý ve 22 hodin a v sobotu po půlnoci. Příští premiéra rozhlasové akademie pak bude připravena na sobotní 19. hodinu. No a od mikrofonu se loučí i průvodce dnešním dopoledním a odpoledním vysíláním Daniel Zeman. Přeju vám pěkný zbytek neděle a dobré vykročení do dalších dní. Naslyšenou.
1: Hezký dobrý večer vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Kateřina Hodecová. Je krátce po 18. hodině neděle 10. května. Tak ať se vám dobře poslouchá. Třeba hned sváteční slovo, ve kterém jeho autor Josef Mačák pojednává o svobodě v duchu. Čte Ladislav Hanuš.
2: Sváteční slovo.
3: Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví. Římanům 8. kapitola 14. až 15. verš. Věříme-li božímu slovu bez výhrad, pak nám nebude zatěžko věřit i tomu, že nám Bůh může dát konkrétní vedení v různých životních situacích. Někteří lidé se však domnívají, že lze dosáhnout stavu, v němž člověk žije ve stavu permanentního zjevení. Od raního probuzení čekají na slovo poznání a chtějí se dovědět, co si dnes vzít na sebe, do které tramvaje nastoupit a které ulici se vyhnout, koho jít navštívit, zda dnes jít či nejít na shromáždění a kdy jít spát. Tento stav určitého duševního přebuzení pak nazývají vedení Duchem Svatým. Možná jste již někoho podobného ve svém okolí potkali a vzpomínáte si, jak počase se svou představou, ba spíše chimérou, ztroskotal. Ale rovněž si vzpomínáte, jak bylo takřka nemožné to těmhle lidem vymluvit. Pohlíželi na vás, kteří nevíte, co je to být veden Bohem, jako na duchovní trpaslíky. V čem je toto pojetí scestné, ač vypadá tak duchovně? Především proto, že na své cestě máme růst ke zralosti. A to znamená přebírat zodpovědnost za své kroky. K tomu se ale musíme učit samostatně rozlišovat. Ačkoliv problémy předkládáme Bohu a čekáme jeho vedení, nemůžeme do nich nezapojit svůj rozum. Tito lidé však zodpovědnost za své kroky odkládají, protože nečiní vlastní rozhodnutí, jen neustále takzvaně poslouchají Pána. Ale jen málo kdy zpětně hledí na to, jaké ovoce jejich poslechnutí vlastně přineslo. Proto fakticky nerostou, poslouchají Pána. Ale jen málo kdy zpětně hledí na to, jaké ovoce jejich poslechnutí vlastně přineslo. Proto fakticky nerostou a ve skutečnosti zůstávají nedochůdčaty. Za druhé, ačkoliv svůj stav považují za důkaz synovství, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží, jde ve skutečnosti o otroctví. Jak jinak označit stav, kdy člověku zvenčí diktuje cizí vůle a on to bez uvážení vykonává? Co je to svoboda v duchu svatém? Znamená to, že je v nás stále více z Krista a méně z nás. Jeho mysl se stává naší myslí a jeho srdce naším. Proto spontánně nahlížíme věci z jeho zorného úhlu tím více, čím jsme mu v srdci blíže. Když jsme pak postaveni do konkrétní situace, naše srdce se kloní k určitým věcem, někdy pociťujeme až silné pohnutí. Boží duch pracuje v našem nitru, protože charakter Krista, který tam vytváří, se projevuje a směřuje nás k tomu či onomu. Tak naše konání vychází zevnitř. A není rozpor mezi tím, co chceme a co je správné udělat. Dokud tento rozpor existuje, nejsme ve skutečnosti svobodní. Když si pozorně přečteme úsek epištoly Římanům, z něhož je citovaný verš o vedení Duchem Svatým, zjistíme, že Pavel staví do protikladu tužby padlé přirozenosti a tužby Ducha Svatého. Ty první nás bez ohledu na naši dobrou vůli stahují k hříchu a odvádějí od Boha. Ty druhé nás vedou ke svatosti, k tomu, že ve svém životě naplňujeme zákon. Nejsme už pod zákonem, protože zákon jako soudce nad námi ztratil moc, nemá nás totiž za co odsoudit. Toto vnitřní vedení ke svatosti nazývá Pavel vedení Duchem Svatým, a ne, jaké ponožky si dnes vzít na sebe. Jestliže někdo myslí, že je veden duchem, nechť je na jeho životě také vidět láska, která je naplněním zákona. Římanům 13. kapitola, 10. verš.
1: Poslouchali

jak sám říká, a jak mu to proměnilo život. Zákoutí naladíte o 6:30. Grafický design byl po dlouhá léta pro Tomáše Lanču jenom koníčkem. Ovšem pak přišla možnost odjet na misii do Indie a mimo jiné se také věnovat grafickému designu. Rok, který Tomáš strávil v Dillí, sebou ovšem přinesl kromě možnosti pracovat v redakci Křesťanského nakladatelství také příležitost být nablízku dětem v jednom ze slamů, mluvit o Kristu s uklízečkou nebo vidět na vlastní oči, jak vypadá nefalšovaná radost při prvním spatření sněhu. Barevné vyprávění plné překvapení přináší týdeník Za obzor v 19 hodin. Doteky Charlesa Stanleyho budou vzpomínkou autora na člověka, který snad nejvíce ovlivnil jeho život, jeho maminku. Z nekončícího výčtu vzpomínek na jednání této vzácné ženy mohou brát povzbuzení nejen maminky, ale kdokoliv, kdo by se chtěl naučit, co znamená mít srdce služebníka v praktickém životě. Vysíláme ve 20 hodin a 15 minut. Žehnat Bohu? To nám možná zní divně, protože vnímáme požehnání jako přání dobra. V židovství žehnání Bohu znamenalo uctívat ho, děkovat mu i za ty drobné dary, které během dne dostáváme. Židé žehnají Bohu, když se obouvají, když se jim daří dobře, i když prožívají něco těžkého. Pro všechno existuje požehnání. A to je také název 5. dílu série Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín. K modlitbám podle Bible vás zve Dana Kenningová po 9. večerní. Květnové dny letošního roku připomínají jméno Karla Bártha. Tento velikán teologie 20. století se narodil před 140 lety. Za jeho životním příběhem i myšlenkami se vypraví řeka života po 10. večerní. Broňa Procházková pozvala k mikrofonu docenta Petra Galuse z Karlovy univerzity. Kniha Lukáše Targoše Křesťanství v 5 slovech nabízí stručný základ křesťanství pro každého, kdo o víře přemýšlí. 5 slov, které stojí v záhlaví jednotlivých kapitol, završuje dnešní poslední díl s podtitulem Naděje. V podání autora ho uslyšíte v pořadu Večer pod lampou po 11. večerní. Tak to je stručný přehled pořadu, které vás dnes čekají v programu Rádia 7. Doufám, že si vyberete. My se modlíme a moc si přejeme, aby všechno, co jde z Rádia 7, vám přinášelo inspiraci a také potěšení a naději, která je tak potřeba v tom dnešním životě. Před námi je písnička Terezie Šterc, Tvá jsem.

Je 10. května, podle kalendáře svátek mají Blažena a Izidor. Staročeské jméno Blažena je vlastně překladem latinských jmen Beata či Beata a Beatris či Beatrice. A o významu jistě není třeba dlouho přemýšlet. V kalendáři je dnes také jméno Izidor, tak vám, Izidorové i milé Blaženy, přejeme vše dobré. Dnes už nám nepřijde divné potěšit maminky 2. květnovou neděli malým dárkem a vzpomínkou. Věděli jste ovšem, že historie tohoto svátku není příliš dlouhá. Poprvé ho slavila v roce 1907 s několika svými přáteli Anna Jervisová při příležitosti 2. výročí úmrtí své maminky. Ta byla po většinu svého života velmi aktivní. V dobách války severu proti jihu zajišťovala zázemí vojákům, více než 20 let učila v nedělní škole při metodistickém kostele v Graftnu a věnovala se také práci s ženami, jejich vzdělání v oblasti péče o děti, první pomoci, vedení domácnosti a tak dále. O rok později Anu napadlo, že bude mnohem vhodnější, když se setkání, už pod názvem Den matek, odehraje v metodistickém kostele, kde její maminka léta učila. Symbolem oslav se stal bílý karafiát. Anna vybrala několik textů, které setkání doplněly. V dalších letech se popularita podobných setkání velmi rychle šířila. První celonárodní Den matek si připomínala metodistická církev ve Spojených státech v roce 1912. Už o 2 roky později přidal tehdejší americký prezident Woodrow Wilson Den matek mezi památné dny ve Spojených státech. Tak, milé maminky, díky vám. Díky vám, že se staráte, díky vám, že jste. Díky vám za příklad, který dáváte svým dětem.

0: Kalendárium.
1: 10. května roku 1627 bylo vydáno obnovené zřízení zemské, Zemská ústava v Čechách. A o rok později obnovené zřízení zemské jako Zemská ústava na Moravě. Ústava uzákoňuje absolutismus. Česká koruna je prohlášena za dědičnou v habsburském rodě. První místo v zemském sněmu dostává duchovenstvo. Jediným povoleným náboženstvím je vyhlášeno katolictví. Ti, kteří se nechtěli srovnat s panovníkem ve víře, museli se vystěhovat ze země. Dále, německý jazyk je zrovnoprávněn s českým. Zemské úředníky mohl od té doby jmenovat pouze panovník. Ustanovení obnoveného zřízení zemského se udrželo až do roku 1848. V roce 1925 zahájilo svou činnost Osvobozené divadlo v Praze. A v roce 1990 byly do svazku fakult Univerzity Karlovy začleněny tři teologické fakulty – katolická, evangelická a husitská. Před 140 lety, v roce 1886, se narodil švýcarský protestantský teolog Karl Barth. Byl iniciátorem a vůdčí osobností tzv. Dialektické teologie. Je označována také jako teologie krize či teologie slova. Známý je Barthův komentář k Pavlově listu Římanům a především několika svazková církevní dogmatika. Ve svých dílech se snaží navázat na teologii kříže, zdůrazňuje boží moc a iniciativu. Barth přijímá kritiku náboženství a sám kritizuje lidskou snahu dostat se k Bohu. Oproti tomu staví víru, že Bůh ve své lásce sestoupí k lidem sám. Víra se tak podle něj stává spíše pasivním přijetím toho, že aktivní je Bůh. Rozhovor o jeho životě poslouchejte ještě dnes po 22. hodině v pořadu Řeka života. Hostem Broni Procházkové byl teolog Petr Galus. V roce 1927 se narodil český evangelický filozof a mluvčí Charty 77 Ladislav Hejdánek. Po válce se aktivně podílel na činnosti středoškolské a vysokoškolské IMKY. Nejprve studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, odkud přešel na Filozofickou fakultu. Tam se dostal do blízkosti Jana Patočky. V protestantském prostředí, odkud pocházel, se jeho učiteli stali Josef Lukl Hromádka, Josef Bohumil Souček a Božena Komárková. Na konci 50. let 20. století se podílí na vzniku reformního evangelického hnutí Nová orientace, které se snažilo o srozumitelné uvedení evangelia do tehdejší společnosti. Pěstoval mnohé vztahy napříč církvemi. Jeho blízkými přáteli byli například katolíci Jiří Němec nebo Zdeněk Bonaventura Bouše. Až do roku 1968 vykonával nejrůznější dělnické profese. Na konci 60. let nastupuje do Filozofického ústavu Československé akademie věd. Propuštěn je v roce 1971. Začíná pracovat jako vrátný, později topič a skladník. Současně pořádá semináře pro studenty Evangelické teologické fakulty. Byl výraznou postavou prvních let fungování Charty 77 a jedním z jejich prvních mluvčích. Po sametové revoluci vyučoval na Filozofické a Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Obdržel francouzský řád, rytíř umění a písemnictví a český řád Tomáše Garrigua Masaryka třetí třídy. Dnes také slaví narozeniny irský hudebník, vedoucí skupiny U2 Bono Vox. Přezdívka Bono Vox vznikla podle názvu obchodu v Dublinu. V latině znamená dobrý hlas. V roce 2006 ho britská královna povýšila do stavu rytířského za jeho zásluhy v oblasti hudby a charitativní činnosti. Více se o Bonově životě můžete dočíst třeba ve velmi zajímavé knize Bono o Bonovi. A za doporučení stojí jistě i kniha Evangelium podle Jútů, kterou vydalo česky nakladatelství Biblion. Tak tolik dnešní kalendárium Rádia 7. Připravuje je pro vás Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: Milan Mikin Appel prodělal v 50 letech infarkt a s vděčností za svou záchranu od té doby proměnil svůj život. Kde stojí dnes?
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Léta byl ředitelem největšího volnočasového střediska u nás v Brně v Lužánkách. Věnuje se pedagogice volného času, má kolem sebe neustále spoustu lidí, kterým je nějakým způsobem k dispozici a prochází s nimi nejrůznějšími formami jejich volný čas, který je naplněn něčím dobrým nebo zábavným. Spolupracuje s prázdninovou školou Lipnice, jde stezku Českem, je nadšeným dědečkem a mám skoro dojem, že kdekoliv se děje něco, kde je možné zapojit se a být občansky aktivní, tak tam je. Milan Mikin Apel, host dnešního Zákoutí. Vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: Možná ta úplně první otázka, kterou chci položit, je, jak to, že toho stihneš tolik a máš tolik elánu, protože ty už jsi člověk v důchodu a zároveň já mám pocit, že neznám mnoho lidí, kteří toho stihnou tolik a jsou v tolika věcech zapojení. Kde na to bereš energii?
1: Já nevím, nakolik to je třeba optický klam, že mě sleduješ na síti, kde postuju různé svoje aktivity, tak to může vyvolávat dojem, že pořád něco dělám. Ono je to na jednu stranu pravda, na druhou stranu takový lidi je určitě fůra, jenom to dávají tolik najevo do světa. Druhá věc je, že já už nechodím do práce, že já už jsem v důchodě a sice pořád pracuju, mám hodně různých kurzů a tak, ale není to taková ta každodenní rutina a tudíž si můžu vybírat. Velkým kladem toho mého současného života je, že už nemusím, že jenom můžu a že si jako mohu vybírat ty aktivity, které jsou pro mě jako zajímavé a které jsou jako ochotné dělat, ať už je to za peníze nebo jako charitu. To je strašně osvobozující a právě proto, že jsou to hezké věci, tak je třeba sdílím na těch sociálních sítích, tak vyvolává to možná dojem mé nějaké převratné aktivity, ale jinak si myslím, že na tom zvláštního nic není. Energii beru z lidí a přijde mi to úplně ideální varianta, takové to, že člověk, když dává, tak zároveň jako od těch ostatních lidí si bere. A já jsem celý život žil mezi lidmi, kteří jsou třeba o generaci a půl mladší než já a mě to ty kontakty s nimi neustále dobíjí.
0: Říkáš, že výhodou toho, co teď žiješ, je možnost volby. Mm-hmm. Zároveň možnost volby je něco, co spoustu lidí dneska uvádí až do takové strnulosti, protože ta nabídka je tak široká, že něco si zvolit znamená pustím ten zbytek, který si nezvolím. Jak poznáš to, co je to dobré nebo dokonce lepší, abys do toho investoval? Jak poznáš to, co si chceš vybrat, co chceš zvolit?
1: No já si musím nejdřív říct, že tohle je vlastně ale můj celoživotní problém. Já jsem velmi váhavý člověk, nerozhodný a celý život jsem trpěl tím, že když jsem měl zvolit ze dvou možností i v úplně jednoduchých věcech, tak ve chvíli, kdy jsem se rozhodl, tak jsem začal vidět výhody těch jiných variant a různě editoval toho, že jsem se nerozhodl jinak a tak. Takže to vlastně vůbec není, že bych v tom byl jako dobrý. Ale myslím si, že třeba dnes oproti situaci před lety je to jako jednodušší, protože se nemusím rozhodovat v těch jako důležitých věcech, jako když jsem třeba řediteloval a že se jako mohu rozhodnout, že to mé rozhodnutí je vlastně dobře a dokážu si sám pro sebe to udělat jako hezký, protože takové to přemítání o tom, co by bylo, kdybych se rozhodl jinak, vlastně nevede k radosti a ke spokojenosti. No. Možná je to spíš až teď úplně v těch posledních letech, tak, že jsem se naučil radovat se z toho, kde zrovna teď se nacházím, bez ohledu na to, že tím pádem možná jsem přišel o nějaké jiné věci. Rozhodně jsem to takhle neměl jako v životě celou dobu. A naopak jsem tím trpěl. A přijde mi legrační, že jsem byl lektorem kurzu prázdninové školy, který se jmenoval Decision, kde jsme se snažili středoškolákům pracovat právě s těmi, kteří to stejný trauma jako si nesli životem, ta tíže volby, nebo spíš tíže nést důsledky rozhodnutí svého vlastního, protože každé naše rozhodnutí má nějaký dopad do našich životů i do okolí. A my máme teďka v prázdninovce ještě jiný kurz, který se jmenuje Rubikon, kde je právě to hodně zaměřené na důsledky toho rozhodnutí. Na to, že jako ano, když překročím ten svůj Rubikon, tak to něco znamená. Znamená to něco pro mě, pro můj osud, ale i tím ovlivňují osudy a životy jiných lidí. A to mě dává jako hodně smysl na tom pracovat, protože souhlasím s tím, co říkala, že hodně lidí se tím trápí a my nemáme návody, my jenom chceme s těma lidma hledat a nebo nabízet jim prostor, aby oni sami si hledali cestu, jak být spokojení se svými životy a se svými rozhodnutími.
0: Trošku předcházíš to, na co se chci ptát, ale možná nám to pomůže ještě rozvinout to, co říkáš. Každý z nás by dokázal říct, co dělá pedagog, ale možná by ne každý dokázal říct, co dělá pedagog volného času. Co dělá pedagog volného času?
1: Já si nemyslím, že v tom pedagog v mém pojetí hlavně jako je přítomen pro ty svoje svěřence. Ono ve svém důsledku ten učitel je víc svázaný třeba svým školním vzdělávacím programem nebo jako obecně řečeno osnovami, které už neexistují, ale prostě něčím, co má odučit a tak, ale jako pořád si myslím, že pedagog má hlavně předávat své postoje a svůj hodnotový žebříček a prostě svůj svět. Ty děcka nejsou hloupí a vidí, jak se ten člověk chová třeba v nepříjemných situacích, jak komunikuje s kolegy, s kolegyněmi, případně jak se chová jako v různých situacích a tyhle věci se do těch děcek ukládají a jsou pro ně pro život jako strašně důležitý. A pak je možná jedno, jestli jsou fyzikář, anebo vedu tábornický kroužek, protože já si myslím, že existují učitelé, kteří jako jsou výborní, že rozumí fyzice, ale vlastně možná za svůj život nepřitáhli nikoho k tomu oboru. A znám lidi v té volnočasové pedagogice, kteří vedou třeba raketové modeláře a za celých svých 40 let, to jsem se s ním takovým jedním setkal teďka při inspekci tady v Letovicích, z těch pár desítek děcek, který mu prošli rukama, je několik z nich, kterým on úplně změnil ten životní jako narrativ z lůzra, který byl i ve škole, i v rodině braný jako, že z tebe nic nebude a podobně. A on v něm vzbudil touhu, protože ho něčem podpořil, že ten člověk jako si ve svých 20 letech dokončil základní školu. Dneska má svoji firmu, někde renovuje jako starý nábytek, nebo to není důležitý, ale že vlastně změnil osud člověka. A to si myslím, že je mnohem víc, než jestli ho naučil tu modelařinu nebo tu fyziku. V tom si myslím, že my, volnočasoví pedagogové, máme výhodu oproti kantorstvu, tomu mainstreamovému. Ale nechci házet do jednoho pytle. Znám fůru učitelů, kteří jsou dětským vzorem a vedou je k něčemu, ne k tomu, aby uměli láčkovce, červy a měkýše, ale aby z nich byli jako dobří lidi. Tak ti volnočasoví pedagogové k tomu mají mnohem jednodušší cestu. To srdce je tam u toho to důležitý. To, že ten člověk to vnímá, takže on je tam pro ty svoje klienty, pro ty svoje děti a je úplně jedno, jestli jsou to předškoláci nebo středoškoláci. Oni to cítějí. Cítí, že ten člověk je má rád bazálně. Že k ním přistupuje s úctou jako k partnerům. A fakt si, Lucie, myslím, že v té chvíli to je sice jako máme jednodušší, ale že velký rozdíl mezi náma a učitelama na základních školách třeba nebo středních, natož mateřských, vlastně není.
0: Jak vnímáš současnou mladou generaci? Já si dokážu představit úplně širokou škálu toho, co by říkali lidé ve tvém věku a právě proto mě zajímá, jak to vidíš ty. Násobeno tím, že jsi říkal, že jsi celý život trávil s lidmi o generaci nebo třeba i o generaci a půl mladšími a bylo to pro tebe inspirativní.
1: No to je hezké téma. My jsme tady v Lužánkách měli shodou okolností takovou konferenci o generaci alfa a měli jsme takovou představu, že pojmenujeme specifika té generace a třeba i nějaké nástroje, jak s nimi komunikovat v té jejich odlišnosti. A pro mě z celé té konference vlastně vyplynul úplný opak. Lidi jsou prostě různý. A jsou různý napříč těma jako dyby generacema. A přestože rozumím tomu, že něco tu generaci jako determinuje a i tu moji generaci, že něco determinuje, protože v něčem vyrůstali, nějakým způsobem se seznamovali třeba s výpočetní technikou, s politickou situací, která se do toho promítala a podobně, tak ve skutečnosti je každý člověk ojedinělá lidská bytost a musí se podle mýho soudu k němu takhle přistupovat. A protože v různých jako rozhovorech tady ta otázka docela často zaznívá, dokonce někdy v tom pojetí jako Mikine, a co si myslíš, jako jak, v čem jsou ty děcka jiný než bývalí, tak já mám pořád v srdci odpověď, že jako nejsou. Možná se mýlím, já nemám žádná tvrdá data, chápu, že se dětská nějak vyvíjí a samozřejmě jsou jiný, ale nejsou jiný ve své úplné podstatě. Jenom se mění ty okolnosti, to prostředí, ve kterém žijí. Pro nás bylo kdysi dávno před těma 40 letama docela jednoduchý vytáhnout dětská v sobotu na výpravu nebo na víkendovku nebo prostě na tábor, protože konkurence jiných aktivit byla nesrovnatelně nižší. Dneska to není tak jednoduchý, ale moje zkušenost je, že když už ty děcka odjedou s náma třeba na ten pobytový tábor, až ta nás na 3 dny jezdíme ještě pořád třeba na 3 týdny do lesa, a když je to už dneska rarita, tak tam ty děcka mají jiný program, než jsme dělali my trošku, ale to podstatný, že tam hledají to dobrodružství, lásku a nějaký porozumění od těch dospělých v té partě, a že to je pro ně pořád stejně důležitý, jak je pro jejich jako předchůdce, pro jejich jako rodiče. A vlastně zažívají velmi podobné věci. My hrajeme jednou za pár generací kočovný divadlo. Prostě když doroste dobrá generace v oddíle a najdou se vedoucí, kteří jsou ochotní do toho jít, tak přestože jsme turisti, neděláme dramatickou výchovu nic, tak prostě se zetvičí divadlo a táhne se po jižních Čechách. A my jsme ty tábory měli 4 za těch 52 let. A takže ta perioda je jako fakt 10 leta, 13 leta. Ale ty příběhy na tom kočovném divadle, když o tom vykládal teďka ten můj syn, třeba který vedl tady ten tábor poslední, tam se odehrávají stejný story. Stejného ducha to má, jako když jsme poprvé to dělali někdy jako v 85. nebo já nevím, v kterém roce už před revolucí. Byť je jiná doba, byť i ty lidi, pro který to hrajeme, jsou jako jinde, byť jsme tehda si vůbec netroufli dát tam klobouk, aby jsme vybírali peníze a dneska to prostě jako prostě neřešíme, ale to není to podstatné, to jsou vnější projevy. To podstatné je, že tu duši mají ty děcka podle mého názoru pořád stejnou. Jenom je zaplavována větším balastem než tehda a možná i to není úplně pravda, jenom ten balast byl tehda možná v objemu stejný, ale jako v různosti méně pestrej. Dnes, aby se ty děcka vydali s náma do přírody, tak je potřeba možná porozumění od rodičů, možná i někdy náhoda, že kvůli partě přijdou do nějaké sestavy. A konec konců nemusí to být turistické oddíl, že já furt mluvím ze své zkušenosti osobní, jako vedoucí prostě táborovej a jsou expediční tým a potřebuji být venku, ale stejně tak dobře to funguje v divadle, stejně tak dobře to funguje v dobrých, třeba folklor, tady máme Javorníček, folklorní soubor, prostě v takových partách, kde vlastně ti vedoucí říkají, hele ty děcka, ale oni s náma na tom táboře zažívají ty stejné situace, jako jsme zažívali před 25 lety my. Jasně, že máme jiný třeba vybavení a fungujeme na jiných principech. Dneska se běžně dělají programy, které nejsou kompetitivní, které nejsou jako postaveny na tom, že musím někoho porazit. To jsou ale jako dobré věci, někam se to vyvíjí, ale podstata toho dítěte se zas tak moc, podle mýho názoru, nezmění. Nečerpám z žádných dat, jenom ze svého vnímání světa.
0: Když tě poslouchám, tak se úplně chci ptát. Zní mi to jako, že něco máme stejné všichni jako lidé. Prostě něco je to, co nás spojuje. Co je to, co nás spojuje?
1: Uf, to je asi otázka, o který by člověk měl přemýšlet k nějakému názoru jako dospívat. Já si neumím rychle odpovědět na hluboké otázky, které třeba nemám promyšlený. Takhle na první dobrou mě napadá, že jako všichni nějak máme prostě v sobě to dobro, prostě duší nějakou, ale to dobro je možná dobrý výraz, jenom tak, jak jsme se vyvíjeli, jak šel náš život, tak někdy nás postavil do situací, který nás z té cesty k dobru třeba trošku odvedli. My máme nějakou negativní zkušenost, zatvrdíme se a přistupujeme k něčemu zbytečně s nějakými předsudky a chováme se třeba i vlastně v rozporu s tím svým dobrem v sobě, protože si myslíme, že ten svět je proti nám nějak zaujatý. Možná řeknu příklad takové, které ale vlastně vůbec není nějak jako zásadní, jenom je to teďka jako prostě napadlo. My jsme tady před lety v Lužánkách, přišla maminka nějaká dítěte z poruchy autistického spektra se zeptat, co tady jako nabízíme pro děcka, který mají tuto diagnózu. A začali jsme se o tom bavit a našli jsme nějaké řešení a pak se stalo běžným, že prostě jsme nabízeli tady věci pro autisty tak, aby oni tady byli, se cítili komfortně, protože to je potřeba úplně individuálně k tomu přistupovat. Ty matky, když přicházely, tak kromě tady té první, která měla tolik toho dobra v sobě, že nepotřebovala to do ničeho jako zabalovat, tak si o to řekla, ale ty další mnohé přistupovali už k nám jako s nedůvěrou, protože měli tolik dosavadních negativních zkušeností se establishmentem i třeba s, jako třeba s předškolním vzděláváním a ze školou potom a tak, že nevěřili tomu, že ti mý lidé k tomu jejich dítěti budou přistupovat s pokorou jako přes jeho odlišnost. A to je podle mě to, co jsem chtěl ilustrovat na tom, co jsem říkal předtím, že vlastně ty ženy byly vesměs všechny úžasné a dobré, bylo v nich to dobro, ale to dobro bylo trošku zašlapáno nějakou negativní zkušeností, kterou oni pak si zobecnili a říkali si, hele, no tak je to státní tady středisko volného času, to není možné, aby oni to mysleli s tím naším dítětem dobře. A byl mnohdy problém je jako přesvědčit, že tak to pojďme zkusit. A já to vlastně nekritizuju, já jim velmi rozumím. A vlastně ani to není mé téma, protože to vlastně ve skutečnosti nebyl problém. Jenom na tom vidím to, co jsem předtím říkal, že to dobro v nás je někdy tím životem jako tak zatlačeno, že reagujeme, jak kdybychom vlastně vevnitř jako dobří nebyli. A to, co nás asi všechny spojuje, je, že se to dobro dá v těch lidech najít a že stojí za to hledat. A to se vlastně vůbec netýká jenom pedagogů, ale to asi obecně je lidská záležitost.
0: Já se s oblibou v tomhle pořadu ptám na následující otázku a většinou z ní potom lidi chtějí vybruslit, tak já ji položím v obou variantách, abych se vyhnula tomu vybruslení. Protože to, co se chci ptát obecně, je, jaký je smysl lidského života. A každý řekne, no to je hrozně obecný, nemůžu mluvit za ostatní, takže kdyby to bylo takhle, tak podotázka je, jaký je smysl tvého života.
1: No, smysl života obecný je nestýdět se za to, jak jsem jako žil, nebát si podle mě ho a i v něm chybovat a hledat to dobro, hledat možná dobro, hledat dobro hlavně v sobě, protože si pořád myslím, že aby člověk mohl pomáhat lidem hledat dobro v nich, tak musí být v pohodě sám se sebou. To je princip, který ale mají všichni záchranáři. Každý na každém kurzu ti řeknou, no nemůžete jako skákat do jezu, zachraňovat nějakého člověka, když sám nejste ošetřený, že se tam neutopíte s ním, tak to je to stejný. Já bych rád pomáhal lidem nacházet v nich ty dobré stránky, ať už teda ve velkým, že mám na někoho velký vliv, anebo aj třeba v malinkým, když zrovna komu pomáhám hledat nějaký konkrétní jeho problém, protože třeba mám nějaký klienty, jako kde jim dělám mentora, tak tam si myslím, že to hodně funguje, že jim v tom jako můžu být hodně užitečný, protože jim vykládám svý příběhy a oni si v tom hledají paralely ke svém životu. Ale nejdřív musím být jako, že to dobro musím najít sám sobě a to vůbec není jednoduchý. To si myslím, že je jako obstát ze ctí v tom svém životě a zase to vlastně taky odpověď, protože je taky obecná. Smyslem mého života, nebo kdybych já se měl ohlédnout za svým životem, tak já jsem docela spokojený, já jsem velmi spokojený. Já mám 2 děti a 4 vnuky a myslím si, že odejdu z tohoto světa s nějakou stopou, která je v nich. Tudíž, ať se dostanu po smrti kamkoliv, tak si myslím, že se za to nebudu muset stydět. A to mně přijde jako dostatečný důvod k dobrému žití.

0: Když zemřela tvoje maminka, tak ty si dával na Facebook její fotku s komentářem osud nebo Bůh jí nadělil krásný a dlouhý život. Je Bůh?
1: Nejdřív ty mamince, ona mě umřela, ona odešla za tátou do nebe, měla pohřeb 3 roky po tátovi úplně ve stejný den a oba dva se dožili požehnaného věku. A my jsme se tam tak bavili s bráchou, jak zorganizovat ten pohřeb, jak se s ní rozloučit a prostě takový ty ceremonie, co okolo toho prostě vždycky jsou. A říkali jsme, že to je pro nás ale vlastně víc důvod k oslavě. Já bych rád, aby to neznělo cynicky, ale člověk, který se dožije požehnaného věku 91 let a pak se jednou odebere téměř bezbolestně do toho nebe, tak to jiného, než jako cítit pokoru a vděk osudu o Bohu, tak to je asi první odpověď. A pak byla ta otázka, jestli je Bůh. Ten, kdo se mnou občas rozmlouvá, tak je asi Bůh. A já jsem pokřtěný s bráchou, ale pak už jsme jako nebyli vychováváni ve víře. A možná je to taky, že jsou odrazem té doby, já jsem 650. ročník, v tom věku, v té době, když jsem byl malý, tak ještě prostě ten křest byl takový, jakože asi v pohodě, nevím, ale pak už asi to tak nějak nebylo. Prostě tam k tomu jako veden nebyl. A moje setkání s Bohem je vlastně velmi kuriózní. Já jsem svého Pána Boha potkal až na starý kolena. V roce 2015, když byla uprchlická krize, tak jsem přemýšlel o tom, jestli to, co se píše tady o těch uprchlících tehdy ze Sýrie, nebo prostě co sem kašlí přes Balkán, jako to tak jako je, prostě se mi to nezdálo, to, jak se o tom tady u nás referovalo. Ale pohrával jsem si s myšlenkou, že bych se na to rád podíval zblízka, ale vlastně se nebyl rozhodnutý. A pak se něco stalo, kamarádka mě volala a říká, hele, dcera chce na Balkán pomáhat, prosím tě, nevíš o někom, kdo by tam jel? Říká, v té chvíli jsem jí řekl, ano, jasně, já ji vemu. Čímž jsem se vlastně jako rozhodl, že tam pojedu a dal jsem dohromady nějakou posádku toho auta, která se vlastně navzájem neznala, nikdo neuměl řídit a moje představa byla, já to odřídím, odvezu ty mladý prostě tam na hranice Evropské unie do Berkasova a až to tam jako odpracují si, tak je vás odvezu zpátky a to bude můj vklad. A my tam dojeli po nějakých 8 hodinách jako noční jízdy. A já jsem si šel jako lehnout a oni šli jako tam pomáhat a já jsem zjistil, že prostě to nejde, že ten smrad a to neštěstí těch lidí, co tam prostě nevěděli, kam jdou a co bude jako za hodinu a na tož zítra, že jako mě nemůže nechat lhostejným. A tak jsem, byť jsem byl unavený, jak jsem tam šel taky nějak prostě se motat, a dělali jsme nějaký balíčky 50 uprchlíků, který jsme předávali tam prostřednictvím teda přes ty hranice těm už teda chorvatským policistům, kteří je teda dávali do autobusu a už je odváželi. A protože jsem ale fakt byl unavený a už jako oproti těm ostatním jsem byl fakt starý, tak jsem se šel tam projít těma vinohradama a jak jsem tam chodil, tak prostě jsem pochopil, že tam jako nejsou náhodou. Že jsem tam byl poslaný, že mě prostě někdo začal se mnou prostě, začal jsem přemýšlet a prostě, já to neumím asi úplně dobře popsat, ale jako nějaký vnitřní hlas, který já jsem pochopil, že jsem tam jel, že to byl záměr, že to je dobře, že jsem tam jel, že jsem to mohl pak tady vydat svědectví o tom, jak já jsem to viděl, tu situaci, a že to svědectví bylo starého chlapa, 60-letýho, a ne prostě holek se socpedů, který tam byla většina. A přemítal jsem si tak sobě, proč my je vnímáme jako ohrožení. A jedním z těch argumentů tehdy bylo, že nám vemou ty naše křesťanské hodnoty. Mně napadlo přemýšlet o tom, co jsou ty křesťanské hodnoty. A byť nejsou vzdělán nějak náboženský, tak se říká, ale úplně nejzákladnější křesťanská hodnota je miluj blížního svého. A ten blížní, to není ta sympatická sousedka, která si k nám chodí pro vajíčka. To je prostě člověk, který je jako prostě člověk, který je ve snázích. A nezáleží na tom, jakého je vyznání. A mě to najednou začalo všechno dávat smysl. A říkal jsem si, ano, já senka patřím, ne kvůli tomu zážitku, že to je vlastně druhořadý, to svědectví moje, ale kvůli tomu, že jsem uvěřil, že se ty věci dějí nějak, jako jak mají. A já od té doby, když nevím, tak mám s tím se poradit. A on mě vlastně pomáhá při těch mých rozhodnutích. Tak asi. Takže já jsem vlastně svého křesťanského pána Boha potkal mezi muslimama v hnusným, smradlavým poli v Bažíně, kudy procházeli 3000 lidí denně a měli jsme tam na to 4 tojtojky. A teď jsem se jako obdarovaný.
0: Chodí s tebou tvůj křesťanský pán Bůh taky na stezce českém?
1: Tak jestli je to on a jestli existuje, tak asi ano, protože všude. Ale to je dobrý téma, protože já jsem se vlastně na stezku vydal, protože mě baví chodit a už moc jsem neměl s kým. Moje žena, která se mnou chodila hodně, tak prostě už to tak nějak nedává. Tak jsem se vydal na stezku sám. To už nesouvisí s Pánem Bohem, ale s tím, že já jsem si až teprve na té stezce uvědomil tu radost nebo ten důvod, proč je to pro mě jako dobrý a proč je to pro mě dobrý, že jdu sám. Protože já jsem celý život prožil mezi lidma, jsou extrémně společenský člověk, bych řekl, nebo potřebuju lidi ke svému životu. A jak už mě prostě táhne na tu 70 velmi jako zblízka, tak ubývá těch společenských příležitostí. A já se nechci jako být zapšklej dědek někde, který je naštvaný na osud, ale chtěl bych mít hezký stáří. A k tomu patří to, že se musím naučit být rád sám. Že jsem to vlastně neměl. Celý život jsem to neuměl. A jak když jdu tou stezkou, tak potkávám lidi. A bavím se s nima a je to pro mě jako příjemný. Ale ve skutečnosti ta velká hodnota je, že jdu jako sám a je mě u toho dobře. A že jsem si to jako musel objevit, jak je to krásný, nepřemýšlet o tom, že musím hledat nějaké společné řešení. Uzavírat nějaké koalice v té partě a být, jako jestli půjdeme ještě 20, ještě 5 kilometrů, kde budeme spát, jestli pod čirákem, nebo si najdeme někde střechu nad hlavou. Ne, já se odpovídám sám za sebe a vlastně se učím tomu, že ty mi rozhodnutí jsou správný, ať jsou jakýkoliv. To je pro mě jako obrovská škola života, ta stezka, to se mně stalo, zase si myslím, že mě to někde prostě přišlo asi, nevím, z hůry, že mě to učí pokoře v tom mým životě a tomu, že nebude to furt tak, že budu jezdit po kurzech a rozdávat svý moudra a lidi mě budou za to děkovat a být vděčný. Že to možná pak ani nepotřebuju, že pro mě je důležitý, že jako jsou rád i jenom sám se sebou a ono to vlastně funguje. Ta stezka je po téhle stránce úžasná a aj bych možná řekl, vzhledem k tomu, koho potkávám na té stezce, že nejsou jako jediný, kdo to takhle má, protože v stezku českém chodí i skupinky, ale jako spíš výjimečně. Nejčastěji potkávám lidi singlu. Lidi, kteří jdou sami, jde žena se psem, jdou třeba dvě ženy někdy, a, nebo je to různý, nebo jde i třeba někdo s dětma, nebo jde i celá rodinka, všechno to jako je dobrý, ale vidím, že hodně lidí, kteří na tu stezku vyráží, protože potřebují být se sebou. Já si dokonce myslím, že to je velký lék na všechny neduhy současnosti. Nebát se být sám ze sebou. Že vnímám i od mladých lidí docela tu obavu, co se stane, když budu sám. Strach z toho, že jsou odkázaný někde být sám. A tady i nebezpečí některých současných věcí. Já jsem velký příznivcem využívání umělé inteligence, ale tady je třeba velký nebezpečí v tom, že ten chatbot pro ty děcka, on je úžasný nástroj, ale zároveň skrývá jedno jako nebezpečí. On má furt čas. On má čas a on odpovídá tomu tazateli dobře a hned na to, co se ho ten člověk ptá, na rozdíl od třeba rodiče, učitele nebo nás všech, který prostě nemáme čas někdy. Takže jestli ty lidi se bojí být sami, tak mohou uniknout třeba i k takovýmhle náhražkám. A pro mě prostě, že jdu a fakt jsou unavený a řeším úplně bazální potřeby, jako kde budu spát, kde se najím, kde se napijí, kam půjdu na toaletu, je strašně osvobozující a očistný. A vlastně se přestávám bát být sám, naopak v tom nacházím zalíbení.
0: Na kousek své životní cesty nás dnes v zákoutí vzal Milan Mikin Appel. Mikine, moc děkuju, tohle bylo vzácné, díky.
1: Já děkuju za tu možnost. Děkuju a přeji všem posluchačům i tobě, aby jste to dobro v sobě dokázali najít.
0: Loučí se Lucie Endlicherová. Díky, že jste byli s námi.

Znělka ohlásila 19. hodinu a zároveň ukončila relaci Zákoutí. Hosté tohoto pořadu by sami sebe nejspíš neoznačili za křesťany, ale jsou ochotní pokládat si důležité otázky a hledat na ně odpovědi. Díky, že to děláte společně s nimi. Reprízu tohoto pořadu vám nabízíme každé úterý v 10 hodin anebo potom v sobotu před půlnocí. Premiéru naladíte vždy v neděli v 18.30. A dalším hostem tohoto pořadu bude Šimon Grimich a moderovat opět bude Lucie Endlicherová. Ale to už bylo. Teď je před námi cesta za obzor, konkrétně do Indie.

0: Vítejte u poslechu týdeníku Za obzor. I v tom dnešním vás chceme vzít na cestu, která nás zavede do Asie, na indický poloostrov. Naším hostem je dnes Tomáš Lanča. Tomáš, vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: My bychom vás dnes chtěli společně zavést do Indie. Nejprve tady tradiční rozhlasová pohlednice.
2: Indie. Indická republika leží v jižní Asii. Země sousedí na západě s Pákistánem, na severu s Čínou a Nepálem, na východě s Bangladéšem, Bhútánem a Barmou. Na severu země je Indie od svých sousedů oddělena Himalajským pohořím. Indický subkontinent, který směrem na jih probíhá od špičky, je obklopen Indickým oceánem, na západě Arabským mořem, na východě Bengálským mořem. Indie je druhým nejlidnatějším státem světa. Žije zde více než 1 miliarda a 210 milionů obyvatel. Přitom v hlavním městě Dillí je to něco okolo 750 000. Země je rozdělena na 28 spolkových států a 7 spolkových teritorií. Nejvyšším bodem země je Kanchenjunga mezi Sikkem a Nepálem s 8598 metry nadmořské výšky. Indií protékají tři základní velké řeky. Indus, Ganga a Brahmaputra. Nejstarší doklady lidské kultury na indickém území pochází ze 3. tisíciletí před Kristem. Od poloviny 2. tisíciletí před Kristem pak byla obydlena indoevropským obyvatelstvem. Až někam do těchto míst sahají také naše kořeny. Už v této době, tedy v polovině 2. tisíciletí před Kristem, se dá ve společnosti mluvit o rozdělení do kast, které ještě podpořil hinduismus, který se v zemi více rozšířil ve středověku. Dalšími indickými náboženstvími jsou buddhismus a islám, který se v zemi šíří v 16. století. V 17. století vznikla britská východoindická společnost, která započala se systematickou kolonizací celého indického subkontinentu. Vyvrcholením tohoto procesu byl vznik britské Indie v 19. století. Proti koloniální nadvládě Británie se v 20. století zvedl lidový odpor, jehož nenásilnou podobu symbolizoval Mahatma Gandhi. V roce 1947 byla britská Indie rozdělena na západní Pákistán a východní Pákistán, neboli dnešní Bangladéš, a Indii. Ústavou z roku 1950 byla vyhlášena samostatná Indie jako demokratická republika. Problémem mezi Pákistánem a Indií byla po celou druhou polovinu 20. století oblast Kašmíru, na který si dělali nárok obě země. Dodnes je Kašmír politicky rozdělen. Při slově Indie většina z nás vysloví také Taj Mahal. Toto ohromné mauzoleum s bělostnými minarety nechal vystavět císař Šáh Džahán na památku své druhé ženy Mumtaz Mahal, která zemřela při porodu v roce 1631. Stavba palácové hrobky začala nedlouho po úmrtí císařovy oblíbené ženy a dokončena byla v roce 1653. Je celá z mramoru, stěny jsou zdobeny ornamenty sestavenými z tisíců polodrahokamů. Taj Mahal najdete ve městě Agra, které se může pochlubit i dalšími zajímavými pamětihodnostmi. Pojďme se ale vypravit za přírodními památkami země. Samozřejmě, že pozornost mohou poutat Himaláje. Hory přitahující každý rok více a více turistů. Pokud dáváte přednost jiné exotice, možná by vás zaujaly Andamanské a Nikobarské ostrovy. Jde o více než 300 ostrovů v Bengálském zálivu mezi Indií a Barmou. Národní park Kanha je největším indickým národním parkem. Zájemci si zde mohou zajezdit na slo.

0: ani do Indie moc nechtěl, já jsem hlavně chtěl do Číny a teď teda z toho pohledu, že jsem tam chtěl jet jako misionář. Ta myšlenka toho, že bych chtěl někam jít jako misionář, začala tím, že jsem četl knížku Nebeský muž, což je o tom, co prožívají křesťané v Číně, a když jsem to četl, tak jsem přemýšlel nad tím, že se to vůbec tady u nás v Evropě neděje a že bych to chtěl zažívat Boha takového, jaký je tam popsaný v té knize. Ta kultura získá mě jakýmsi způsobem, je bližší. Potom, když jsem vlastně oslovil jednu misijní organizaci, tak jsem nechtěl to specifikovat jenom na Čínu, protože jsem si nebyl jistý, jestli jako Bůh mě chce poslat jenom do Číny. Tak jsem jim řekl, jakože Asie, a tak jsme tam vybrali nějaký státy z Asie. Ta misijní organizace funguje tím způsobem, že oni posílají misionáře a najdou jim tam přímo tu profesi, kterou člověk normálně dělal tady doma. Takže potom tam člověk jako kdyby není jenom tak nějak bezprizorní jako turista nebo cizinec, ale je tam zapojený do celého toho dění a pracuje tam. A i ta hodnota toho, že člověk něco tam vnáší i jako materiálního po té stránce, že tam něco tvoří nebo vyrábí nebo tak, tak i to se mi líbilo. Takže jsem jim je oslovil a řekl jsem jim teda někam do Asie a oni po určité delší době přišli s tím, že buď Indie anebo Čína, s tím, že ta varianta té Indie byla asi o týden dřív. Modlil jsem se za to a můj kamarád mi řekl, hele, víš co, Indie byla dřív a jestli Bůh tě tam nechce, tak to nevíde. Tak jsem s modlitbou požádal o vízum v Praze na ambasádě. Tam dokonce, i když jsem vyplňoval indické vízum, tak jsem tam měl nějakou chybu a ten indický úředník mi jako řekl, že to takhle nemůžu napsat, že to by mě jinak nedali. A tak to tam nějak jsme jako přepsali s ním, což byla taková komická situace. A následně vlastně úplně bez problému jsem to vízum jako dostal, takže jsem to vnímal, že to bylo prostě boží vedení, abych jel do Indie.
1: Zmínil jsi to kouzelné slovíčko misie. Asi naše představa o misionáři vypadá trošku jinak, než že je to člověk, který dělá úplně obyčejnou práci, jenom ji prostě nedělá doma, tam, odkud pochází nebo kde žije, ale dělá ji někde v zahraničí, v nějaké cizí zemi. Jaké to pro tebe bylo, když vlastně podstatnou část toho tvého života v Indii zabírala obyčejná práce, ta stejná, jakou děláš tady doma?
0: Já jsem tam jel pracovat jako grafik, což jsem předtím spíš dělal jenom tak jako volnočasově pro sebe nebo pro ostatní, ale ne za peníze. Je pravda, že většina lidí, když si představí jako misionář, tak si představují ty velký evangelisty, jak tam jezdí někde na stadionech a mluví k velkým zástupům. A není to někdo, kdo by jenom tak jako tam byl a žil s těma lidma bok po boku. Ale myslím si, že většina jako misionářů právě je takovej, že jako jsou někde a snaží se jakýmsi malým způsobem jako třeba pomáhat i prakticky a právě jako být s těma lidma a nebýt jenom někdo, kdo tam jako dojede, vychrlí na ně evangelium a zase odjede.
1: To jsem mluvila hodně o té evropské představě misionáře, opravdu toho člověka, který teda někam jede a tam hlásá evangelium. Jaká je indická, asijská představa o misii? Jak na tebe lidé reagovali, když jsi jim řekl, co jsi vlastně zač? Proč jsi zrovna v Indii?
0: To je zvláštní otázka, jak na to reagovali. Většinou, když člověk jako jim řekl, že je křesťan, tak pro něj jakýkoliv cizinec znamená křesťan, což právě je taková určitá jako představa jako pro nás. Já nevím, každý Arab znamená muslim a každý Ind znamená hinduista, tak pro ně prostě každý cizinec znamená křesťan. Ale pak asi tam je velký ten prostor právě jako na to jim ukázat, že co to znamená, že oni jako do jisté míry hodně mají potom zkreslenou tu představu, protože pro ně běloch není jenom křesťan, ale je to pro ně i určitým způsobem prostě zvrácený člověk, který jako žije nemorálně, a všechny ty filmy, které se třeba dostávají do Indie, tak jsou jako pro ně o tom, že jako tam je hodně nahota a všechny tyhle ty jako prvky. Takže pro ně jako cizinec znamená sice křesťan, ale taky i tyhle ty všechny jako špatné hodnoty. Takže oni se vlastně i na křesťany tím způsobem jako dívají.
1: Je každý Indi hinduista?
0: Není. Já jsem právě byl hrozně překvapený, protože v Indii, teď jestli se nemýlím, i největší počet muslimů, kteří jako žijí ve státě, tak je právě v Indii. Myslím si, že to je víc než v celé té Indonésii, protože tam se to možná nějak dělí, nevím. Nebo je to možná druhá největší jako skupina muslimů. Zvlášť právě na severu Indie je ta populace hodně muslimská. Je to vlastně daný historicky, když oni tam vpadli do Indie. Takže třeba

0: Tam, kde já jsem bydlel v Dílí, tak jsme bydleli právě jako v takové muslimské čtvrti, takže všude okolo tam byly nějaký 2-3 mešity a pořád se to střídali ty modlitby, takže nás to budilo každý 4 hodiny nebo 3. Jsem byl v kontaktu jak s muslimama, tak s hinduistama a i s vlastně další takový třetí nejvíce zastoupený náboženství je sikhismus.
1: Zmínil se taky ten pohled na morálku, na tu představu, že Evropané, křesťané jsou nemorální. Z čeho to vzniklo? Opravdu je indická morálka tolik rozdílná od té evropské?
0: Jako morálku asi tím myslím hlavně to, jak se třeba lidi oblíkají, a dá se asi říct cudnost, tak na to se hodně hraje v Indii, jakože to je hodně důležitý, když se to dost mění, protože Indie se hodně otevřela světu a dost drasticky jako se celá ta společnost i mění a zvlášť mladí lidi jako v nich jako mají pro ně vzory Amerika a všechno, co se děje v Americe, takže oni to jako prostě požírají ve velkým, ale pořád je tam zakořeněná určitá cudnost a to jako žít nějak jako spořádaně a rodina je důležitá a všechny tyhle ty hodnoty, které jako u nás možná bývaly tak před 50 lety nebo 100 lety, tak tam jsou pořád a jsou pro ně jako takovým stavebním základem.

0: Indie, to je místo, které jsme navštívili v dnešním týdeníku Za obzor. Naším průvodcem je Tomáš Lanča. Tomáši, určitě je spousta představ, které člověk má předtím, než se na cestu vydá. Ty jsi říkal, že jsi hodně chtěl jet do Číny, že ta Indie pak přišla vlastně tak v uvozovkách náhodou. Byl jsi vybaven nějakými informacemi předtím, než jsi do Indie odcestoval?
1: Určitě jsem si sháněl různé informace, počasí, všechny takovéhle základní věci, na co se člověk jako může připravit. A myslím si, že jsem měl určitou výhodu, protože jsem rok a půl předtím, než jsem odjel do Indie, tak jsem byl na měsíc v Nepálu, což ta kultura je dost podobná, protože je založená na hinduismu. Takže jsem už jako do jisté míry věděl, do čeho jdu, jako do takového ten jako systém, jak to všechno funguje a hodnotový systém. Ale jistě jsem si zjišťoval různé další věci, jako tady takový ty počasí a potom také, když jsme dojeli vlastně na místo, tak součástí té misie taky byl první nějaký pár dnů jsme strávili v také jako centrále a tam bylo taky jako zaškolení, co bychom měli dělat a co ne, čeho se vyvarovat a co třeba není jako kulturně vhodné dělat, aby se i připravili na to, že určité věci se řeší jinak, jako že se třeba nestojí ve frontě, ale že se prostě všichni nahrnou kokinku a že jako jsou věci, které jako, z kterých bychom neměli být vytočeni, protože v té dané kultuře je to úplně normální.
0: Indii se nestojí ve frontě.
1: Ne, v Indii se nestojí ve frontě. Viděl jsem takový pěkný obrázek západní kultury a východní kultury, možná je to i víc jako v Ázii možná. A vlastně ten evropský nebo americký obrázek byl, že bylo to okýnko nebo obchod a teď ty tečky znázorňovaly řadu a teď se to jako přešouplo na další obrázek a tam jenom ty tečky všude byly okolo toho okýnka a jako každý něco chce. Takže to mě třeba dělalo, jako kdyby ze začátku taky problém jako přeskakovat, jakože, ale ono, když tam člověk pak třeba čeká 10 minut a mezi tím ti všichni ostatní lidi už přeskočí, tak a oni to ani tak neberou. Člověk tam dojde, řekne, co chce. A i když ten prodajce na něho jsou jako kladený jako 3-4 v jednom momentě, tak on to jako zvládá, no.
0: Jak to vypadá u pokladny v supermarketu?
1: Takovýhle supermarketu tam není až tak moc, i když tím, jak jsem říkal, že se to dost mění, jako celý ten systém toho, jak Indie funguje, tak jich je tam víc a víc samozřejmě, ale myslím si, že to pořád bez taky záležitost jenom velkých měst, takže v supermarketech tam se řady teda dodržujou, no. Ale pořád je to takový, jako že se dlouho třeba čeká, nebo tak. Je to jako jiný koncept. A není to takový supermarket, jak my si představíme supermarket tady prostě Tesco, nebo já nevím co, kde jako je 50 pokladen a teď je tam spoustu zboží, všechno. Tam jako jsou takový nějaký potraviny, pak se tam možná dá koupit nějaký houbičky nebo utěrky a tím to končí, jako no. A jsou tam třeba dvě pokladny a tak, no.
0: Na které další věci vás připravovali? Co ještě může být pro Evropana překvapivé, když míří do Indie?
1: Tak určitě je to, jakým způsobem jako se na cizince dívají, protože i když jsem byl v Dílí, což je prostě světové město a je tam spoustu cizinců, tak neustále jsou místa, kde i v tom samotném městě se jako do toho místa ty cizinci nechodí, takže tam nejsou zvyklí na to, aby tam jako cizinec přišel, takže cizince budou sledovat a dívat se, jak jedná a právě to, co jako nějak dělá. Nás třeba není až tak zvykem, že by třeba na něho někdo úplně tak jako zíral, očumoval ho, jako jak to dělá, ale to v té indické povaze je úplně jako normální, takže když člověk něco, já nevím, třeba já jsem jezdil na kole, tak když jsem si tam třeba spravoval kolo, tak je úplně normální, že prostě třeba někdo jde okolo a jenom ho to zajímá, tak se začne na mě dívat a tak, no. Že tam jako kdyby taková ta povaha v tom, jako na někoho čumět lidově, jako vůbec nikomu nevadí.
0: Ty jsi sám použil to spojení připravit se, že jsi shromažďoval ty informace dopředu, na které se člověk může připravit. A pak jsou ty věci, na které se člověk prostě připravit nemůže. Co bylo pro tebe z tohoto ranku překvapivé, z toho, na co se člověk opravdu dopředu nenachystá?
1: Tak já mám asi výhodu tu, že jsem do jisté míry takový jako flegmatik a všechno beru tak nějak, jako jak to přichází. Nejvíc jsem byl překvapen z toho počtu lidí, zalidnění a toho prostě přelidnění, bych spíš tak nazval. Já osobně nevyhledávám jako místa, které jako by byly nacpaný lidma, ale prostě v Dílí především jako se asi místa bez lidí nedají najít, pokud tam člověk nejde o půlnoci nebo něco, ale přes den všude někdo je a není možný jako jít jen tak na ulici a rozhlédnout se a nevidět nikoho. zase je to prostě daný tím, že ta kultura celá je postavená na tom, že ty lidi jsou venku a žijí venku a není to o tom, že jsou někde schovaní v barácích nebo v práci nebo něco. Oni jako žijou na ulici, pracují na ulici, občas i spí na ulici. To byl asi pro mě velký šok v tom smyslu, jako to střebat ty masy lidí, jako kteří někam se hejbou a pohybují.
0: Ty jsi říkal, že Indové rádi koukají, přemýšlím, jaké sloveso slušné mám použít. Zvyšovalo tu tvou atraktivitu taky to, že jsi světlý typ, ty jsi tam musel asi hodně trčet mezi nimi, ne?
1: Tak určitě jsem trčel, možná jsem i trčel ještě víc tím, že jsem dělal určité věci, které jako pro normální cizince nejsou normální, jak jsem třeba zmínil to kolo, tak jsem třeba do práce právě každý den jezdil na kole a zpátky, což kolo v Indii je chápáno jako nejnižší dopravní prostředek, což znamená, že člověk jako je nejchudší. A cizinci, když už, tak jsou chápáni, že jezdí, když už tak na motorce anebo v klimatizovaném autě, ale na kole to je jako kdyby nevídaný. Takže se mi i párkrát stalo to, že jsem jel a jel jsem někde okolo nějakých, já nevím, se podívat tam na nějaké turistické atrakce, když to až tak nevyhledávám, ale říkal jsem si, že bude záhodno. Takže jsem tam dojel, byla tam spoustu Indů i z celé jako Indie a oni si začali fotit mě jako cizince na kole, což pro mě bylo docela vtipná jako záležitost, ale říkal jsem si, proč ne, já si fotím je, tak ať si můžou vyfotit i mě oni.
0: Ty jsi zmínil, že Dýlí je hodně zalidněné, až přelidněné. Hodně často se v souvislosti s Dýlí a nejenom s tímto městem mluví o smogu, o tom, že ovzduší je tam nekvalitní. V kombinaci s tím kolem si to neumím moc představit. Používal jsi nějakou roušku, anebo prostě máš za ten bezmála rok krásně zanesené plíce?
1: Tak nevím, jak mám zanesené plíce, ale roušku jsem nepoužíval. Je pravda, že to město je hodně znečištěné. Asi nejhorší na tom je to, že tím, že tam vlastně prší hlavně přes monzum a pak během roku, což jsem byl hodně taky překvapený, pršelo asi 3x nebo 3-4 dny, tak celý ten rok je vlastně sucho, neprší a všechen ten prach samozřejmě jako nemá jak se někde schovat nebo odtéct. Potom je na ulicích a tím stačí potom trošku se zdvihnout vítr a je to ve vzduchu a to asi je, jako by bylo úplně nejvíc nepříjemný. Ale jinak oni se hodně snaží v Dýlí to očistit a co mě třeba hodně překvapovalo, a to si myslím, že teda asi všude po Indii, je to, že každá ulice má svýho zametače a ten ráno vyjde a zamete to a zamete všechno listí, zamete všechny odpadky. A myslím si, že zase opět je to zdaný tím kastovním systémem, který oni tam mají a vlastně ta nejnižší kasta jsou právě tady ti zametači a takhle. Takže oni na to mají lidi na to, aby uklízeli, což zase na druhou stranu právě vyvíjí tu druhou stránku věci, že spoustu těch lidí jako to nezajímá, takže oni to prostě jenom odhodí ten odpadek a ví, že někdo další za nima přijde a uklidí to. Takže se tam zase na druhou stranu rozjíždí taková ta jako nezodpovědnost o životní prostředí.
0: Když už tu padla zmínka o turistických atrakcích, tak pojďme to odbavit hned na začátku v podstatě. Nějaké turistické atrakce, které se zapsaly.
1: Já jako nejsem takový ten klasický turista, který právě vyhledává tyhle ty místa. Takže jsem navštívil určité místa v Dýlí, ale tak jsem to tak spíš měl, asi by se řeklo možná z povinnosti, aby kamarádi viděli fotky, nebo já nevím. V Dýlí památky, které možná asi nikomu nic neřeknou, ale jeden z těch hodně známých je Redford a takovéhle další nějaký místa, ale tím, že asi tam je spoustu turistů a všichni tam jedou si prostě vyfotit ten stejný snímek, který už jako je milionkrát na internetu, tak mě to jako nikdy nelákalo a spíš jsem vyhledával místa, které mi víc řeknou o té kultuře a o těch lidech samotných, což třeba ideální a geniální místo je právě staré Dýlí. Celá ta oblast jsou prostě malinkatý, klikatý uličky nacpaný lidma, obchodama. Atmosféra je asi tak, jako, že si představuji, že jsem se objevil někde ve středověku, možná ještě, jako, ještě někde daleko předtím. A je to hrozně zvláštní, moc se to asi nedá popsat. Já jsem jenom prostě tam projížděl na tom kole a jenom jsem jako žasl a díval jsem se z každé strany na druhou stranu a snažil jsem se nějak jako absorbovat do sebe tu atmosféru, která jako pro mě byla daleko silnější, než jít na nějaký turistický místo, který pro mě jenom je prostě pozlacený a aby to vypadalo, jako jak to vypadá.

0: Indické postřehy Tomáše Lanči plní dnešní vydání týdeníku Za obzor. My jsme zatím vlastně mluvili pořád o těch obecných věcech. Kdybychom to teď na chvíli vzali chronologicky, tak už jsme zmínili to, že po příjezdu do Indie si prošel školením, aby zvěděl, že Indové nestojí ve frontě. Co následovalo potom?
1: Potom jsem jeden měsíc ještě strávil v městě Pune, což je asi 70 km od Bombaje. Tam jsem byl jako kdyby v té centrále té misijní organizace a pomáhal jsem jim s nějakou grafikou. A po měsíci jsem následně odjel už do Dílí, což byla ta moje jako finální destinace, kde jsem měl ten zbytek toho roku být. Zde jsem opět pracoval jako grafik v jednom nakladatelství, kde vydávali křesťanské knížky a já jsem tudíž připravoval ty knihy pro tisk, takže jsem jak sázel všechny texty, tak jsem i tvořil ten přebal a všechno okolo. A to bylo mojí náplní té práce, jako připravit tu knihu pro tisk.
0: V jakém jazyce se ty knihy tiskly?
1: Většina bylo v angličtině, ale měli jsme i některé knížky, co jsem dělal, tak byly v hinštině. Dělal jsem několik přebalů pro hindické knížky. Sazbu textu jsem dělal jen jednou pro tu hindickou a po té zkušenosti jsme usoudili, že to není vhodné, že tím jako prostě zabiju moc času místo toho, aby to dělal někdo, kdo tomu rozumí. No.
0: Na to jsem se přesně chtěla zeptat, jaké to je pracovat s jazykem, který absolutně nic, žádný dotek, prostě jenom soubor znaků.
1: No tak je to zvláštní, ale zas na druhou stranu, já jako i když třeba jsem dělal někdy nějaký plakáty nebo různé věci, tak já se až tak jako nedívám. U té knihy samozřejmě to je o něčem jiným, tam se vždycky zeptám, o čem ta kniha je, abych potom mohl vytvořit ten obal, aby ten obal už popisoval vlastně, o čem je ta kniha. Ale třeba když si dívám jenom na ten text, tak se nedívám na něho, jako co je v něm, spíš se dívám, jak to vypadá formátování. Takže proto mě až tak nezajímá jako obsahově, co ten název říká, spíš mě zajímá, jak je posazený a jestli to je na středu nebo cokoliv dalšího. No.
0: To je hinština psaná, co mluvená, jak na tebe působila?
1: Já jsem se tam tak nějak jako učil, měl jsem jednoho Inda, který jsem s ním probíral nějaký základní slovíčka nebo tak, ale moc mi to nešlo, asi nejsem moc jazykově nadaný, svoji angličtinu jsem se učil víc než polovinu svého života a do té doby, než jsem dojel do Indie, tak to byla víceméně jenom nějaká informace uložená někde v mozku, až vlastně v Indii jsem hodně se zdokonalil v mluvené angličtině. To i samo o sobě říká právě to, že já jsem až tak nebyl nucen mluvit hindsky, takže já jsem po většinu času mluvil anglicky, takže jsem nebyl tlačený do toho, abych mluvil hindsky, ale něco jsem se naučil, samozřejmě, když člověk jde do nějakého obchodu, chce si něco koupit, tak takový ty základní fráze, jako že chci tohle a chci tamto a kolik to stojí a jak se dostanu tam a takový nějaký základní otázky, no.
0: S dovolením ještě neopustím jazykové okénko, tohle bude dotaz úplně z hlouby mého srdce, tím, že ty kořeny i češtiny jsou kdesi hluboko u Gangy a ty indoevropské základy tam prostě jsou. Dá se v hindštině najít něco takového, co by úplně vzdáleně připomínalo něco z češtiny, anebo už je to skutečně za ta staletí úplně jinde, takže je to úplně diametrálně odlišný jazyk?
1: Já myslím, že asi nejvíc, kde se to zachovává, tak jsou jako kdyby číslovky a tady tyhle ty hodně jednoduché základní věci. Takže v číslovkách jsou určitý číslovky, které můžou znít podobně s češtinou. Co je nejvíc podobný, tak je asi výslovnost těch zvuků. Jako nemůžu říct písmenek, protože oni mají jinou abecedu, ale ty zvuky mají vlastně stejný. Nebo mají něco navrch a něco míň, zas na druhou stranu. Spoustu zvuků je prostě stejných, takže třeba r, což čeština je tím známá, jakože třeba pro Američany to je hodně těžký, tak prostě hinština má to stejný tvrdý R, ale naopak mají třeba ještě další R, který je spojený s jako kdyby trochu s L, takže to zní jako R, takže toho mají třeba víc, ale zase třeba nemají takový ty měkký jako D, T a tak, ale myslím si, že třeba osobně jsem měl jako právě výhodu v tom jazykovým se učit ty slova i třeba i právě slyšet, protože oni taky mají třeba dlouhý a krátký samohlásky, což třeba zase opět v angličtině vůbec se neřeší, že tím, že jako člověk má tohle ve svém mateřském jazyce, tak si toho všímá, když by to neměl, tak by to vůbec jako nechytil, že tam je něco dlouhýho nebo krátkýho, no.
0: Když jsi jel do Indie a pracoval si pak jako grafik, tak to si prostě ráno vstal, jel si na kole do práce, seděl si za počítačem, pak si to zabalil, šel si domů a takhle si pracoval od pondělka do pátku a o víkendu si přemýšlel, co dál, nebo jaká byla vlastně náplně tvého všedního dne, tvého obyčejného života?
1: průměrově ano, všední den byl o tom, že jsem ráno vstal, potom jsem na kole odjel do práce, tam jsem pracoval 8 hodin nebo kolik a pak jsem se vrátil domů, ale protože jsem tam nechtěl jenom dělat nějakou takovou práci, která jako bych do jisté míry mohl dělat i tady a posílat ty výtvory jako do Indie, tak už tím, že jsem jel do Indie, tak jsem měl touhu pomáhat ve slamu, což s takovým božím vedením se podařilo. A tudíž každé pondělí jsem jezdil do slamu, jednoho z mnoha v Dílí, a tam jsem pomáhal s dětskama, a to tím způsobem, že jsem vedl takovej výtvarně kreativní kroužek nebo hodinu. Těžko říct, jak to nazvat, ono tam celý ten koncept té školy jako je dost odlišný od toho, co jako my jsme zvyklí. Takže to byla další náplň, nějakým způsobem v těch dětech rozvinout nějakou kreativitu, což jsem zjistil, že byl větší výzva, než jsem očekával, protože v takové určité, nevím čím moc to je jako daný, ale vůbec v takové té indické povaze je spíš zakódovaný jako dobře skopírovat, ale nemyslet víc, než jako už je jako daný. Myslím si, že asi k tomu ty děti nejsou jako nějak vedení. Jak si člověk představuje, že děti mají hroznou fantazii, tak oni možná do jisté míry mají, ale zase nechcou jako vystoupit z nějakého, být originální, že to vlastně se ani jako tam moc jako nevedou, jako kdyby děcka k tomu, aby byli originální. Spíš jsou pochváleni za to, když se naučí přesný postup, jak se to má udělat, než že by vymysleli jako jiný postup, jak tu danou věc vyřešit.
0: Jak vypadá slam v Dílí?
1: Opět asi vypadá jinak, než si my představujeme. My většinou známe takové ty úplně katastrofální fotografie, kdy jako je to úplně hrozný a více mi se to ani nedá nazvat dům. Ten slam, kam jsem chodil já, tak domy povětšinou, zase ne všechny, byly tam některé, které vypadaly hodně jako mizerně, ale povětšinou to byly normálně zděné budovy s tím, že střecha byla tvořena z takového toho vlnitého plechu. Spíše to jako slam je místo, kde žijou lidi, kteří jsou chudí a kteří tudíž jsou i na okraji společnosti, a tím, že i tam je ten kastovní systém, tak vlastně ostatní lidi o ně nějak nejeví moc extra zájem, protože jsou prostě v nižší kastě. Samozřejmě tam špína, jsou prostě odpadky před barákama a je to, když to člověk porovná s našima domama, s našima ulicema, tak je to hodně jako chudá čtvrť, ale není to zas až tak chudý, jak si většina lidí představí. A ono to hodně je daný teda tím, nevím, jak je to v ostatních městech, ale je to hodně daný tím, že v Dílí i jako vláda na to tlačí, aby se tady tyhle ty echt hrozný slamy jako vylikvidovaly, a do jisté míry i násilnou silou prostě ty lidi vystěhovávají a budou tam něco jiného.
0: Možná bychom mohli objasnit princip, už tady několikrát padla zmínka o kastovním systému. Jak se promítá do indického života a co je vlastně jeho podstatou?
1: Než jsem odjel do Indie, tak jsem se o to zajímal. No potom, když člověk v Indii je, tak mu přijde, že to tam není, že jako si toho jako na první pohled ani jako nevšimne, že si říká, že všichni jsou si do jisté míry jako rovnocení a že to je všechno jako v pohodě. Ale je to tam zakódovaný určitým tak způsobem jako spíš možná skrytě, tak už jak jsem popisoval, že jako jsou prostě určitý lidi a o nich se jako nepředpokládá, že budou dělat nic víc, a oni sami od sebe ani nepředpokládají, že budou dělat něco víc. Takže oni prostě se narodí do určité pozice a v té pozici prostě žijou celý život a nesnaží se jako, a nevím, být úspěšnými manažery nebo něco, když se prostě narodili do kasty, kde jako jejich cílem je zametat ulice. Nehledají něco jako víc, pro ně to je jako daný, že s tím nic jako nemůžou udělat, takový určitý, možná by se dalo říct nějaký nihilismus nebo něco. Ale na druhou stranu, jako oni si nemyslí, že jsou v tom svázaní, nebo prostě oni jsou v tom tak jako svobodní, jakože oni jako si nepředstavují, že by mohli něco víc. Pro ně to je to dostačující. Takže jsou jako spokojení s tím.
0: Takže si nesní americké sny, jak tady v té euroamerické kultuře je obvyklé, když se člověk narodí a jeho rodiče mají výuční list, tak základ je, aby dítě vystudovalo vysokou školu a dostalo se někam výš.
1: Určitě je spoustu mnoho Indů, kteří mají tenhle ten sen, že chcou prostě, zvlášť ta Amerika je pro ně takový sen, jako že by tam chtěli, aby jejich děti a následně třeba i oni jako žili. A ono se to i dost masově jako děje, že spoustu Indů prostě studuje tvrdě a dělají všechno pro to, aby mohli se dostat do Ameriky. Ale opět je to je to určitá vize takových těch jako lidí, kteří jsou na nějaké úrovni, je to nějaká prostě střední třída nebo bohatí lidi. Nemůžu to říct jako úplně, jestli to tak je, ale řekl bych, že takový ty lidi, kteří jako žijí jako na dně společnosti, tak jejich vize je spíš jako přežít ze dne na den. A oni ani jako kdyby nedokážou plánovat, co by třeba udělali za 5 let. Jejich vize je teďka dnešní den a zítřek, jestli mám dost peněz do sídla, a to, co bude za 5 let, to pro ně je něco, co jako třeba se ani jako nedožijou, takže oni nemají takový jako vize a plány.
0: Pořád tady mluvíme o tvém pobytu v Indii a pořád tam je to zastřešující, totiž, že jsi tam jel na misii. My už jsme mluvili o té tvé obyčejné práci, o tom, že jsi chodil do slamu, ale teď byl tam někde prostor v průběhu těch dní, aby s lidmi mluvil o tom základním důvodu, proč tam vlastně jsi, tedy o tom, že jsi křesťan, kdo pro tebe je Bůh, co to znamená ve tvém životě?
1: Tak pro mě to bylo dost tak, jako by se dalo říct asi volně, že když člověk někoho potkal, s někým se skamarádil, tak to bylo tak jako, že jsme se prostě bavili a když je člověk křesťan, tak nevěřím tomu, že to může v sobě udržet a takže to prostě musí se někdy provalit, ať bych chtěl nebo nechtěl. Nebylo to nějakým způsobem, že bych prostě někam třeba šel a lidem bych tam jako kázal evangelium, ale bylo to víc na té úrovni těch přátelských vztahů. Takže jsem párkrát jako kdyby se bavil s lidma o tom, co to pro mě znamená být křesťanem, což pro ně asi mnohdy právě bylo dost zarážející, protože oni mají dost jako zkreslenou představu. A dost taky s takovým zažitým věcí je to, že mnoho hinduistů přijímá Ježíše jako dalšího boha a nedělá jim to problém prostě si ho přidat do toho oltáříku a mít tam další fotku, kterou prostě uctívají. Takže tam pak je jako další výzva v tom smyslu jim to vysvětlit, že jakože to takhle jako nejde fungovat, protože jako Ježíš sám o sobě říkal, že on je ta jediná cesta. Takže pokud ho chcou opravdově uctívat, tak buď se musí zříknout toho všeho, nebo prostě to nemá význam, že ho uctívají. Takže myslím si, že jsem párkrát i tohle to mohl tak nějak někomu sdílet. Ale je to moje, jako ta, v tomhle smyslu to pro mě bylo vždycky víc na té přátelské úrovni, že to nebylo jako, že bych šel za někým úplně neznámým.
0: A pak je tam taky ta rovina toho, co takový pobyt přinese tomu člověku samotnému, protože to se často říká, že ten, kdo chce pomáhat, taky mu o to víc pomůže, no, protože se něco stane s ním, něco zažije, zakusí, něco se v něm promění. Stalo se to i tobě?
1: To je dobrá otázka, protože já si po tom roce uvědomil, že Bůh mě tam především poslal k tomu, aby změnil něco ve mně, aby změnil můj duchovní život. A to docela dost drastickým způsobem, asi by se dalo říct, kdy jsem vlastně poprvé v životě, což je jako taková možná dost hanba, nebo stydím se za to, ale už jsem měl odpuštěno i za to, že jsem nikdy jako kdyby neprahnul potom být jako s Bohem o samotě. A to bylo něco, co tím, že jsem odřízl všechno v historii, prostě tady v České republice odřízl jsem kamarády, odřízl jsem všechny vymoženosti, odřízl jsem všechny rozptylovače a všechny tyhle věci, tak to se v mém životě projevilo tím, že jsem jako kdyby začal znovu a mohl jsem si znovu nastavit, co pro mě je důležitý a tím, že jsem ani neměl jako jak trávit čas, tak jsem prostě automaticky si vzal Bibli a četl si v Biblii a modlil se a stalo se mě to víc takovou, jako, nechci říct rutinou, protože to se většinou na to dívá tak jako hanlivě, ale do jisté míry jo, protože se to stalo víc jako součástí mě samotného, že to, že si čtu z Bible, je pro mě v současné době daleko víc potřebný a jako kdyby přežívám na tom, než třeba před tím, než jsem odjel do Indie. Takže tohle to pro mě bylo asi zvláštní zjištění, když jsem zjistil, že Bůh mě tam poslal právě proto, že chtěl obnovit můj vztah s ním.
0: Podařilo se ti tohle, co jsi v Indii našel, převést sebou do Evropy, do té necudné, zkažené, křesťanské, jak si Indové myslí?
1: Je to rozhodně velikou výzvou nebo zkouškou bych to nazval pro mě, protože se samozřejmě vrátily všechny ty věci, které jsem tady měl. Pro mě především největším rozptylovačem času je počítač. Takže samozřejmě je to velikou výzvou v tom pokračovat dál. Na druhou stranu asi si uvědomuji, že to je něco, kdy právě ty zkoušky jsou dobrý k tomu, aby se osvědčila ta naše vytrvalost a trpělivost, že to není jenom o tom, tak jo, je to jednoduchý, tak to dělám, ale právě v těch těžkostech se projeví to, jestli to opravdu chceme nebo nechceme. Takže je to těžší než findy, samozřejmě. Mám i problém, jak jsi samozřejmě zmínila, mám problém s tím, jak se třeba ženy oblékají a tak. Ale naopak se na to snažím právě dívat, tak bych to nazval asi jako s boží milostí, že možná Bůh ukázal něco mně, trvalo to rok, znamenalo to odjet do Indie a všechny tyhle ty věci. A proto nemůžu být v té pozici nějakého soudce, nějakého prostě moralizátora, který jako říká tohle smíte a tohle nesmíte, protože Bůh mě provedl něčím, ukázal mi něco, co ty lidi ještě neviděli a musí třeba něčím dalším projít. Spíš je to tak, že možná se za to víc modlím, možná mám to třeba víc na srdci, ale je to tak, že si uvědomuji, že to nemůže být ze mě, že to bude jako z boží milosti, že se něco třeba změní.
0: O Indii mluvíme dnes v týdeníku Za obzor s Tomášem Lančou. Tomáš je pravidelnou součástí těchhletěch pořadů, bývá okénko věnované jídlu, což uznej nemůžeme v rámci Indie minout. A přiznám se, že dost čekám, jak budeš popisovat všechna ta šíleně ostrá a neuvěřitelně pestrobarevná jídla. Takže jaká je indická kuchyně?
1: Indická kuchyně je hodně rozmanitá. Vybavuje se mě hnedka, když se mě někdo ptá na jídlo, tak si hnedka vybavím jednu otázku, kterou se mě ptali moji kamarádi. A pro mě to je i takovým určitým popisem Indie. Je to, když se mě ptali, co je jako národní jídlo Indie. Já jsem jim řekl, to je špatná otázka. To je něco, jako kdyby vy jste se zeptali, nebo jako já bych se zeptal, co je národním jídlem Evropy. Taky mě nemůže nikdo říct, jo, tohleto nebo tohleto. Takže v Indii to záleží, jako kde člověk je, jestli je na jihu, na severu, na severovýchodě a teď ještě jednotlivý dílčí oblasti mají za svoje speciality a svoje jídla a svoje různé vychytávky, ale rozhodně jídlo jako takové je velikou součástí celé té kultury indické. A víceméně, když se člověk se s někým dá do rozhovoru, tak pokud se baví o jídle nebo o Bollywoodu nebo o kriketu, tak tyhle ty tři témata vždycky jako fungují. A tím, že i samozřejmě tam žijou různé nejenom kulturní historické skupiny, ale i třeba náboženské, jako muslimové a hinduisti, tak i ten jídelníček v tom smyslu je jiný, že muslimové mají jiné jídla než hinduisti. Hinduisti mají víc zeleniny, když i to není až tak pravda, jsou místa, kde hinduisti jí hodně maso, ale jsou zase naopak místa, kde hinduisti nejí maso, takže je to takové jako zvláštní. A naopak zase muslimové jsou hodně postavení na mase a na takových jako masových jídlech. Ta rozmanitost jídel v Indii je nepřeberná a nedá se říct, jako, že toto je teda indická chuť. Dá se říct, že co je pálivý, to je indický, to jo, ale to je asi tak jako jediný.
0: Na Bollywood tak kriket se určitě ještě dostane, ale já bych ještě ráda chvilku zůstala u toho jídla, protože možná je na čase, abychom zbořili jeden základní mýtus, totiž mýtus jménem curry.
1: Ano, je to jeden velký mýtus o koření curry, což u nás samozřejmě je směs koření. Dokonce teď jsem si četl jedno koření, co jsem si dovezl a tam bylo v angličtině napsané not curry powder, takže to není jako curry prášek nebo koření, což znamená, v Indii jako nemají koření curry. Pro ně, když se řekne curry, tak to je příprava jídla. Takže můžete mít rybí curry, můžete mít kuřecí curry a je to způsob, jak se to dané jídlo jako připravuje. Není to koření. A takže osobně nevím, z čeho jako vycházeli dané osoby, které vytvářely tady naše curry, co se tady jako my používáme, ale v Indii taková směs koření neexistuje. Myslím si, že ani chuťově se to nedá jako k něčemu nějak moc přirovnat. Tím, že to není pálivý, tak to není indický ani. Mají tam koření, které se jmenuje haldy, myslím, že v češtině je to kurkuma nebo něco takového, což je ten žlutý prášek, který je největší asi součástí toho curry. Ale oni to používají v kombinaci s dalšíma kořeníma, nikdy to nepoužívají jenom samostatně, takže taková ta chuť curry, kterou my tady máme, tak vlastně se do jisté míry ani v Indii nedá najít.
0: A ještě do třetice jídlo už naposledy, slibuju. Tvé oblíbené, něco, co ti zachutnalo, anebo naopak něco, před čím bys chtěl varovat, abychom se toho vyvarovali, tohle rozhodně ne?
1: Já asi jsem si oblíbil ty různý zeleninový jídla, protože toho by se člověk možná rád vyvaroval, je to, že když oni připravují nějaký maso jako jídlo, tak oni to nikdy nevykostují, ani to nějakým způsobem extra nepřipravují. Oni prostě vezmou třeba to kuře a rozsekají ho na ty části a hodí to a uvaří to. Jo. Takže potom člověk tam má spoustu kostí a různých šlách a všech tady těch věcí, které jako oni většinou třeba i taky jí. Jo. Takže člověk, když se nechce dostat do nějakých extra jako problému, že když je třeba pozvaný nebo něco, tak když si člověk vezme méně masa, tak to udělá, protože toho nemusí jíst spoustu tady těch věcí, na kterými nejsme zvyklí jíst. Ale zase na druhou stranu určité způsoby přípravy masa v tom muslimském jídelníčku, tak ty rozhodně stály za to a bylo tam jedno jídlo, které se jmenovalo, myslím, nihari, což je, jestli se nepletu, jehněčí, který je vařený na pomalém ohni celou noc. A je to v takové jako omáčce, když to člověk jí, tak se to více mě jenom rozpadá. A ještě takovou, co bych chtěl zmínit okolo jídla, když už to byla poslední otázka na jídlo, taková zvláštní věc, která mě to jste mi jaký překvapila, je to, že lidi, když mají tohleto jídlo, tak jako přílohu mají rýži, na jihu mají rýži a na severu mají takový jako placky nekvašený, nebo jak bych to nazval, oni tomu říkají roty nebo čapáty a mají tomu spoustu různých dalších milion názvů, protože si spoustu způsobů, jak to připravit a v různých pecích a v různých pánvičkách a tak dále. Každý má trošku jinou chuť, velikost, tvar a tak.
0: Jak je v Indii vidět dědictví toho, že to byla anglická kolonie? Padl tu kriket, ale to určitě není jediný odkaz anglické kolonizační doby do současnosti.
1: Kriket, asi jako každá kolonie britského impéria, nebo co to bylo, tak je velikou součástí a je až tak velikou, že každé malé dítě prostě je tak velkým fandou do kriketu, že to hrávají na různých místech a je to pro ně takovou nedílnou součástí života, že to ani si nedokážu představit, jak to tam ti Britové jako rozjeli. A nejslavnější lidé jsou prostě kriketoví hráči a tak dále. A další překvapující záležitostí pro mě bylo to, že jsem si vždycky myslel, že čaj takový, jaký tam je, takže to už tam bylo dáno dávno historicky a že to Indové pili vždycky a ono to do jisté míry tak je, ale opět ten největší rozmach a to, proč se to tam pije nyní prostě dvakrát denně a každý to má jako za určitou věc, kterou prostě každý den musí udělat, tak opět tam prostě rozjeli Britové a takovou tu masovou produkci čaje to tam rozjeli Britové, no.
0: Ten základní záchytný bod, který máme s Indií spojený, co se týče historie, tak je patrně postava Gandhiho, protože velkofilm o Gandhím se nedal minout, dotknul se v podstatě každého v průběhu života. Je Gandhi tak velkou postavou taky v Indii? Je tam stále vnímán jako ten otec zakladatel?
1: Je vnímám hodně jako důležitá osoba, dokonce až tak, že na každé bankovce je prostě vyzobrazen Gandhi. Pro ně je to člověk, který jim přinesl svobodu. V soudobé historii je to pro ně největší osobnost a víceméně každý k němu tak nějakým způsobem zhlíží. I tím způsobem, jakým on toho docílil, je prostě pro Indii vlastní. Na druhou stranu, v Indii je větší korupce než u nás. A to nejen ve vládě, ale jako v širším měřítku. Takže jako na jednu stranu Indové k němu vzhlíží jako prostě k tomu ideálu, ale na druhou stranu to ve svém životě nějak jako nežijí, nebo těch, kteří jako by si řekli, tak jo, budu žít jako on, tak tam jako je jako šafránu.
0: Pak to byl ten Bollywood, na ten rozhodně taky nesmíme zapomenout. Asi musíme pominout Milionáře z Chatrče, protože předpokládám, že bollywoodské filmy té klasické produkce jsou ještě trošku jiné než tenhle ten film. Viděl jsi nějaký takový ten úplně klasický indický bollywoodský kasovní trhák?
1: Je pravda, že jednou jsem se bavil s někým o právě Milionáři z Chatrče a říkal jako, že nechápe, proč to byl takový jako trhák prostě na západě, že to je jako normální film víceméně. Já jsem mu se snažil vysvětlit, že pro nás to právě normální není, že pro nás to popisuje něco, co pro nás je dost zvláštní. A tedy k Bollywoodu viděl jsem Myslím si, že jeden nebo dva jenom tedy, což je zvláštní, když jsem byl v Indii jeden celý rok, ale viděl jsem jeden takovej právě už novější bollywoodský film, kde už tedy není vidět tak, jak si to známe z těch starších bollywoodských filmů, kde jako většinou je to romantické, kde je nějaký prostě pár, žena a muž, a teď oni tam nějak jako se snaží něco a mezi tím najednou, když už má dojít k tomu třeba, aby se aspoň políbili nebo něco, tak najednou začnou tancovat a schovávat se za stromy a hrát takovou schovávanou a všechny tyhle věci. Vyloženě takový film už asi se neprodukují, i když ono těžko říct, protože se jich produkuje takový masa, že jo, víc než v Hollywoodu, tak asi těžko říct procentuálně, ale minimálně do těch kin se nedostávají až tak tyhle ty filmy, takový ty tradiční, kde jakoby ještě tancovali a zpívali. Ale na druhou stranu v těch filmech ještě stále, i když je to nový film, který je prostě populární a všechno, tak ještě v nich přetrvávají taková jako videoklipová sekvence, kdy jako hrají jenom hudba, nikdo nic neříká a víceméně tam ani není zvuk toho videa, je tam jenom ta písnička a prostě se tam něco hejbe. To je taková část jako určitá, většinou romantická, protože většinou ty písně jsou o tom, že zpívá muž a žena a teď oni si nějakým způsobem vyznávají lásku. Taková ta část tady té romantické a nějaký tady ty písně, tak to tam přetrvává, ale víceméně to, že by tam tančili, tak to už až tak extra v tom není, no.
0: Asi si celou dobu, co jsi byl v Indii, co jsi žil v Dílí, neseděli jenom u počítače v Dílí nebo nechodili jenom do slamu. Měl jsi možnost taky cestovat?
1: Měl jsem možnost párkrát cestovat. Možná by někteří lidi řekli, proč jsem necestoval víc, když už jsem tam byl. Já na druhou stranu jsem tam nejel zatím, abych tam cestoval, ale i z takového nějakého zdravého rozumu je dobrý si dát dovolenou a prostě si odpočinout, to člověk potřebuje. A i můj šéf práci mě více mě k tomu jako vyzval, abych už někam odjel. A protože já mám rád hory, tak jsem jel do hor, jel jsem na sever k městu Rishikesh, což je takové hodně posvátné místo. Je tam spoustu těch míst, kde jako lidi si můžou jít do té vody a teď jako se tam koupají a tady ty všechny rituály vykonávají. Ale my jsme se moc nezdržovali v tomhle městě a ani jsem zatím neměl nějakou touhu se tam zdržovávat. Takže jsme vlastně jenom projeli a jeli jsme hnedka do hor. Jednu noc jsme spali u takového jezera v horách a další den tedy jsme měli naplánovat jaký výšlap na nejvyšší položený chrám na světě, což na vrchol jsem teda se dostal jenom já a jeden můj indický kamarád. Byl jsem tam ještě s dalšíma třema Indama, což byli kamarádi toho mýho kamaráda ode mě ze sboru z církve. V rámci tohohle výletu bylo hodně zvláštní pozorovat, protože pro ně to byl první kontakt se sněhem, takže bylo hodně zvláštní sledovat, když jako jsme šli a teď najednou tam byl takový ten už jako jenom kus ledu a rozmrzlý jako sníh, takový, co už ani nepovažujeme za sníh, ale ještě se z toho třeba z vršku dá udělat nějaká koule nebo něco, tak oni jako hnedka nadšeně, to je sníh, a já jsem říkal, jo, jo, to je sníh. Potom, když jsme šli na ten vrchol tam s tím chrámem, tak tam pak už bylo jako metr a půl sněhu, tak to si už potom vydováděli na sněhu dostatečně, různě se klouzali a tak. Ale bylo to srandovní prostě sledovat 25-letý, jak si tam hrajou jako 8-letý děcka na sněhu. No.
0: Co indické Vánoce? Slaví vůbec nějaký takový svátek?
1: V Indii Vánoce se nějak extra neslaví. Jedině křesťani v Indii slaví Vánoce, jinak Indové jako takový Vánoce neslaví. Mají jiný svátek, který je, teď jsem přesně zapomněl kdy, ale někdy říjnu, myslím, říjen, listopad, tak nějak tam. Jmenuje se Diwali a víceméně ten svátek v historii býval jiný, ale tím, že tak jako je dost ovlivněný tím vánočním Vánoce víceméně, jak tady lidi uctívají, tak taky není to až tak jako o tom, o čem byste měl uctívat. Takže i v tom svátku indickým Diwali dávají ty světla, na baráky dávají, nemají teda stromeček nebo něco takového, ale je to o tom taky, že kupují dárky a dávají to lidem, i když to v historii vůbec jako kdyby nebylo a bylo to o něčem jiným a už jsem aj zapomněl o čem. A myslím si, že většina, jo, že se z toho stal takový víc jako komerční záležitost. Ale je třeba jako právě zvláštní, že když by si člověk třeba tam chtěl koupit vánoční světla, tak u nás klasicky se to kupuje v období Vánoc, ale v Indii samozřejmě v období Vánoc nikdo Vánoce neslaví, nebo většina lidí, že on Vánoce neslaví, takže kdy jedině se dají koupit vánoční světla, tak jsou právě v období toho svátku, který je nějaký 2-3 měsíce předtím.
0: Jak vypadal život církve, do které se chodil? Byl hodně rozdílný od toho, co známe tady z Evropy?
1: Já jsem chtěl navštěvovat církev, která by byla menší, víc taková jako rodina, už z toho důvodu, že jsem chtěl tam navázat nějaký vztahy a nebýt jenom nějakým účastníkem a posluchačem a konzumentem. A proto jsem chvíli hledal, než jsem našel menší sbor. Takže třeba první sbor, co jsem navštívil, tak se jmenoval Daily Bible Fellowship, kde oni měli 4 zhromáždění, 1 v sobotu a 3 v neděli. Na každém z tom zhromáždění bylo tak asi 300 lidí, řekl bych. Takže jako velký sbor, hodně anonymní. Já osobně jsem nechtěl být účasten nic čeho takového ohromného, takže jsem tam ani už se nikdy nevrátil. Ale potom mě někdo právě poukázal na tady na menší církev, která byla i poblíž mého domova. Neřadilo se to k žádné denominaci, bylo to takový jako nezávislý, by se dalo říct, nezávislý křesťanský sbor. A ten sbor vypadal tak, že byla to větší místnost, bylo to normálně v nějaké budově, pohovky okolo stěn, uprostřed byly naskládané polštáře, takže lidi seděli na polštářích, většinou starší lidi seděli na těch pohovkách, protože pro ně třeba není tak příjemný sedět na zemi. Takže celá ta atmosféra je taková víc jako rodinná, když už lidi sedí na zemi. Taky ideálně bych chtěl chodit do církve, která by byla jako plně indická, jako i tím způsobem, jakým by ta bohoslužba fungovala. Ale to bych samozřejmě tomu nerozuměl, protože hindsky jsem se ani po tom roce nenaučil natolik, abych jako rozuměl takovéhle věci. Proto tenhle ten sbor víceméně byl v angličtině a potom překládaný do hindštiny, protože to bylo tak půl na půl, kde jako polovina lidí mluvila anglicky a polovina hindsky.
0: My už jsme tady mluvili o takovém tom různém vnímání, které může člověk mít i směrem k Bohu. Je to indické vnímání jiné než naše? Mají třeba jiné důrazy?
1: Asi trochu jo. Řekl bych, že jsou víc takový jako charismatičtější. Možná to tak soudím z toho sboru, do kterého já jsem chodil, byl víc jako charismatický. Ale na druhou stranu ten kazatel říkal, že nechce být charismatický sbor, protože sám chodil do nějakého a potom říkal, že prostě tam se rozjížděly věci, které nesouhlasil s nima. Ale na druhou stranu jako oproti třeba sboru, do kterého chodím já, do baptistického, tak to bylo o dost jako charismatičtější. A určitě, když se člověk dívá, na co je kladen důraz, tak jsou určitý jiný jako důrazy, třeba takový ten první viditelný je to, že třeba když u nás se zpívají a hrají nějaké chvály, tak většinou je to třeba, já nevím, 5 písniček a do toho sboru, kam já jsem chodil, tak to byla jedna písnička, která prostě byla dlouhá s tím, že tam byly určité mezery, do kterých, v kterých se lidi modlili nebo dokonce třeba i skládali svůj jako text, který zpívali Bohu. Takže v tomhle smyslu to bylo jako kdyby dost třeba jiný, jako ten postoj, jako chvále Boha skrze hudbu. Jinak potom byl jako kdyby normální studium Bible a tak, takže v tom ten koncept možná té bohoslužby byl stejný.
0: Když se řekne Indie, co tě napadne? Kdybys měl sestavit takovou mozaiku asociací, co by v ní nechybělo?
1: Tak pro mě Indie je různorodost, ve všech směrech, jak jazykových, povahových, kulturních, jídelních nebo stravovacích. Indie pro mě je do jisté míry taková příjemná jako naivitost. Indie pro mě je cudnost. Indie je pro mě i chudoba, ale i veliký bohatství, takže veliký kontrast. Indie je pro mě jak hory, tak i poušť, tak i pole, tak prostě cokoliv se dá najít. Takže opět rozmanitost. Indie je pro mě Indie, protože je to něco, co je originální a není nikde jinde na světě.
0: Takové byly indické postřehy Tomáše Lanči. Tomáši, díky za povídání, děkuju za to, že jsi nás do Indie zavedl.
1: Není zač.
0: Končí Týdeník za obzor, od mikrofonu se loučí Lucie Endlicherová.

Bylo 20 hodin. Jste ve společnosti Rádia 7. Od mikrofonu vám klidné chvíle u poslechu přeje Kateřina Hodecová. V této hodince programu vás pozvu k poslechu relace Doteky. V ní tentokrát americký kazatel Charles Stanley bude hodně mluvit o své mamince a jejím vlivu na náš život. Pořad zařazujeme právě proto, že dnes je Den matek. Každý jsme maminku měli nebo snad ještě máme. A tak je dobré poděkovat za výchovu, za starost, za veškerou péči, za to, že nás mají rádi způsobem, který je opravdu nenapodobitelný. Tady je několik písní, ve 8:45 nabídnu zmíněnou relaci Doteky.

Křesťané ze sboru ve Vsetíně, Zlíně a Vizovicích a skladba Mesiáš. Před námi je ještě píseň Dominiky Gurbalové nebo skupiny Adonai. Ti nás dovedou ke 8:45 a pořadu Doteky.

0: Vítejte u poslechu doteků pořadu Charlesa Stanleyho, který se svým biblickým vyučováním dotýká životu lidí. Dnes nám doktor Stanley představí svou maminku, která žila ve velké úctě Bohu. Svým příkladem vštípila lásku k Pánu Ježíši i autorovi těchto zamyšlení. Při poslechu tohoto vyprávění můžeme sami promýšlet, co svým jednáním i svými postoji učíme vlastní děti. Překlad Míry Markové čte Pavel Hromádka.
1: Rád bych vám dnes předal principy, které jsem viděl u své maminky. Předvedla mi je svým životem, takže o nich nejen mluvila, ale také je v praxi zcela samozřejmě používala. Proto se zcela přirozeně staly součástí i mého života a ovlivnili mě tak, jak bych si to tehdy ani ve snu nedovedl představit. Ale skutečně mě ovlivnili. Když se ohlížím zpátky, vidím, co jsme společně prožili a jak mi to všechno proniklo pod kůži. Jak mne to ovlivnilo a jak to na mne zapůsobilo. Jak to ovlivnilo to, čemu věřím a jak se rozhodují žít. Mohu říct, že moje maminka na můj život měla obrovský vliv. A doufám, že i vy všichni můžete říct totéž o svojí vlastní mamince, že to byl dobrý a bohabojný vliv. Uvědomuji si, že když myslíme na své milé a na to, jak ovlivnili náš život, je velice snadné si toho člověka idealizovat. A když o nich mluvíme, vypadá to, jako kdyby byli dokonalí. Ani moje maminka, ani žádná jiná nebyly a nejsou dokonalé. Ani žádný táta není dokonalý, ani žádný kazatel. Dokonalý člověk neexistuje, ale přitom na nás mají velký vliv. Proto bych vám dnes rád sdělil některé osobní věci o tom, jak mne moje maminka ovlivnila. Jak mne některé věci naučila. Jak jsem jiné zas pochytil, když jsem ji viděl žít. A jak v praxi zacházela se svým životem a pěstovala svůj vztah k Bohu i ke mně. Myslím si, že nad všechny ostatní zásady se tyčí princip číslo 1, kterého jsem si u maminky všiml. Je to její láska k Božímu slovu a píle v modlitevním životě. Maminka nikdy nebyla tak vytížená a nikdy nebyla příliš unavená na to, aby si vedle mne nemohla kleknout a na modlitbě tak pro mne stavět obrané valy proti ďáblovi. Maminky, nemůžete využít čas lépe, nemůžete ho lépe investovat. Bez modlitby nemůžete svým dětem dát dost, nemůžete toho pro ně dost udělat, aby to stačilo a aby se to mohlo srovnávat s modlitbou. To byl první princip. Druhá zásada je, že mne naučila odpouštět. Učila mne to tím, že mi sama ukazovala, jak se to dělá. Jejímu způsobu myšlení vládlo odpuštění. Co říká Boží slovo o odpuštění? Jak mám na křivdu reagovat? Ona vždycky odpouštěla. Dál, když myslím na principy, kterými tolik ovlivnila můj život, vzpomínám si na další. Tehdy bych to asi nazval jinak, protože jsem neměl tušení, co znamená vytrvalost, ale nikdy později už jsem nepotkal nikoho vytrvalejšího. Byla nesmírně cílevědomá. Kdykoliv se něco rozhodla udělat, pustila se do toho tak či tak. Byla jí naprosto cizí myšlenka, že by to mohla vzdát, že by to nemusela dodělat, že by od toho mohla odejít nebo že by se na to mohla vykašlat. Bez ohledu na situaci byla přesvědčená, že jí Bůh dá potřebnou sílu. Vždycky v sobě měla tolik houževnatosti, že ať se dělo cokoliv, vracela údery života. Vždycky a za všech okolností byla k dispozici. Vždycky jsem ji sledoval, jak si poradí v různých situacích a okolnostech a myslel jsem si, Pane Bože, doufám, že jednou budu umět být také tak houževnatý a cílevědomý i rozhodný jako ona. Nikdy jsem ji neviděl, že by byla uspěchaná. Nebyla ten typ, ale byla velmi cílevědomá. Připomínala mi rozjetý tank, který nic nezastaví. Když se takový tank blíží, je lepší vyklidit pole, protože ona si rozhodně a za každou cenu prosadí, co si usmyslela. Nehádala se, nezmatkovala, nenechala se vykolejit ani kritikou, ani tím, co si kdo myslí, anebo co si nemyslí. To jí nedělalo starosti, ani co by se zanehet vešlo. Tady se jednalo jen o jedno, co je potřeba udělat a jak na to. Tohle jsem jednou viděl předvést dost bolestně. O velikonoční neděli se ráno chystala na bohoslužby a nerozsvítila si. Spadla a skutálela se ze schodiště zhora až dolů. Neviděl jsem ji sedět v první řadě, kde obvykle sedávala, a tak, když jsem šel ten den na oběd, Vešel jsem dovnitř a tam v kuchyni moje mamka stála u sporáku a vařila. Podíval jsem se na ní a řekl jsem: mami, co se děje? Odpověděla: ale celkem nic. To jí bylo podobné. Já jsem ale řekl: mami, něco se stalo. V tu chvíli se do toho vložil strýc Jack. Spadla ze schodů a narazila si záda. Odpověděl jsem: mami, my ten oběd doděláme, postaráme se o to. Ona však oběd dodělala, najedla se a nakonec jsme ji mohli odvést do nemocnice. Za žádnou cenu nepřipustila, abych přišel domů a zůstal bez oběda. Takovou rozhodnost bych u nikoho nečekal. Ale taková byla. Byla vytrvalá. Když řekla, že něco udělá, pak to také bude hotové. Bude to dobře a bude to včas. Bude to přesně podle jejího. Bude to. Pak myslím na další věc, kterou mi ukázala. A to byl duch služby. To znamená, že se vždycky pustila do toho, co bylo potřeba udělat. Když k vám přišla na večeři, chtěla pak sklidit ze stolu. Sice byla host, ale chtěla pak uklidit. A víte, jaký to přineslo výsledek? Kdybych dnes já přišel k vám domů, samozřejmě si uvědomí skutečnost, že jste mě nepozvali, ale tady je, čeho jsem si všiml. A lidé, se kterými jsem poseděl u stolu, vám to potvrdí. Z jakéhosi důvodu se mi po jídle chce vstát a odklízet nádobí. Teď jsem host a přitom mě něco nutká, abych pomáhal. Nějak se mi to dostalo pod kůži a když se najíme, chce se mi sklidit ze stolu. Dokonce i když jím v restauraci, je možné, že někdy někoho uvedu do rozpaků. V restauraci a ještě víc v kavárně. Když skončíme, tak začnu sbírat talíře a misky. Jsem vnitřně nastartovaný začít odklízet. Viděl jsem to dělávat svoji maminku. Vždycky chtěla odnášet ze stolu. Vždycky se pouštěla do všeho, co by mohlo druhým lidem nějak pomoct. Měla ducha služby. Předvedla mi, co takový duch služby znamená. Budete dávat, pomáhat, zaskočíte, cokoliv je potřeba. Není to otázka toho, jak to zasáhne vás. Nebylo možné to mamince nijak oplatit. Nemohli jsme jí to vrátit, nemohli jsme jí nic dát. Prostě jste jí museli nechat to udělat. Odměnou pro ni bylo vidět vás šťastné, spokojené, opečované a naplněné. To jí doopravdy potěšilo. Duch služby. Jak je to dnes jiné, když vidíme, jak se každý snaží jen něco získat pro sebe. Každý si přeje, aby ho ostatní obsluhovali. Co ale řekl Ježíš? Myslím na to, co řekl o tom být služebník ostatních. Že ani on nepřišel proto, aby mu sloužili, ale aby sloužil. Matouš 20:28. Moje maminka by vám všechny tyhle principy neuměla vyjmenovat. Neuměla říct, v Biblii je řečeno to a to. Protože taková ona nebyla. Protože když chodila do 6. třídy, jednou ráno nastoupila do školního autobusu a podívala se z okna. Viděla svou maminku, která nabírala vodu ze studně, jak se chytila za hlavu a posadila se. Moje maminka ihned z autobusu vystoupila a šla se postarat o svou maminku. Tu ranila mrtvice a umřela. Takže moje maminka se musela postarat o zbytek rodiny a vychovat sourozence. Nikdy se pak už do školy nevrátila, takže chodila jen do 6. třídy. Když se dívám zpátky, vidím, jak byla moudrá, přestože její vzdělání skončilo tak předčasně. Bylo to proto, že se spoléhala na Boha. Protože to bylo to jediné, co měla. A když myslím na to, jak Bůh v jejím životě pracoval, tak si nemohla pomoct a od samého začátku byla ve své podstatě služebnicí. To dokazovala svým jednáním za všech okolností. Pořád hledala, jestli by někomu nemohla nějak pomoct. Když se tedy dívám na všechny tyto zásady, myslím na to a říkám si: pane, jak moc nedosahuji toho, co jsem viděl dělat svou maminku. Jsem dost vzdělaný. Ona ze vzdělání dostala tak málo. A přitom byla v mnoha ohledech mnohem moudřejší. Měla v sobě mateřskou moudrost. Proč? Protože to byla skutečně zbožná a hluboce věřící žena. Protože Bůh byl to jediné, co měla, takže se na něj spoléhala, věřila mu a čekala na něj. Co vlastně dělala? Žila svůj život co nejlépe, aby byla takovou matkou, jakou věděla, že si jí Bůh přeje. A doufala a modlila se, že nějak na mne bude mít dobrý vliv. To mi řekla. Vyprávěla mi: jednou jsem šla kolem pařezu za naší stodolou, tam jsem se posadila a modlila se za tebe ještě předtím, než ses narodil. Prosila jsem za to, aby si tě Bůh jednoho dne použil. A tak, když dnes v neděli dopoledne sedává v přední řadě, usmívá se pro sebe. Když jsem se jako kluk zúčastnil muzikálů, které se pořádaly v době mých středoškolských studií, maminka sedávala v přední řadě. Prostě chtěla, abych věděl, že tam je. Proč? protože vždycky byla k dispozici, když jsem potřeboval povzbuzení. Když tak přemýšlím o principech, které mi svým životem ukázala a co mi tak proniklo do života, žila velice ukázněně. Jak už jsem řekl, někdy jsme bydleli v jedné místnosti, někdy ve dvou a jindy ve třech. Vždycky jsme bydleli v nájmu, nemohli jsme si nic víc dovolit. Ale žila nesmírně ukázněně. Nic nebylo rozházené. Neměli jsme drahý nábytek, ale vždycky u nás bylo čisto. Všechno bylo vždycky čisté. Maminka nikdy nenechávala nádobí ve dřezu a ani já to nedělám. Nenechávala věci různě tu a tam válet a nesčetněkrát jsem od ní slyšel seber si ty kalhoty a pověs si je. Nenechávám věci povalovat. Víte proč? Neodvážil bych se toho. Čas od času se mi to stane, ale když přijdu domů a vidím něco, co jsem předtím jen tak odložil, hned si vzpomenu na maminku, jak mi říkávala, hochu, pěkně si to pověs. Hluboce ve mně zakořenila pořádek, abych měl věci srovnané a abych nemrhal časem a úsilím. Dávat věci tam, kam patří. Ne vždycky to tak udělám, ale když se mi stane, že to zanedbám, vzpomenu si, co mi říkávala maminka. Ono je to totiž tak, že moje maminka mi řekla dost důležitých a nádherných věcí, takže pro mne výraz maminka říkala znamená vzácnou připomínku. Vždycky připravená, vždycky mírně v předstihu, velice ukázněná. Říkávala mi, vždycky si zkontroluj, jestli se ti boty pěkně lesknou, jestli nemáš zmačkané kalhoty, jestli máš rovně límeček, jestli máš kapesník, protože lidé na nic jiného nekoukají. No a tak se snažím z domova odcházet s nablízkanými botami, protože když nemají vysoký lesk a když nemám v kapse kapesník, cítím se provinile. Abych byl skutečně pravdivý, opravdu to tak cítím. Učila mne, abych byl spořádaný a ukázněný a přitom mi říkávala, buď to nejlepší, co jsi, vydej ze sebe to nejlepší a dělej všechno proto, ať vypadáš co nejlépe. Přesně tohle mi vždycky říkávala, i když jsem si bral montérky. Nemám na mysli džíny, které měly vzadu záplatu. Mluvím o montérkách. Buď to nejlepší, co si, vydej ze sebe to nejlepší a dělej všechno proto, ať za všech okolností vypadáš co nejlépe. Byla velmi ukázněná. A když dál myslím na to, co mi předvedla, ukázala mi úžasnou kvalitu povzbuzování. Vždycky mě povzbuzovala. Vzpomínám si, že když jsem chodil do školy, tak v prvních letech mé školní docházky jsem nebyl nijak zářivý žák. A protože moje maminka školu skončila v 6. třídě, nemohla mi nijak pomoct. Takže když jsem přišel domů a trápil se s domácím úkolem, říkávala mi, víš co, poprosíme Boha, aby ti pomohl. Někdy jsem si pomyslel, Bůh je moc daleko na to, aby mi pomáhal s úkoly. Víte, toužil jsem po nějaké pomoci, která by byla hned vedle mne. Ale ona vždycky říkávala, to zvládneš, bude to v pořádku. Vždycky mě povzbuzovala. Nespomínám si, a tady to nějak nepřikrášluji, říkám vám jen holá fakta, protože jsem si dnešní pořad předem dobře promyslel, abych neřekl něco nadneseného. Maminka mi nikdy neříkala nic, co by útočilo na moji osobnost nebo mé sebevědomí. Ani mě nikdy nijak jinak od ničeho nesrážela. Když jsem se chystal udělat něco nesprávného, řekla mi, že to není správné. Upozorňovala mne, to nemůžeš udělat, to není správné. Říkám ti, že tohle nemůžeš udělat. Ale nikdy mne z ničeho nesrážela jako člověka, jako osobnost. Vždycky mě povzbuzovala. Občas zapomínáme na moc povzbudivého slova. Myslím na to, jak někdy rodiče mluví se svými dětmi. Často to bývá s kritikou. Dospělí děti ponižují, strefují se do jejich sebevědomí a vědomí vlastní osobnosti, což je pro dítě ničivé a destruktivní. Nikdy na tohle nezapomenou. Já vám tady uvádím jen několik věcí, několik myšlenek z vlastního života, které mne silně ovlivnily. Uměla mimořádně povzbuzovat. A víte co? Když se mne dnes zeptáte, co mne dnes ze všeho nejvíc v mojí službě povzbuzuje, je to tohle. Chci vás povzbudit. Neuslyšíte mne něco nebo někoho odsuzovat či zatracovat, nebo mluvit proti tomu či onomu. Chci vás povzbudit. Jde mi o to, abych vás povzbudil k pochopení Božího slova. Chci vás povzbudit, abyste byli lidmi skutečně a hluboce zbožnými. Abyste se modlili. Chci vás povzbudit, abyste Bohu dovolili zjevit vám svou moudrost, známost a pohled na věci, abyste pochopili, že On ví, že právě tohle v životě nutně potřebujete. Chci vás všemožně povzbuzovat. Moje maminka tohle výborně uměla. Vložila do mne cosi, co chci předat každému, koho potkám. A mohu říct ještě další věc. Předvedla mi tím nejkrásnějším způsobem, co to znamená milovat bez podmínek. Viděl jsem to na tom, jak jednala s mým nevlastním otcem. Milovala ho bez podmínek ve chvílích, kdy já jsem toho vůbec nebyl schopen. Abych řekl pravdu, trvalo mi několik let, než jsem se přenesl přes to, jak s ní zacházel. Ale musel jsem se přesto přenést. Musel jsem za ním jít a promluvit si s ním. A moje maminka to všechno slyšela. Celá zářila, potom mne objala a řekla mi, jak je šťastná, že jsem se z toho dostal. Milovala mne bez podmínek. Nezáleželo na tom, co jsem vyvedl, do jaké situace jsem se dostal, ani v jakých okolnostech jsem se nacházel. Milovala mne bez podmínek a bez ohledu na všechno ostatní. Ono je to totiž tak, že ten největší dar, který svému dítěti můžete dát, je milovat ho bez podmínek. Protože jestli to tak bude, pak všechno, co jsem tady už zmínil, v tom bude obsaženo. Buď pasivně nebo cíleně, ovlivníte životy svých dětí principy, které nám Bůh v písmu dal. Proto bych teď velmi rád řekl osamělým maminkám, nevzdávejte to a unáhleně se nerozhodujte vdát jen proto, že si myslíte, že vaše dítě potřebuje tátu. Určitě si nechcete vzít kohokoliv jen proto, že vaše dítě potřebuje tátu. Chcete se vdát proto, že toho druhého milujete, že on miluje vás a navíc, že máte pokyn od Boha, abyste se vzali. Bůh může vychovat věřící děti i bez pozemského otce, když je to nutné a když je to jeho vůle. Ono se totiž pak stane to, že svoje děti naučíte záviset na Bohu. Právě tahle situace dítě přitáhne k Bohu. Když se dívám zpátky na svůj život, uvědomuji si, jak mne to k Bohu táhlo znovu a znovu právě proto, že jsem neměl pozemského tatínka. Tady jsem svého nevlastního otce nebral v úvahu kvůli tomu, jak zacházel s maminkou a se mnou. Přitáhlo mne to k Bohu. A to bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát. Osamělým maminkám bych řekl, máte těžký úkol, náročný, těžší než všichni ředitelé všech organizací na světě. Protože to, co děláte, je formování myšlení, srdce a charakteru dítěte ve světě degenerovaném, ve světě plném hříchu, zla a násilí všeho druhu. Všude na všech stranách číhá pokušení. Na vás leží obrovská zodpovědnost zosobnit svému dítěti, ukázat mu a naučit ho božím principům, když jsou jejich přátelé nevěřící a lákají je, aby se k ním přidali v jejich bezbožném jednání. A to je obrovský úkol. Přesto vás vyzývám, maminko, nevzdávejte to, nezabalte to, neodcházejte, nepřenechávejte svoje děti nikomu jinému. A nemyslete si, že se musíte za každou cenu vdát jen proto, abyste jim dali tátu. Každý kazatel, a i já bych vám mohl na tohle téma vyprávět příšerné historky. Napřed se velice dobře ujistěte, že víte, koho si chcete vzít, co je to za člověka. Poznejte jeho srdce, jeho původní prostředí, ze kterého vzešel, jeho duchovní stav. Zjistěte si o něm všechno ještě předtím, než si ho přivedete domů, aby vám pomohl vychovávat děti, které nejsou jeho. To je obrovská zodpovědnost. Je to natolik nebezpečné, že byste měli dávat veliký pozor na to, co děláte a jak to děláte. Také myslím na všechny vdané maminky. Jste šťastně vdané a máte skvělé muže. Něco bych vám chtěl sdělit. I když je táta silný a moc důležitý, maminka v sobě má něco, co je jako kotva. Tatínek může odejít a vy to zvládnete. Ale když odejde maminka, je to jako kdyby se pohnula kotva. Víte, co se stane pak? S tímhle se nikdy nevyrovnáte. Mně to trvalo několik let, než jsem po odchodu své maminky zase mohl na den matek kázat, protože jsem si myslel, že nezvládnu kázání právě ten den. Pro ten velký a nádherný vliv, který na můj život měla. Vám, maminkám, bych chtěl říct, jste požehnané od Boha. Nikdy do všech důsledků nedomyslíte vliv a dopad, který můžete mít na svět, když budete jednoduše poslouchat Boha a budete takovým příkladem, jakým věřící matka má být. Možná namítnete, ale já vůbec nejsem věřící a nevím, jak se to dělá. Proto vám to teď rychle povím. Jestli jste ještě nikdy neuvěřila Pánu Ježíši Kristu jako svému zachránci, můžete udělat následující. Vyznat, že jste hříšná, že jste zhřešila proti Bohu, že vás vaše hříchy od Boha oddělily a že ho potřebujete. Vyznáte skutečnost, že Ježíš Kristus, Boží syn, šel až na kříž a tam zemřel za váš hřích. A když na Golgotě prolil svou krev, plně tím splatil váš dluh za hřích. To, co pro vás Ježíš udělal, je vám kdykoliv k dispozici, na celou věčnost. Chvíle, kdy mu z upřímného srdce řeknete, Pane Ježíši, odpusť mi moje hříchy, spoléhám se na tebe, že mě zachráníš a že se tak stanu jedním z tvých dětí. Okamžik, kdy mu tohle řeknete, změní naprosto všechno. Změní se vaše věčná budoucnost. Duch svatý přijde do vašeho života a pomůže vám, vybaví vás proto, abyste mohla být takovou matkou a takovým člověkem, jakého si vás Bůh přeje. V tu chvíli totiž získáte Boží pomoc. Všemocný Bůh vám začne pomáhat, abyste mohla zdárně vychovat děti, které budou znát Boha. A není to o nic složitější, než jen poprosit ho, uvěřit mu, spolehnout se na něj a pak mu dovolit, aby ve vás a skrze vás žil svůj život. Co se pak stane? Vaše děti nesmírně ovlivní váš spravedlivý a správný život. A za tohle se pro vás modlím. Nebo jste možná tatínek. I pro vás platí totéž. Možná u rádia sedíte celá rodina. Maminka s tatínkem a s dětmi. A díváte se jeden na druhého se slovy, udělali jsme chybu. Měli jsme Pánu Ježíši jako svému zachránci uvěřit už dávno. Měli jsme vám vytvořit domov, ve kterém byste mohli vyrůstat a poznávat tak Boží cesty. Chceme vás teď poprosit o odpuštění. A slibujeme vám, že od téhle chvíle chceme být takovými rodiči, jaké potřebujete. A chceme být i opravdu věřící babička a dědeček, až nám jednou Bůh natolik požehná, že i vy budete mít svoje děti. Nevím, co všechno bude potřeba, abyste si vzájemně řekli. A nemusíte si dělat starosti s tím, jak vaše děti odpoví a zareagují. Protože Bůh jim vaše slova vtiskne do srdce a nikdy na ně nezapomenou. Bude to v životě pro ně znamenat nesmírně mnoho. Proto vás chci povzbudit. Žijte pravdivě a zbožně svůj život před dětmi i vnoučaty. A sledujte, jak úžasné věci v něm Bůh udělá.

Nikdy není příliš pozdě na vštěpování božích zásad do života dětí. Bez ohledu na jejich věk nás Charles Stanley vybízí, abychom ve své rodině začali s otevřenou a pravdivou komunikací. Když otevřeme své srdce a spolehneme se na Ježíše, uzdraví rány, které jsme utržili, a povede nás dál. Za týden jste zváni k poslechu dalších doteků. Tentokrát nabídneme díl s názvem Stvoření k lásce.

Bože, odpustíš mi, slyším tvůj hlas, jak volá. A já zaměřím své oči na Ježíše. To znělo v písni, kterou jsme právě poslouchali od Christine DiMarco. Před námi je ještě Shiloh Ben-Hod a ten nás dovede k deváté večerní.

0: Devátá večerní je každou neděli v programu Rádia 7 pozvánkou k modlitbám podle Bible. Dobrý večer a dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Kateřina Hodecová.
1: Modlitby podle Bible. Když Boží slovo promlouvá a my reagujeme.

Jak žít s vědomím Boží přítomnosti během dne? Jak se modlit neustále? Židé na to mají speciální krátké modlitby, požehnání, která pronáší během dne v různých situacích. A podle rabína z muzikálu Šumař na střeše existuje i požehnání za šicí stroji. V modlitbách podle Bible v 5. díle série Ježíšovy modlitby aneb jak se modlil židovský rabín, se budeme věnovat dalšímu způsobu modlitby, který Ježíš znal. Je tu s vámi Dana Kenningová.

Inspirací této série je kniha Učedníkem rabína Ježíše od Anne Spengler a Lois Twerberg. V této knize je kapitola s vypovídajícím názvem Pro všechno existuje požehnání. Úvodní citát této kapitoly od Filona Alexandrijského, který žil v prvním století našeho letopočtu, zní: Vděčná duše moudrého člověka je pravým božím oltářem. Zvyk krátkých požehnání vychází z biblického textu, který si za okamžik přečteme. Ale nejdřív bych ráda ocitovala několik vět vysvětlujících, o co se jedná. Tyto krátké modlitby se nazývají bracha, což znamená požehnání. V češtině se slovu požehnat přisuzuje většinou význam projevit někomu laskavost nebo přát mu dobro a boží přízeň. Bible ale často vypráví o lidech, kteří žehnají Bohu. Jako když král David řekl, dobrořeč má duše Hospodinu. Žehnat Bohu znamená chválit jej, uznávat ho jako zdroj veškerého požehnání. Bracha je ve své podstatě modlitba díků vzdání. Podle některých židovských vysvětlení obsahuje slovo žehnat, hebrejsky barach, také význam pokleknout, protože koleno se hebrejsky řekne berech. Jako byste na okamžik v mysli poklekli a v pokoře chválili Boha za jeho dobrotu. V Ježíšových dnech byla každá modlitba jen krátkou větou, která začínala slovy požehnaný jenč. Během následujících staletí ale rabíni vyhlásili, že by měl člověk v modlitbě vždy vzývat jméno Hospodina, že by se měl k Hospodinu modlit vždy jako ke králi vesmíru. Takže první věta každého požehnání, používaná v posledních 17 letech, tradičně zní požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi vesmíru. Než si přečteme biblický text, ze kterého vznikl tento běžný zvyk za všechno Bohu žehnat, pojďme prosit Ducha Svatého, aby nás vedl dnešním časem společných modliteb. Duchu Svatý, děkujeme za židovské kořeny naší křesťanské víry, ze kterých můžeme čerpat velké bohatství moudrosti, inspirace, povzbuzení pro to, jak žít s Bohem každý den. Chceme být tady a teď plně přítomni, vědomi si toho, že vstupujeme před Stvořitele a Krále vesmíru, Boha Izraele a našeho Pána. Odevzdáváme se ti a prosíme, uváděj nás před krále, dotýkej se našich srdcí a otevírej nám uši, abychom slyšeli Boží slovo a to v nás zakořenilo a přineslo užitek. K Boží chvále a nám k požehnání. Amen.

Deuteronomium 8. kapitola. Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli. Pokořoval tě a nechal tě hladovět. Potom ti dával jíst manu, kterou si neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Po těch 40 let tvůj šat na tobě nezvetšel a noha ti neotekla. Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého syna. Proto budeš dbát na přikázání Hospodina svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny vod propastných tůní, vyvěrajícími na pláni i v pohoří, do země, kde roste pšenice i ječmen, vinná réva, fíkový a granátová jablka, do země olivového oleje a medu, do země, v níž budeš jíst chléb bez nedostatku, v které nebudeš postrádat ničeho, do země, jejíž kamení je železo a z jejíchž hor budeš těžit měď. Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit, žehnat Hospodinu svému Bohu za tu dobrou zemi, kterou ti dal. Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš. Chválíme tě a děkujeme ti, že se staráš o vše, co potřebujeme. Děkujeme ti za tvou věrnost v našem životě. Děkujeme za to, že ti na nás tolik záleží, že nás nejen přijímáš takové, jací jsme, ale i vychováváš, abychom se víc podobali tvému synu. Děkujeme ti, že jsme na cestě do naší zaslíbené země, nebeského království.

a usídlíš se, až se ti rozmnoží skot a brav, až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno, co máš, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Vodil tě velikou a hroznou pouští, kde jsou ohniví hadi a štíři, žíznivým krajem bez vody. Vyvedl ti vodu z křemene skály. Krmil tě na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel a aby ti nakonec prokázal dobro. Neříkej si v srdci, tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou. Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak je tomu dodnes. Jestliže však přesto na Hospodina, svého Boha, zapomeneš a budeš chodit za jinými bohy, sloužit jim a klanět se jim, dosvědčuji vám dnes, že docela vyhynete. Jako pro národy, které Hospodin před vámi vyhubí, tak vyhynete za to, že jste neposlouchali Hospodina, svého Boha. Hospodine, vyznáváme, že často zapomínáme děkovat a tvé dary přijímáme samozřejmě. Nebo dokonce si ještě sami zakládáme na své práci, na svém úspěchu, kariéře, rodině či službě. Odpusť nám, že zapomínáme, že to všechno, co máme, jsme dostali od tebe a je to dar tvé milosti. Pane, myslíme na všechny, kdo se nemají tak dobře jako my. Na lidi, kteří strádají, ať už fyzicky či duchovně, psychicky, za osamělé, hladové, za lidi trpící ve válce, pod útlakem, kteří jsou pronásledováni, trpí vlivem násilí druhých. Pane, smiluj se nad nimi a buď jim blízko. Pošli jim pomoc, kterou potřebují. Amen.

Židovský život je modlitbou prosycený. O zvyku žehnat Bohu za různé situace či dary během dne, dnes v modlitbách podle Bible s Danou Kenningovou. Zkuste si to představit, jak to asi bylo v době Pána Ježíše. Ráno vás vzbudí kohout a první pronesete modlitbu díků, že vám Hospodin vrátil vaši duši pro další den. K tomu byste mohli dodat něco v tomto smyslu. Požehnaný ten, který dal kohoutovi porozumět rozdílu mezi dnem a nocí. Tento příklad uvádí autorky v knize Učedníkem rabína Ježíše a dodávají, že dokonce existuje požehnání ze 4. století našeho letopočtu, které vyslovovali po použití záchodu. Ano, i za to se dá Bohu děkovat, že naše tělo funguje tak, jak má. Můžete si to sami vyzkoušet. Při procházce lesem třeba děkovat: požehnaný ten, který stvořil krásné stromy, aby se jimi lidé potěšili. Židé mají i požehnání pro těžké chvíle smutku. Požehnaný ten, který je spravedlivým soudcem. Tím si připomínají, že bez ohledu na bolestivou situaci je Bůh stále dobrý, sjedná nakonec spravedlnost a napraví zlo tohoto světa. Můžeme se modlit slovy Žalmu 103 a brát je jako inspiraci pro naše žehnání. A jen připomenu, že tam, kde je v češtině přeloženo dobrořeč, je v hebrejštině doslova žehnej. Dobrořeč má duše Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze skázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin sjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky. Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný. Nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá, jak polní kvítí. Sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě. Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí. Jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je. Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí. Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušní jeho slova. Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli. Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády. Dobrořeč má duše Hospodinu. Amen. Jak je to s žehnáním v evangeliích? Na několika místech čteme, že Ježíš před jídlem vzdával díky. Jinými slovy, žehnal Hospodinu. Například při zázraku nasycení 5000, o kterém čteme v Matoušovi 14. kapitole. Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli: toto místo je pusté a už je pozdní hodina. Propusť zástupy, ať si jdou do vesnic koupit jídlo. Ale Ježíš jim řekl: nemusejí odcházet, dejte vy jim jíst. Oni odpověděli: máme tu jen 5 chlebů a 2 ryby. On však řekl:
přineste mi je sem. Poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě. Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly 12 plných košů. A jedlo tam na 5000 mužů, kromě žen a dětí. Požehnaný jsi, Bože, že nám dáváš chléb ze země. Amen. Toto je typická modlitba díků před jídlem. Ne prosba k Bohu o požehnání jídla, jak to mnohdy chápou křesťané, jako kdyby to jídlo potřebovalo požehnat, aby se dalo jíst. Ostatně o tom je jeden známý vtip, jak se dva kluci chystají spolu posvačit a jeden se ptá druhého: vy nežehnáte jídlo doma? A ten druhý odpoví: ne, naše máma vaří dobře. V židovství není třeba žehnat pokrmu a tím ho posvětit, protože to fyzické není nižší, míň svaté, než to duchovní. Prostě jen děkují Bohu za jeho péči. Jakou modlitbu požehnání asi volal uzdravený malomocný v Lukášovi 17. kapitole? Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc 10 malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim: jděte a ukažte se kněžím. A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile spozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan. Na to Ježíš řekl: nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal chválu Bohu, než tento cizinec? Řekl mu: vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Požehnaný jsi, Pane, který činíš zázraky a uzdravuješ nemocné, který přijímáš ty, kdo jsou společností odmítnuti, odstrčení na okraji. Požehnaný jsi, Pane, který nabízíš svou lásku i těm, kteří ji neopětují. Dáváš své dary i těm, kteří tě neznají. Požehnaný jsi, Pane, za tvou štědrost, laskavost a péči a velkorysost, se kterou se o nás staráš, i když zapomínáme děkovat. Amen. Kdo je jako Hospodin mezi bohy? Haleluja. Ať všechno, co má dech, chválí Hospodina, se zpívá v následující písni.

Apoštol Pavel nás vybízí. Vždycky za všechno vzdávejte díky Bohu Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Přiznám se, že mi to nikdy nedávalo smysl. Děkovat za těžké věci, za to, co mě rozčiluje, co mě bolí, děkovat v situaci, kdy si nevím rady. A někdy mi přijde, že křesťané to pak praktikují jako pozitivní myšlení v psychologii. Jak to asi dělají Židé? Posloucháte Modlitby podle Bible, sérii o tom, jak se modlil židovský rabín, kterou připravila Dana Kenningová. Představme si třeba učedníky s Ježíšem v bouřce, jak žehnají Bohu stvořiteli. Požehnaný, jehož síla a moc naplňuje svět. Žehnání za různé drobnosti i v těch těžkých situacích nasměrovává naši pozornost ze sebe, ze své bolesti a bezradnosti, na Boha, který je věrný. Zde je několik požehnání v různých situacích, jak by zněla v době Pána Ježíše. Při oblékání. Požehnaný je ten, jenž odívá nahé. Při obouvání. Požehnaný je ten, jenž mne ve všem zaopatřuje. Při jídle. Požehnaný je ten, skrze jehož slovo se vše stává. Když potkáš přítele, kterého si dlouho neviděl. Požehnaný je ten, jenž oživuje mrtvé. Při dešti. Požehnaný je ten, jenž dává dobré věci. Když se vyřeší nějaká těžká situace. Požehnaný je ten, který činí dobro těm, kdo si ho nezaslouží a poskytl veškerou dobrotu i mně. Když nastane dlouho očekávaná, radostná událost. Požehnaný je ten, jenž nám dopřál dožít se této chvíle. Můžete si zkusit taková požehnání tvořit v konkrétních situacích a pak mi napište, jak se vám to dařilo. Hlavní je ale nezapomenout zaměřit svou pozornost na toho, kterému žehnáme. Dobrořečíme, děkujeme. Slovy díků vzdání za společný čas se s vámi loučí a za týden na společné setkání u modliteb podle Bible těší Dana Kenningová. Požehnaný jsi Bože náš a králi za chvíle strávené ve tvé blízkosti a za společenství s bratry a sestrami. Požehnaný jsi, který nás provázíš svým slovem a svou milostí. Amen.

Končí modlitby podle Bible, které připravuje Dana Kenningová. Poslouchali jste pátou část série Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín. Před námi je ještě dalších pět částí. Naladíte je v premiéře vždy v neděli v 21 hodin s reprízami v sobotu v 7 hodin ráno, anebo potom časně ráno v úterý a v neděli. Příští téma je na nebe vstoupení a židovství.

Skupina Timothy, která často koncertuje i v České republice. Ku příkladu ji můžete naživo zaznamenat 30. května v Brně na akci s názvem Den pro Brno před Janáčkovým divadlem.

0: Helan nás doprovodil ke 9:45 a právě 10. hodina je pozvánkou k poslechu relace Řeka života. Květnové dny letošního roku připomínají jméno Karla Bártha. Tento velikán teologie 20. století se narodil před 140 lety. A za jeho životním příběhem i myšlenkami se vypraví právě tato relace Řeka života po 10. hodině. Broňa Procházková pozvala k mikrofonu docenta Petra Galuse z Karlovy univerzity.
1: Proč má člověk pocit, že se druhým lidem hnusí, když mu váha oznámí, že váží stále víc, než musí? Proč si máme nechat své žaludky přiškrtit, když hubnout budem až po smrti? Naopak se druhý snaží jíst, že dokud může, nakonec se přistihne, že je zas jenom kost a kůže. Proč

hodí za svůj obličej a ráno vstávaj o hoďku dřív, než se nalíčej. Já si radši přispím, pak se cítím líp, asi jsem prostě jen přírodní typ. Kdo si trochu přispí, je pak moudřejší, zas ale 14 hodin spánku život neřeší. Jestli život sleduješ jen zrychlí,

Proč bývají lidé smutní, že jim právě něco nejde, pořád stěžují si na to, že mají zrovna blbej týden. Však jeden chytrej člověk kdysi dávno řekl, že i pát na hubu je krok před. Někdo má prázdno v srdci a někdo přátel pár, neztrácej motivaci, vždyť máš jeden velký dar, i když máš blbej den, anebo spoustu vat. Můžeš si

Rok za rokem blíž je cíl. A ubývá nám sil, tak rychle zas letí ten čas. Včera mladý, dneska děda,

ex post. Včera dítě a dnes kmen.

0: Večerní pohoda na Rádiu 7.
1: Je 22 hodin, programem Rádia 7 teď poplyne Řeka života.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Broňa Procházková vítá v hodině, ve které se vydáme za velkým jménem teologie, za Karlem Barthem, za jeho životním příběhem i myšlenkami. Vykročit do ringu teologie pro mě znamená téměř jistotu, že schytám modřiny. Nicméně, když jsem si chystala scénář tohoto rozhovoru, tak se mi v noci pak zdál velmi povzbudivý sen. Zdálo se mi, jak se svým hostem vstupuji do studia. Otvírám mohutně dveře a těmi dveřmi jsem drcla do knihovny, ze které začala padat bysta Karla Bártha. A ten můj host nejenže držel ty dveře, ale i takovým vzmachem zachytil tu bystu Karla Bártha. Tak tím povzbudivým hostem, který zachrání mé uchopení Karla Bártha, je docent Petr Galus. Petře, vítejte na Rádiu 7.
2: Dobrý den, děkuji za přivítání. Budu se snažit chytat všechno, co padá.
1: Přidám představení mého hosta. Docent Petr Galus je z katedry církevních dějin a systematické teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a vyučuje obor systematická teologie a teologická etika. Mám to dobře?
2: Máte to dobře.
1: Za jak dlouho od nástupu ke studiu se studenti teologie setkají se jménem Karla Bártha?
2: No, kdybych byl o generaci starší, tak bych řekl, že to je v řádu dnů. V současnosti je to asi v prvních týdnech, ale je to brzy, protože Karl Barth byl velikán. Je to to největší jméno protestantské teologie 20. století, veliký klasik, přes který ho prostě dřív nebo člověk škobrtnout musí, když se začne zabývat evangelickou teologií.
1: Velikán se nerodí na stránkách učebnic, ale někde někomu do něčeho, aniž je tedy známo, že bude jednou velikánem. Tak se pojďme podívat na ten životní příběh jeho. Rámují to data, teď se blízknu, abych také něco přidala, 1886 až 1968, tak si říkám, že ti studenti 86 až 68, že si mohou dobře pamatovat.
2: Jo, to jsou zapamatovatelné čísla, ano.
1: Ještě připodobním tato data z našeho českého ranku. Jeho vrstevníky, dejme tomu, je Karel Čapek z těch literátů nebo Franz Kafka, i když oni umírají tedy výrazně dříve. Tam. Tak se posuňme do Švýcarska. Právě tady se v Bazileji narodil. Do jaké rodiny?
2: Narodil se do rodiny švýcarského evangelického, tedy reformovaného faráře. Takže vyrůstal v atmosféře fary a tehdejší takzvané liberální teologie, to znamená určitýho specifického směru, který na přelomu 19. a 20. století měl mnoho příznivců. My se k tomu asi postupem času ještě dostaneme, protože on nejdřív v tomhletom byl vychován a začal tímhletím způsobem svoji teologii provozovat a pak se vůči ní začal velmi výrazně vymezovat. Takže asi bude potřeba rozkrýt, co to ta liberální teologie je, ale možná na začátek jenom úplně ve zkratce. Liberální teologie hodně zdůrazňuje náboženství, nemluví až tak moc ani o Bohu a o víře jako o náboženství, o náboženském prožitku, o náboženském subjektu, o vlastním prožívání víry. Má blízko ke kultuře, má blízko k jakýmsi až psychologické introspekci možná a touhletou cestou se zabývá i těmi základními teologickými tématy. Třeba u Ježíše Krista není až tak zajímavé jeho vtělení nebo jednota s Otcem nebo něco takového, ale podstatně důležitější je jeho vnitřní zbožný život a hnutí jeho zbožná, která se údajně odrážejí v evangeliích a člověk se jimi má nechat inspirovat a protchnout. Tak něco v tomhle smyslu, zatím pro začátek liberální teologie. V tomhletom ovzduší Barth vyrůstal a dospělo to k tomu, že sám šel studovat teologii, šel studovat teologii nejdřív ve Švýcarsku a potom na slavných fakultách v Německu, kde potkal celou řadu slavných velkých jmen, která ho různým způsobem formovala. S některými se přel a na některé navazoval.
1: Karla Bártha teď máme na studiích a studuje tedy tu liberální teologii.
2: No, on studuje evangelickou teologii a tam vždycky záleží, jakého učitele člověk potká, jakého zaměření, on jich potkal celou řadu, ale na začátku vyrůstal v atmosféře liberální teologie, která byla výrazně určovaná jmény jako Friedrich Schleiermacher, což byl velikán, jakýsi druhý církevní otec protestantské teologie, té moderní, vedle Karla Bartha, se dneska říká ve zpětném pohledu, anebo Adolf Harnack, slavný církevní historik, který se proslavil svými dějinami dogmatu, tak Harnacka potkal osobně, později si s ním i dopisoval, později se vůči němu taky vymezoval, ale to bych přeskočil.
1: Je tedy úspěšným studentem, který dokončil studium teologie. Co pak?
2: No, pak se z něj stal vikář a farář, to znamená, nabral velmi sebevědomně, jestli se něčím teda vyznačoval, dá se to vytáhnout z jeho mladických spisů, ať už těch, co víme, že psal za studií teologických, anebo potom jako mladý farář, tak se vyznačoval poměrně vysokým sebevědomím, takovým tím přístupem, že teď něčemu porozuměl a teď ví, jak je to správně a teď půjde do toho církevního terénu a tam to bude dělat, tam to začne provozovat. Tomu se nedalo vyhnout, neděli co neděli stoupal na kazatelnu, nejdřív jako vikář v Ženevě, kde kázal na místě, kde kdysi kázával Jan Kalvín, tak to muselo mít velikánskou atmosféru, samozřejmě v té ženevské auditoire. A potom v malé vesničce v Safnvillu u Bazileje a snažil se týden co týden vykládat něco svým farníkům. Sám na to vzpomíná tak, že to bylo víceméně bez odezvy, bez úspěchu a vůbec ho to vlastně neuspokojovalo.
1: A bylo to tím, že on byl tedy ten, jak se patří, studovaný duchovní, ten vzdělanec, který tedy říká, jak je to správně a jak to, že to oni nechápou.

0: relativně spokojená, klidná, bez zatím nějakých větších otřesů. A jak už to v takových dobách bývá, teď teda spekuluju, ale dovolím si to, tak když nejsou žádné větší otřesy a člověka nic moc jako netísní a žije se mu relativně pohodlně, tak se těžko káže, protože když lidi nic netrápí, tak se jim těžko něco existenciálního vykládá. Kde jsou lidé spokojení, tam to tak nějak jako pěkně plyne.
1: Karl Barth, ty teologické notové party hraje tedy v zavedeném modu, pak ale dojde k zatřepání. A vy jste to datum už zmínil, 1914. To bylo velké zatřepání, nebo ta následující léta pak, kdy ten opar z toho zdokonalení člověka, že přeci pokrokem se vypokrokujeme kupředu k lepším zítřkům, tak že to tak nebude. Ta světová válka udělala hodně. Zatřepala i tím Karlem Barthem.
0: Zatřásla s Barthem naprosto zásadním způsobem, ale to především v tom smyslu, že si začal klást nově některé otázky, ty zásadní otázky. To, co ho tížilo doposud, totiž jak kázat, jak se to vlastně dělá, jak je to správně, tak to teďka velmi výrazně zesílilo a začalo mu být jasné, že nelze pokračovat v té teologii, ve které byl vychován. Tady někde začíná jeho rozchod s tou liberální teologií, která byla velmi kulturně orientovaná, kulturně prosycená, také proto, že jeho učitelé vesměs válku podpořili, s čímž on se těžko směřoval. Takže u něj se ten otřes projevil tím, že začal hledat, jak se dělá teologie lépe, jinak, aktuálně, vlastně kritičtěji, už ne ze setrvačnosti jakési, ale nově. Ale nepřišel ten otřes v tom smyslu, že by hned a rychle našel nové odpovědi. Tomu vlastně trvalo, dalo by se říct, až do roku 1931. To znamená minimálně 15 let. To, jak se vyvíjel, tak bylo období velkého hledání a posouvání, kdy vyzkoušel různé cesty a různé uličky. Ono totiž rozejít se tím, v čem jsem byl vychováván, nějak se napřít proti, to se lehko řekne, ale člověk hned si musí říct, dobře, ale kam jsem se teda posunul, kde sám stojím, z jaké pozice já mluvím a co budu těm svým slovutným učitelům, třeba teologickým, tady vykládat, čím jim budu oponovat, co si myslím, že dělali špatně. Takže Barth začal všemožně různě hledat, chvilku to zkoušel přes politiku, chvíli to zkoušel přes křesťanské sociální demokraty a různé mírně revolučnější skupiny křesťansko-politické, ale nakonec to skončilo tak, k čemu už měl náběh předtím, totiž, že se svým blízkým spolufarářem z vedlejší malé vesnice, který se jmenoval Eduard Turnajsen, ten kolega, že se spolu začali scházet, začali znovu číst teologickou literaturu a Barth se pustil do přesnějšího výkladu, nebo přesnějšího, teď by mě mohl někdo namítnout, že ty barthovské výklady jsou velmi specifické, ale pustil se do výkladu biblických textů a vzešla z toho přelomová kniha, jeho výklad listu Římanům v prvním vydání v roce 1919. To znamená, nebylo to nic opřekot rychlého, trvalo mu to několik let, kdy se scházeli, psal to, diskutoval, ale začalo mu být jasné, že se teologie musí dělat jinak než doposud.
2: Na Rádiu 7 posloucháte Řeku života.
1: Tak se pojďme podívat na toto debutové album. Výklad listu Římanům. Jaké jsou hlavní myšlenky? V čem je to přelomové?
0: To, v čem se Barth začal posouvat oproti liberální teologii, byl posun od toho důrazu na lidskou niternost, na lidské prožívání, na jakousi snahu naladit se na vnitřní Ježíšův život, což bylo velké heslo Barthova teologického učitele Wilhelma Hermana z Marburku, tak posunout se tady od toho

0: důrazu na subjekt a subjektivitu, tak jak to měla ráda liberální teologie, naopak k Bohu jako tomu zcela jinému, který je jiný než člověk, je mimo, je naprosto transcendentní, to znamená nedosažitelný, mimo kategorie a je nad, je suverénní, nadřazený, je to ten pán s velkým P, který určuje, počínaje stvořením, i potom určuje, jak to stvoření má vypadat a když to stvoření nevypadá tak, jak má, tak ho také soudí. Takže důraz na tuhletu jinakost a na jakýsi obrat od niterné subjektivity k boží objektivitě, kdybych to měl říct velkou zkratkou, a začátku tam, že je tady hlavně Bůh, který mluví v písmu a mluví vůči člověku kriticky, nenechá si všechno líbit, už to není takové harmonické kulturní plynutí, jako tomu bylo v liberální teologii, ale na základě světové války, která přinesla vůbec celospolečenský obrovský otřes a uvrhla celou tehdejší Evropu do výrazné krize, jakou tehdy nikdo nepamatoval, tak promítnutí tady tohohle toho i do teologie, která najednou je bouřlivá, je jiná, je kritická a vévodí právě ten zcela jiný Bůh, který přichází se zásadním kritickým slovem do všech takových těch lidských klídků a teplouček, ve kterých má člověk tendenci přežívat s tím, že já přece vím, jak se to dělá, mám to zmáknutý a tudíž mě nic nerozhází. Tak Bůh jako ten, který právě člověka zásadním způsobem rozhodí, rozhazuje, protože je ten zcela jiný, neuchopitelný a zároveň nadřazený.
1: Takový Bůh může vypadat jako odtažitý, jako ten, který člověka rozhodí, ale ten krok v Kristu je ještě jiný. Tam rozhodí a co je ten další krok?
0: No, to ale musíme ještě 10 let počkat. To přijde a to bude ta definitivní Bártova odpověď nebo jakási platforma, ze které si potom uvědomí, jak teda tu teologii v konečné verzi koncipovat, ale teď, co se týče listu Římanů, tak jsme právě v období té takzvané teologie krize nebo dialektické teologie, tedy teologie, která velmi výrazně zdůrazňuje Bůh je Bůh a člověk je člověk a mezi nima není žádný plynulý přechod, tak jak to měla ráda liberální teologie, že člověk může vystoupat introspekcí, ponorem dovnitř nebo správným naladěním, až se může dotknout nějakých božských myšlenek nebo božské sféry, tak tady Bárt postavil jednoznačnou přehradu ve svých těchto teologických začátcích. Bůh je Bůh, člověk je člověk a mezi nima právě je přeryv a velikým otazníkem, který Bárt ale zdůrazňuje jako otazník, a to je v téhleté době víceméně jeho odpověď, velikým otazníkem je, jak to překlenout, jak přemostit vzdálenost mezi Bohem a člověkem s tím, že Bůh je samozřejmě ten, který má navrch. A Bárt sám si úplně rady vlastně nevěděl, nebo tohle to zvěstoval jako hlavní, dá-li se říct tu teologa, že zvěstoval, tohle to měl jako svoji programovou tezi, že ta boží jinokost člověka soudí a člověk vlastně ve své mrňavosti si horko těžko může dovolit vůbec o Bohu něco říkat, leč by Bůh sám ho vzal na milost, ale jednoznačnou odpověď nepřinesl. Říká se té teologie taky dialektická teologie v tomhletom období, protože Bárt vždycky přišel s tím, že Bůh je takový, člověk je makový a řešením je o tom rozdílu vědět. A dál se člověk musí vydat nebo nechat se oslovit nebo něco takového, ale člověk nemá v ruce žádné nástroje, jak by si Boha přitáhl blíže, ani žádné žebříky, jak by k Bohu sám vylezl. Je to teologie tohohle toho rozestupu mezi člověkem a Bohem.
1: Dá se říci, že v tomto období vlastně definoval hřích ten rozestup?
0: Hřích a hříšnost by tam určitě hrála velikou roli v podobě lidské nedostatečnosti, v podobě, tak jak to programově sám formuloval potom na začátku 20. let ze svého farářského pohledu nebo i teologického pohledu, kdy říká, úkolem nás, farářů a teologů, je mluvit o Bohu. To máme dělat, jenomže my jsme lidé. A jako lidé o Bohu mluvit nedokážeme. O Bohu by vlastně mohl mluvit jenom Bůh sám. A přesto naším úkolem je mluvit o Bohu. Jak to udělat, když je to vlastně nemožný úkol? Odpověď, řešení, no máme vědět obojí. Jak to, že o Bohu máme mluvit, tak to, že o Bohu vlastně mluvit nedokážeme, a tím vzdát Bohu čest. Taková hezky kalvínská reformovaná pozice. To znamená, pokud hříšnost, tak by to byla ta vlastní nedostatečnost. Neschopnost naplnit svůj úkol, k čemu tady jsem, totiž pravdivě svědčit o Bohu. Tohle to je ten otazník, který mu vyvstal už, když stoupal na kazatelnu jako mladý vikář a farář, a tady si to dokázal velmi pěkně pojmenovat.
1: Jaký byl ohlas na dílo?
0: Ohlas byl překotný, ovšem různorodý. Bárt se stal velmi rychle slavným, ale sám s tím dílem nebyl spokojený. On vlastně velmi rychle začal pracovat na druhém vydání, že to trošku předělá, trošku přepíše. Vznikla z toho úplně nová kniha, druhý list Římanům, který se potom hodně zapsal, a ten se cituje jako ten klíčový o 3 roky později, 1922. Ale už na základě toho prvního, té první verze, byl povolán do Göttingen jako mimořádný profesor. Oba ty spisy, Římanům 1 i Římanům 2, vzbudili velký ohlas, pozitivní i negativní. Samozřejmě všichni jeho učitelé, když to četli, tak řekli, no tak takhle ne, takhle to nejde, takhle se to dělat nedá. A proti ním teď stál mimořádný göttingenský profesor Bárt, který ještě přednedávnem byl farář v malé švýcarské vesničce. Nikdy nenapsal disertaci, přestože ji jednu dobu plánoval. Nikdy se nehabilitoval, neměl žádný akademický grady. A stal se z něho mimořádný profesor, který najednou byl postaven naroveň těm svým slavným učitelům, u kterých studoval, a dostal se s nimi do polemiky. Například s Adolfem von Harnackem se dostal velmi výrazně do polemiky, předtím už třeba s Ernstem Trelčem, aby zazněla veliká jména liberální teologie a nejen teologie. Takže ten efekt tady toho nového teologického nasazení, toho radikálního ne, tak jak jsme teologizovali doposud, tak to nejde, musíme jinak, znovu, podstatně kritičtěji, a musíme nasadit u Bible, ale tak, aby se ukázalo, že Bůh je ten zcela jiný. To přineslo jako velký otřes a velký dopad, ale možná úplně v největším smyslu na Bárta samotného.
1: Jsme ve 20. letech, Karl Barth je hvězdou akademického světa, je na univerzitách v Německu.
0: No, ale to jsme možná zase ještě o kousek přeskočili, protože on se stal mimořádným profesorem v Göttingen, měl přednášet nový zákon a dogmatiku nebo systematickou teologii, jenomže jak se to dělá? On byl zvyklý na svoji farářskou práci, on byl zvyklý na biblickou exegezi, na biblické rozbory, takže hodně se zabýval těmihle těmi výklady a nějakými takovými spíš hraničními tématy propojováním teologie a současné situace teologie a politických reflexí, a nabízel několik kurzů na začátku a nikdo tam moc nechodil. No. Chodil tam jakýsi kroužek jeho věrných nebo přátel, ale rozhodně se nestal přes noc akademickou hvězdou. Trvalo to, trápil se a musel se sám zaběhnout a začíst do toho, co to znamená dělat akademickou teologii, co to znamená tohleto přednášet a tohleto dokonce vyučovat. Traduje se o něm, nevím přesně, z kterého je to období, ale je to celkem příznačné. značné, že přednášku začal slovy, tak to, co jsem vám říkal minule, to bylo úplně špatně, to si škrtněte a dneska vám to řeknu znovu a lépe. Tak byla to asi i doba, kdy si něco takového člověk zpoza katedry mohl dovolit, ale trvalo mu to. No. Trvalo mu dostat se do toho i získat si to svoje publikum. Podstatně asi víc než to jeho akademické působení mělo ohlas to, že začal být zván jako řečník a začal jezdit různě, především po Německu a přednášet, takže vešel víc v povědomí. On totiž tak, jak byl farářem, tak zjevně dokázal dobře a přístupně mluvit. On nikdy neměl žádný akademický styl, i když si člověk pustí někde z nahrávek, i na YouTube se něco takového dá najít, i když už starý pán, starý Karl Barth, nahrávky jeho způsobu, jak mluvil, tak je to až komické, jak mluvil strašně výrazně a velmi pomalu, ale tak jako mladší asi mluvil trošinku rychleji, ale zjevně byl srozumitelný, byl to analytický typ, dokázal věci dobře rozebrat a potom poskládat dohromady a tím, jak nikdy neopustil určitý svůj farářský tón, tak to vždycky mělo jakousi biblickou, zvěstnou, existenciální rovinu. Někteří říkají, že vlastně ve všech svých textech víceméně jako nakonec káže. To má takový kazatelský styl, ale to mohla být taky něco, co nakonec zaujalo, aspoň v době, kdy tvořil a žil. Poté, to až se dostaneme úplně na konci k ohlasu jeho díla, tak je zrovna tohle to jedna z charakteristik, která mnoho lidí irituje, že Barth nepíše akademicky, ale káže.
1: Získal si ten akademický svět nějak? Nějakou prací?
0: On nic zásadního, většího v téhle té době nenapsal, ale vybudoval si pověst spolu s okruhem svých spolu teologů, kteří se k němu přidali a začali rozvíjet tady tohleto nové nasazení teologie kritické, teologie krize. Velká jména vedle něho a Eduarda Turnajzena, toho jeho kolegy farářského, také třeba Rudolf Bultmann, velmi výrazný, později novozákonník marburský, Friedrich Gogarten, nebo Emil Brunner, později jakási dvojka dialektické teologie hned po Barthovi, švýcarský teolog. A tenhle ten směr, jim se podařilo založit jakoby školu nebo směr, tak to zaujalo, takže Barth se postupně stal vyhledávaným řečníkem. Co se týče psaných textů, které by byly v jeho době publikovány, tak těch moc nebylo, nějakou dobu mu to trvalo, než se pokusil o další větší dílo a to byla 1927 jeho první dogmatika nebo první svazek dogmatiky, která ovšem dopadla přesně tak, jak jsem to říkal o té přednášce, že v momentě, kdy ten první svazek, myslím, byla plánovaná třídílna, no, asi teď nejsem jistý, ale v momentě, kdy dopsal ten první svazek a publikoval ho a vydal ho a přišly na to nějaké recenze, tak mu došlo, že takhle ne a že se to musí znova a ještě jinak. No takže ho potom záhy přepsal. Ale do téhle té doby spadá jeho další vývoj i kariérní. On se z Göttingen pohnul dál na univerzitu v Münsteru, kde už byl tuším jako řádný profesor povolaný a tam už začal mít velké publikum, až tak velké publikum, že už musel ten zájem trošku třídit a tam už se z něj stal vyloženě proponent, jakási vůdčí postava nově vznikajícího aktuálního teologického směru. Prostě vešlo ve známost, že Barth dělá něco, co je aktuální, co není jenom opakování těch starých, dobrých teologických škatulek a směrů, ale že to je něco, co hýbe s člověkem, s dobou, co nějak reflektuje.
1: Barth na konci 20. let vytváří nový směr, udává směr. Uh-huh. Jaký ten směr je?
0: Na to si potřeboval především odpovědět on sám a je zajímavé, že na konci 20. let zvláštním způsobem tápe a snaží se tu obrovskou energii kritickou, kterou vložil do začátku svého toho nového teologizování, akademického teologizování, přetavit v nějaký pozitivní začátek, v předvedení toho, jak to teda dělat, jak vůbec teologii a církev postavit. A z začátku se mu to nedaří. Vždycky něco napíše a pak se od toho odkloní, až se mu podaří si myšlenky velmi výrazně ujasnit a utříbit za pomoci jiného velikána, který ovšem byl v bratru o 1000 let starší, svatého Anselma z Canterbury, kdy si vzal Anselmův proslogion, to je krátký text, jehož součástí je Anselmův slavný důkaz boží existence, a ten, když promýšlel, tak ho promýšlel dokonce tak, že psal a napsal relativně útlý spisek, který se jmenuje Fides Querens Intellectum, víra hledající nahlédnutí. To je Anselmův program a Barth ho přijal velmi výrazně za svůj. Víra, která hledá nahlédnutí, pochopení, porozumění tomu, čemu věří. A přesně tohle byla logika, která se Barthovi zapsala, a tady té knížce o Anselmovi, kterou sám považuje za svoji z nejmilejších, které se hlásil jako jedné z prvních, tak v téhle té knížce se mu podařilo sformulovat jakýsi program, co to teologie je a jak postupuje. A došel tam ke dvěma, nebo za pomoci tady téhle té reflexe, došel ke dvěma zásadním bodům pro svoji teologii. Jednak teologie je vázaná na prostor víry, a tedy na prostor církve. Teologie promýšlí to, co víra předtím, tedy víra církve, co víra předtím už věří. Teologie je zasazená dovnitř. Není to něco, co by přistupovalo k víře a k teologii a k církvi zvenčí, ale vyrůstá zevnitř jako potřeba víry, která už ví, v co věří. Tohle nepotřebuje zdůvodňovat, protože ví, komu věří, ví, že tady je nějaký Bůh, který se k člověku vztahuje. Potřebuje pochopit, proč tomu tak je a do jaké míry tomu tak je. To je Barthova oblíbená formulace. To znamená, teologie je, on proto používá německé slovo nachdenken, tam je to nach, jako zpětně, po. Teologie promýšlí to, co víra právě už předem věří. Je to takové promýšlení zpětně něčeho, co už tady předem ustaveno je. To znamená, jeho teologie se velmi výrazně pohybuje v rámci víry církve, v rámci jakéhosi církevního pravověří. K tomu čerpal zdroje už po celá 20. leta, kdy právě četl spisy staroprotestantské ortodoxie, spisy 16. 17. století. Takže mu to vyneslo časem nálepku, že je takový neoortodox, jo, taková jako jakési nové pravověří, kombinované i s tím vlivem, kterou jeho teologie od tohoto momentu, knížka o Anselmovi 1931, měla. A ten druhý důležitý moment, ke kterému došel, bylo to, co jste zmínila už před chvílí, totiž, že uprostřed všeho, a především uprostřed té propasti mezi Bohem a člověkem není prázdno, ale stojí tam postava Ježíše Krista, který je tím přemostěním mezi Bohem a člověkem. A tady se zase mohl chytit starých církevních dogmat, takže to pravověří vlastně tady mohl podtrhnout a rozvinout. A jeho teologie se stala, už byla do značné míry předtím, vlastně už i ta jeho liberální teologie byla velmi zaměřená na osobu Ježíše Krista, ale teď se stala velmi výrazně christocentrickou. Vlastně veškeré teologické mluvení vychází a týká se do značné míry nakonec vždycky osoby Ježíše Krista, ať už Barth mluví o Bohu, tak nakonec skončí u Krista, ať už mluví o člověku, vždycky skončí zase znovu u Krista jako pravém Bohu a pravém člověku, což ti, co ho nemají rádi, mu vytýkali, že to je christomonismus, že to je pořád jenom o Ježíši Kristu a o ničem jiným, až se mu ztrácí z dohledu především člověk jako takový. Myslím, že ta výtka je trošku přehrocená a karikovaná. Barth moc dobře ví, že se nedá mluvit a nemluví pořád jenom o Kristu, ale tenhle ten důraz, že uprostřed stojí Kristus, který tím pádem je odpovědí na tu otevřenou propast dialektiky. Tam je Bůh, tady je člověk, co s tím nevíme, musíme vědět o obojím. Teď Bár řekne ne. Uprostřed stojí Ježíš Kristus, který ukazuje, že člověk a Bůh jsou jakési paralely, jakési rovnoběžky. Bár se posouvá od té rozervané dialektiky k pozitivní a podstatně harmoničtější analogii. Tak to formulují někteří klasici bártovského bádání. Ve víře člověk, ve víře v Krista, člověk vidí, že skrze Krista si člověk a Bůh odpovídají. A tak to má být. Není to kvůli tomu, že člověk by byl tak dobrý. Není to kvůli tomu, že Bůh by byl tak jednoduše sám o sobě uchopitelný. Je to kvůli tomu, že člověk a Bůh se setkávají v Ježíši Kristu.

0: Na Rádiu 7 si Broňa Procházková povídá s docentem Petrem Galusem o životě i myšlenkách Karla Bártha. Máme tu Bártha, který vydal to své debutové album v Listu Římanům, v tom komentáři k Listu Římanům. Máme tu Bártha, který, řekla bych, vydal album, tu práci o Anselmovi, která získala, alespoň z jeho strany by získala ocenění Anděl. A od těchto myšlenek, od těchto prací se pojďme posunout k jeho životnímu příběhu. Pojďme nastínit, kde se pohybuje ve 30. letech. To jsou dramatická 30. léta. Německo ve 30. letech. Tam se dějí velké změny. Jak je prožíval Bártha?
1: Možná to zarámuju ještě jednou poznámkou, protože to zaznít musí. Tím, že v té knižce o Anselmovi, která je asi nejvědečtější vlastně, našel ten svůj teologický program, tak konečně mohl začít psát tu svoji velkou dogmatiku. A začíná 1932 psát svoji církevní dogmatiku. Ne nadarmo se jmenuje církevní dogmatika. Je to dogmatika vyrůstající z církve, psaná pro církev, je to jakoby dogmatika zevnitř dovnitř, i když on by asi sám měl ambici větší, ale myslím, že se to takhle charakterizovat dá. Rozvedl si to jako pětisvazkové dílo, nedokončil to a celý zbytek života už na tom pracoval a psal. Má to kolik? 13 svazků a rejstřík, takže celkem 14 je to zabalený do bílého přebalu, do bílé vazby, takže se tomu říká někdy bílá velryba, protože když si to postavíte do poličky vedle sebe, tak je to fakt tak dlouhý, velký a jsou to stovky a tisíce stran. I tam je nějaký vývoj v tom, ale tohle to je věc, proto to zmiňuji tak na začátku, která ho teďka už pořád provází. To už v jeho životě nebude jinak, prostě průběžně pracuje a doplňuje další a další svazky, které jsou stále tlustší a tlustší tady do téhleté bílo-velrybové řady a zároveň prožívá ty otřesy 30. let. V roce 1930 přichází na nové působiště, na 4 roky přichází do Bonu, kde má k sobě svoji už věrnou v mnoha smyslech toho slova věrnou osobní sekretářku, osobní asistentku Charlotte von Kirschbaum a píše, je brán za velmi výrazný hlas učitele církve a začíná se potýkat s nastupujícím nacismem, který začíná kritizovat, stejně jako ty křesťanské proudy v církvi, které si s nacismem zavdali a snažili se najít nějaké paralely křesťanství a nacismu. Barthovi bylo celkem jasné, co se rodí a postavil se výrazně proti, založil celou časopiseckou řadu, jednu, kde psali s kolegy aktuální texty a je autorem velmi významného kratilinkého textu z roku 1934, který vznikl na vyznavačské synodě Německé evangelické církve v Barmen, takzvané barmenské teze nebo barmenské vyznání, kde v 5 jasných tezích se odmítá jakákoliv ideologie s tím, že jediným pánem, který může člověku mluvit do života, je ten nebeský pán, je Kristus a toho jediného je potřeba poslouchat a žádné jiné pány ne a to platí pro jednotlivce i pro církve. Což všechno dohromady, podtrženo, sečteno, přispělo k tomu, že Bártha byl ještě v roce 1934 suspendován, dostal zákaz přednášek a v roce 1935 předčasně penzionován. To znamená...
0: vypovězen.
1: No, byl poslán do důchodu a jemu bylo 49. To je hodně předčasný důchod. Bártha zvažoval, co udělá, chtěl zůstat v Německu, ač Švýcar, ale nakonec odešel a už zůstal po celý zbytek života na teologické fakultě univerzity v Bazileji, tedy vrátil se do svého rodného Švýcarska a odtamtud potom psal a po druhé světové válce zase znovu jezdil.
0: Tak pojďme na to velké dílo, na toho gigantického 3hodinového Handlova Mesiáše, na tu církevní dogmatiku. Je to velmi rozsáhlé dílo, obsáhlé, píše ji během 30 let, ano, přes 30 letí. Jaké jsou hlavní myšlenky, nebo možná ještě lépe nějaká struktura toho díla?
1: Ta dogmatika má čtyři části, jakousi úvodní, pak je učení o Bohu, potom je učení o člověku a stvoření, pak je učení o smíření a poslední měla být eschatologie, tedy učení o vykoupení a posledních věcech, ale z toho pátého dílu nenapsal nic. Každá tady z těch sekcí má několik poddílů, jo, aby to dalo dohromady těch asi 13 nebo 14 svazků i s rejstříkem. A dali by se mezi těmi centrálními tezemi vidět teze, které v sobě mají nějak zárodky toho Barthova předchozího myšlení, co je potřeba mu přičíst jako velikánský kredit, je to, že přišel s renesancí trojiční teologie, která byla taková zaprášená, zapomenutá. Liberální teologie si s trojicí vůbec nevěděla rady, protože liberální teologie pojímá z pravidla Ježíše Krista víceméně jako člověka nadaného duchem, ale nikoli jako pravého Boha a pravého člověka. Barth s tím svým pravověrným nasazením, tím, jak se začetl a etabloval se v tom křesťanském pravověří, tak velmi výrazně znovu oživil teologickou myšlenku Boží Trojice. A ta myšlenka Boží Trojice je v pozadí celé jeho dogmatiky. Dneska už to možná nezní jako taková pecka, myšlenka Boží Trojice tehdy celkem byla. Protože do té doby byla trojiční teologie považovaná za takový povinný teologický cvičení, který nějak tím jako studenti musí projít, ale praktická využitelnost veškerá žádná. Tak Barth svojí dogmatikou tohle to znovu postavil jakoby z hlavy na nohy. Ta jeho teologie, jak už jsem říkal, velmi výrazně vychází od osoby Ježíše Krista, protože to je ten bod, kde si můžeme dovolit mluvit o Bohu, protože Bůh se takhle zjevuje nám a zjevuje se po lidsku, zjevuje se jako člověk a to nám dává možnost o Bohu mluvit, když on tedy sám se tímhletím způsobem zjevuje. A poslední důležitá věc, kterou chci zmínit a se kterou Barthova teologie stojí a padá, je převrácení toho tradičního pořadí, že nejdřív člověk musí poznat svůj hřích a je potřeba ho dovést k poznání hříchu a vyznat svůj hřích, aby mu pak mohlo být zvěstováno evangelium. Barth tohleto schéma obrací a říká, ne, nejdřív je tady ten pozitivní příslib milosti v Kristu. A teprve v tomhletom světle může hříšník poznat sama sebe jako hříšníka, svůj hřích, jako opravdu hřích. Bez Krista to nejde, jenom z krásných modrých očí svých vlastních v zrcadle si to člověk nevyčte. Potřebuje na to právě to kritické slovo zvenčí, ale to kritické slovo zvenčí přichází k člověku jako ospravedlnění, jako evangelium. A teprve v jeho světle, v tomhletom ostrém světle toho evangelijního reflektoru je možné vidět, kam až ten hřích sahá, jak je hluboký. To znamená, pokud člověk poznává ve světle evangelia svůj hřích, poznává ho jako ten hřích, za nějž Kristus už zemřel minulý čas. Už se to stalo. Tohle důležitý pořadí, nejdřív je evangelium a potom je poznání hříchu a hříšnost. Začíná se tím, že Bůh se zjevuje. Bůh se zjevuje jako pán, to je centrální teze církevní dogmatiky, ze které se Barth snaží všechno ostatní rozvinout. Bůh se zjevuje jako pán v Ježíši Kristu. Ježíš Kristus je ten, kdo byl paradigmatickým způsobem vyvolený Bohem k tomu, aby vykonal to, co vykonal, a zároveň byl paradigmatickým způsobem ten zavržený, v němž byl odsouzen veškerý lidský hřích, a proto s touhletou událostí v zádech my můžeme vycházet teologicky od naděje, od toho pozitivního, od toho Božího ano k člověku, a ve světle toho ano můžeme potom o to ostřeji vnímat i ne vůči lidskému hříchu.
0: Děkuji za tohle přiblížení aspoň některých myšlenek církevní dogmatiky a je mi jasné, že je to tak rozsáhlé dílo, těžko vměstnat do pár chvil. Jaké je to dílo? Je to přístupné čtení? Jakým píše jazykem?
1: Platí to, co jsem řekl už pro ta jeho 20. léta. Bart nikdy neměl akademický jazyk, vždycky to byl jazyk spíš kazatelský. Je poznat, když se dostane lidově řečeno do jakési ajfru nebo do varu, že začne víc a víc kázat. On když kázal už jako mladý, tak ta jeho kázání měla 3/4 hodiny. To nebyly krátké útvary, to byly celkem dlouhé útvary. Tak ta jeho církevní dogmatika je ještě delší a ještě delší. Něco se tam promítá i z toho jeho dialektického období. Bůh je takový, člověk je takový a co my s tím? Protože rád postupuje takovým jakýmsi trojkrokem. Nejdřív řekne A, potom řekne B, pak se to snaží nějak dohromady dát, že platí A i B. Ano, ale vlastně se to musí rozlišovat. Někdy to zamotá hodně, takže ten, kdo tam něco hledá v tom jeho textu, tak to tam vždycky najde, jenom si není jistý, jestli je to ta poenta, nebo jestli je to nějaký mezikrok. Je to tak tlusté i proto, že Bart velmi výrazně se vyrovnával taky s biblickými texty. Je to protkané biblickými exegetickými pasážemi, výklady biblických míst, na tomu velmi výrazně záleželo. A zároveň se vyrovnával taky s dobovou teologickou literaturou, takže jsou tam jakési referáty a polemika s aktuálními spisy. Tohle je psaný menším písmem. Tyhle ty exkurzy petitové jsou někdy velmi dlouhé. A mají často trošku jiný ráz, jiný zvuk, jiný charakter, protože ty mu připravovala ta jeho velmi věrná sekretářka Charlotte von Kirschbaum, tak je to na tom, je ta jako její taková preciznější, velmi sečtělá a přestože ona nebyla akademička, zdravotní sestra, tak přece jen jakýmsi duchem akademičtější texty, tak je to tam poznat. Takže Bart se čte pěkně. Profesor Štefan, největší znalec Karla Barta u nás, říká, že čte Barta v prvé řadě jako beletrii, jako krásnou literaturu, protože ano, i takhle se to asi dá číst. Ten, kdo z toho chce něco vytáhnout, co si teda Bart myslí a k čemu dojde, tak musí strávit hodně času, než se tím pročte. Takže se to čte se to hezky, ale vlastně obtížně.
0: Dobrá, kdyby se někdo chtěl začíst do textů Karla Barta, tak čím by měl začít?
1: No, to je vlastně velmi jednoduché k zodpovězení, protože těch do češtiny přeložených textů je vlastně relativně málo a jsou to ty, které jsou relativně přístupné. To, co se doporučuje většinou, je Uvedení do evangelické teologie, což je jeho labutí píseň. To byla jakási poslední přednáška, kterou měl, taková souhrná o tom, co všechno, o čem všem evangelická teologie pojednává, co všechno zahrnuje. Je to velmi přístupný text, takový krásně bartovský, taky tam svým způsobem káže nebo mluví velmi existenciálně, zaníceně ke studentům, začínajícím studentům teologie, to vyšlo česky, Uvedení do evangelické teologie, anebo jeho přednášky, které pojal jako výklad apoštolského vyznání víry, to se jmenuje Krédo nebo základní nárys dogmatiky. Vyšlo to pod názvem Základy dogmatiky v češtině. Tak tohle se dá. Ten, kdo by chtěl trošku víc zabřednout do Bartova myšlení a vyrovnávání se s dědictvím, které si v sobě nesl, tak protestantská teologie 19. století je velmi zajímavé, hutné čtení, kde Bart provází po jednotlivých velkých postavách jeho předchůdců a vyrovnává se s nimi velmi současně a kriticky samozřejmě. A myslím, že o moc víc z toho v češtině není. Možná by stálo za to ještě přidat 7 kratších textů, které jsme přeložili s Janem Štefanem ve svazku s názvem Boží božství a boží lidství. To je 7 přednášek z různých etap Bartova života, tak i tím se dá začít.
0: Na Rádiu 7 posloucháte Řeku života. Nechtěla bych minout představení závěru Bartova života. On je tedy působí jako v té akademické sféře, ale působí i nějak společensky?
1: Působí ekumenicky hodně. Podílel se na vzniku Světové rady církví. Za druhé světové války se proslavil i jedním takovým polopolitickým aktem, kdy napsal dopis Josefu Luklu Hromádkovi, přednímu představiteli protestantské teologie u nás, a napsal mu, že český národ nebo český voják má plné právo se bránit se zbraní v ruce. Nebyl žádný pacifista v tomhletom, ale jednoznačně povzbudil k ozbrojenému odporu proti Hitlerovi, což určité církevní kruhy jaksi velmi rozrušilo až nakrklo, ale ten dopis se stal slavným a velmi diskutovaným a pro křesťanský kruhy u nás za druhé světové války byl velmi, velmi důležitým povzbuzením, ale jinak se Barth společensky zas tak nějak zvlášť neangažoval. On zůstal tím teologem na pomezí teologie církve ekumény. Tam psal, přednášel, pak už i méně cestoval k závěru života, lidé jezdili za ním. On byl magnet, který hodně táhnul a taky vychoval celou řadu žáků, kteří ten vliv táhli dál. Těch výrazných, kteří se na něj odvolávají, tak jednoznačně Eberhard Jüngel, což je luterský teolog, který zemřel, není to zas tak dlouho, 8 let tuším, Jürgen Moltmann, který zemřel loni, jestli to říkám správně, Wolfhard Pannenberg, to je takový trojlístek té další generace německých teologů, ten zemřel asi před 10 lety. Ti všichni se s Barthem nějak utkali. Pannenberg nebyl přímo jeho žák, ale velmi výrazně s ním pracuje a odvolává se na něj. A potom jeho žáci rozesetí různě po světě. Měl své žáky ve Francii, měl své žáky v Británii, T.F. Torrance třeba. Možná by se ještě dalo přidat stručně to, jak to s Barthem nebo s jeho teologií a vlivem pokračovalo dál, protože on umírá 1968, to je přece jenom už jako před dlouhou dobou. Řada těch věcí, o kterých jsme se tady bavili, je 100 let stará, to už je hodně. To znamená, už proběhlo několik dalších generací, které tuhletu teologii zpracovávaly a taky se velmi výrazně proměnila společenská a politická situace ve světě. K závěru svého života byla Barthovská teologie naprostým hegemonem. Ovládala velmi výrazně evropský prostředí, tam, kam zasáhla, tam to nějakým způsobem ovládla. Asi proto, že byla velmi církevně využitelná, církevní dogmatika to byla velmi biblicky založená, což konvenovalo, a měla takový existenciální zvěstný jazyk. Ovšem, po Barthově smrti přišla celkem značná opozice. Ten vliv samozřejmě dozníval, nebo se pokračoval dál v Barthových žácích, ale začala se vytvářet taky proti Barthovi opozice, částečně jako obnovení liberální teologie, kterou on svým působením potlačil. U nás dlouho Barthovská teologie převládala taky někam až do 0. let 21. století. To byl pořád hodně Barth, proto jste se naprosto správně ptala, kdy se student s jeho jménem u nás setká, ale suma sumárum je vůči Barthovi aktuálně v teologii jakýsi odstup. Samozřejmě jsou lidé, kteří se jim zabývají a kteří se snaží ty jeho důrazy rozvíjet, ale doba se posunula a teologii už nelze dělat vyloženě jenom jako církevní teologii, zvláště v takových zemích, jako jsou české země, kde ta církevní rezonance je 0,001% obyvatel, tak to nemá smysl a nedá se s tím moc pracovat, takhle teologii postavit, takže ten další vývoj přinesl jakýsi popud ještě se posunout někam dál a vzít si z Bartha to dobré, ale rozhodně ne úplně všechno. Barth se stal sám předmětem historického zkoumání a v současné době zas tak recipovaný není, protože na povrchu jsou ty charakteristiky, o kterých jsem mluvil. Ono to není moc akademické, ono je to takové hodně kázací. A když člověk přijde s tímhletím existenciálně kázacím tónem na půdu, která není primárně církevní, protože to církevní pozadí jsme široka ztratili a zvítězila sekularizace do značné míry, tak to spíš provokuje, než by to zaujalo. A takhle je Barthova teologie leckdy vnímána a proto taky do značné míry odmítána.
0: Myslíte, že to bude jiné, když prožijeme nějaké zatřepání?
1: Myslím, že to Barthovská teologie už se nevrátí, ale je z něj pořád co si brát. stojí za to se jeho texty zabývat. Už je napsána celá řada sekundární literatury o tom, takže se ví, dá se říct, co jsou jeho silné stránky, co jsou jeho slabé stránky, co jsou jeho dobové stránky, které se nedají dneska jedna ku jedné přetahovat do naší doby. Stal se z něj takový moderní církevní otec a tak, jak to s církevními otci bývá, je to prostě dobrý materiál pro to, aby se člověk na tom něco naučil a pokusil se postavit na svoje vlastní nohy. Já jsem to tak aspoň měl, takže já jsem mu za tohleto dost vděčný. Přestože jsem své bartovské období už tak jako překonal a posunul se dál, takže nejsem žádný ryzí bartián, ale vděčím mu za hodně a jsem rád, že jsem se jim zabýval.
0: Kterou myšlenku vy osobně pro sebe berete z Bárta, vyzdvihujete, podtrhujete?
1: Tak já jsem je vlastně zmínil. To, co jsem zmiňoval, že bylo důležité pro něj, je důležité i pro mě. To, na čem stojí jeho církevní dogmatika, pro mě je extrémně důležitý to christologické východisko, to, že se vychází teologicky od Božího zjevení v Ježíši Kristu. V tomhle tom jsem se u Bárta naučil hodně. A stejně tak ten důraz na to, že poznání Boží milosti předchází našemu poznání svého vlastního hříchu. To mně přijde, že je velmi trefné a genuinní rozvedení reformační teologie, kdy Bart viděl něco možná ještě lépe než reformátoři tehdy sami.
0: Děkujeme za to, že jste nás vzal za Karlem Bartem. Děkujeme za váš čas a za to, že jste byl hostem na Rádiu 7. Děkujeme.
1: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Hostem Broni Procházkové byl docent Petr Galus. Tak si říkám, že ten můj sen s tou padající bistou a její záchranou v podobě hosta byla pravda.

0: Řeka života připomněla Karla Bárta. Od jehož narození právě dnes uplynulo 140 let. Hostem příštího pořadu bude Eva Melmuková Šašací. Minula 23. hodina, na Rádiu 7 začíná Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih. V posledních týdnech jsme otevírali knížku Lukáše Targoše Křesťanství v pěti slovech, která se do hloubky zabývá podstatou křesťanství. Už jsme tak prošli lásku, zlo, řešení, volbu a dnes je před námi krásné slovo naděje. Čte Lukáš Targoš, technicky spolupracovali Kateřina Hodecová a Michal Crhák.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
2: Kapitola 5. Naděje. V úvodu knihy jsem napsal, že práce pastora v sobě vždycky obnáší veselé i smutné okamžiky. Těm radostným patří jistě svatby, k těm smutným pohřby. Radost a smutek nás na životní cestě neminou a čím déle životem kráčíme, tím intenzivněji tyto emoce prožíváme. Radost a dojetí na svatebním obřadu našich dětí, vnoučat nebo blízkých přátel je čistá a hluboká emoce. Ale čím jsme starší, tím častěji vidíme lidi kolem nás i odcházet a musíme se vypořádat s náročnou realitou posledního rozloučení. Zemřel je člověk sytý dnů, se kterým nás spojí mnoho zážitků a společných prožitých chvil. Je to smutné, ale zároveň můžeme pociťovat vděčnost za vzpomínky na něj, za mnoho krásných momentů a za dobře odžitý život. Na několika pohřbech starších lidí jsem pociťoval zvláštní úctu až svatý majestát. Tito lidé za sebou zanechali otisk, který ovlivnil životy mnohých a nejen to, všichni známe příběhy, jenž mají přesah do další generací a zaznívají na rodinných setkáních. Jsou ale také velice smutné pohřby. Týká se to zejména pohřbu mladých lidí. Měl jsem poctu pronést smuteční řeč na několika pohřbech velice mladých lidí nebo dětí. Když na takovém pohřbu stojíme, víme, že rodiče by neměli pochovávat své děti. Zármutek, který nás zaplaví, je nesnesitelně zoufalý. Tak nelehké chvíli se snažím přinesovat útěchy. Je to velice těžký okamžik pro celou rodinu i pro mě. Zároveň jsem měl příležitost promluvit na několika pohřbech mladých lidí, kteří naši cestu k víře a jejich poslední rozloučení kromě všude přítomné bolesti a zármutku prostupovala také zvláštní atmosféra, hodnota, která jakoby přišla z jiného světa a přesto zcela ovládá přítomnost uprostřed bolestivého zármutku. Touto zvláštní hodnotou byla naděje. Naděje je velice zajímavý fenomén a pro nás je zároveň také posledním slovem, které zahrneme do křesťanství v pěti slovech. Má pro náš život hluboký význam, jak to krásně vystihl prezident Václav Havel, který napsal: naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. Naděje dává našemu životu smysl. Ještě se k tomu vrátíme, ale na chvíli se zastavme u naděje v umírání. Někdo jednou napsal, že smrt nikdy nepřichází ve správný moment. Zdá se, že je to velmi intuitivní postřeh, protože pokud nám umřel někdo blízký nebo pokud sami stojíme tváří v tvář smrti, obvykle míváme pocit, že zrovna teď není na umírání ten správný čas. Platí to i tehdy, když prožíváme takzvaně dobrou smrt, když jsme na konec života připraveni, máme všechny věci srovnané a jsme se svým odchodem smíření. Navíc vždy budou lidé, kteří vše, co je spojené se smrtí, prožívají těžce a představa na odchod u nich bude vždy vyvolávat nepříjemné pocity a strach. A právě tady je prostor pro víru a naději, které nás mohou tímto složitým obdobím provést. Moje prababička se narodila v roce 1901 a dost si toho za svůj život pamatovala. Od svého mládí byla křesťankou a na konci života byla naprosto smířená se svým odchodem na věčnost. Její víra ji v tom podržela. Byla si vědoma naděje příslibu věčného života. smrt brala poněkud sportovně a tak nás ve svých 92 zapřísáhla, abychom se po její smrti místo smutku radovali. Věřila, že bude s Kristem, v něho vkládá svou naději a spolu s ním bude čekat na vzkříšení svého těla, které bude proměněné, dokonalé a zdravé. Ne, to nebyl bezbřehý optimismus starého ze smrti smířeného člověka. Byla to reakce ženy, která si ze smrti nic nedělala díky naději, kterou nosila v sobě. O jakou naději šlo? Před časem jsem v časopise Respekt četl zajímavý článek s názvem Cena za dobrou smrt. Vyprávěl o paní Marii, která ve svých 69 letech onemocněla velmi agresivní formou rakoviny a navzdory snaze lékařů se rozhodla jinak než většina pacientů. Odmítla léčbu. Tvrdila, bylo jasné, že mou nemoc nevyléčí, jen mi prodlouží třeba o 3 roky život. Ale za jakou cenu? Dojíždět do nemocnice na kapačky vyšetření o jaký zvracení? Řekla jsem, že chci jít domů a užít si s rodinou čas, který mi zbývá. Díky možnostem současné medicíny je dnes pro nás těžké určit, kdy vlastně člověk umírá. Marie to věděla a jak píše Respekt, svou roli v jejím případě hraje i hluboká víra. Marie se nebojí smrti, těší se na setkání s Bohem a od začátku své nemoci má velmi přesnou představu, co od konce života čeká. Článek dále popisoval, jak Marie se svou rodinou vzpomíná, pláče, odpouští si, smířuje se, střídají se u ní přátelé a rodina. Respektu řekla, čas, který teď prožívám, je jeden z nejkrásnějších v mém životě. Na konci článku byla o Marii krátká zmínka. 3 dny po návštěvě časopisu pokojně zemřela obklopená svou rodinou. Člověk je smrtelný, to je fakt. Jak nám ale v umírání může pomoci naše víra? Apoštol Pavel napsal, nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Co to znamená netruchlit jako ti bez naděje? Může být naděje v umírání? Moje maminka zemřela náhle v nedožitých 42 letech. Byl to šok, nikdo to nečekal. Nikdy není správný čas na umírání. Věřila v naději, kterou dává Bůh. I když byla věřící po většinu svého života, nikdy o své víře veřejně nemluvila. Nechávala ji ve skrytu. Poslední roky života jí to ovšem trápilo. Začala tedy o víře a Bohu mluvit se svými sousedkami. Jednoho dne jí nebylo dobře. Její stav se rychle zhoršoval, až skončila v nemocnici. Po několika dnech podstoupila vážnou operaci. Měl jsem možnost být v nemocnici u ní a vidět ji v posledních chvílích jejího života. Nadšeně mi vyprávěla o ženě, se kterou sdělila svou víru. Byla to pacientka, která ležela ve stejném pokoji na vedlejší posteli. Smířila se s Bohem den předtím, než zemřela. Maminka byla vděčná za možnost posloužit spolupacientce útěchou a nadějí. Pak přišel maminčin konec. Na pohřeb se s ním přišli rozloučit zástupy lidí. Prožíval jsem zvláštní pocit. Na jedné straně mi bylo velice líto, že je pryč. Na druhé straně jsem věděl, že zemřela v naději víry v toho, který jednoho dne přivede zpět k plnému a dokonalému životu. Nakonec se její pohřeb úplně zvrtl a stal se oslavou života, oslavou naděje ve vzkříšení. Širší rodina, která nikdy o Bohu neslyšela, byla hluboce zasažena. Jaký to byl paradox? Žena, která se trápila,

0: To se dnes naději hodně zaměňuje. Máme dojem, že musíme mluvit a myslet pozitivně a hlavně neříkat nic negativního, jako by to mělo tendenci zhmotnit, když vyslovíme nahlas ta závažná slova bojují o život. Naděje ale není pozitivismus. Je to nadpřirozená hodnota, která proměňuje naši skutečnost bez ohledu na to, jak to dopadne. Vkládá smysl do přítomnosti a smíření do toho, co přichází. Přitom není fatalistická, ale zcela aktivní a proměňující. Proto apoštol Pavel psal, že věřící lidé nemusí truchlit, jako by byli bez naděje. A pak pokračuje. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých. Právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. To je jádro křesťanské naděje. Spočívá v očekávání, že smrti to nekončí. Bůh přivede mrtvé k životu podobně, jako vzkřísil z mrtvých Ježíše.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
0: Zmínil jsem, že jsem žil nějakou dobu v Indii. Během svého pobytu jsem viděl hodně bolestí a utrpení. Pozoroval jsem své indické přátelé, jak dokážou utrpení snášet. Hinduismus i další východní náboženství mají propracovaný systém, který utrpení vysvětluje. Především tomu používají učení o karmě. Máš, co si zasloužíš, karma vládne. Výborně vysvětleno, ale nic se nemění. Křesťanství to má naopak. Nic moc nevysvětluje, ba dokonce v mnoha případech o utrpení zcela mlčí. Místo toho proměňuje. Nakonec přináší plné uzdravení, ať už skrze medicínu, zdraví, životní styl, zázrak nebo proměnu při vzkříšení. Jinými slovy dává životodárnou naději. Tou naději ovšem není samotná víra v posmrtný život. V život po smrti věřili skoro všechny starověké civilizace, to nebylo v ničem výjimečné. Světonázor mých hinduistických přátel je vedl k očekávání rozplynutí se do soucna nebo opakování cyklu života. Křesťanská víra ovšem nenabízí jakousi blaženost po smrti, ani nutnost opakovat svůj život s tím, že se snad poučíme ze svých chyb. Nenabízí iluzi trvalého pokroku ani představu celkového zroucení vesmíru a konce světa. Křesťanská víra nabízí něco mnohem lepšího a mnohem slavnějšího – proměnu vzkříšení. Ježíšovým vzkříšením začalo něco zcela nového. Apoštol Pavel to nazývá novým stvořením. Ve vzkříšení to budeme pořád my, ne neosobní splynutí s vesmírem. Budeme však dokonalou verzí sebe samých. Budeme dokonale zdraví a jak krásně popisuje apoštol Jan, Bůh setře každou slzu z našich očí. Budeme dokonale moudří, plně poznáme, jak moc nás Bůh má rád. Naděje věčnosti nenabízí unilou verzi nebeské blaženosti, ve které si lidé představují, že se budou navěky v bílých rouchách vnášet na obláčku, hrát na harfu a zpívat aleluja. Bůh promění zemi v dokonalou, jaká by byla, kdyby ji nepoznamenali hřích a zlo. Nebe uzavře se zemi věčné manželství. Nebe není místo, kam jdou lidé. Nebe je mnohem více jiná dimenze, která je velmi blízko, i když je neviditelná. Na věčnosti tato neviditelná brána zmizí a nebe ze zemi budou tvořit jednotu a novou entitu. To je naděje slávy, ve které Ježíš se znovu zjeví na této zemi a svou fyzickou přítomností ji promění. Slovy Pavla, Bůh se rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství. Kristus je ve vás, ta naděje slávy. Bylo by ale škoda redukovat naději jen na něco budoucího nebo vhodného jen pro umírání či utrpení. Naděje je velmi zásadní i proto, jak žijeme v současnosti, jak se vypořádáme se svou minulostí. Tento trojrozměrný vhled nám pomáhá najít smysl a smíření. Někdy se cítíme jako ve vleku okolností, máme naprogramované geny a nejrůznější predispozice. Říkáme si, že už se nezměníme. Zůstáváme v bezpečném prostředí známého. Jistě, člověk má mnohé naprogramováno, ale má i něco navíc. Je schopen klást cíle. Máme-li cíl, pak se těšíme, doufáme a očekáváme jeho naplnění. Tuto naději chováme v srdci. Žijeme-li, žijeme naději. Přestaneme-li mít naději, začneme se propadat do zoufalství. Kde

0: naději najdeme.
1: Norský profesor sociální antropologie Thomas Hillan Eriksen ve své výborné knize Syndrom velkého vlka přesvědčuje čtenáře, že podle statistik kvality života nebudeme nutně šťastnější, pokud se nám bude dařit lépe. Žít v blahobytu a mít vše, co potřebují, ještě nezaručuje opravdu šťastný život. Nejdůležitějším faktorem štěstí je podle něj přítomnost naděje. Eriksen napsal: co nám tedy vlastně chybí? Pro začátek vám nabídnu krátkou odpověď. Chybí nám naděje. Zamýšlí se, co vlastně naděje je a proč ji najdeme především ve světě náboženské víry. Pokračuje těmito slovy. Naděje je silnější, ovšem nenápadnější emoce než očekávání. Očekávání, případně těšení, je obvykle spojeno s něčím běžným, co pravděpodobně nastane. Doufat znamená věřit něčemu, co stojí mimo nás. Obvykle je to něco, co je větší než my a čemu jsme se rozhodli důvěřovat. Naději a vírou část ze sebe odevzdáváme něčemu většímu, než jsme my sami, a přijímáme nejistotu. Dnešní společnost neposkytuje příliš prostoru pro naději. Je sekularizovaná. Náboženství a posmrtný život hrají jen periférní roli. Proč je náboženská víra tak důležitým faktorem pro naději? Proč hledání naděje vždy zahrnuje spirituální cestu? Podle Eriksena, náboženství poskytuje odpověď na otázku, odkud přicházíme, kdo jsme, jak funguje svět, jaký je smysl života, co je správné a špatné a v neposlední řadě také, co se děje po smrti. Nad našimi nicotnými životy v nekonečném kosmu a v nekonečné evoluční historii rozprostírá náboženství modré nebe. Kromě jiného nabízí též naději. Víra nad našimi nicotnými životy rozprostírá modré nebe naděje. To je krásný popis naděje. Pro křesťanství byla naděje vždy jednou z několika mála základních hodnot. Apoštol Pavel ve svých spisech několikrát píše o velké trojce, o hodnotách lásky, víry a právě naděje, jako o základních stavebních kamenech cesty víry. Píše to těmito slovy. Teď vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě. Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice, ale největší z nich je láska. Jednoho dne uvidíme Boha tváří tvář a naše budoucnost bude zajištěna, naše víra naplněna a naše utrpení skončeno. Ale než se tak stane, pracujeme s láskou, vírou a nadějí. O lásce i víře, důvěře jsme již mluvili. Naděje ale neméně nezbytná. Je to vnitřní hodnota, která nám dává sílu jít kupředu navzdory bouřkám, selháním, hříchům, pádům, utrpení a smrti. Je v ní síla překonat překážky. V naději se upínáme na cíl a to dává našemu současnému boji smysl.

0: Pavel se k této trojici později vrací v jiném dopise a říká: vzpomínáme před Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu. V této pasáži k zmíněné trojici hodnot přidává kontext. Spojení skutky víry zní jako protimluv, ale naprosto konzistentní. Pravá víra se vždy projeví v našich skutcích, v našem chování a v naší zodpovědnosti. Práce lásky jasně ukazuje, že láska je soveso. Nelze opravdově milovat bez obětí, bez vydání se, bez těžké práce. A pak tady máme na první pohled útrpné spojení vytrvalost naděje. Trochu to vyznívá, jako kdybychom měli zatnout zuby a nějak tu bouři přečkat. Ale to je omyl. Vytrvalost není pasivní, nýbrž aktivní. Není to o postavení stanu a přečkání bouře v naději, že pomine. Je to o odvážném vydání se směrem do bouřky, protože naše naděje nespočívá v nás, ale v Bohu, který nám naději dává jako pevný bod, jak krásně popisuje autorka listu Židům. Naši jsme útočiště v nabídnuté naději. Tuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnou, pevnou a sahající až dovnitř za oponu, kam za nás stoupil náš předchůdce Ježíš. V naději od Boha jsme naši útočiště. Toto slovo, které dnes moc nepoužíváme, znamená bezpečné místo. V naději od Boha je bezpečí. Ne, to neznamená, že jsme se schovali do úkrytu. Znamená to, že Bůh sám chce být v životních bouřích naším úkrytem. Tato naděje je kotvou naší duše, takže nás vlnobytí nezničí. Naděje nám dává jistotu v Bohu budoucnosti. V Bohu, který rozumí, v Bohu, který zná všechny možnosti, kudy se naše budoucnost může ubírat. Tato jistota nespočívá v tom, že jsme se ukryli. Je závislá na odvážném kroku za oponu, kam vstoupil Ježíš. To chce trochu vysvětlení, protože kniha Židům je psaná Židům, jak ostatně její název napovídá, a těm to bylo na rozdíl od nás jasné. Když Izrael vstoupil do zaslíbené země, jejich uctívání Boha bylo soustředěno na schránu smlouvy, kde, jak věřili, spočívala Boží přítomnost. Již v knize Deuteronomium měli Izraelci za cíl vybudovat podle detailního plánu svatyni a na tom místě Boha také uctívat. Když nakonec chrám za krále Šalamouna postavili, nejsvětějším prostorem zde byla místnost ve středu budovy, kterou nazývali velesvatyně a kam umístili schránu smlouvy. Od zbytku chrámu ji oddělovala velká opona. Věřili, že Boží přítomnost je svatá a nesměl do ní vstoupit nikdo nečistý. Vstoupit do tohoto svatého prostoru lehkovážně, bez patřičné přípravy, mohl znamenat smrt. Proto do velesvatyně vstupoval jen velekněz jednou ročně na den smíření a i tak měl na rouchu připevněné zvonky, aby lidé venku slyšeli, zda se stále ještě pohybuje a tedy žije. Lidé Boha vnímali jako velkého, svatého a odděleného. Ježíš však svou obětí za nás tuto oponu zrušil. Příběhy evangelii popisují, že když svým odvážným činem na sebe vzal naše provinění a smířil nás tak s Bohem, byla při jeho ukřižování tato opona od zhoru dolů roztržena. Symbolika je jasná. Bůh přijímá Ježíšovu oběť, nikdo oponu netrhá z dola, není to lidský čin. Díky tomu naše naděje pro tento svět nespočívá v náboženských rituálech ani v dodržování pravidel a přikázání, byť jejich dodržování je důležité a přináší mnoho dobrého. Naše naděje spočívá ve skutcích Boha, který kotvu naděje doslova zatěl za oponu na místo, kde přebývá on sám a přiblížil se k nám. Autorka Židům to zhrnuje. Zákon přece nikoho k dokonalosti nepřivedl a zároveň se zavádí něco lepšího. Naděje, která nás přiblížuje k Bohu. Náboženství se všemi pravidly nikdy nikoho k dokonalosti nepřivedlo. Mám dojem, že to všichni vidíme. Ježíš udělal něco mnohem lepšího. Přiblížil nás k Bohu skrze naději. Když v bouři života procházíme těžkostmi, potřebujeme vědět, že Boží naděje, kotva naší duše, nás přiblížuje k Bohu. Nemusíme se modlit za to, aby Bůh byl s námi, protože slíbil, že s námi bude, ať se kolem nás děje cokoliv. Naděje je kotvou naší duše a přivádí nás na bezpečné místo. Bezpečné místo, kde se nemusíme přetvařovat, kde můžeme být takoví, jací jsme. Je až překvapující, jak otevřeně Bible popisuje frustraci lidí uprostřed utrpení. Nechce se po nich, aby se zaťatými zuby snášeli osud, Nechce se po nich ani pasivní přijetí nesnází. Chce se po nich upřímnost k Bohu. Křesťanský pohled na utrpení totiž v protikladu s ostatními populárními pohledy. Křesťané věří, že utrpení je reálné, na rozdíl od zastánců karmy věří, že utrpení je často zcela nespravedlivé a nevyrovnané a na rozdíl od dualismu nevidí utrpení jako cestu ke spáse a platbu za hřích. Křesťanský pohled na rozdíl od modernismu vnímá, že v utrpení může být smysl, ale tento smysl není v utrpném snášení zla. Na rozdíl od fatalismu nenajdeme v křesťanství aroganci vyplývající z toho, že jsme zvládli osud vlastními silami. Slovy amerického pastora Timothy Kellera, křesťanům je povoleno a dokonce jsou tomu pozbuzováni, aby vyjadřovali zármutek pláčem a otázkami. Spisovatel Filip Jensi vybízí vysokoškolské studenty ve svých přednáškách k tomu, aby mezi argumenty neznámějších skeptiků a ateistů hledali pouze ty, které proti Bohu nebyly vyřčeny už samotnými biblickými postavami. Najdeme tam totiž výroky jako je-li Bůh s námi, proč se nám tohle všechno děje, to řekl Gedeon. Když volám o pomoc, nenacházím spravedlnost, to řekl Job. Probuď se, Hospodine, proč spíš, píše žalmista. Marnost, všechno je marnost, píše kazatel. Můj Bože, proč jsi mě opustil, říká Ježíš. Jen si tím chce ukázat, že i biblické postavy si kladly otázky, měly pochyby, kriticky se dívaly na svět kolem sebe i na Boží roli v něm. Píše, klidně si odmítněte Boha a jeho způsob, jak řídí svět. Já ale budu respektovat Boha, který nám dává nejenom svobodu jej odmítnout a dokonce ukřižovat jeho syna, ale dokonce tato naše slova odmítnutí zachytí v písmu. Takový postoj vychází z přesvědčení, že pokud mluvíme pravdu, jsme Bohu blízko, i když říkáme věci, které zní zoufale, kriticky nebo jsou plné pochybností. Pochybnosti mají špatnou reputaci, ale zdá se, že Bohu nevadí. Vlastně mě to fascinuje. V evangeliích najdeme krásný příklad. Po 40 dnech od Ježíšova vzkříšení jsou učedníci u jeho na nebe vzetí a přesto evangelista Matouš poznamenává. A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali. Chápete to? Po 40 dnech od vzkříšení ho učedníci uctívají, ale někteří pochybují. Je to proto, že pochybnosti nejsou překážkou k víře, ale jejím nutným průvodním jevem. Nic takového jako víra bez pochybnosti neexistuje, to by pak už se nejednalo o víru, ale spíše o jistotu. Při jistotě už není víry třeba. Pokud nás tedy trápí pochybnosti, jsme ve skvělé společnosti. Bůh zármutek a pochyby nikomu nevyčítá, přesto většinou nedává jasnou odpověď na otázky typu proč. Bůh nezjevuje vždy své záměry, ani vždy nevysvětlí všechny nám neznámé souvislosti, ale vždy nám zjevuje sám sebe, nabízí svou přítomnost. Díky tomu je naděje mnohem víc než optimismus, že se situace zlepší a se z toho vykřešeme. Křesťanská naděje nabízí proměnu stvoření. Křesťané vždy věřili ve vzkříšení na základě vypovědi stovek očitých svědků potvrzujících vzkříšení Ježíše. To je naše budoucnost. Budeme zachráněni od utrpení, zla a hříchu, naše osobnost zůstane zachována, bude obnovena do původní krásy, dokonce bude zdokonalena. Nečeká nás pouhé splynutí s vesmírem či nicota, nebo snad jen věčná blaženost, čeká nás obnova nás samotných. Do té doby Bůh očividně nezasahuje do každé situace utrpení a zla ani do přírodních katastrof bez ohledu na to, jak bolestivé jsou. I když to některých zasahuje a jindy činí dokonce zázraky. Jsme v prostoru mezi dvěma světy. Mezi dobrým světem, který byl a dobrým světem, který bude. Dnes žijeme ve zlém světě, toužebně volajícím po vykoupení a proměně. Co tedy na tomto světě máme dělat? Máme být lidmi naděje. To se pak projevuje různě. Například v postoji k trpícím. Místo zlehčujícího vysvětování, proč se něco děje a ujišťování, že vlastně o nic nejde, jsme jako církev komunitou smíchu a pláče. Radujeme se s radujícími a pláčeme s plačícími, přesně jak napsal apoštol Pavel pro ranou církev. Ty napsal, radujte se s radujícími a plačte s plačícími. V knize Filipa Jensiho jsem četl příběh o antropoložce Margaret Mead, která se svých studentů ptala, co je podle nich nejranějším znakem civilizace. Dostává odpovědi jako hliněná nádoba, železný předmět, vyšlechtěná plodina. Pak studentům ukázala starý nález tehenní kosti. Ukázala na konkrétní místo, které bylo tuší a na němž bylo zřejmé, že se jedná o srostlou kost po zlomenině. Na nálezech z nejranějších kultur taková uzdravení patrná nejsou. Ani zvířata si zlomeninu sama nevyléčí. Bez pomoci zvenčí jsou odsouzená k pomalé smrti. Uzdravená kost znamená, že se někdo o nemocného osobně staral, lovil pro něj, přinesl mu jídlo, obětavě mu sloužil. V protikladu k evolučnímu pravidlu přežití nejsilnějších měříme civilizaci podle toho, jak se chová k zranitelným a trpícím. Bůh chce, abychom se starali o trpící. Chce, abychom byli komunitou naděje. Nabízíme milující a chápající přítomnost, která může ošetřit rány a uzdravit zlomená srdce. Naděje nás přiblížila k Bohu, který uzdravuje, zachraňuje, dává naději a přináší pokoj.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
0: Naděje uzdravuje naši minulost, občerstvuje naši přítomnost a proměňuje naši budoucnost. Proto můžeme mít naději v životě a vyhlížet lepší budoucnost. Proto můžeme mít naději v utrpení, které nám nedává smysl. Proto můžeme mít naději ve chvíli, kdy se zdá, že nebe mlčí. Nejsme sami. Bůh je v Kristu na naší straně a jeho potěšení k nám přichází také skrze ty, kteří pro sebe čerpají útěchu ze stejné naděje. Proto také můžeme mít naději v umírání. Nejen díky tomu, že víme, že smrt není konečná destinace, ale mnohem, mnohem víc, protože nás čeká úplná obnova skrze moc jeho vzkříšení. Na moc jeho vzkříšení nemusíme čekat až do své smrti, ale můžeme ji prožívat už dnes. Co to znamená? Už dnes můžeme zakoušet závdavek budoucího světa. Jinými slovy, už dnes můžeme dočasně prožívat Boží doteky a dokonce někdy i zázraky. Nakonec zjistíme, jak to vyjádřil Filip Jensi, že víra znamená věřit dopředu v to, co dává smysl jen při pohledu dozadu. Víra dopředu. Dovolte mi ukončit tuto část malým příkladem. Už od dětství jsem vášnivý čtenář. Mezi moje nejoblíbenější knihy patřily příběhy dávných objevitelů, kteří zkoumali nová území. I dnes mám jako jednu ze svých oblíbených knih Atlas vzdálených ostrovů. Už jen ten název evokuje tajemné dálky, že? Ještě před zhruba 700 lety byla většina světa z evropského pohledu neprobádaná a nebezpečná. Když objevitelé vytvářeli mapy, na okraj pro ně známého světa psali latinskou větu Hic sunt leones, zde jsou lvi. Žijí tu lvi. Je tu nebezpečno a neprobádáno. Také budoucnost je nejistá, neprobádaná a neznámá. Autor jedné z nejstarších knih Bible s názvem Kazatel tvrdí, že Bůh vložil věčnost do lidských srdcí. Možná proto nás příběhy odvahy a dobrodružství tak přitahují. Rezonují v našem srdci, jsou to příběhy naděje. V roce 1487 se portugalský mořeplavec Bartolomeo Dias vydal na plavbu s cílem objevit cestu do Indie. Plavil se podél západního afrického pobřeží. Hranice známého světa končila u Cape Cross v dnešní Namibii. Dál už to bylo velké neznámo. Oceán plný příšer a netvorů. Kdo ví, možná i konec světa. Dvě drobné plachetnice se vydaly na cestu v srpnu 1487 a po 5 měsících plavby vpluly do vod, ve kterých se před nimi ještě žádná evropská loď nepohybovala. Když Dias obeplul střelkový mys, střelka kompasu se pootočila na sever. Důkaz toho, že cesta kolem Afriky je možná. Tam někde v dálce čeká vysněná Indie. Na lodí však začala docházet pitná voda a potraviny. Den pod ní umíralo stále více námořníků. Schovalo se ke spouře. Posádka nedovolila pokračovat v cestě a donutila svého kapitána k návratu. Takto zdecimovaná výprava míjí v květnu 1488 mys, který Dias nazval jako bouřivý mys. Po návratu do Portugalska král Jan II. Tento mys přejmenoval na mys dobré naděje. Tento název měl symbolizovat, že cesta je možná, že budoucnost je otevřená. Pokud je budoucnost otevřená, naděje trvá. Naděje vnáší smysl do přítomnosti a udává směr do budoucnosti a posiluje vytrvalost v nesnázích. odevírá dveře do lepšího světa. A právě proto se stává pátým posledním slovem našeho výkladu Evangelia. Když se apoštol Pavel ve svých dopisech modlí za církev, žehná věřícím těmito slovy. Kéž vás Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla moci Ducha Svatého stále víc a víc.

Slovo na závěr. Cesta poznávání. V kapitole o volbě jsem zmínil větu filozofa Blaise Pascala o člověku, který hledal opravdové štěstí. Nic z toho ale nestačilo, protože tuto prázdnotu lze zaplnit jen něčím nekonečným a věčným, což je jen Bůh sám. Tento citát nás vede k závěru, že jedině Bůh naplňuje prázdnotu, kterou do velké míry pociťuje každý z nás. V Evangeliu podle Matouše je několik krátkých příměrů, kterým Ježíš pomáhá naší představivosti uchopit to, jak vypadá Boží království. Jeden z nich říká toto. Království nebes je podobné pokladu ukrytému v poli, který člověk nalezl a skryl. A s radostí nad ním jde a prodává všechno, co má a kupuje ono pole. Království nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. Když našel jednu drahocennou perlu, odešel a prodal vše, co měl a koupil ji. Ježíš tady vypráví o dvou lidech, kteří našli poklad nesmírné hodnoty. Oba k němu došli velice odlišnými cestami. První podobenství vypráví o člověku, který šel po poli a prakticky náhodně zakopl o hrnec s pokladem. Nadšeně poklad ukryje a spěchá, prodá vše, co má a koupí to pole i s pokladem. Je překvapený a zároveň potěšený, že takové pole s pokladem našel. Možná přicházíš k víře podobným způsobem. O víře nic nevíš, nikdy si ji aktivně nehledal, nestaral ses o žádné filozofické prázdné díry ve svém nitru. Žil si pro přítomný okamžik a nestaral ses o budoucnost. Ale pak si prakticky náhodou potkal jednoho dne křesťana, který tě pozval do církve nebo ti řekl něco z evangelia. Nebo si náhodou četl knihu, viděl film nebo dostal do ruky nějakou pozvánku na křesťanskou akci. Nic ti to neříkalo, ale pozvání si přijal a přišel si. Najednou si s překvapením a radostí zjistil, že na tom obyčejném poli, v té obyčejné církvi, u toho obyčejného křesťana je ukrytý poklad. A tak si neváhal, vsadil vše na tuto kartu. Koupil si pole s pokladem. Neplánoval si to, nečekal si to, překvapil si nejen všechny své přátelé a rodinu, ale také sám sebe. Ale si velmi rád, že si Boha našel. Druhý člověk je jiný. Dlouhodobě pociťuje, že něco ve svém životě hledá. Je jako kupec perel, který hledá opravdové skvosty. Prošel různá tržiště, vydal se do dalekých zemí a neunávně hledá svou životní perlu. Hledá něco, pro co by stálo za to obětovat všechno, co má, ale zatím krásnou perlu nenašel. Až jednoho dne ji konečně objeví. Se zatajeným dechem jde, prodá všechno, co má a tu nádhernou perlu koupí, protože má větší cenu než vše ostatní. Tento člověk ilustruje někoho, kdo dlouhodobě hledá smysl života. Zkouší různé alternativy, různé náboženské a spirituální proudy, ale pořád nenachází tu pravou perlu. Až nakonec objeví Boží království, najde tu vzácnou pravou perlu, ze které je nadšený, a tak neváhá a dá na ní vše, co má. Možná je to tvůj příběh. Hledal si a doufal, že najdeš něco, co dává smysl. Před několika lety u nás v Elementu nás navštívil na nedělním setkání host, který mi vyprávěl svůj příběh. Před 40 lety ještě jako přesvědčený komunista a ateista četl proslulou Komenského knihu Labyrint světa a ráj srdce. Ke konci knihy došel ke kapitolám, kde se popisují námluvy s Kristem. Při četbě té pasáže mu tekly slzy po tváři a jediné, na co myslel, bylo to, že by chtěl mít taky takového přítele. Byla to zcela iracionální reakce někoho, kdo nevěřil, že Bůh je. Nemohl se obránit slzám, když četl, jak Ježíš poutníkovi říká. Vítej, vítej, můj synu a bratře milý. Kde jsi byl, synu můj? Kde jsi byl tak dlouho? Kudy jsi chodil? Co jsi hledal ve světě? Potěšení? Kde jsi ho měl hledat jinde než v Bohu? A kde jinde Boha než v jeho chrámu? A jaký je chrám Boha živého? Co pak to není chrám živý, který si pro sebe sám připravil tvé vlastní srdce? Díval jsem se, můj synu, jak si bloudil, ale už jsem se na to nechtěl dívat dále. Přivedl jsem tě k sobě a uvedl tě do sebe sama. Toto místo jsem zvolil za palác, kde budu přebývat, a chceš-li tu bydlet se mnou, nalezneš zde, co jsi marně hledal ve světě. Pokoj, útěchu, slávu a hojnost všeho. A slibuji ti, synu můj, že nebude zklamán tak, jako tam. Tento text Komenského knihy pozbudil volání jeho duše. Možná přesně to zažíváš i ty.
Třeba si něco podobného četl a od někoho něco takového slyšel a něco v tobě uvnitř zarezonovalo. Nedokázal si ovládnout své emoce, tvé nitro volalo po Bohu, ale ty si to nevěděl. V obou Ježíšových příbězích získat království znamenalo vydat se a obětovat všechno za poklad nebo nejvzácnější perlu. Pro křesťany je víra v Krista takovým pokladem, pro který stojí za to všechno opustit a vydat se mu. A jak Ježíš ilustruje, každý z nás může ke svému pokladu dojít jinou cestou. Někdo hledá celý svůj život, jiný nehledá vůbec, ale pak na poklad náhodně narazí. Kterým z těchto dvou si ty? Bůh nám na naší cestě schová poklad na poli a peru na trhu. Hledání je ale naše volba. V hledání někdy potřebujeme záchytné body a myslím si, že takto může posloužit i o nich pět slov, již jsme se zde zabývali. Na závěr si ještě stručně připomeňme. Láska představuje nejen nejfrekventovanější téma Bible, ale taky úplný základ Božího charakteru. Bez lásky nám Boží příběh nedává smysl. Základní poselství křesťanství je Bůh tě má rád. Opravdu Bůh tě má rád. Zlo. Svět je na neštěstí plný bolestí a zla. Každý člověk na světě zná realitu zla z vlastní zkušenosti, ať ve formě bolesti, utrpení, nemoci, neštěstí nebo smrti. Zároveň vnímáme i krásu a dobro. Evangelium nezavírá oči před zlem a bere realitu zla jako východisko pro Boží řešení. Řešení. Bůh nás nechce nechat vláčet mezi dobrem a zlem. Chce nás zachránit a dát nám autoritu postavit se zlu a stát se nástrojem dobra. Volba. Protože Bůh je láska, dává nám na vybranou, zda pozvání k jeho řešení přijmeme nebo odmítneme. Při pohledu na příběh volby vidíme vždy dvě možné cesty, cestu života nebo cestu smrti. Naděje. Přesahuje náš svět a rozprostírá nad námi modré nebe. V naději nacházíme smysl pro přítomnost a směr pro budoucnost. Naděje umožňuje odvážně kráčet uprostřed životních bouří. Je kotvou naší duše, přináší stabilitu ve volnobytí. Naděje nám pomáhá hledat Boha, kterému lze důvěřovat. Nyní i v budoucnosti. Mým přáním je, aby vám tyto záchytné body pomohly tento poklad na poli nebo vzácnou perlu objevit.

Večer pod lampou končí. Dnes naposled jsme otevřeli knihu Lukáše Targoše Křesťanství v pěti slovech, načtenou autorem samotným. Kniha vyšla v roce 2021 v nakladatelství Návrat domů. Opět za týden vás zveme k poslechu Večeru pod lampou, ten má svoji premiéru vždy v pátek v 21 hodin. A tentokrát, tedy za týden, otevřeme poprvé knížku Hany Hlouchové Komenský mu říkal synu, věnované Petrovi Figulovi Jablonském. Tak to bude za týden, teď posílám písničku skupiny Effort.

Jedna jediná písnička nás dělí od půlnoci. Od mikrofonu tady odchází Kateřina Hodecová, vaše průvodkyně tou večerní části vysílání Rádia 7. Přeji vám klidnou dobrou noc i dobrý poslech dalších pořadů Rádia 7. Mějte se hezky a někdy příště naslyšenou.

První vteřiny začal odkrajovat nový den, pondělí 11. května 2026. Od mikrofonu Rádia 7 přeje pokojné noční chvíle Lucie Endlicherová. Jestli nepůjdete spát a chcete nás poslouchat, možná vás zajímá, co máme připraveno pro další okamžiky. Ať už půjde o pár minut, nebo třeba o celé hodiny až do 6. raní. Tady je naše menu, chcete-li, vybírejte. Minule jsme v pořadu Světem Bible začali rozvažovat nad pátým viděním proroka Zachariáše a tím je vidění velekněze Jošuy. Nepřečetli jsme je celé, otevřeli jsme jen první tři verše třetí kapitoly, které popisují situaci. Od čtvrtého verše, který budeme číst už za pár chvil, začíná Hospodin jednat. Ve čtvrt na jednu uslyšíte díky výkladu teologa Johna Vernona McGeeho více. V Pohovce teď nabízíme sérii věnovanou albům amerického zpěváka Jeremyho Kempa. Po jedné hodině se na vás těší Štěpán Matuška, který připomene desku The Answer. V době, kdy vládli komunisté, znamenalo být vyznávajícím křesťanem třeba to, že státní bezpečnost hlídala všechny aktivní křesťany, zvlášť faráře a kazatele. Zažívali to také manželé sedláčkovi, kteří měli oba kazatelské povolání. Museli počítat s domovní prohlídkou, jak uslyšíme ve čtení na pokračování ve 2.15. Z knížky Nepřemoženi čte Lenka Malinová. Vztahy mají moc nabíjet nás bezpečím a růstem, ale také působit obrovskou frustraci. Kde se láme hranice mezi tím, co nás posiluje a tím, co nás postupně potápí? Po třetí hodině otevírá Rozmarí na téma, které se dotýká skutečně každého z nás. Hostem Radky Mazurové je křesťanská pracovnice Dita Michálková. Společně se věnují tomu, jak naše minulá zranění ovlivňují současná očekávání, jak rozpoznat nezdravé vzorce a kde hledat sílu k řešení krizí. Jak vypadá týmová spolupráce v praxi? Tomuto tématu se ve štafetě věnují Radim Chomanec a Ondra Toušek, kteří v rozhovoru se Sárou Zončovou sdílí zkušenosti z předávání vedení ve skautském oddílu Astra. Mluví o oddílových poradách, mentoringu, rozdělení rolí, řešení konfliktů i budování dobrých vztahů v týmu. Květnové úvahy kazatele Jaroslava Pokorného, které zpracovává pro pořad Nejen chlebem, se věnují osobě Ducha Svatého. V prvním zastavení přibližujeme období čekání na seslání Ducha. Poslechněte si více v relaci Nejen chlebem po 5. hodině. A o 17:30 společně s manželi Šanderovými nahlížíme na aktuální biblické texty podle ekumenického lekcionáře, tak jak byly čteny při včerejších bohoslužbách. Séla nabízí prostor k zastavení, k hloubání i k modlitbě v 5:30. Tak i takové budou další chvíle na vlnách Rádia 7. Pokojný poslech.

Dnešní výklad teologa Johna Vernona McGeeho se zaměří na klíčový moment, kdy Bůh vlastním příkazem svléká z Jošuy špinavý, hříchem poskvrněný šat a obléká ho do slavnostního roucha Kristovy spravedlnosti. Tato proměna symbolizuje přechod k nové duchovní službě, kterou završí nasazení čistého turbanu a osobní boží zaslíbení. I takové jsou obrazy, které nás čekají v dalších minutách. Programem z cyklu Světem Bible nás provede Pavel Vopalecký.

V našem minulém pořadu jsme, milí posluchači, otevřeli spolu třetí kapitolu Zachariášova proroctví a přečetli jsme si první tři verše. To byl popis situace kolem pátého vidění a od čtvrtého verše, který budeme číst dnes, Hospodin začíná jednat. A Hospodin se obrátil k těm, kteří tu před ním stáli. Svlékněte z něho ten špinavý šat. Jemu pak řekl, pohleď, sňal jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha. Už jsme si řekli, že špinavý šat velekněze Jošui byl něčím před Hospodinovou tváří naprosto nemístným, aby velekněz byl ve špinavém rouchu na svém místě, kde má konat bohoslužbu. Na druhé straně, protože Jošův šat byl poskvrněn hříchem, neměl velekněz jinou možnost řešení, než v tomto špinavém šatě před Hospodinovu tvář přijít. Jeho stav ale vyžadoval zásadní řešení. Situace před Hospodinovým trůnem nemohla zůstat tak, jak byla. A do děje zasahuje sám Hospodin. Vydává svůj rozkaz. Do lidsky viděno neřešitelné situace zaznívá Boží královské slovo, které z tohoto příběhu činí jeden z nejkrásnějších textů písma. Boží slovo je také činem. Svlékněte z něho ten špinavý šat. Jošua je zbaven svého hříchu a také hříchu národa a je oblečen do slavnostního roucha, do čistého šatu.

Co se v tuto chvíli vlastně stalo? Joshua přestal být před Boží tváří rušivým prvkem, řekli bychom. Navíc Satan, který Joshua obviňoval, ztratil příležitost žalovat. Žalovat na velekněze. Do této chvíle nacházel dobré důvody pro své stížnosti a ve svém žalování měl pravdu. Božím činem se však Satanovo postavení mění. Stává se svými žalobami lhářem, protože to, na co u velekněze žaluje, už není pravdou. Velekněz už není nečistý, špinavý ve svém rouchu. Jestliže jsme si řekli, že velekněz Joshua před tváří Boží zastupuje izraelský národ, musíme teď tento obraz ještě rozšířit. Nejen Izrael staré smlouvy, ale Joshua stojí před svým Bohem jako zástupce celého Božího lidu v širším slova smyslu. V Novém zákoně vidíme, že kněžství původně vázané pouze na jeden z kmenů Izraele, tedy na kmen Lévy, to kněžství se působením Boží milosti a působením Ducha Svatého rozšířilo na každého následovníka Pána Ježíše, na každého, kdo Pána Ježíše přijal jako svého zachránce, kdo přijal Ježíšovo očištění. Všichni jsme tedy kněžími našeho Boha, jsme královské kněžstvo, pokud jsme se stali Božími dětmi vírou v oběť Pána Ježíše Krista. Kněží ve špinavých šatech? Mnozí z nás jistě prožili ve vlastním životě onu podivuhodnou proměnu svlečení špinavého šatu a oblečení do šatu nového, bílého, do šatu Kristovy spravedlnosti. Ano, Kristovy spravedlnosti, protože tu přijímáme místo své vlastní staré hříšnosti. Všichni jsme stáli před svatým stvořitelem špinaví, jako Joshua. Všichni jsme zmazali svůj život svými hříchy, svým hříšným postojem vůči čistému a svatému Bohu. Všichni jsme bloudili jako ovce. Ve známém 23. verši 3. kapitoly dopisu Pavla do Říma je napsáno, že všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Všimněme si tohoto verše podrobněji, protože s příběhem velekněze Jošuji neoddělitelně souvisí.

To první, co se z listu Římanům 3:23 dozvídáme, je skutečnost, že zhřešili všichni, tedy že jsme zhřešili všichni. Jošua stojí před Boží tváří zástupně za Boží lid. Není nikdo, kdo by se na nečistotě Jošuova šatu nepodílel. Není nikdo, kdo by mohl říci, já za ten Jošův špinavý šat nemůžu, mně se to netýká. Pravděpodobně se najdou lidé, kteří upřímně řeknou, co je tohle za hlouposti. Znám svůj život dosti dobře a skutečně nevím, co by na něm mělo být tak zlé. Vždycky jsem žil spořádaně. Svoje povinnosti jsem plnil. Druhým pomáhal, vycházel s nimi v dobrém, zákony své země dodržoval, daně platil. Snažil jsem se dělat i dobré skutky. Do kostela jsem chodil a přispíval do pokladničky. Kde je ta chyba, o které se tu mluví? Jaká špína je na mě? Čím jsem přispěl k poskvrnám Jošuova oděvu? Je pravděpodobné, že takto smýšlející člověk na něco zapomněl. Většina lidí zná své hříchy a poklesky, ale i pro toho, kdo třeba skutečně žil a žije dobrý život, v plném smyslu tohoto slova, i pro toho platí ten Pavlův verš, že všichni zhřešili a ztratili Boží slávu. Jak to? Protože hřích vlastně není jenom vykonaný skutek, jak se dozvídáme z Bible. Čin je až důsledek hříchu. Hříchu, který se odehrál v našem srdci. Hřích je totiž stav naší duše. Hřích tkví v důvodech, které nás vedou v našem rozhodování. Hřích je chyba v pořadí hodnot. Když přiznáváme cenu věcem a jevům kolem nás, je v nich obvykle špatné pořadí. Hřích je totiž především vzpoura proti Bohu a pýcha ve vztahu k Bohu. Jošua, ten velekněz poskvrněný hříchem, svým hříchem i hříchem všeho lidu, přichází před Boží tvář. Dovedeme rozeznat, co se tu děje? Člověk, špinavý člověk, přichází k Bohu, který se na první pohled zdá být jeho nepřítelem, ale on je nepřítelem té špíny, nikoli toho člověka. A když člověk prosí o milost, tak nastává úžasná chvíle. Jošua totiž není schopen se sám očistit, sám se zbavit své hříšné podstaty, svého hříchu, který je hluboko v něm. Ale v této chvíli, kdy Pán Bůh sám přichází, dochází k vítězství. Bez Božího zásahu zůstává i dál jako vzbouřenec, jako ten, který si žije svým vlastním životem ve špíně, zůstal by hříšníkem. Ale on přišel, on se vystavil Božímu pohledu, on přiznal, jaký je, a tím dává svému Bohu možnost k zachraňujícímu činu. A Pán Bůh koná.

Takže to první, co nám citovaný verš z epištole Římanům 3:23 říká, bylo to, že všichni zhřešili. A to druhé je skutečnost, že tito všichni, kteří zhřešili, jsou daleko od Boží slávy, vypadli z Boží slávy, ztratili Boží slávu. Jak to, že daleko od Boží slávy? Vždyť zmazaný Jošua stojí přímo před Božím poslem, před Hospodinem. Daleko od Boží slávy. Tou slávou můžeme rozumět samého Boha. Jošua sice stojí přímo před Božím poslem, ale přesto je Pán Bohu nesmírně vzdálen. Velkněz stojí po levici Satana. V Satanově okruhu, v okruhu jeho působnosti, je zahalen oblakem satanových žalob. To není místo v blízkosti Boží. Mezi Jošou a Pánem Bohem je dále onen zmazaný šat, totiž ten hřích. A není větší překážka mezi člověkem a Bohem než lidský hřích, lidská vzpoura. Ani Jošův špinavý šat nedovoluje, aby se velekněz dostal do Boží blízkosti. A toto je pozice světa. Nachází se svět v blízkosti Boží? V určitém slova smyslu se to tak dá říct, protože svět je Božím stvořením. Pán Bůh má nad ním svrchovanou moc. Navíc Pán Bůh je duch, tedy není možno říci, že Pán Bůh je v nebi a my na zemi, že on je někde daleko a proto o nás neví. To vůbec ne. V jistém pohledu můžeme říci, že Pán Bůh je všude, že je blízko každému. Ne ovšem v tom smyslu, že by v každé věci bylo něco z Boží podstaty, že by Pán Bůh byl rozptýlen nebo rozpuštěn ve svém stvoření. On je svrchovanou osobou, něco jako osobou krále, který je přítomen ve svém panství. Ale i když je takto svět v Boží blízkosti, je skutečně svému učiniteli nesmírně vzdálen. Mezi stvořením a stvořitelem leží totiž obrovská vzdálenost, kterou tvoří lidský hřích. Lidský hřích, který poskvrnil a deformoval všechno stvoření. Tak jsme všichni byli a mnozí dosud jsou daleko od Boží slávy, jak jsme si to četli v listu Římanům ve 3. kapitole 23. verši.

Zmínili jsme se o tom, že podle několika novozákonních textů všichni, kdo přijali Pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele, přijali ho vírou a vyznáním svých hříchů a vyznáním jeho panství nad svým životem. Všichni ti jsou kněžími našeho Boha. A položili jsme si otázku, zda jsme kněžími i ve špinavých šatech, jako byl velekněz Jošua. Ukázali jsme si, že tomu tak bylo i v případě nás všech. Pokud byl někdo z nás oděn do Kristovy spravedlnosti, pak už stojíme před naším Pánem ve slavnostním rouchu. Jošu oblekli do slavnostního roucha. Co to znamená? Co nám tento boží čin v Zachariášově vidění představuje? Je to oblečení do Kristovy spravedlnosti. Mluvili jsme o tom, že špína na Jošuově šatě představuje lidský hřích. Přečtěme si k tomu ještě 5. verš z Izajášova proroctví 64. kapitoly. Podle kralického číslování se jedná o 6. verš, takže Izajáš 64:5. Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Tedy nejen hřích, ale i naše spravedlnost je jako špinavý šat před Bohem. Nejen to, za co se my sami ve svém životě stydíme, ale i to, na co jsme hrdí, čím se možná před druhými nebo i sami před sebou tak nějak chlubíme. Tak hluboce jsme prosáklí hříchem. A toto všechno, naše hříchy i naši spravedlnost, chce Pán Ježíš odstranit a nahradit svou dokonalou spravedlností. Jošua dostává nový šat. Ten nový šat nebyl jeho zásluhou, jeho výrobkem. Tento šat je darem Boží milosti, přichází od Boha. V písmu máme jedno místo, kde bílý šat znázorňuje spravedlivé skutky svatých. I tento pohled je dobré promýšlet. Jde o obraz dobře srozumitelný v souvislosti s Jakubovou epištolou. Ale tím se dnes nebudeme víc zabývat. Pro nás bude čistý Jošův šat představovat Kristovu spravedlnost a od tohoto okamžiku Pán Bůh tedy vidí čistého a spravedlivého velekněze. Velekněze, na kterého už ani Satan nemá co říct. Nemá jak žalovat. Poskvrněný šat je pryč, není po něm ani stopy a Jošua je čistý před Hospodinem.

Šaty dělají člověka, říká staré české přísloví. A v tomto případě má docela pravdu. Jošua v novém šatě stojí před Hospodinem, jako by někdo úplně jiný, než byl předtím v tom špinavém. Dostává se do docela nové pozice. Předtím to byl velekněz staré smlouvy, muž zákona, muž odsouzený podle zákona. Jeho velekněžské roucho se ukázalo být špinavým rouchem a neměl co dělat v boží přítomnosti. To se nestalo proto, že by Jošua byl nedbalým veleknězem, ale tím, že byl veleknězem staré smlouvy. V Zachariášově době, v době přípravy prvního adventu, nebo tedy příchodu Pána Ježíše Krista do betlémské stáje, Pán Bůh začíná ukazovat svému lidu, že stará smlouva dochází konce svých možností. Její čas skončil. Přichází čas zjevení nové spravedlnosti, nové smlouvy, spravedlnosti bez zákona, dosvědčované zákonem i proroky, jak to píše apoštol Pavel na počátku 3. kapitoly svého listu do Říma. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista je pro všechny, kdo věří, kdo důvěřují oběti Pána Ježíše Krista jako zástupné oběti za svůj vlastní hřích. Kněží této nové doby, kněží nové smlouvy, už nenosí svá kněžská roucha, protože tak jako Jošua o svá roucha přišli, když jim je Hospodin odňal. Mají už roucho Kristovo, roucho Kristovy spravedlnosti. O spasení i nadále rozhodují zásluhy, ale už nejde o naše zásluhy. Naše zásluhy by nikdy nestačily na to, abychom získali spasení. Jde o zásluhy Kristovi. Nejde o hodnotu našeho života, ale o hodnotu jeho života, o Kristův život, který on sám dal pro nás, nebo dal nám. A život Pána Ježíše Krista, život Kristův, má být zjeven na našem životě. Když totiž oblékáme Kristovu spravedlnost, jako Ješua oblékl nový čistý šat, oblékáme Krista samého. To je obraz, který používá apoštol Pavel několikanásobně. Vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Galackým 3:27. Život Pána Ježíše Krista se stává naším životem. Koloským 3:4. verš. A když se pak Pán Bůh dívá na nás, vidí Pána Ježíše Krista. Změnou oděvu, jako by došlo ke změně podstaty. Stali jsme se Božími dětmi. To je zase jeden z obrazů, který Boží slovo používá k tomu, aby nás ubezpečilo, že ta změna musí přijít od něho. A tak už, když jsme Božími dětmi, žádné obvinění proti nám nenalezne sluchu před Božím trůnem, protože vina je sňata. Starý šat je pryč a místo toho máme Kristovu spravedlnost. Co k tomu dodat? Tak píše apoštol Pavel v závěru 8. kapitoly listu Římanům. Od 31. verše praví, je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všechny jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Ptá se řečnický apoštol Pavel a pak ukazuje, že nejsou žádné síly na tomto světě ani mimo tento svět, které by nás od Kristovy lásky mohly oddělit, když jsme se jeho lásce vydali. Skutečně není nic, co by se mohlo postavit na odpor Boží milosti, Boží spasitelné moci v Pánu Ježíši Kristu. Jsme-li jeho, jsme v jeho ochraně a péči.

0: Ještě je před námi jedna otázka. Když Jošua dostal od Hospodina čistý velekněžský šat, zůstal mu už vždycky čistý? Písmo o tom v případě Zachariášova proroctví, nebo tedy v případě tohoto velekněze Jošui, nemluví, ale z jiných míst písma dobře víme, že bezhříšný život křesťana, který přijal to boží posvěcení skrze oběť Pána Ježíše Krista, bezhříšný život, že není ničím jiným než iluzí. Kdo chodí po této zemi, ten si umaže aspoň nohy, jak nás o tom ubezpečuje Pán Ježíš v Janově evangeliu 13.10. A apoštol Jan ještě upozorňoval křesťany ve svém prvním listu, první epištola Janova, první kapitola, že ti, kteří říkají, že jsou bez hříchu, klamou sami sebe. Hřích patří k realitě života na této zemi. Ale na druhé straně s hříchem můžeme v boží síle bojovat. On, Pán Ježíš Kristus, nad satanem a nad hříchem už zvítězil a na jeho vítězství můžeme mít i my podíl tím, že se k němu přimkneme. Čím blíž budeme k Pánu Ježíši, čím víc budeme plni jeho slova a jeho ducha, tím víc máme šanci odolávat nejrůznějším pokušením. Ovšem i takový hřích, který jenom, v úvozovkách jenom, umaže nohy věřících, symbolicky řečeno, i takový hřích je hříchem. Je to jen díky smrti a oběti Pána Ježíše Krista, že nám i tyto hříchy jsou odpuštěny. I takovýto hřích je ovšem nebezpečnou překážkou, která se může postavit mezi nás a Pána Boha a ohrozit naši blízkost, kterou s Pánem Ježíšem prožíváme. A tak vždycky pamatujme na to, že čistý šat, do kterého jsme byli oděni, je šatem Kristovy spravedlnosti, není naší spravedlnosti. A že jistotu našeho spasení můžeme čerpat z něho samého. Že jenom jemu se můžeme pokojně svěřit do péče, aby nás on sám provázel tímto životem a chránil před pokušeními a posiloval v zápasu s pokušením. A apoštol Jan také říká, že ti, kteří vyznávají své hříchy, těm jsou hříchy odpouštěny. Že to není jenom jednorázová záležitost při tom, když jsme se vydali Pánu Ježíši, ale že on sám je stále k dispozici. Jde o to, abychom usilovali o čistý život před Boží tváří a současně, když se to někdy nedaří, tak je tady Pán Ježíš se svou obětí stále k dispozici. V závěru tohoto našeho pořadu si přečtěme ještě 5., 6. a 7. verš z tohoto vidění, to znamená ze 3. kapitoly Zachariášova proroctví. Řekl jsem, vstavte mu na hlavu čistý turban. Tomu vstavili na hlavu čistý turban a oblékli mu šat. Hospodinův posel stál přitom. A Hospodinův posel Jošuovi dosvědčil, toto praví Hospodin zástupů, budeš-li chodit po mých cestách a budeš-li střežit, co jsem ti svěřil, budeš obhajovat můj dům a střežit má nádvoří, a já ti dám právo přicházet mezi ty, kteří zde stojí. Turban vstavený na veleknězovu hlavu, čili taková ta čepice velekněžská, je završením tohoto zvláštního obrazu. Vpředu byl na velekněžském turbanu připevněn zlatý květ s vyrytým nápisem Svatý Hospodinu. Tak je to popsáno ve 2. knize Mojžíšově 28. kapitole od 36. verše. Tam je podrobný popis veleknězova roucha. S novým šatem přijal Jošua boží spravedlnost. Stal se znovu svatým Hospodinu, tedy člověkem vyhrazeným nebo odděleným pro Boha. A dostává i boží příslib, který je ovšem podmíněn poslušností. Jenom ten, kdo z lásky ke spasiteli naslouchá jeho hlasu a snaží se plnit jeho boží vůli, poslouchat ji, ten může přijímat plný užitek ze společenství s nebeským Otcem. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání, říká Pán Ježíš v Janově kapitole 14. 15. verši. z lásky ke spasiteli žít život věrné poslušnosti. Co může být na světě krásnějšího? A touto myšlenkou se s vámi loučíme, milí přátelé, pořady, které se týkají Zachariášova proroctví na základě komentářů našeho doktora McGee, připravuje bratr Petr Raus. A hlasem vás provází Pavel Vopalecký.
1: Pro dnešek jsme se tedy s programem Světem Bible rozloučili, i když není to tak úplně pravda. Po 20. hodině a 15. minutě nás čeká další nahlédnutí do Zachariášova proroctví. Biblické výklady Johna Vernona McGeeho můžete najít také na webové stránce ttb.bible. Najdete je tam nejenom v češtině, angličtině, francouzštině, ukrajinštině a dalších jazycích, ale ta nabídka je opravdu pestrá. Pokud budete chtít, vyberte si a můžete studovat společně s cizím jazykem. A pokud jsou pro vás tyto úvahy inspirativní, budeme rádi, když nám o tom dáte vědět, třeba na e-mail radio7@radio7.cz. Tyto informace předáme našim kolegům, kteří se podílejí na vysílání tohoto pořadu.

nevěstu. O tom, že Kalvárie je dostatečná, že oběť na kříži stačí, bude teď zpívat Brooke Littlewood. A její píseň připomíná, jak důležité je dívat se na věci z nadhledu, z toho nebeského pohledu. Zvědomí toho, že mohou být ještě jinak, než jak vypadají na to první zdání.

Byla jedna hodina, vy posloucháte Rádio 7, máme pondělí 11. května 2026. Před námi je hodina věnovaná hudbě a takovým zajímavým způsobem se nám teď vysílání proměnilo pomyslně v pódium festivalu United na Vsetíně, protože pravda už před nějakou řádkou let se na tomto pódiu na hlavním vsetínském náměstí objevila londýnská zpěvačka Lucy Grimble a v loňském roce byl hostem festivalu United Jeremy Camp. Lucy Grimble a její píseň o tom, jaké to je bojovat s obry, kteří se zdají být velcí, ale přitom na ně můžeme vyjít s vírou, tak jako to udělal David, když porazil Goliáše. Tak Lucy Grimble nás dovedla k té jedné hodině. No a následující čas bude patřit pohovce, kterou vás provede Štěpán Matuška, ten představí, či připomene desku Jeremyho Campa The Answer. A náhle jsme jako na Vsetíně, alespoň pomyslně. Tak ať se vám dobře poslouchá.

Vítám vás u poslechu hudebního pořadu Pohovka na Rádiu 7. Zdraví vás Štěpán Matuška. V dnešním díle si představíme jedno z Brusunové hudební album. Dnes nám bude hrát zpěvák, který pochází z amerického státu Indiana. Jeho jméno pro spoustu z vás nebude neznámé. Je jím Jeremy Camp. Tady je první píseň, kde Jeremy zpívá o tom, že v Božím slovu je život.

Nová energická hudba, nové texty, kterými Jeremy chválí Boha. To vše nabízí album, ze kterého si dnes v Pohovce hrajeme. Nese název The Answer, což v překladu znamená odpověď. Jedná se už o 11. studiové album, které Jeremy vydal, a nahrál také několik dalších, které byly živě. My si teď rovnou pustíme ústřední píseň celého alba, která se jmenuje stejně jako celé album, The Answer. Jeremy v ní zpívá o tom, že ve svém životě si klademe spoustu otázek. Je tu však někdo, kdo je nám v těchto chvílích vždy na blízku a uvádí nás do své pravdy. Jeho jméno je Ježíš.

Na každém albu, které vám tu v Pohovce představuji, je vždy jedna nebo dvě písně, které mi z celého alba tak nějak vystoupí nade všechny ostatní. I tentokrát tu jedna taková je. Zpívá se v ní, že Pán Bůh je náš zastánce a chrání nás. V posledních dnech mě právě tato píseň provázela, když mi bylo těžko. V těchto chvílích jsem si stále připomínal, že Bůh je můj zastánce.

Tak to byla píseň, ve které Jeremy zpíval o tom, že Pán Bůh je náš zastánce a ochránce. Zastává se nás, když my padáme a když jsme slabí. On je věrný, i když my jsme nevěrní. Další píseň má název The Storm, bouře.

Jeremy ve svých písních vyjadřuje to, co mu leží na srdci, anebo pro co je zlomený. Další uslyšíme o tom, že Boží náruč je stále otevřená do kořán. Ten, kdo ho hledá a přijde k němu, toho Pán Bůh nevyžene ven. Snažím se pro vás, milí posluchači, vystihnout vždy aspoň hlavní myšlenku těchto písní, protože chápu, že ne všichni z nás vládneme angličtinou. Věřím však, že to nemusí být tak velkou překážkou a že tato hudba k vám přesto promlouvá. Tady je slíbená píseň.

Věřím, že je dobré si připomínat, že náš Bůh je láska. V dnešním albu The Answer od amerického zpěváka Jeremyho Kempa je láska velmi silně zastoupena a často zmiňována. Další píseň je tedy také o lásce. Je k ní také natočen klip, který si můžete vyhledat na internetové stránce YouTube. Myslím, že rozhodně stojí za zhlédnutí. Tady je píseň, která nese název Never Stop Loving.

Posloucháte pořad Pohovka na Rádiu 7. Dnes vás už jako obvykle provází Štěpán Matuška. Dnes tedy v našem pořadu hraje Jeremy Camp a probíráme jeho z Brusu nové album, které vyšlo v říjnu tohoto roku. Toto energické album tedy nemohlo uniknout mé pozornosti, protože Jeremy je můj oblíbený interpret. Pojďme tedy poslouchat společně dál.

Doznívá nám píseň, ve které Jeremy velmi jasně vyjadřoval svoji touhu povědět světu o Ježíši. Myslím, že jeho hudba je poměrně rozšířená a může zasahovat spoustu lidí. Není pouze pro křesťany, ale také pro lidi, kteří Boha hledají. Náš fyzický zrak je velmi omezený. Pán Bůh však vidí život každého člověka individuálně a může si použít i tuto hudbu k tomu, aby ho někdo mohl poznat. Těším se, až jednou uvidíme ty souvislosti a cesty, kterými tohle Pán Bůh dělá.

Jeremy Camp. Jméno, které si většinou vybavíme ve spojitosti se silným a zvučným hlasem. Jeremy měl však v posledních měsících vážné problémy s hlasivkami. Pamatuji si, když jsem na Facebooku četl příspěvek od jeho členů kapely, kde prosí o modlitby za Jeremyho, protože ho čekala vážná operace. Dokonce mu hrozilo, že už nikdy nebude moci zpívat. Pán Bůh ho však tímto vším provedl a Jeremy se pomalu zotavuje a již brzy bude znovu koncertovat. Pán Bůh je věrný. Kéž je nám toto připomínkou a svědectvím o Boží dobrotě.

V našem dnešním pořadu se pomalu blížíme ke konci. Ještě předtím tu ale mám něco pro fanoušky rockové hudby. Jedná se opravdu o takovou vizitku poctivého amerického roku. Probuďme se. Bože, prosím, probuď nás. Takovéto výzvy zaznívají v této písni. Chci vás pozbudit. Pro ty z vás, kdo možná tolik tvrdší hudbu neposloucháte, dejte této písni šanci a soustřeďme se společně na to, co v ní chtěl autor říci.

V dnešní pohovce je před námi poslední píseň a já se na vás budu těšit zase za týden s další hudbou a s další novou inspirací. Přeji vám boží blízkost v příštích dnech. Od mikrofonu se loučí Štěpán Matuška.

0: Když připomínáme jednotlivé desky Jeremyho Kempa, děláme to tak úplně záměrně. Dnes Štěpán Matuška představoval desku The Answer. Už zítra po 21. hodině se na vás těší Honza Duchoslav, který se věnuje jinému albu Jeremyho Kempa, albu The Story Is Not Over. Postupně tak budeme připomínat tvorbu Jeremyho Kempa, až dokráčíme k závěru května a tam nabídneme rozhovor s tímto zpěvákem, který na loňském festivalu United natáčela naše kolegyně Karolína Vološinová.
1: Hned zavčas ráno viniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

Bůh je ten, který je věrný. Je možné se na něj spolehnout. Je možné mu důvěřovat. Je možné se o něj opřít, připomíná Corey Asbury.

Rádio 7 je s vámi v pondělí 11. května 2026, taky teď krátce po 14:00. Lucie Endlicherová zdraví každého z vás, kdo i v tomhle nočním čase bdí. Možná byste raději spali a nejde to. V tom případě nabízím kromě pár písniček po 14:45